Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
1: Krásné dobré dopoledne, hezké dobré odpoledne, krásný večer vám všem, kdo jste na příjmu Českého rozhlasu. Nevíme, kdy nás právě posloucháte, jestli je to premiéra nebo repríza, proto jsem použil všechny ty denní doby. Zdravíme vás všechny, 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi a takhle vám tleská nabitý kulturní dům v Čelákovicích. Ovšem, tohle je rokový koncert, připadám se jak Eva Farná v Edenu. To je radost. Dámy a pánové, já doufám, že takový potlesk sklidí i muž, který právě teď přichází. Starosta Čelákovic, pan inženýr Josef Pátek. Přeji krásný dobrý večer, pane starosto.
2: Dobrý večer, Aleši, dobrý večer vám všem.
1: Pane starosto, teď je to na vás. Tady sedí vaši čelákovičtí u rozhlasových přijímačů celá Česká republika, samozřejmě i zahraničí, zámoří a všichni poslouchají, co se děje v Čelákovicích. Teď máte šanci udělat si jakoukoliv reklamu pro ty, kteří poslouchají. Co byste nám o Čelákovicích prozradil?
2: Tak všem bych řekl, že Čelákovice jsou náš domov na Labi, že tady máme obyvatele, které své město opravdu milují a že tady máme spoustu zajímavých věcí, kvůli kterým je dobré do Čelákovic přijet.
1: Povídejte.
2: Tak můžu zmínit například Volmanovu vilu, což je funkcionalistický skvost, který opravdu v celé České republice je naprosto výjimečný a tuto vilu ročně navštíví přes 10 000 návštěvníků. To je určitě cíl turistický číslo jedna. Druhý je naše muzeum, které je teda čerstvě po rekonstrukci. Budeme připravovat novou expozici, ale hlavně je tady řeka Labe, krásná příroda hned za Labem, to znamená ideální na kolo, ideální na pěší výlety.
1: Tam se často třeba na nějaké výjimečné osobnosti. Rodáky, někdo, kdo se zapsal do čelákovické historie, kým se rádi chlubíte?
2: Tak rádi se chlubíme Josefem Volmanem, což byl vlastně český Baťa, se mu říká, významný průmyslník a továrník. Založil továrnu na obráběcí stroje, která potom byla známá pod značkou TOS, ale na každý pád Volmanovy stroje fungují bezpečně dodnes po celém světě.
1: Pane starosto, než začneme oficiální úvod, odstartujte ten dnešní přenos z Čelákovic, ať můžu začít zvát hosty.
2: Tak všechny vás zdravíme z polabských Čelákovic, středočeských Čelákovic. Budu velmi rád, když k nám přijedete na návštěvu, máme to tady opravdu hezké a super. A mimo jiné vítám Český rozhlas právě tady na půdě Čelákovic, jak už jsme zmínili. Bude překvapení, já ho nemůžu prozradit vlastně, proč je ta vazba k Čelákovicím.
1: Myslím, že jsme ji ještě neříkali.
2: Můžeme. Pan generální ředitel René Zavoral je dlouholetým občanem Čelákovic. A když vlastně tak nad tím přemýšlím, já když jsem se před 16 lety poprvé stal starostou, tak to bylo mimo jiné i díky tomu, že Renda Zavoral odešel pracovat do Českého rozhlasu. Takže Rendo, děkuju.
1: Ano, pane starosto, velmi děkujeme za
2: Děkuji
1: úvod.
2: Děkuji za pozvání.
1: Děkujeme, hezky si užijte ten dnešní večer. Pan inženýr Josef Pátek, starosta Čelákovic. Dámy a pánové, vy víte, že na každé místo, a dneska je to po 24. přivážíme, krom generálního ředitele, i zajímavé osobnosti, které mají něco společného s Českým rozhlasem. A vy vidíte, že těch židlí je tady o něco málo víc než běžně, protože jsme v Čelákovicích, kde bydlí generální ředitel. A proto mi dovolte, abych pozval tento sympatický trojlístek. Přicházejí Světlana Vitovská. Krásný dobrý večer, kolegyně z Českého rozhlasu Plus.
3: Dobrý večer.
1: Jsem šťastný, že do rodiny rozhlasáků patří i pan hrabě František Kinský. Krásný dobrý večer přejeme i vám. No a naše rodinné stříbro, úžasný muž, komentátor Libor Dvořák. Pro rozhlasové posluchače, aby si to představili, ten sál je tady takový a zákulisí, že všichni absolvovali špalírem tu nádhernou cestu. Posaďte se tady v Čelákovicích, Světlanko, vaše je to krásné křeslo. Pánové, vás poprosím sem. No a možná hned v úvodu bychom mohli rozklíčovat, jaké je vlastně vaše spojení s Českým rozhlasem. Protože vy víte, pokud nás posloucháte, že Český rozhlas má 25 stanic. To jsou desítky pořadů, takže Světlano, začneme u vás. Kde jste teď u nás v Českém rozhlase doma vy?
3: Já jsem doma v Českém rozhlase Plus, v Osobnosti Plus, což je 26 minut dlouhý živě vysílaný rozhovor s osobnostmi, ne s politiky, což je pro mě velká a výrazná změna k lepšímu.
1: Je sympatické. Jak jste to rozdělila? Je hezký, jakože vlastně moderátor povýšil, že dřív dělal ty politiky, ale teď už
3: dělám osobnosti.
1: Může být
3: taky jsem tam měla pana Hraběte. Hmm.
1: To je nádhera.
4: Tak já jsem se k tomu dostal.
1: Pane Hrabě, co vy a Český rozhlas?
4: Já a Český rozhlas, tak já se myslím trošku víc známý z České televize než z Českého rozhlasu, i když každé léto, což znamená to loňské poprvé, to zní hezky, každé léto loni poprvé, možná letos podruhé.
1: Je to taková hezká dlouholetá tradice.
4: Je to taková dlouholetá spolupráce s Českým rozhlasem, která určitě neskončí do té doby, než projedeme všechny hrady a zámky.
1: Libore, ptát se vás na stejnou otázku, vy, jak jsem říkal, rodinné stříbro Českého rozhlasu, kde vy jste teď nejvíc doma na vlnách Českého rozhlasu?
5: Nejvíc doma jsem v dané chvíli, Aleši, v důchodu, musím říct. Ale jinak samozřejmě dělám pro obě stanice, tedy myslím ty zpravodajské pro Radiožurnál, mou domovskou stanicí je stejně jako u Světlanky Český rozhlas Plus a pevně doufám, pokud se nestane ve veřejnoprávních médiích nic neblahého a pokud najdu mikrofon, tak tam budu docházet až do smrti.
1: Je fakt, že člověk vždycky, když si vzpomene na ty osobnosti, které prošly rozhlasem a vždycky se mi vybaví Honza Petránek, Zdeněk Veríšek, všichni tyhle ty muži, které člověk měli ještě šanci v plné síle potkat, vy jste se s nimi samozřejmě znal, patříte do té gardy, co ti by dneska říkali tihle 68-tníci, kteří tenkrát bojovali za tu svobodu, jak by se na to dívali?
5: No, ti by koukali jako blázni, docela určitě, protože i já, Aleši, za těch 36 let od revoluce jsem se nikdy nedopracoval toho, že bych se mohl dožít těch časů, které teď přišly. To je opravdu velice nepříjemná věc a je otázka, co s tím my, vy ostatní občané, můžeme dělat.
1: Vy víte, že vždycky přivezeme i nějakého interpreta, zpěváka, zpěvačku, kapelu a dneska poprvé je tady mladý muž, který má tu čest být s námi už podruhé. Dámy a pánové, pan Tomáš Klus! To je on! Tomáš Klus se zdraví! Těmi šťastnými faninkami, které jsou přímo v té uličce, kterou přichází Tomáš Klus. Tomášku, krásný dobrý večer. Vítej opět. Pořadu Rozhlas jede za vámi. Tomáš se vítá se všemi na jevišti. Rádi tě vidíme. Hezký den. Prosím tebe, řekni nám, jakou začneš písní a druhá věc, jsem drobně zmaten, protože nejsi boss. Čili ty se teprve zuješ, anebo to je teď nějaká novinka?
6: Já se zouvám až vždycky při výkonu.
3: A máme se
6: taky. Jo? No tak jako, je to příjemné.
1: No ne, chcete se zout?
3: Všichni se zujem, všichni tady.
1: No na mě nekoukejte, já se klidně zuju, ale řekněte to panu Hraběti, jako to se pán nebo Libor.
6: Dobře, já jsem měl připraveno spoustu jiných věcí, ale pak jsem tady potkával lidi, kteří mi říkají, co mám hrát.
1: Ano. Tak. A občan má právo rozhodnout za svůj koncesionářský poplatek, co bude dělat zpívat.
6: A já jsem tak zvyklý z domova, je to tak lepší dělat to, co mě řeknou, takže já zahraju ty písničky, které jste mě řekli.
1: Podívej se. Ta doba, kdy umělci zpívali, co chtějí, ta už je pryč.
6: Já myslím, že to vždycky bylo tak, co jim řekli doma.
1: To je pravda. No. Ne, čím začneš?
6: Já začnu písní Pocity na psání.
1: Velmi děkujeme. Yeah. Publikum zajásalo, tak to je ideální. Dámy a pánové, rozhlas vyjel za vámi po 24. Světlana Vitovská, František Kinský, Libor Dvořák a u mikrofonu právě teď boss Tomáš Klus.

0: Děkuju.
1: Jste nejlepší publikum, kterému jsem dneska hrál.
2: Děkuju. Tomáš Klus. Živě v nabitém kulturním domě v Čelákovicích.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
2: Jsou tady teď už 4 rozhlasové osobnosti a já se moc rád vždycky jako vracím o několik let zpátky, abych se zeptal, jakou roli rozhlas, tenkrát třeba československý, český, hrál ve vašich životech. Světlanko, začnu u vás. Jak to máte vy? Jakou roli u vás nebo ve vaší rodině hrál tehdy československý rozhlas?
4: Já jsem poslouchala každou neděli v 1 hodinu pohádku a ve 2 hodiny v sobotu rozhlasovou hru pro mládež a vždycky jsem u toho žehlila. Tehdy dobrovolně, ale chápu, když Daniela Kolářová říkala, že žehlil jsi někdy, tak už jsem pochopila, co to znamená, ale ta pohádka ve mně zůstává dodnes. Je to takový symbol něčeho svátečního a milovala jsem ty rozhlasové hry pro mládež, protože to byly třeba Verneovky. Mm-hmm. Takže pro mě rozhlas je něco svátečního a v autě ho poslouchám. Já teda se přiznám, že poslouchám Radiožurnál. Vlastně, proč neposlouchám Český rozhlas Plus? Mm-hmm. Já se budu muset zamyslet.
2: No, vy se zamyslete, proč neposloucháte Dvojku nad sebou, ale...
4: tu poslouchá moje maminka. Moje maminka dokonce zná tenhle pořad.
2: Fakt? Jo. Vaše maminka mi byla hned sympatická.
5: Jo. Jsi ve stejné kategorii jako já. Já mám takovou věc, že chodím kontrolovat občas do nákupáku, jestli se na mě lidi ještě koukají.
4: Jako kam?
5: A už jako, no,
4: v nákupáku?
5: Na, v nákupáku. Nebo
2: jako
5: tak
2: jestli
5: na ulici.
2: Tebe poznám?
5: No a už je to blbý, jako jo. Ale teď se mi právě stalo, na to narážím, že přišly jako 2 fakt mladý holky a já jsem si říkal, tak dobré, Tome, ještě to funguje, protože šli ke mně, tak, a tak jsem se hned začal nadělávat jak dort ve výloze, abych byl princ zase,
2: no.
5: Nic marné, ale došli až ke mně a říkají, pane Klus, můžu se vyfotit s váma? A říkám, jasné, není problém, holky, můžu vás chytnout? Jo, babička bude mít radost, ona vás miluje.
2: Pane Hrabe, je to vlastně oslovení správný, pane Hrabe, byste asi na to zvyklý, je?
6: Nejsem, já si na to zvykám těžko.
2: Jo, ale teď to jste celoživotně.
6: Jo, vlastně jo.
2: No.
6: I když nějaký čas mi to neplatilo.
2: No to je... Ale zase my moderátoři tohle oslovení tak málo užíváme, jako to je častější prezident, prezidenty už máte všeho, ale jako pane Hrabě, to běžně člověk vůbec jako neužívá.
6: No,
2: že
6: tak
2: ne?
6: To zkuste.
2: A
6: víte co?
2: No.
6: Vy jste dostal kafe a já ne. Zestal jste moje, nebo já...
2: Já jsem doufal, že si toho nevšimnete, ale já nepiju vaše kafe, ale já si myslím, že...
6: Prostě na tomhle pódiu bude vždycky kafe jenom jedno. Ne.
2: Pane Hrabě, vaše dětství nebo mládí s rozhlasem, figuroval tam rozhlas?
6: Figuroval, měli jsme rádio. Ale my jsme to nějak moc v těch letech, kdy já jsem byl malej, moc neposlouchali. Ale první, co mě tak jako upoutalo, byl samozřejmě František Filipovský a bylo nás 5. To jako mám jako intenzivně v paměti. A pak už jsem vždycky čekal na 8 hodinu večer, kdy jsem to přeladil a ozvalo se Radio Luxemburg. To bylo moje rádio. Ale pro vaše ne, vy nevíte, co to je.
2: Ale je krásný, že i ten František Filipovský se často objevuje, že člověk to mohl slyšet před lety 1, 2x.
6: Ne, ono to bylo, myslím, tak úžasný a tak jedinečný, jak on to četl. Ten, kdo to jednou slyšel, tak si to pamatuje prostě po celý život. S tou dikcí a s tou melodií. To bylo neskutečný. Samozřejmě vzpomínám, že jsem poslouchal i, ale teď nevím, jestli jsem si to nevymyslel. Že jsem poslouchal i dramaturgii románu Jules Verne, 15-letý kapitán a takový.
2: Ano.
6: Takže jsem si to nevymyslel, to bylo.
2: Ne, určitě, no jistě.
6: To je možná proto, že už je to tak dávno, že si to ani nepamatuju. Že?
2: Ale zapsalo se to do paměti. Jakou roli hraje rozhlas dneska ve vašem životě?
6: Tak musím říct, že doma ho vlastně vůbec neposlouchám. Mm-hmm. A poslouchám ho jedině v autě a tam jsem neklidný. To znamená, pořád s tím takhle šmrdlám. Ježiš, to se mi nelíbí. Jo, tohle se mi líbí, tak chvilku zůstanu, pak zase odjedu. Takže projíždím to rádio takhle a vždycky, ono je to na volantu.
2: No.
6: Takže tady zmáčknu takový ten puntík a on to udělá a pak to zase něco hraje a to řekl, to je dobrý. A pak to skončí u rádia B.
2: Tohle mám nejradši, to přelaďování, jo? Jako člověk to samozřejmě zná, ale co teda my v tom rádiu máme udělat, abyste u nás zůstali? Jako jedete v autě a co by se muselo dít, jako kdy tam zůstanete?
6: Jak já vás slyším.
2: Tím jste ten beat úplně vyžehlil.
6: No, že jo.
0: A ne, ne, jak vás
6: slyším, ta dikce vaše je tak jako vřelá, tak já mám takový pocit, jako že úplně ze mě takhle tam v tom
2: že vylezu.
6: Autě najednou sedíte vedle mě.
0: Ta kadence, to se můžou repeři schovat vedle tebe. A tebe nejde přeladit, že ty máš tu kadenci tak rychlou, že i když člověk ladí další rádio, tak ještě je tam furt zás, tam seš.
2: Ano, a třeba teď, když nás poslouchají posluchači, tak nás slyší na všech regionálních stanicích. Takže když přeladíte dál, my tam furt budem. My tam furt budem, kromě Světlany, ta bude na plusu možná proti nám, ale ať naladíte, co chcete, my jsme dneska všude. A vy taky.
6: To je mi klíto.
2: Ale děkuju za tu vzpomínku. Libore, když se podíváme o pár pátků zpátky, kdy vás uhranulo rádio, třeba jako kluka malýho.
7: No, já se musím přiznat, Aleši, že rádio mě provázelo od dětství, podobně jako to říkala Světlanka, jedině už daleko dřív. Samozřejmě nejdřív ty rozhlasové pohádky, potom později zejména v 60. letech, protože pocházím, jak to říct, z velmi spolitizované rodiny. Můj táta byl za bolševika několikrým ministrem a velvyslancem. Možná i díky tomu já i brácha jsme se tomu velmi rychle odrodili. A možná to bylo právě v těch 60. letech, kdy jsem začal poslouchat politické komentáře, aniž by mě napadlo, že jednou budu dělat totéž. To rozhodně ne, ale zejména Karla Vginsla, Honzu Petránka, který byl potom, jak si už na sklonku svého života, skoro i mého, mým osobním kamarádem. Takže takhle se to asi celé vyvíjelo. Už v letech, kdy jsem vůbec nepředpokládal, že bych mohl v rádiu být zaměstnán, ale protože jsem předtím, podobně jako Světlana, dělal léta v televizi, tak najednou mně ta televize nějak odpadala od srdce a to rádio mi bylo blížší tím spíš, že jsem už od 80. let dělal sobotní rána na Vltavě. No a potom samozřejmě jsem přišel tedy nejdřív na Český rozhlas 6, potom Plus, dnes na stará kolena dělám pro rádiožurnál i pro Plus, ale domovskou stanicí je pro mě Plus a tak mě napadá, že si člověk prostě uvědomí v téhle práci, co je na ní dobrý a co je na ní možná přímo zázračný, jak to říká moje bytostná dlouholetá kamarádka, rozhlasová klasička Hanka Kofránková. Víš, rádio, to je z ucha rovnou do duše. To je kouzlo rádia.
2: Děkujeme vám všem, že jste přišli, že máte rádi Český rozhlas. No a jak jsou na tom hudebníci? Tomáši, ty jsi tady z nás nejmladší. Jak tebe zasáhl rozhlas? Ty už jsi se narodil do éry i privátních rozhlasových stanic.
5: Ano, ale já jsem od malička, od útlého věku jsem velkým fanouškem Oldy Kaisera a Jirky Lábuse. Mm-hmm. A já jsem poslouchal Rodinku na Českém rozhlase. Tím jsem se dostal k Českému rozhlasu. A pak se Český rozhlas dostal ke mně, protože první moje oficiální cena nebo ocenění za můj hudební přínos, jestli se to tak dá říct, pro někoho je to spíš trest, ale je od Českého rozhlasu Regina. Já jsem tam byl vyhlášen jako objev roku, asi před 21 lety. takže tak. No a já jsem posluchačem Českého rozhlasu Plus. Mm-hmm. Jenom mě mrzí, že pořád ještě nejsem osobnost teda.
2: Jo, no, hele, ale když už jsem moderátorka takovýho pořadu zuje, tak to už jako...
5: Když už se zula, možná přestanu být nula.
2: Dámy a pánové, je tady další píseň.
5: Je tady další píseň.
2: Tomáši, v tuhle chvíli budeš zpívat na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu.
5: To mě ani neříkej.
2: Jsi prakticky nepřeladitelný. Prostě vy v autě ani to nemačkejte na tom volantu jako pan Hrabě, je to zbytečné, všude klus.
5: Omlouvám se.

na malý postel, u koin kojitem, v nočním vesiliště pořád vidím dvojité, ale v tvým raním útěku, střízlavím bolestně, posledním doteku zůstal jsem uvězněn. Ospalý šešek,

0: Děkuju. Děkuju. Děkuju. Seďte, seďte. Děkuju.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
2: Tomáš Klus na vlnách Českého rozhlasu v Čelákovicích, kde natáčíme 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. Světlana Vitopská, František Inský, Libor Dvořák, Tomáš Klus, vlastně si sedl vedle pana Hraběte, ty taky v pohádkách. Kolikrát jsi si zahrál šlechtice, kolikrát jsi byl princátko?
3: Třikrát.
2: Třikrát? Mm-hmm. Takže taky šlechtic.
3: Já jsem vlastně trošku ještě výš, ne? Jako...
2: ne, to... Jo, a kam až ses vlastně vypracoval?
3: Já jsem byl král, no. Ale pro mě hrabě taky dobrý.
2: No. Co, pane hrabě, s králem se člověk jako setká málo kdy a vy sedíte hned vedle ní? Podívejte se, kým...
4: No to se mi snad ještě v životě nestalo, abych seděl tak blízko vedle krále.
2: Ale tak to...
4: Teda mnohokrát jsem seděl vedle krále, ale to bylo jméno. Teď tentokrát sedím vedle krále.
2: No.
4: To je něco jiného, král. To je.
3: Teď mi to konečně došlo, teda no. Musím říct. Jsem to opravdu někam dotáhl.
2: Takový v našich pořadech zpívají. To je...
4: Ano. Rozhlas dělá zázraky.
2: Dámy a pánové, jak vidíte, jedno křeslo je připraveno a já jsem moc rád, že opět vlastně po 24. dorazí muž, který je s námi pokaždé a je to fascinující, protože vlastně neznám jinou takovou talk show, takový pořad, že by nejvyšší osobnost té které instituce sjezdila opravdu všechna místa. Dneska asi nebudu používat svou otázku, jestli už někdy byl na tom místě, kde právě jsme, protože je tady doma. Dámy a pánové, generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný, dobrý večer. Takhle, René ho zabral. No to je... To jsem ještě nezažil. Na pódium začali lítat plyšáci. Čelákovice zdraví svého generálního ředitele. No to je fascinující. Pane generální řediteli, no to běžně se vám nestává, hlavně tedy v posledních dnech, že byste vešel na nějaké jednání a takhle vás zasypali plyšáky. No to je fascinující. To je rokový koncert, jako to je úžasný.
5: Hezký podvečer, milí čelákovičtí. Tomáš tohle to zažívá asi pravidelně, že jo?
3: Ale v Čelákovicích prostě ještě ne, je ředitel víc než hrabě a král.
2: No, tak...
5: Ne, děkuju.
2: Ale tak...
5: Já moc děkuju vám všem za milé přijetí, protože opravdu já jsem dneska měl to velké štěstí, že jsem nemusel cestovat přes kus republiky, jako to vždycky děláme. A já tady hlavně vám všem chci říci, já jsem před 25 lety tady doputoval z Ostravy do tohoto nádherného krásného města a stejně jako miluji rozhlas, miluji Čelákovice a čelákovickým děkuju za to, že mě tady před 25 lety vlídně přijali a věřte, že opravdu já se tady cítím doma, jako kdybych tady byl vlastně od malička. Takže děkuju za to.
2: Pane řediteli, u tohohle tématu se zastavím víc než kdy jindy. Vy jste, a to už jste naznačil, přicházel z Ostravy. Těch míst, kde člověk mohl zakotvit, bylo x, počínaje Prahou, jakýmkoliv městečkem u Prahy. Proč zrovna Čelákovice tenkrát? To mělo nějaký konkrétní důvod?
5: Já jsem na Čelákovice narazil úplně v počátcích mé takové velmi krátké epizody, kdy jsem působil jako poradce tehdejší předsedkyně Senátu Libuše Benešové. A my jsme spolu objížděli její tehdejší obvod, což mimochodem ten senátní obvod právě zahrnul Prahu Východ a Benešovsko. A na Praze Východ byly tři taková velká centra, kde jsme často jezdívali, Čelákovice, Úvaly, Říčany. A takhle jsem vlastně přišel na Čelákovice a už tehdy se mi tady hodně zalíbilo, takže v momentě, kdy jsem pak nastupoval do rozhlasu, tak mé kroky zamířily tady, protože tady opravdu už tehdy bylo krásně, teď je tady ještě krásněji, protože město opravdu za těch 25 let neskutečně zkvetlo. Tak to prostě je. Takže když pan starosta Pátek lákal turisty tady do Čelákovic, tak určitě přijeďte, opravdu. Je tady fakt nádherný.
2: To je propagace destinace.
5: Jenom Aleši musím říct, že já se, věřte mi, velmi nedobře cítím v tom křesle. Já bych mnohem radši, kdyby v tom křesle seděl třeba pan Kinský, Tomáš, Libor, protože si to zaslouží mnohem víc než já, ale budu se snažit se s tím nějak popasovat.
3: Já myslím, že vy si teďkom to zasloužíte si odpočinout.
5: Děkuju.
2: Ano, tím se dostáváme k aktuální situaci. Já jsem naznačil, že 24krát jsem se ptal, co nového v Českém rozhlase, čím se zrovna tak jako zabýváte. Co teď zrovna, pane řediteli? Už o vás dlouho nebylo slyšet.
5: Je paradoxní, že my jsme vlastně tuto naši roadshow před 24 vlastně měsíci, nebo řekněme před 2 lety, začínali jsme ve Strakonicích a celý ten nápad vznikl, že pojedeme vlastně opravdu po těch menších obcích a budeme vysvětlovat, proč těch 45 korun, co za těch 45 korun rozhlas nabízí, abychom tehdy při té diskusi zase poplatek zvýši o 10 korun vysvětlil opravdu, za co rozhlas těch 55 korun od vás, jakoby od poplatníků, tak to vlastně použije. A to bylo před 2 lety. Za tu dobu jsme vysvětlovali, proč poplatek a proč 10 korun navíc a proč ho potřebujeme. No a dneska jsme v situaci, kdy vlastně bojujeme za to, aby vůbec rozhlas zůstal rozhlasem v takové podobě, jako ho známe. Já jsem i proto rád, že dneska jsou tady s námi lidé, kteří opravdu jsou rozhlasovými tvářemi a navíc lidé, kteří podporují český rozhlas, ať už tím, že pracují v rozhlase, mluví o něm a i svými činy, svými kroky, svou prací, tak to rozhlas, řekněme, prezentují ven. My vysvětlujeme, proč má poplatek smysl, protože máme opravdu za to, že pořád je dobré, když si lidé platí ten přijímač a je tam ta vazba mezi poplatníkem, posluchačem a tím médiem, než když do toho vstupuje jakákoliv politická, říkám, jakákoliv politická garnitura skrze státní rozpočet. Takže teď jsme teďka v takovémhle období, no a uvidíme. My se budeme snažit o to, aby opravdu v tom zákoně alespoň zůstala jednak adekvátní částka rozpočtu a aby tam byly pojistky pro to, aby opravdu nezávislost rozhlasu a televize nebyla ohrožena, protože si myslím, že bychom to opravdu po kolika 35 letech od revoluce si neměli nechat líbit. My jsme o tom bytostně přesvědčen a myslím si, že 55 korun za 24 hodin, 7 dní v týdnu, 25 stanic, že to fakt vlastně není moc peněz.
2: Děkujeme za tu podporu a tím mám na mysli nejenom tenhle potlesk, ale vůbec vaší podporu, kterou my v rozhlase cítíme. Pane řediteli, já jsem optimista, já věřím, že to dobře dopadne, ale když bych se zeptal na ten úplně nejčernější scénář. Připustil byste si na chvilku tu myšlenku, že ve své funkci budete muset řešit, že to prostě nastane, bude se muset vysílat dál, ale jak?
5: Víte, já dnes už jsem asi nejdéle sloužící generální ředitel Českého rozhlasu teďka v historii a představoval jsem si ten svůj závěr toho svého druhého mandátu trošku jinak, že budeme naopak si užívat toho, že rozhlas je v takové špičkové kondici, v jaké opravdu je, a to ať je to jeho programová nabídka, ať je to počet posluchačů, ať je to jeho hospodaření. Netušil jsem, že opravdu se budu muset zabírat nějakými černými scénáři a byl bych asi špatný manažer, kdybych nepřemýšlel nad tím, že samozřejmě ta situace tady může nastat a že opravdu už v tom příštím roce budeme hospodařit se menším rozpočtem. Pro nás by to znamenalo, že například i tento pořad nebo pořady na regionálních stanicích bychom museli dělat úplně jinak, respektive jestli bychom je vůbec dělali. Museli bychom se opravdu podívat, zda to portfolio regionálních stanic zůstane takové, jaké je, jestli nebudeme muset stanice slučovat, některé rušit. My často mluvíme nebo obecně o zpravodajství publicistice, ale rozhlas má svůj symfonický orchestr. Mimochodem, letos slaví jste výročí. Je to jeden ze 3 špičkových orchestrů, nejšpičkovější orchestrů této zemi. Otázka, máme ho a budeme mít na to provozovat ho i nadále, nebo ho budeme rušit, nebo zrušíme český rozhlas regionál sport a tak dále, tak dále. Čili to vše sebou samozřejmě by tahle ta změna přinesla. No a ono je mi sice vyčítáno některými, že straším, anebo že vyhrožu propouštěním. To není vyhrožování, to je realita, protože, a vy všichni víte, že rozhlas stojí na 2 pilířích. Na lidech, to je absolutní to hlavní, a pak jsou to technologie. V momentě, kdy služby začnete osekávat, tak logicky musíte snižovat i počty pracovních míst. A to já bych si opravdu v době, kdy český rozhlas je podle mě v té nejlepší možné historické kondici, kdy byl, tak by to byla velká škoda. A já si myslím, že si to tahle ta instituce za 103 let své existence prostě nezaslouží. Tak to je.
2: Děkujem. Tomáši, co nám zaspíváš teď?
3: Bude to zase písnička na přání. Já jsem slíbil, že zahraju píseň Marie.
2: Jo, je! Dámy a pánové, posloucháte oblíbený pořad Českého rozhlasu Hrajeme na přání. Na vaše četná přání opět na všech frekvencích Českého rozhlasu Tomáš Klus. To je co?
6: Jeden

0: vdechovat.
1: Děkuji. Děkuji.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
3: Tomáš Klus propojil stanice Českého rozhlasu, kde posloucháte 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi z Čelákovic. Libor Dvořák, František Kinský, René Zavoral, Světlana Vitopská, Tomáši.
0: Já se jenom omlouvám, já jsem se na vás tak díval, jak jste začali tleskat do rytmu. Já jsem se jenom díval bezradně, že já nemám rytmus. Takže já jsem se vám chtěl chytnout, ale mě to mrzí, že byste pak přestali, že to mohlo být hezké, tak nevadí, děkuju. Vy jste taky skvělá.
3: Odpouštíte mu to.
0: To je paní Jitka.
3: Ano.
0: My jsme se seznámili.
3: Jak to víš, jako ty už takhle.
0: My jsme se fotili před kulturním domem. Oba jsme si stěžovali, že jsme spocení a že nám to ale nevadí.
3: Vy jste se takhle otlapkali, jste lepili spolu tak, ale to je krásný, že jste to schválila, že i když ten výkon nebyl 100%, nám to stačilo.
0: To nikdo neřekl, že to nebylo 100%, Aleši.
3: Ne, ty tady paní říkala, že přesto,
0: ne, neříkala, že to bylo...
4: To bylo vynikající.
0: No. A pak, že se nelže v Českém rozhlasu. Ale to tak je pravda, Aleš.
3: Ne, no jedno. Ty budeš dělat ten zábavný pořád, rozumíš tomu? Ty
0: no.
3: Jsi? No.
0: To bude zábavička. No.
3: Bavilo by tě to?
0: Jako jo, musím říct, že mě rozhlas strašně baví a mám ho rád, protože jednak se člověk nemusí bát vypadat jakkoliv, když tam je. Dneska už ne vlastně, že?
4: Vy
0: jste monitorovaný, každý hovor je monitorován.
4: Ano. No, tam už... Takže když půjdete do té osobnosti, tak se prostě nás trošku otřebuje.
0: Dobře, ne, to jasně. Dobře. Když teda malinko zvážním, tak kultura vždycky byla takovým lakmusovým papírkem stavu společnosti, ve kterým se nacházíme. A rozhlas pro mě vždycky byl primárně o svobodě, protože rozhlas i nejenom symbolicky, ale fakticky hájil tu naši svobodu. A v momentě, kdy budeme mít nesvobodný rozhlas, tak budeme mít nesvobodnou společnost.
5: Já když byla stávka v Českém rozhlase, tak jsem si vzala tričko se stávkou, šla jsem před Český rozhlas a chvíli jsem tam pozorovala to dění a cvrkot. Natočila jsem si tam video a pak jsem ho dala na Instagram a co mě první napadlo, pustila jsem tam k tomu písničku Evy Farné z filmu Vlny. A vlastně mě úplně z toho mrazilo. Jak ona tam na začátku říká, vážení posluchači, zůstaňte u rozhlasových přijímačů. Úplně se mi to tady sevřelo a říkala jsem si, že doufám, že to tak nedopadne.
6: Ještě možná jenom doplním, já jsem šel podpořit, respektive vyjádřit solidaritu se zaměstnanci rozhlasu a udělali jsme takový živý řetěz kolem budovy České rozhlasu. Tak jsme se objímali tam všichni přesně tak a já jsem potkal hlavně Jirku Mádla. A vlastně mě napadlo mu říct, chce to příště kameru sebou, protože to je tolik materiálu na možné vlny dvě, doufáme, že nebudou, ale že tolik komparzistů už potom nesežene, ale že toto je realita, tak doufáme, že tomu tak nebude. Uvidíme.
3: Libore, poprosím
7: vás. Já bych
3: to
7: dodal ještě jednu věc. Já bych se v tomhle, dejme tomu požehnaném věku, strašně nerad dočkal toho, že by v rádiu nastala taková situace, že by přišli nějací gaulajtři, protože to by pro mě znamenalo, že v takovém rádiu pracovat nemůžu.
8: Pane Hrabě, to prosím vás.
9: Jsem taky už trošku dospělejší, takže jsem zažil různé fáze toho rozhlasu. Pro mě je jeden z nejsilnějších zážitků z rozhlasu 21. srpen 68. Ve 3 hodiny ráno mě probudili moji podřízení vojíni, kteří se vraceli z opušťáku a třásli se mnou a říkali, Franto, stávej, je válka, jsou tady Rusové a Němci. A já jsem říkal, já vím, jedeš z Moravy, klídek. A on říkal, ne, fakt, pojď se podívat. A já jsem se šel podívat a bylo tomu tak, jenom ti Němci tam nebyli, že to bylo v Chebu. Takže jsme si okamžitě zapnuli rádio, protože jsme chtěli vidět, co se děje. A to byl jeden z takových nejsilnějších okamžiků v mém životě, když ten ženský hlas, který hlásil, že už nás našli a bylo fakt slyšet ten dupot po té chodbě, pak se rozrazily ty dveře a oni říkají, asi nás slyšíte naposledy a pustili tu hymnu. takže to si vzpomínám, že to se mnou jako zacloumalo úplně strašidelně, takže mě to sebralo, takže jsem rovnou zdrhnul, myslím z vojny. A den na to jsem byl před tím rozhlasem. Takže já ho znám, jak vypadal, jak to tam bylo ohořelý, jak to tam bylo omlácený. Takže pamatuju Zápotockýho, který nám hlásil, že zítra nic nebude a bylo. Pamatuju tu proměnu toho rozhlasu, těch pořadů toho jara 68 a těch přímých přenosů z těch různých diskuzních

0: což je pejsek Vipe Tobiáš, a přichází i jeden z jeho páníčků, pan Michal Jagelka. Krásný dobrý večer, další rozhlasák, kterého znáte z Dvojky. Dobrý večer.
1: Budu potřebovat, dámy a pánové, milí čelákovičtí, dva dobrovolníky, dámu a pána. Ano? Vítejte, s kým máme tu čest. Já jsem Michal, dobrý večer.
2: Já jsem Lucie a jsem přespolní teda.
1: Odkud, z Brandejsa?
2: Z Horoušan.
1: A mladý muž, dobrý večer, s kým máme tu čest?
3: Já jsem Viktor Klučina, rodák z Čelákovic.
1: To, že jste Klučina, to vidím. Ale máte asi 4 metry, Klučino, škoda, že to rozhlasoví diváci nevidí. Stárnu a rostu do země, nebo je ten chlap tak vysoký? Kolik měříte?
3: Pouhých 196 centimetrů.
1: Co to tady dneska s tím zouváním za mány?
0: To je takový jako, kdo má rád kluse, ten je zutej.
4: Přesně tak.
0: No. A paní má ještě rovnou...
4: Klučina už je taky bosej.
0: Už se zouvá i Klučina.
1: Klučina Viktor už se také zouvá.
5: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
1: Viktore, Lucie, dost legrace, jdeme do toho. Moderátorka Světlana Vitovská je ženou činu a nemá problém se v životě poprat s ledasčím. Vystudovala práva, chtěla být soudkyní a nakonec se stala novinářkou. Věděli jste ale, že mezi její celoživotní koníčky patří chození do posilovny? Proč si myslíte, že Světlana tráví ráda svůj čas ve fitku? Tak za A. Miluje jahodové proteinové koktejly, které si tam po cvičení dává na baru? Nebo za B. Miluje pohled na posilující muže? Touto fascinací trpí již od puberty? A nebo za C. Miluje všechny ty seriály, které tam stíhá zhlédnout třeba během šlapání na rotopedu? Tak co by to mohlo být? Viktor?
3: A.
1: Vy si myslíte, Viktore, proteinové jahodové koktejly?
3: No jasně.
1: Proč?
3: Tak svaly má, takže jako ten protein tam je.
4: V životě jsem to nepila.
1: Viktore, je to špatně. Ludsko, zkusíte to?
2: No, já myslím, že tam kouká na ty seriály.
1: Vy si myslíte, že C, jo? Hmm. Tak schválně, Světlano, jak to je?
4: Je to tak, koukám se na seriály. A pak taky ještě teda mám novýho trenéra.
1: Takže trošku ujbe, jako ano.
4: Ne, jenom trenér.
1: Každopádně je to za C. Ludsko, máte bod? Gratulujeme. No vidíte, jak nám to jde pěkně. Druhá otázka se týká dalšího z našich dnešních hostů, pana hraběte Františka Kinského. Věděli byste název kterého svátku, který známe z kalendáře, je součástí celého jména pana hraběte? Dám vám opět možnosti. Za A. Pan hrabě je Valentín. Za B. Silvestr. A nebo za C. Pankrác. Lucie se hlásí?
2: Já si typnu, já bych si typla Valentína.
1: Myslíte, že A. Je to špatně, Viktore?
3: Jelikož Pankrác moc neznám, takže dávám B. Silvestr.
1: Pane hrabě, jaká je správná odpověď?
6: B. Silvestr.
1: Vy se jmenujete, pane hrabě, celým jménem Maria František Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský. Je to pravda? Nezapomněl jsem na nějaké křesní jméno?
6: Nezapomněl jste žádné. Jak vidíte, narodil jsem se ještě dávno před rokem 48, takže to jsme ještě si mohli dovolit mít více jmen.
1: A vy si je pamatujete takhle všechny?
6: Samozřejmě.
1: Já si kolikrát nepamatuju ani ty dvě moje.
6: Já si každý ráno s ním probouzím.
1: No každopádně, Viktore, gratulujeme, máte bod a tleskáme. Skvěle, je to 1-1. Libor Dvořák není jen rozhlasový komentátor, ale také překladatel z ruštiny. Který slavný román Michaila Bulgakova převedl do češtiny? Věděli byste? Za A to mohl být Doktor Živago, za B Mistr a Markétka, a nebo za C Otcové a děti. A Viktor se hlásí?
3: Já bych dal B.
1: Tedy Mistr a Markétka. Proč si to myslíte, Viktore?
3: Od osazenstva zaznělo B, tak jsem dal B.
1: To jste neměl říkat, už jste vypadal jako intelektuál. Libore, tak jak to je?
7: Je to tak.
1: Velmi správně a my vám tleskáme, máte bod, Viktore. Jak říkám, intelektuál. Takže 2-1. Čtvrtou otázku věnujeme zde přítomnému Tomáši Klusovi. Není žádným tajemstvím, že Tomáš je trojnásobný táta. Jaké postavení měl ale on sám ve své původní rodině jako dítě? Za A. Byl nejstarší ze 3 sourozenců. Za B. Vyrůstal jako jedináček? A nebo za C. Měl 5 sester? A Lucie se hlásí?
2: Myslím si, že je jedináček.
1: Takže B, že by to mohlo být. Tomáši, jak to je?
7: Ano, vyrůstal jsem

0: Už jako jedináček.
1: Takže 2-2. Přátelé, je to napínavé. Je to napínavé jako celý tento večer. Je tu otázka poslední, pátá. A ta rozhodne. Náš pan generální ředitel a místní čelákovický patriot René Zavoral má jednu takovou oblíbenou seriálovou či filmovou postavu. Dokonce se s onou nebo s oním představitelem či představitelkou setkal, má podpis. A já se ptám, která ta ikonická postava to je? Za A by to mohl být Sandokan, za B Angelika, anebo za C James Bond. Viktor se hlásí.
2: Mě ten James Bond zní jako reálně.
1: Proč myslíte, Viktore?
2: Tak jako časově tak vychází James Bond v té době, jako byl docela trendy.
1: Počkejte, váš pan ředitel je zhruba tak můj ročník, je o rok starší a my teda skutečně nejsme jako z doby Jamese Bonda. To bylo starý už, když jsme byli malí. Není to dobře. Tak Lucko, teď se možná rozhodne. Máte dvě možnosti. Angelika nebo Sandokan?
3: Typnu si, že je to Angelika.
1: Pane řediteli.
4: Bylo by krásné se potkat s Michelle Mercierovou, krásnou dámou francouzskou. Navíc já jsem frankofonní od svých 10 let, takže bylo by to krásné. Ale já měl dva takové životní hrdiny. Vinetua v podání Pierre Briseho, který ale už jsem neměl šanci potkat. A pak právě to Sandokana. A já jsem opravdu měl tu možnost i tu čest se před 2 lety s Kabirem Bedem osobně potkat v Praze a nejenže mám podpis, ale krásné fotografie, mohl jsem s ním mluvit, takže Sandokan a Kabir Bedi. Takže je mi líto, nepotěším asi ani jedno z vás.
1: Každopádně, Lucko, Viktore, dlouho tu nebyl rozstřel, takže já vám dám jednu, tentokrát už opravdu rozhlasovou, rozstřelovou otázku. Kdo bude blíž s tím číslem, které budu chtít slyšet, tak prostě vyhrál. To velké DAP rádio. Ve kterém roce začal pod rozhlasem působit Dismanův rozhlasový dětský soubor. Tak dáma má přednost. Lucko, jaký to mohl být rok?
3: Já typu 1965.
1: Viktore?
2: A já bych dal 1970.
1: Tak asi opět pan generální ředitel by to měl uvést na pravou míru.
4: Dismančeta v loňském roce oslavila 90 let. Takže správně 1935 a tudíž paní Lucie byla blíž o kousek.
1: Ano, a proto vyhrála v tomto napínavém souboji. Tak, Viktore, byl jste úžasný a s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala přebíráte právě teď to menší DAP rádio. My vám gratulujeme, byl jste statečný, úžasný, děkuju. A teď prosíme fanfáru. A Lucie získává to velké DAP rádio, opět s rukou našeho pana generálního ředitele. Lucko, gratulujeme, byla jste skvělá, pozdravujte v Horoušánkách a děkujeme, byli jste skvělí.
5: Dámy a pánové, budeme se loučit. Čekají nás prázdniny, ovšem naše roučou pokračuje dál. Uvidíme se 17. září a to se vydáme na Moravu. Natáčet budeme v Ivančicích. A tam s námi vyrazí rozhlasoví kolegové Honza Rosák a zpívat vám bude Ilona Čáková. Takže se máte na co těšit. Dámy a pánové, děkujeme za vlídné přijetí. Děkujeme za pozornost. Dnes se s vámi loučí Světlana Vitovská. Pan hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, Michal Jagelka, kompletní tým Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová, Martina Coufalová a se závěrečnou písní Tomáš Klus.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci, ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne, především Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Aleš Cibulka. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Hezký dobrý den, zdravím vás všechny, ať jste kde jste.
1: Senky písničky, výhry, humory, vedru navzdory.
2: No jistě, samozřejmě, a možná přijde i kouzelník.
1: Ne, přijde Jirka Korn a bude zpívat. Žal se odkládá.
2: No, tak co nám chybí?
0: Humoriáda.

0: Humoriáda začala právě teď. Aleš Cibulka dorazil, má takový, jak by se to řeklo, fresh sestřih. Sluší ti to, omlazen si.
1: Já ti děkuji.
0: Zapomeň už na ty patky a trvalý.
1: To prosím tě, není můj nápad. Já jsem 26 let věrný své kadeřnici Blance Haškové, která mě střihá opravdu už dlouhá léta, ale Michal má svého barbera, ke kterému chodí a který vždycky jak jako upraví vousy a ty vlasy a všechno tak jako...
0: A řekl, udělej mi něco s tím Alešem.
1: On vždycky, mladý barber, vždycky vzkazuje Kuba a říká, no a kdyby přišel pan Cibulka, já bych mu to ostříhal úplně jinak, já bych to vzal víc nakrátko a to. A vždycky, když Michal přijde od toho barbera, tak říká, tak Kuba ti vzkazuje, že by to jako ostříhali ještě víc nakrátko. A teď já jsem doprovázel Michala, prvně jsem ho viděl a Kuba Paško mě zase viděl a říká, no já bych vám to ale ostříhal víc nakrátko. A protože bylo před prázdninama a protože jsem měl čas, tak jsem říkal, tak víte co? Jdem na to, udělejte, co jako myslíte. Je mi to úplně jedno, co budu mít na hlavě. A tohle to mi vyrobil, ale já jsem si říkal, a teď to mám konečně jako ty mladý. A teď jsem se koukal po těch mladých a oni jak nosí ty květáky strašně
0: no,
1: na hlavě.
0: Vepředu, furt
1: si to upravují,
0: no,
1: ty jasně. Čupřiny, že jo, no, furt to
0: tak do mobilu, tam se vidí, že jo.
1: Tak oni se češou prostě úplně neskutečně. Uh-huh. Tak jsem zjistil, že to nemám jako mladý, ale jako my, ty padesátníci, který chceme vypadat jako mladý, rozumíš tomu, takže ale je to
0: takže
1: strašně.
0: Já tam zajdu taky, myslím, že
1: zajdi tam
0: prostě.
1: Já myslím, že s tím, co máš na hlavě, ale je to na tohle to strašně praktický.
0: Jo, nechám mu vousy předělat nějak.
1: No, prostě. Ale to je, hele, a my jsme tam prodělali i masáž hlavy. Oni tam mají úžasnou slečnu, která tohle to nám ukázala. Jsem nikdy nic takového nezažil. To je to, seš hodinu v ráji.
0: Jo, teď na to koukám, máš i tu hlavu trošku.
1: No, to je taková, že jsem zkroutila blahem právě.
0: Hele, milý Blažený, řekni nám, byste měli akci Rozhlas jede v Čelákovicích,
1: ano.
0: Teď to bylo ve středu, tuším, a posluchači to uslyší, právě ti, co nás teď poslouchají, můžou si užít tuhle tvoji rozhlasovou show, kdo tam byl a kdy to uslyšíme.
1: Já si myslím, že to bude stát za to a tentokrát, protože nám budou začínat prázdniny, to bude už tenhle ten víkend, takže v tradičním čase v sobotu večer od 20 hodin a v neděle od 13 hodin na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu. Rozhlas jede za vámi z Čelákovic, pan hrabě Kinský tam byl, Světlana Vitovská, Libor Dvořák, samozřejmě náš pan generální ředitel Michal Jagelka, soutěžilo se, bylo tam veselo, no a dobrá zpráva pro ty, kteří teď poslouchají, my během roku vysíláme Rozhlas jede za vámi tady na regionech, ale vždycky slibujeme, že během léta to bude i na Dvojce, takže kdo třeba něco propásl, na Dvojce Českého rozhlasu během léta, protože tam, na rozdíl od vás, kdo posloucháte regiony, to ještě neslyšeli, to budou mít šanci slyšet včera, dnes a zítra.
0: Já bych zůstal tady na regionech, protože to je lepší signál než na té Dvojce.
1: To je no jistě, vy jste stereo, to je úplně samozřejmě no jistě.
0: Tak prosím tě, co nabídneme posluchačům na začátek?
1: Já jsem se díval do toho seznamu a vybral jsem muž, kterého jsem dlouho neslyšel a který by před pár dny, proto jsem na něj vzpomínal i na Dvojce, oslavil 85. narozeniny a to je Jan Vodňanský.
0: Ano.
1: Na toho by bylo dobré nezapomenout, takže máte-li tam něco, budu pro.
0: Máme tam něco a dokonce i to začne znělkou, kterou všichni pamětníci dobře známe.
1: Bude plum plum.
0: Bude plum.

0: Běží liška k táboru. Běží liška k táboru, odolává náboru.
1: Ani celé, ani spola. Ani celé, ani spola nebudu vám dělat vola.
0: Jak se Napoleon zove? Jak se Napoleon zove? Bonaparte Kutuzove.
1: Řekl kobyl kobyle. Řekl kobyl kobyle, budem bydlet ve vile. Řekli jí to ve stáji, ještě teď tam chlastají.
0: Kurník, kurník, kurník, hraješ jako hurník. Jako hurník Ilja, za dvě, za tři kilja.
1: Malíř zabývá se malbou, kulomet ho kryje palbou. Až tu malbu dodělá, tak ho taky oddělá.
0: Běží zajíc z Rakous požádat k nám o azyl. Někoho tam zakous a nerad by narazil.
2: Tady hraju právě ty předěly takový, abyste věděli, kde je konec, protože někdy se to nepozná.
1: Někdy, jak říká kolega, titul tvoří až 50% básně. Deporučík z kasáren, to je taky jedna z těch delších básní. Deporučík z kasáren, hlavu plnou prasáren. To právě ještě není konec. Deporučík z prasáren, hlavu plnou kasáren.
0: Naléhavé upozornění těm, kteří dosud plýtvají elektrickou energií. Jenom beznadějný kripl zapne to, co jiný vypl.
3: Zábava z Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak tolik Jan Vodňanský pro tuto chvíli. Můžeme s ním pokračovat. Když posluchači zvolí Ačko, když dají Bčko, budeme v Pidivajzlicí. To je taková vesnice, Aleši, ale ty už si to zažil tady, ne? Pidivajzlice ještě ne.
5: Ne, Pidivajzlice, to je nádherný a moc se mi to líbí.
4: Ano, a navíc má zajímavé obyvatele Josefa Hlinomaze, Vlastimila Bedrnu, Jiřího Líra. No, je to ze Silvestra 64. Bývají zábavní chlapci z našeho archivu. Mm-hmm. Tak si vyberte, dámy a pánové, u rádia SMS-kou Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Je tady páteční humoriáda, Aleš Cibulka a Pavel Kučera vás zdraví ze studia. Na telefon zveme všechny, kdo chtějí přidat své hlasy, a to buď pro Jana Vodňanského, nebo pro... A teď se Aleš zase zasměje, pídívaj z lice. Dobré odpoledne. Haló.
5: Miroslav z Karviné.
6: Hezký den, hezký den.
5: Dobrý den, Ivan Pavle.
4: Dobrý den.
5: Pro pidi vajzlíte.
4: No vidíte, jak to hezky říkáte.
6: Mně už stačí tohle.
4: Děkujeme. Naslyšenou, hezký víkend. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, pánové. Zdraví vás Standa Zimník.
6: Zdravíme.
7: Jsi pod velkým vlaským ořechem, teplota plus 35 stupňů. Mhm. Tak dejte pidi vajzlíce.
6: Ano.
4: 35 ve stínu, tak to je tedy dost. Zůstaňme svěží. Dobrý den. Haló.
8: Haló, haló. Haló, haló. Takže Dvora Králové nad Labem.
4: Dobrý
8: jestli
4: den.
8: Jestli vám můžu poradit, jaký můžete použít taky sestřih, jestli znáte finskou skupinu Leningrad Cowboys.
6: No.
8: Když se na ně podíváte, ty mají správný takový kohouty na hlavě.
6: Aha.
8: Skupinu znáte.
6: Vidíte, tak na to se hned podívám.
8: Stálo, ta sranda.
4: Mm. Jo, a pak už jenom uniformu z fundusu a je to. No. Tak jo, děkujeme pěkně. A, Ačko, Bčko?
8: Posádku v humoriádě.
6: Děkujem.
8: A dáme si Ačko.
4: Je to tam. Děkujeme. Děkujem. Hezký víkend. Dobré odpoledne. Ozvěnu slyšíme, ano. Ale vás ne. Je tam někdo? Tak nebudeme čekat.
6: Není
4: čas ztrácet čas, jak se říká. Dobrý den. Dalšímu.
9: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk, já vás zdravím.
6: Zdravíme taky.
9: Chtěl bych hlasovat pro ty pížvajzlice. Chtěl jsem jenom poprosit pana Cibulku, jestli by mě mohl říct, nebo všem teda, co je jeho nejoblíbenější herec té první republiky? To mě zajímá. A co tak mu dělá největší radost z té první republiky, z té herce?
4: Tak já jdu na svačinu, alež bude jmenovat všechny.
6: Jako hercu. Děkujeme. Ano, až bude chvilka, tak odpovím určitě. Ráno můžu rovnou říct.
4: No,
6: pokud jde o herce, já miluju herecké kreace Hugo Haase. Hugo Haase je pro mě král komiků, Vlasta Burian snad promine, ale pokud jde o ty chlapy, Hugo Haase, Oldřich Nový samozřejmě. No a pokud by to bylo celkem i s dámami, tak vítězí Nataša Golová.
4: No, tak
6: samozřejmě.
4: To je jasné. Vždyť si on napsal jako... nejednu knihu, dvě
6: ano,
4: nebo tři?
6: Ano, tři, ale tak jako dokonce jsme otevřeli sál Nataši Golové v Sulické v domově seniorů, takže té zůstávám věrný.
4: Hmm. Tak jo, jsem se zamyslel, zavzpomínal jsem
6: já
4: si.
6: Já koukám, ano.
4: Máme součet?
6: No.
4: Víš, kam jdeme?
6: Do Pidivajzlic.
4: Přivítání Shakespearea v Pidivajzlic.
6: Je.
10: Já prosím plesový výbor, aby poděkoval dámám. Opakuju. Nechte být ženský a poté sem. Svolávám vás k důležitý schůzi. Vítám zástupce zdravotnického střediska. Vítám zástupce místního národního výboru. A vítám taky zástupce našich pidivajzlických obětavých požárníků.
11: Mame, jste si vědomi toho, že když já tady schůzuju, že je v Pidivajzlicích puštěnej
12: červený kout z řetězu?
10: Samozřejmě, soudru. Samozřejmě.
12: Děkuji vám.
10: Proto taky ta schůze bude krátká, na nejvíc tak do půlnoci. Tak, o co nám vlastně jde?
13: No, já myslím, že musíme lépe, radostněji a s větším úsilí.
10: Ale počkej, soudru. Já myslím, o co nám jde teď momentálně?
13: No tak to nás neučili, já to znám jenom vyhlídkově.
10: Soudruzi, helejte, jde o tohle. Dostal jsem telefonát z okresu, že máme taky u nás v Pidivajzlicích přivítat pana Shakespeara. Teď jde o to. Za A, jak ho přivítáme, a za B, kdo to vlastně je?
13: Ne.
10: No, hele,
13: moje holka něco říkala o nějakým anglickým umělcovi.
14: Ojeje, my máme dost patalí s našima umělce, že nám pijou a budeme se starat ještě o nějaký anglický alkoholiky.
10: A nevěř to. Ovšem, soudruzi, já myslím, že to žádný umělec nebude.
13: Proč myslíš?
10: Já mám takovej dojem, že to bude nějaký šejk, ten pan Spír. My jsme jim tam asi postavili cukrovár, tak jsme jim za to zavázaný.
13: Ať je to, kdo je to, když to přišlo z okresu, tak musíme dát najevo svou radost, jak je nám...
10: To je správně.
13: Jak je nám ten člověk vzácný, jo, že přijede, protože jinak by nám zvýšili dodávky.
10: Správně, tohle myslím, že je velmi správně nanesený, soudruzi.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak v Pidivajzlicích probíhají velké přípravy na přivítání Shakespeara. Uvidíme, jak to bude pokračovat. Pokud zvolíme Ačka, pokud dáme Bčka, tak tady bude Richard Genzer s Karlem Šípem a téma Prodavač palačinek. Na co máš chuť? Na palačinky nebo
6: Pidivajzlice? No, palačinku bych si dal, ale Pidivajzlice mě naprosto dostali, tak bych, myslím, potřeboval vědět nutně, jak tahle ta schůze skončí. Takže kdybych měl hlas, jakože ho nemám, tak jsem pro Shakespeara v Pidivajzlicích, protože to je geniální nápad.
4: To je Ačko, humor mezera A, SMSka pro Pidivajzlice, Bčko, humor mezera B, Richard Genzer, prodavač palačinek, 90 011 04, číslo pro SMS, telefonáty směřujete na 731 800 900, tak Sindel X zpívá Dřevo.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje právě teď. Než vám dáme slovo, vybíráte si Pidi Vajzlice nebo Richarda Genzera. Aleši, co ty a léto?
2: Já léto miluju.
1: Letošní léto.
2: Letošní léto, no, zdá se mi poněkud horké, ale jako my Češi, jak pořád na něco nadáváme, když zase byla zima, když bylo to loňské léto.
1: Sluníčko,
2: ne, takhle je to ideální. Ale zrovna nedávno jsme vzpomínali s Michalem doma, jak to bylo zvláštní, když byla polovina 80. let. My jsme byli někde na letním táboře, já si to vybavím jak dneska, a hlásili, že bude 30. Že bude 30 stupňů Celsia. A to vím, že jsme jako čekali během toho dne, co se stane, co se bude dít, protože to jsme nezažili do té doby, nebyly to běžné teploty a teď je 40 naprosto jako úplně běžné.
1: Ale většinou taky po tom horkém dni, no, po tom dusnu, ano, večer, odpoledne už přicházely ty
2: bouřky. Byla bouřka, no jistě.
1: Takže se to vyčistilo ten vzduch a zase na novo.
2: To je to globální den. Oteplování.
1: No, tak...
2: Teď jsem trefil,
1: úplně tam, kde jsme nechtěli být. Jdeme do Pidi Vajzlic nebo za prodavačem palačinek. Ptáme se našich posluchačů, tak uvidíme, kdo pak se nám dovolal. Dobrý den. Haló.
3: Ano, dobrý den.
2: Zdravíme, dobrý den.
3: Tady Pepa ze Štětí.
2: Zdravíme.
3: Číslo 2. Já to říkám všude, kamarád říká jedničku a chtěl bych dívat z více.
1: Dobře,
2: výborně, děkujeme.
1: Dobré odpoledne, kdo je s námi?
4: Ano, hezké odpoledne, i když horké odpoledne.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, Aleši, přeji vám, Pavle, a
1: děkujeme.
4: Srdečně zdravím vás, Aleši, teda.
2: Děkuji moc.
4: Zdravím, ráda vás poslouchám a přeji vám hodně osobních i pracovních úspěchů.
2: Děkuji moc.
4: Ano, dám si Ačko.
1: Máme zapsáno. Děkujeme, hezký víkend i vám. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, já bych prosila Bčko. Mm-hmm. A děkuju, že nám v těch horkých dnech takhle se snažíte to odpoledne zpestřit. A jestli pak víte, že je dneska takové zajímavé datum. 26.6.26.
2: Ano, jenom dvojky a šestky, to připomíná.
1: Ano.
5: Mějte se pěkně.
1: Děkujeme, hodně štěstí, mějte se hezky. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Jirka z Brodku, Přerova.
2: Dobrý den.
6: Mezera a přeji krásný odpoledne všem.
1: Ano, a Genzera jsem zaslechl správně. Dobře, máme zapsáno a já už bych to sečet, ať osvěžíme posluchače dalším humorem.
2: Tak povídej.
1: Doděláme toho Shakespeara.
2: Fakt jo, no, výborně. A mluváme se panu Genzerovi příště.
1: Ano. A nebo možná ještě dneska.
2: Jo, to je vlastně pravda. Ano, když zbyde. Čas.
1: Nezbyde, protože máme ještě soutěž a máme losování, máme toho hodně, Aleši.
2: Ano, tak Genzer nebude.
1: Bude Shakespeare.
7: Tak koukněte, soudruzi, já myslím, že po úvodním přípitku bychom mu jako mohli ukázat náš kravín. Co vy na to?
8: No jo, ale kde jsou ty 4 čistý krávy, které vždycky delegacím ukazujeme?
9: Ty jsme půjčili do Hunťákovic, mají prý tam delegaci afrických pionýrů.
7: Jo, tak hele, já navrhuju, aby jsme umyli další 4 krávy.
8: Co to? Vodou se musí šetřit kvůli požáru. Navrhuju, aby jsme ho místo toho krajina vzali k nám do sklípu na jednu u nás v Pidi Vajzlicích pálenou.
7: To je schváleno. Tak za druhý si myslím, že by se třeba taky rád podíval na naše muzeum místních památek.
9: Mějte, kam dáme ty slepice?
7: Ale to slepice, co ta nová slepičárna?
9: A to by nám moc zanezádili, znáš, že te slepičák záděj, ne?
7: No jo,
8: aby jsme ho místo toho vzali do našeho sklípku na ještě jednu skleničku.
7: Ano, správně, schváleno, soudruzi. No a teď si myslím, helejte, soudruzi, co vy na to, jestli mě podpoříte v tomhle tom, co ho vzít takhle mezi lidi? Myslím také na tancovačku. Aby ho provedla některá z našich ženské.
9: Ale která?
7: Hele, co Mirovická z mlíkárny.
10: No jo, to ano.
7: Že jo, no jo, počkej, ta je sice moc hezká, to víme, že ano, ale Ona to zase nemá moc politicky dobře jako ujasněný.
11: Hele, tak v tom případě bych navrhnul Barkalovou ze svazu.
7: No vidíš to, to je dobré. To má sice politicky jasno. No a teď jde zase o to, jestli pan Shakespeare pozná, že to je vůbec ženská.
8: No tak já navrhuju, aby jsme ho místo toho vzali na ještě jednu skleničku.
7: Správně, ano. Schváleno, soudruzi. Tak a hlejte, teď se zamysleme, jestli se u nás opravdu nenajde něco pozoruhodného, něco, co by stálo za to.
8: No, pozoruhodný je u nás to, že... Když je suchý rok a neurodí se, tak je s tím problém. A když je mokrý rok a urodí se, tak je ještě větší problém. To je teda pozoruhodný.
7: Já myslím něco hmatatelného.
11: Hmatatelného, jo?
7: No.
11: Tak v tom případě jedině Mirovická.
7: Co pak se u nás nenajde něco opravdu kulturního, něco zajímavého?
8: No tak já navrhuji, aby jsme místo toho vzali na ještě jedno skleničko.
7: To je správně, ano. Schváleno, soudruzi.
11: Ale moment, já tady nejsem přes čísilka, jo, to já ne. Ale jak tak počítám ty frťánky, tak mám dojem, že ten dotyčnej bude rád, když najde svýho šoféra.
7: No jo.
8: To je jasný. To, aby se nestalo jako tady byl ten delegát přes ty lidský práva, po čtvrtém frťánku nám honil zootechnika po návsi rozporku.
7: No právě. No.
9: To je staro.
7: Já vám děkuju, že jsme se s tím tak brzy vyrovnali.
9: Prosím.
7: A vítám tímto pana Shakespearea u nás v Pidivajzlici.
12: Ať žije pan Shakespeare! Ať žije pan Shakespeare!
0: Humoriáda.

0: Humoriáda pokračuje v tuto chvíli. Čas na soutěž. Přátelé, víte, že hrajeme o knihy z edice Humoriády podle vašeho výběru. Jednu z nich si můžete vybrat. Máme tady Josefa Dvořáka, Jiřího Krampola, Uršulu Klukovou, Naďu Konvalinkovou nebo Libuši Švormovou. A navíc dneska ještě v závěru bude losovačka o digitální rádio. Aleš Cibulka s napětím sleduje. Je zvědavý na soutěžní otázku, která se ho bude týkat.
1: Samozřejmě. Já jsem napětý, protože může nastat varianta, že nebudu vědět správnou otázku na odpověď o mně.
0: To by bylo špatné.
1: By bylo
0: ale
1: špatné.
0: Já to tady mám napsané.
1: Výborně, to se mi velmi ulevilo. Tak to je prima.
0: Já tě zachráním. Tak 731-800-900, kdo tam? Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Tak to zně.
1: Dobrý den.
0: Zdravíme, paní Jiřinku. Tak jste připravená, slyšíme se dobře?
2: Ano.
0: Ano, tak spouštím otázku. Aleš Cibulka se stal v létě roku 2014 kmotrem za A. Aleši...
1: Já nic nekomentuji.
0: Za A. Nové odrůdy jarní cibulky, za B. Rozhledny cibulky.
2: Ajta krajta.
1: Já nesmím ani naznačovat.
0: Ne.
1: A vy jste z Plzně, mojí milované krajské, vám bych napověděl, ale nesmím. Hm?
0: Takže, Jiřino.
2: Můžu ještě jednou, prosím.
0: Nová, Aleš se stal kmotrem. Nové odrůdy jarní cibulky anebo rozhledny cibulka.
2: Já bych typovala, protože jsem zahradnice, tak tu cibulku. A je to úplně dobře.
1: Vy jste mě neviděla, jak nenápadně kývu, jakože ne?
0: Aleš se držel, seč mohl, ani obočím se nesnažil
1: ne,
0: naznačit.
1: Ani brvu jsem, ne. I brvu jsem sklidnil, ano.
0: Tak to je mi líto. No, tak jo, tak se mějte hezky.
2: Hodně vás tam zdravím. Někdy.
0: No, my vás a zůstaňte nám věrná i přesto, že jsme vám to takhle zkazili.
1: Ne, paní posluchačka z Plzně už cibulku nepoužije ani v kuchyni, ani na
0: rozhlednu nepůjde. Ale my přesto můžeme pozvat na tu rozhlednu. Všechny posluchače jsou prázdniny, můžou si udělat výlet na šibeniční vrch u Oloví na Sokolovsku.
1: Ano, nedaleko mého rodiště, kóta 666 a je to nádherná opravdu rozhledna, můžete se podívat po okolí a mě udělalo velkou radost, že právě postavili rozhlednu a tu po mně pojmenovali. To mě prostě úplně jako fascinuje, protože toho se běžně nedočkáš za života, nebo tak
0: a
1: jako,
0: jak na tebe
1: že
0: přišli,
1: máš
0: jako svoji rozhlednu.
1: Prosím tě, řeknu ti pravdu. Ta rozhledna na začátku se mnou neměla vůbec nic společného, ale v Oloví na tomhletom místě na šibeničním vrchu rozhledna bývala, ta nějakým způsobem už dosloužila a byla vypsána jakási architektonická soutěž. Mladá paní architektka vyhrála a ona udělala tu rozhlednu tak, že nahoře opravdu je taková báň jako by cibulka a to je to místo, kde se člověk rozhlíží. Proto vypadala ta rozhledna jako cibulka, pojmenovala jí cibulka a někoho v Oloví napadlo, že když už se ten cibulka narodil v Sokolově a je jakoby místní rodák, mohl by být kmotrem, takže jsem kmotrem rozhledny cibulka. Taková malá zajímavost, ve chvíli, kdy jsme ji pokřtili, opravdu jsme vzali tu flašku šampaňského a tak se jako šouplo, že se rozbila. Rozhledna byla pokřtěná a trvalo asi týden, než místní obyvatelé rozkradli všechno, co nebylo přimontováno. Dřevěná madla, kusy té rozhledny musela být zavřena a zrekonstruována už asi po týdnu. Čech, jak někde něco vidí na tom šibeničním vrchu, už to bylo pryč.
0: A to nemuseli být místní třeba, ne. Abychom zase nedělali zlou krev.
1: Jakože to bylo nedaleko hranic, že to ukradli z Německa. Já myslím, že ty nemají nic jiného na starosti, než přebíhat na šibeniční vrch. No prostě to někdo tak jako vzal a já jsem si nenechal vůbec nic jako suvenír. Ale už je v pořádku, zajít se tam podívat.
0: Krimi případy vysíláme jindy.
1: Já to řeknu Vanírovi, ano.
0: Dopovím ještě oficiální informaci. Tato 30 metrů vysoká vyhlídková věž nabízí panoramatický výhled na Krušné hory, Slavkovský les i Karlovy Vary.
1: Ano, no.
0: Až tam budete, takže

0: hudbám a jenom takhle, aby bylo, já to promíchám, aby to bylo.
1: Já myslím, že pan Milan je úplně napnutý.
0: Si připadám jak v té soutěži buď, anebo jak se tam šahli a vytahli pračku nebo nic, nebo všechno.
1: Tady je, tak, vytáhneš digitální rádio.
0: Tak pozor, mám v ruce pingpongový míček a je to číslo, ještě budu chvilku napínat, je to číslo 3.
1: Já jsem netušil, že to stvárníš až tak dramaticky. Každopádně pan Milan má digitální rádio.
2: To jsem nečekal.
1: Může nás poslouchat bez šumu, naprosto čistý signál. Tak gratulujeme a rozhlas jede.
3: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak na řadě je náš dnešní host Aleš Cibulka se svým výběrem.
0: Ano, a protože jsem u vás dostal opět dobrou kávu, chtěl bych ukázku s názvem Marša. Tedy Jiří
1: Ale ta naše nebyla stuchlá, či co?
0: Není mi po ní úplně dobře. Ne, byla výborná, nebo už nikdy nic nedostanu.
1: Konec komedie, teď si dáme Jirku Lábuse Marša. A scénku Marša.
4: Bílý nebo černý? Já jsem ti černý.
5: Černý, měrej. Sváděla se to?
4: Zapomněla jsem.
5: Od koho je káva?
4: Od Žida.
6: Od Žida?
5: A proč ne ze spolku?
4: Měli zavříno tehda, no to rozumí.
6: Měli zavříno.
5: Tohle je stuchá nebo co?

0: si je otrávila.
1: Otrávila? A ja taká devočka, cingilingiling, rada pijem vinečka, cingilingiling, rada pijem, rada...
2: Babi!
1: Co je?
2: Proč nemám dědečka?
1: Každý jako ten ščor přileze a répne, až krev v žilách se zastaví. Běž si hrát. Rada pijem...
2: Babi, ty mluvíš jako ta paní včera v divadle.
1: Která?
2: Mariša.
1: Bože, kdybych do toho kamenia mluvila, spíš by se ustrnul.
2: Cože?
1: Vidličky a nože. Jako ti sršni. Všichni se na člověka sesypo a tak dlouho bžodajo a štípajo, až už štípajo.
2: Co to meleš?
1: Kávu. Kávy není nikdy dost. A neřáda jeden. Celý Francek.
2: Babi.
1: Co zas?
2: Stejně vím, jak to bylo s dědečkem.
1: Co se stalo, stalo se. No. Tady máš sirky a běž si hrát do stohu.
2: Babi.
1: Co zas?
2: Když mi seženeš céčka a koupíš babetu, tak tě neprásknu.
1: Dáš si kávu?
2: Dáš si čaj.
1: Koupím ti babetu, budeš jezdit jako velký šohaj, dáš si kafe.
2: A od koho je káva?
1: Od žida.
2: A proč ne ze spolku?
1: Měli zavříno.
2: Tahle je stuchláči, co? Já jsem z toho ze všeho tak otrávaný. Babi!
1: No?
2: Jdu do toho stohu.
3: Non-stop, já chci žít non-stop.
0: Děvči, co nešťastná, to ti jeden vávra nestačil.

0: Olympiáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik možná přijde i kouzelník Jiří Lábus, Oldřich Kaiser. Závěrečné hlasování Jiří Lábus nebo Iva Janžurová by se vám hodili v tomto horku. Kdo vás osvěží víc? Volte SMS-kou Humor Mezera A nebo B na číslo 90 01 04 posílejte nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Hlasování ukončeno, ale Cibulka bedlivě sledoval všechno a může vyhlásit toho, kdo nám to vyhrál. Kdo
2: ano,
1: tak to je?
2: Ano, mohu vyhlásit Jiří Lábus, tentokrát s Karlem Šípem, s panem profesorem Pirkem a změříme si tlak.
3: Tak Jirko, no, já vím, že ty o svoje zdraví pečuješ.
4: Jak to víš?
3: To se tak jako říká o tobě, ano. Jakým způsobem? Jako chodíš pravidelně na kontroly, měříš si tlak?
4: Chodím pravidelně na kontroly, měřím si tlak.
3: Sám doma si měříš
4: tlak? Sám doma, já mám tlakoměr. Mm-hmm. A já se měřím třeba, když mám takový jako záchvat péče, tak se měřím třeba 10x za hodinu. Skutečně. A to je člověče velmi zvláštní. Ono to lítá, teda musím říct. Když takhle to... I když jsem četl, že se to vlastně nemá měřit hnedka za sebou, že jo? To, že se to má měřit po pauzách dosti velkých, že jo? Tlak.
5: Ne.
4: Ne?
5: Ne, naopak. Když přijete k doktorovi, tak jste rozčílený, no, tak vám změří tlak a za chvilku vám má změřit hned znova, už máte lepší.
4: No, já jsem si to myslel.
3: Takže to děláš dobře.
4: No, tak to dělám nakonec vlastně dobře. No.
3: A ty si
4: takže...
3: to píšeš nějak, nebo ty si pamatuješ ty hodnoty?
4: Já si pamatuju ty hodnoty a pak volám lékařům, a jako co mám dělat a SOS a pak beru léky a takhle. No.
3: A už se stalo, že ti to vylítlo někam, kde jsi to neznal, ty čísla vůbec? A co v takovém případě?
4: No, já když jsem si ho začal měřit, tak jsem zjistil,
3: mluvíme
4: že
3: mluvíme o tlaku pořád,
4: no. No, mluvíme o tlaku. Tak se veče, já jsem zjistil, že jako je dost větší, než jsem slyšel. Skutečně. Tak jsem říkal, Hergot, s tím bych měl něco dělat. Tak jsem zavolal kamarádovi lékaři,
3: ano.
4: A on řekl, že jo, tak jsem k němu přišel a vlastně beru opravdu, že asi tak 3 nebo přes 3 roky léky na tlak a už se mi to srazilo, už to... A ty se musí brát celý život, víte, pane profesore, ty léky už potom.
5: Asi ano.
4: Na tlak? No, na tlak.
3: Tyhle ty tlakový
4: no,
3: se berou
4: no,
3: potom
4: ty se berou celý život, tyhle ty tlakovky. A ty... Já jsem tlakař.
3: Já jsem tlakař. Dobře, a ty ho máš teda vysoký nebo nízký?
4: Já mám právě vysoký tlak, měl jsem vysoký a teď ho mám snad jako už v podstatě v normálu. Normál. No, kdyby ho teďka měřili, tak možná mám vyšší, že přece člověk jako je rozrušený, že tady tolik lidí, že tak teď by mi to možná stouplo. Ale jako... Jinak si myslím, že ten tlak jako...
3: Dneska jsi ho ráno měřil?
4: Dneska jsem si ho neměřil, ale včera jsem si ho měřil.
3: Kolik tam bylo?
4: No, teď už to bylo tak 140 na těch 88, tak nějak. No,
5: zdravej člověk.
3: Zdravej člověk, ano.
4: Ale po lécích, to musím, že jako po lécích.
1: Tlak směřen jsme ve finále, Aleš Cibulka, Pavel Kučera se loučí.
2: Ano, a mě to připomnělo, že v 5 beru prášky, prosím tě, já už musím jít a taky jsem si ho dneska ještě nezměřil.
1: Dej si ty správné, ano.
2: Výborně, ano.
1: Krásné léto všem a těšíme se na slyšenou.
2: Mějte se krásně, hezký den.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Olomoučtí radní plánují stavbu nové sportovní haly. Česko v neděli zaznamenalo absolutní teplotní rekord. Řidiči některých dodávek budou muset od července jezdit s tachografem. Dnes bude slunečno s přibýváním oblačnosti, teploty do 37 stupňů. Pěkné ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc, přeje Honza Faltýnek. Radní Olomouce schválili studii nové sportovní haly pro míčové hry. Dělníci by ji měli postavit v městské části Nemilany. Investice, včetně zázemí sportoviště, si vyžádá zhruba 236 milionů korun, říká mluvčí radnice Jan Horejš.
2: Hala má mít rozměry 20x40 metrů a tribunu pro 300 návštěvníků. Několik šaten, klubovnu, nářadovny, hygienické zázemí, recepci a menší restauraci. Studie zahrnuje i venkovní sportoviště, autobusovou točnu, 37 parkovacích stání pro auta a 2 pro autobusy. Investice by měla přijít zhruba na 236 milionů korun.
0: V Česku v neděli padl nový absolutní teplotní rekord. Stanice v Doksanech na Litoměřicku naměřila bez jedné desetiny 42 stupňů Celsia. Na sociální síti X o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. Stanice tak překonala i sobotní dosavadní rekord. Teploměry tam ukazovaly přesně o stupeň méně. Česko od července zavede nová pravidla Evropské unie pro mezinárodní přepravu nad 2,5 tuny. I dodávky tak budou muset jezdit s tachografem, který už teď zaznamenává jízdu u kamionů. Je to kvůli tomu, že i řidiči dodávek budou muset nově dodržovat povinné přestávky. Povinnost se naopak netýká třeba dělníků, kteří v dodávce převážejí své nástroje, říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
3: Také se to netýká rodin, kteří jedou na dovolenou a mají obytnou dodávku nad 2,5 tuny, protože nepodnikají ani nepřepravují zboží. A konečně se to nebude týkat těch, kteří rozváží zboží dodávku na 2,5 tuny na území České republiky. Sport.
0: Karviná stáhla odvolání proti trestu za ovlivňování zápasů od etické komise fotbalové asociace, která ji vyloučila z první ligy. V tiskové zprávě to potvrdili klub i ligová fotbalová asociace. Ta teď nabídne ligové místo po Karviné nejprve Táborsku, které skončilo druhé v uplynulé druholigové sezóně, poté případně třetímu Artisu Brno a následně Dukle Praha, která sestoupila z nejvyšší soutěže. Počasí. Dnes čekejte na střední Moravě jasno nebo skoro jasno. Odpoledne bude přibývat kupovitá oblačnost a později se můžou vyskytnout lokální přehánky a bouřky. Teploty 34 až 37 stupňů na severu kolem 32, v Jeseníkách kolem 29 stupňů Celsia. A pované ráno slabý jihozápadní, během dne postupně mírný severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Uzavřená je ulice Jiřího Spoděbrat v Uničově kolem autobusového nádraží, a to kvůli jeho přestavbě.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Do nového dne se probouzíte s Vítkem Šoukalem a Českým rozhlasem Olomouc. Je pondělí 29. června a svátek má Petr a Pavel. Jaké máte počasí, co vás dnes čeká, posílejte opět vaše vzkazy na SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Za chvíli zaspomínáme na léta minulá v kalendáři, no a hrajeme písničky, které nestárnou. Až na vrcholky hor nás právě teď vezme Věra Martinová. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 4 minuty bude 17:15. Dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď. No a v tuto chvíli budeme společně vzpomínat na léta minulá.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pondělí 29. června. Svátek mají nositelé mužských jmen Petr a Pavel, tedy Skála a Malý Nepatrný. Tady je taky jeden Petr Jungmann, ale svátek mám v únoru. Pěkný den. Chuchelská řeš se odehrála před 145 lety. V roce 1881 se výletní restaurace v Malé Chuchli stala dějištěm bitky mezi českými a německými studenty. Šarvátka se odehrála v době, kdy se rozdělovala i Karlo Ferdinandova univerzita na českou a německou. Takzvanou akci 77 tisíc o převodu 77 tisíc úředníků do výroby schválila československá vláda před 75 lety v roce 1951. Nakonec bylo převedeno 51 tisíc lidí. Polských Fiatů 125P jezdívaly tisíce i po našich silnicích. Prostorné licenční auto silo naposledy z výrobní linky před 35 lety v roce 1991. Ve Varšavě se vyráběly 125ky skoro 25 let. V předčasných parlamentních volbách v Kuvajtu přesně před 20 lety mohly poprvé volit i kandidovat ženy. Žádná ale nebyla zvolena. Před 140 lety v roce 1886 se v Lucembursku narodil jeden z otců Evropy. Francouzský politik, dvakrát premiér země Robert Schuman. Kulatou 60 by dneska oslavil zpěvák skupiny Šum Svistu, rodák z Boskovic Daniel Nekonečný. Já přeju pěkné poslední pondělí v červnu a úspěšný nový týden.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je tady 29. červnové ráno, pondělí, svátek má Petr a Pavel, vše nejlepší, jsou 2 minuty po 17:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, o Petruli prší, po 30 dní déšť se vrší. No dnes sluníčko, k večeru lokální bouřky a teplota do 37 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Břeťa napsal, Štíty, velká oblačnost 17 až 20 stupňů, tropická vedra pokračují, ohromné sucho taky. Zdravím Jirku z Olomouce, ulice Stupňů. Kova 23,5 stupně, Jeseník 21 stupňů, sluníčko nám opět vstává, já ještě ne, napsala Eva.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Jaké tajemství skrývá staletá tradice obchůzek králů na nazdobených koních, které písně doprovázejí hrdé jezdce a vyvolávače při této unikátní slavnosti zapsané na seznamu UNESCO? Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás tentokrát provede historií i živou současností jednoho z nejkrásnějších obyčejů. Tématem totiž bude jízda králů nejen na Hané. V úterý po 19. hodině se na vás těší Honza Žůrek.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 8 minut bude 17:30. Dobré ráno. Informační tabule o obci, památkách a okolní krajině, ale taky dětské herní prvky a cyklo odpočívadlo zahrnuje nová naučná stezka, do které investovala Písečná na Jesenicku. Trasa je dlouhá zhruba 6 kilometrů a vede třeba kolem jeskyně na Špičáku.
1: Společně s nezávislou místostarostkou Danou Brašíkovou procházíme novou naučnou stezku. První zastavení je na návsi u obecního úřadu.
2: Činá tím popisem, potom tady najdeme něco z historie naší obce, fotografie, pohledy na obec.
1: Stezka je dlouhá 6 kilometrů a má 9 zastavení, které vedou přes jezero Florián, historický viadukt, ale také starou cihelnu, pokračuje Brašíková.
2: A je to vlastně uzavřený okruh s tím, že může ale na něj návštěvník jakoby se napojit kdekoliv. Je to turisticky značené jako naučná stezka, je k tomu i mapa.
1: Trasa vede také kolem jeskyně na Špičáku. Návštěvníci tu kromě informačních panelů najdou také cyklo odpočívadlo, říká vedoucí jeskyně Andrá Šubová.
3: Dokonce má solární panel, takže ho budou moci využít cyklisté, kteří sem jezdí a míří na elektrokolech. No a ještě tady přibyl fotopoint. Má tvar srdce, záměrně samozřejmě, protože odkazuje na ty naše charakteristické podzemní srdcové chodby.
1: Tématem naučné stezky je doba ledová, která zanechala v okolí písečné stopy, vysvětluje geolog Martin Hanáček.
4: Na Jesenicku, přímo tady v místě, kde se nacházíme, tak ledovec zahradil údolí řeky Bělé. Ledovec, který sem postoupil vlastně z území Polska od severu, tak to údolí zahradil a mezi ledovcem a pohořím zde tady vzniklo jedno z těch mnoha jezer. Pozůstatkem toho jezera je nakupenina čerkopískových sedimentů.
1: Kromě informačních tabulí se na stezce nachází také herní prvky pro děti, říká Brašíková.
2: Máme pexeso, na cihelně by měly být piškvorky a jak bude povídání o pískovnách, tak tam máme vyloženě nerosty.
1: Podle Brašíkové by měla nová naučná stezka podpořit turistický ruch a zároveň také zlepšit kvalitu života místních obyvatel.
2: Budou mít ty další možnosti upravených stezek, projít se, protože normálně by to tady leželo ladem, tak si myslím, že to zlepší kvalitu života místních občanů, ale také těch turistů.
1: To, že stezka přiláká do okolí Písečné více turistů, si myslí i Šubová.
3: Já jsem o tom přesvědčená, protože často se stávalo, že sem přijeli lidé na prohlídku a neměli důvod se tady moc zdržet. Takže věřím tomu, že to pro rodiny s dětmi zejména bude velkým lákadlem.
1: Vybudování naučné stezky si vyžádalo 640 tisíc korun, dodává Brašíková.
2: Necelých 50% hradí Olomoucký kraj, bytek teda platila obec, ale ještě se k tomu přidala správa jeskyní České republiky a Jeseníky sdružení cestovního ruchu.
1: Stezka je v provozu teprve krátce. Podle obce si už ale stihla získat oblibu místních obyvatel. Z Písečné Sabina Millerová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Honza Faltýnek.
2: Je 17:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Po vlně veder přichází do Česka silné bouřky. Meteorologové proto vyhlásili na dnešek výstrahu. Platí pro většinu území. Začne platit v 11 dopoledne a skončí o půlnoci. Lidé by si kvůli bouřkám měli zavřít okna, zabezpečit volné předměty venku a taky skleníky a pergoly. Ve sběrném dvoře ve Šternberku začne v červenci platit nový limit ohledně velkoobjemového odpadu. Obyvatelé města ho tam budou moct nově bezplatně odložit maximálně přes 300 kilo ročně. Zatím žádné omezení neplatí. Podle zástupců města toho někteří lidé zneužívali a vozili do areálu i několik tun velkoobjemového odpadu za čtvrtletí. Hrad Šternberk zahájí hlavní část letní návštěvnické sezóny tradičním historickým dnem. V sobotu nabídne celodenní program s ukázkami historických řemesel, dobovým ležením, šermířskými vystoupeními i tematickými soutěžemi pro návštěvníky, sdělil to zástupce kastelána Jan Gottwald. Sport. Fotbalisté Kanady jsou prvním postupujícím týmem do osmifinále mistrovství světa. Jihoafrickou republiku porazili 1-0. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji jasno nebo skoro jasno. Odpoledne bude přibývat kupovité oblačnosti a později se můžou vyskytnout lokální přehánky a bouřky. Teploty 34 až 37 stupňů, v Jeseníkách kolem 29.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Uzavřená je teď silnice 11 z Olšan na Šumperskou k Chromči, a to z důvodu finální pokládky svrchních asfaltových vrstev. Ta potrvá do 2. července.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli si připomeneme pranostiky pro dnešní den. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po 17:30.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 7 minut po půl šesté. Dobré ráno, je 29. červnové ráno a svátek má Petr a Pavel. Co říkají dnešní pranostiky? Tak ví již Petra a Pavel, jaký bude Havel. Na svatého Petra a Pavla, když hrom tříská, hřiby do země zatiská. Bude Pavla, budou i časy. Jak je to s deštěm? Když na Petra prší, bývá moc myší. O Petruli prší 30 dní, déšť se vyprší. Prší-li na svatého Petra a Pavla, urodí se hojně hub. Zemědělci pozor, jasný den na Petra a Pavla přináší úrodný rok. Z Petrova dne zří oko zrno. No, nevozí-li Petr s Pavlem seno, tak určitě oře. Svatý Petr se nasklízí, svatý Pavel k žitům vzhlíží. Zahrádkáři, na Petra a Pavlíčka kvete každá travička. Petr a Pavel usušuje kořen. Petr a Pavel chodí s nůší, kořínky a houby suší. A ještě jedna pranostika, na Petra a Pavla den jasný a čistý, úrodný rok a jistý. Tak přeji, ať nám vyjdou jen ty nejpranostiky.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 2 minuty bude 6:45. Dobré ráno, probouzíme se do 29. červnového rána, je tady pondělí, svátek má Petr a Pavel.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, prší-li na svatého Petra a Pavla bude mnoho myší, urodí se hodně hub. No dnes sluníčko, k večeru lokální bouřky, teplota do 37 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách. Na číslo 723 70 33 51 také píšete na náš Facebook. Děkuji. Bára z Olomouce napsala, po noci jsem uvařená v bytě, 27,5 stupně venku, 23,5. Sternberg 22 stupňů, to už hlásí Marek, který dnes bude trávit čas opět někde ve stínu. Hranice slunečno 20,5 stupně, tolik má na teploměru Karel.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Chci přijít na kloub každému sportu, říká profesionální sportovní a kondiční trenér Josef Anderle, který během své více než 20-leté kariéry spolupracoval třeba s lyžařem Ondřejem Bankem, lezcem Adamem Ondrou nebo hokejistou Tomášem Hertlem. Na letošních zimních olympijských hrách v Itálii byl oporou skeletonistce Anně Fernštetové. K mikrofonu si ho pozvala Dita Vojnarová. Poslouchejte prázdninovou reprízu rozhovoru v pondělí po 10. hodině na vlnách České rozhlasu Olomouc.
3: Prázdninové legendy budou opět patřit 50 let starým deskám. Naše putování rokem 1976 začneme doma prvním solovým albem Vladimíra Mišíka a skupiny ETC s názvem Stříhali dohola malého chlapečka. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Vladimírem Mišíkem.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 6 hodin, dobré ráno. Od června pro vás nově vysíláme každé pondělí po 13. hodině pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude herec a principál Jan Hrušínský. Tady je malá ochutnávka.
1: Kdy jste poprvé dostal od tatínka nějakou hereckou recenzi na vaši práci?
2: Na jednu nezapomenu, opravdu do smrti. Hráli jsme, byl jsem v Činoherním studiu v Ústí nad Labem asi 8 let s Ivanem Raimontem, Leošem Suchařípou a Jirkou Šmicrem a řadou dalších. Jo. Bylo to se hrozně fajn tam. A hráli jsme takovou hru z protektorátu. A já jsem tam hrál nějakýho gestapáka, který vyšetřuje. Jsem pozval tátu, mámu. Po pauze táta přišel a říká, máš díru na ponožce. Já z toho vůbec nic nemám, z toho představení.
0: Pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude tentokrát herec a principál Jan Hrušínský.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 6 hodin. Dělníci pracují na modernizaci vlakového nádraží v Kojetíně. Podrobnosti o tom ve zprávách a v celou. Dobré ráno.

0: sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je 6 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Dělníci pracují na modernizaci vlakového nádraží v Kojetíně. Dopravu v Hranicích budou zajišťovat nové elektrobusy. Česká čtvrtkařka Manuel skončila v diamantové lize opět druhá. Dnes bude slunečno s přibýváním oblačnosti, teploty do 37 stupňů. Jsou tady zprávy Českého rozhlasu Olomouc a vítá vás u nich Honza Faltýnek. Na několika místech v Kojetíně pracuje správa železnic na modernizaci trati do Přerova. Investice za 10 miliard korun nesměřuje jen do vybudování trasy pro vysokorychlostní vlaky. Zahrnuje taky stavbu nové výpravní budovy. Ta nahradí stávající schátralý objekt.
2: Jízdenky si ve 150 let staré budově vlakového nádraží cestující koupí už jen do konce roku. Čekají demolice. Stavební stroje teď pracují v kolišti a budují bezbariérová nástupiště a podchod. Martin Kypr ze správy železnic tady práce řídí.
3: Za podchodem pracuje rypadlo, které bourá původní skladiště. Kde vlastně bude rozšířené kolejiště, protože vlastně výstavbou dvou velkých ostrovních nástupišť jsme ubrali koleje a proto vlastně celou tu stanici trochu posouváme směrem od Kojetína.
2: Dělníci současně budují nové mosty přes řeku Moravu. Hotové by vše mělo být v závěru příštího roku. Z Kojetína Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
1: Cestující v městské hromadné dopravě v Hranicích budou od příštího roku jezdit novými elektrobusy. Vyplývá to z nové smlouvy města a dopravce. Ten se zavázal k modernizaci vozového parku, říká mluvčí radnice Petr Bakovský.
4: Ta obnova vozového parku není vůbec jednoduchá, protože máme úzké centrum, to znamená, ty autobusy musí projet úzkými uličkami, pak tady máme i několik trochu problematických podjezdů, takže není úplně jednoduché vybrat správný typ autobusu a čistě na elektrobusy už nejsou dotace, které jsme využili v minulosti.
1: Od středy začne v Česku platit povinnost zapisovat psy do nové centrální evidence. Jednotný registr povede Komora veterinárních lékařů a majitelé do něj svá zvířata zapíšou prostřednictvím veterináře, nejpozději při přeočkování proti vzteklině. Provoz systému vyjde stát na zhruba 3 miliony korun ročně a samotný zápis bude stát nižší stovky korun.
0: Sport.
1: Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel obsadila i na potřetí v sezóně diamantové ligy druhé místo. V Paříži nestačila pouze na olympijskou šampionku Paulinovou z Dominikánské republiky. 20-letá Manuel si navíc výkonem 49,37 sekundy znovu vylepšila osobní rekord, tentokrát téměř o 4 desetiny.
5: Slyšela jsem, že stadion jásal a všechny nás podporoval až do cílové rovinky a po 200 metrech jsem viděla jenom lidi před sebou a říkala jsem si, kde jsou ostatní. Jsem ráda, že jsem na konci ještě mohla zabojovat o co nejlepší čas.
0: Počasí.
1: Dnes na střední Moravě čekáme jasno nebo skoro jasno. Odpoledne bude přibývat kupovitá oblačnost a k večeru se můžou vyskytnout přehánky a bouřky. Teploty 34 až 37 stupňů, v Jeseníkách kolem 29. A pované ráno slabí jihozápadní, během dne postupně mírný severní vítr, který v bouřkách zesílí.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Pozor na dálnici D48 od exitu 8 Jeseník nad Odrou až ke 12. kilometru u Palačova ve směru na Frýdek Místek. Vozovka je tam kvůli stavebním pracím zúžená na jeden pruh.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal. Neuměli jste večer usnout, bylo vám vedro. Já si dal před ventilátor misku s ledem, no a docela to osvěžilo. Na chvíli. Vyzkoušejte. Za chvíli otevřeme 100 let staré noviny. Psali, že v Olomouci se konal letecký den a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Petr Muk. Dobré ráno.

0: Do pondělního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 3 minuty bude 6:45. Dobré ráno. 27. června 1926 se v Olomouci konal letecký den, který nabídl návštěvníkům pestrý a mnohdy i nečekaný program. Jeho součástí byla také možnost prohlédnout si interiér některých strojů. Více už Dita Vojnarová.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Letecký den navázal na předchozí a i v roce 1926 měli možnost piloti pochlubit se svou dovedností, pokrokem ve výcviku a zdatností našich letadel. Program označili novináři za napínavý a plný atrakcí prvého řádu. Nabídl skupinové lety, při kterých se stroje pohybovaly v předepsaných figurách, souboj dvou stíhacích letadel ve vzduchu, odvahu pilotů akrobatů, volnou a vzornou akrobací našich stíhacích letadel, které předvedly všelijaké kejkle. Krajně napínavým číslem bylo přepadení a bombardování letiště a protiletadlová obrana, při které se zachránil pilot z hořícího letadla se skokem pomocí padáku. Ukázka letu se zastavenou vrtulí zase ukázala manévrování letce v ošemetné pozici poté, co mu ve výši 1000 metrů vypověděl motor službu. Leteckého dne se zúčastnila také civilní letecká dopravní společnost Aerolinie, která obecenstvu umožnila prohlédnout si pohodlná a luxusně zařízená letadla.

0: Do pondělního dne se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc. Je minuta po 6:45. Svátek má dnes Petr a Pavel.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jeli od Petra až do Vavřince parno, bývá v zimě dlouho studeno. No dnes sluníčko, k večeru lokální bouřky, teplota do 37 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. V Mohelnici máme dnes po ránu 22 stupňů jasno a zatím klidno. Zdraví Naďa. Prostějov 24 stupňů jasno. Jasno hlásí Petra, která je v práci, na snídaní má meloun, dobrou chuť. Jeseník 23 stupňů, tolik naměřila Dáša.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
3: Zhodnoť situaci, zachovej vlastní bezpečnost, přivolej pomoc, poskytni první pomoc. Tyto čtyři body zahrnují zásady chování při poskytování první pomoci. Dokázali byste ji poskytnout? Víte, že je to ze zákona naše povinnost? Kde se můžeme první pomoc naučit? Jak volat o pomoc a jak se chovat jako řidiči, když jede sanitka? To a mnohé další probere v Dobré radě Zora Ješková s učitelem a trenérem první pomoci Romanem Váňou. Poslouchejte Český rozhlas Olomouc v úterý v 10 dopoledne.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 8 minut bude 6:30. Dobré ráno. Český rozhlas Olomouc má pro vás od dnešního dne oblíbenou soutěž Rozhlas to je výhra. Soutěžíte o 33 sen. Pozorně poslouchejte, ať vám neuteče náš výherní signál. Rozhlas to je výhra a jakmile ho uslyšíte, tak volejte 221 555 444. Vyberete si číslo od 1 do 33, které vám přinese výhru. Pokud se trefíte do výhry, která již byla vybrána, tak budete mít ještě jednu možnost výběru. A hlavně, která čísla už byla vysoutěžena, tedy i ceny, tak to najdete vždy na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz. Držím palce a dobře poslouchejte, soutěž může přijít už dnes ráno.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Honza Faltýnek.
2: Je 6:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Na 11 stanicích Českého hydrometeorologického ústavu v Olomouckém kraji padly v neděli teplotní rekordy. Jedná se o všechny stanice, které měří teplotu alespoň 30 let. Byl na nich překonán také měsíční rekord a na 5 z nich padl roční rekord. Nejtepleji bylo v Prostějově, a to až 38 stupňů Celsia, čímž byl překonán rekord pro tento den z roku 2017, který činil 33,1 stupně. Skoro 7 tisíc zaměstnavatelů se ještě nezapsalo do systému jednotného měsíčního hlášení. To jsou zhruba 2%. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí tak dál chybí údaje u zhruba 5% smluv a dohod pracovníků. Vláda dnes projedná roli prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře. Kabinet Andreje Babiše s ANO minulý týden schválilo složení delegace. Prezidenta do ní nezahrnul. O účasti Petra Pavla rozhodl později předběžným opatřením ústavní soud. Sport. Favorizovaný Matias Vacek opakoval na společném mistrovství Česka a Slovenska v silniční cyklistice v Jeseníku loňský vítězný double. Po čtvrteční časovce jasně ovládl i nedělní závod s hromadným startem. Stejně jako v souboji s chronometrem si 24-letý Vacek připsal i v silničním závodě už třetí domácí titul. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji jasno nebo skoro jasno. Odpoledne bude přibývat kupovité oblačnosti a k večeru se můžou vyskytnout přehánky a bouřky. Teploty 34 až 37 stupňů, v Jeseníkách kolem 29.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zpomalte na dálnici D35 na 269. až 270. kilometru u Nedvězí u Olomouce v obou směrech. Dělníci tam pracují na údržbě mostu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli se budeme v našem vysílání bavit o modernizaci železniční trati mezi Kojetínem a Přerovem. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po 6:30 ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 9 minut po půl sedmé, dobré ráno. Velké staveniště připomíná Kojetín na Přerovsku a okolí města. Správa železnic na několika místech pracuje na modernizaci trati do Přerova. Investice za 10 miliard korun nezahrnuje jen vybudování trasy pro vysokorychlostní vlaky. Zahrnuje taky stavbu nové výpravní budovy nebo silničního obchvatu města.
1: Vidíte, jak je tady provoz současnosti, že ani nemůže vyjet auto ze stavby.
2: S Jaroslavem Bělkou, místostarostou Kojetína, který kandidoval z Lidovce, stojíme u výpadovky z města, která vede přímo na dálnici, která spojuje vlastně Brno s Olomoucí. Denně tady projedou tisíce aut.
1: No, mělo by se to změnit, protože se buduje obchvat Kojetína, který vychází z kruhového objezdu, prochází kolem Popůvek, přes Hanovo, přes Koleje a až na Měrovickou silnici. Zhruba celková délka obchvatu je 3 kilometry. Má prioritu, aby jsme mohli pokračovat ve výstavbě podjezdu na ulici Padlých hrdinů. Takže v současnosti pracuje se na mostních objektech a postupně se naváží materiál, aby byla dosažena potřebná výška obchvatu.
2: 8:38 Jízdenky si ve 150 let staré budově vlakového nádraží cestující koupí už jen do konce roku. Čekají demolice. Stavební stroje teď pracují v kolišti a budují bezbariérová nástupiště a podchod. Martin Kypr ze správy železnic tady práce řídí.
3: Za podchodem pracuje rypadlo, které bourá původní skladiště. Je vlastně bude rozšířené kolejiště, protože vlastně výstavbou dvou velkých ostrovních nástupišť jsme ubrali koleje a proto vlastně celou tu stanici trochu posouváme směrem od Kojetína.
2: Dosud vlaky stanici projížděly po sedmi kolejích, to by mělo asi zůstat stejné.
3: Ano, zůstane, počet kolejí bude stejný, ale proti stávajícímu stavu vlastně tady přibydou dvě velké ostrovní nástupiště, což samozřejmě potřebujeme trochu tu stanici protáhnout kousek dál, aby jsme se tady s tím počtem kolejí vlezli.
2: Cestující to pocítí asi nějakýma spožděníma výlukama?
3: V tuto chvíli se to daří zvládat, i když jsou tu zavedené pomalý zde, dopravci s tím počítají.
2: Autem jsme popojili asi kilometr, jsme za Kojetínem u řeky Moravy.
3: Tak jednak tu stavíme nový nadjezd, který nahradí původní přejezd silnice z Kojetína do Chropině a dále se tu staví nový ocelový most přes řeku Moravu železniční.
2: Ten je téměř hotový.
3: Je, ano, po jednu kole je téměř hotový a měl by se pak nasouvat vlastně nad řeku. Že se montuje mimo řeku na montážní plošině a pak se bude nasouvat celá ta konstrukce na nové podpěry nad řekou.
2: Zdá se mi to, nebo je podobný tomu předchozímu?
3: Je hodně podobný, je to samozřejmě jiná konstrukce, protože původní most je ocelový nitovaný, nový je svařovaný, takzvaný Langruf oblouk se to stavařsky nazývá. Je to vzhledově hodně podobná konstrukce. A navíc plně stejné dva vedle sebe budou ty mosty. Čiže bude dvoukolejná trať, to potřebuje dva ty ocelové mosty.
2: První vlaky by po nových mostech i zmodernizované trati měly projet v závěru příštího roku. Z Kojetína Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Přejeme dobré ráno, je 6:45.
1: Počasí.
0: Právě teď zdravím do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě. Na telefonu Petr Drobek. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak jak vidíte dnešní počasí? Co nás čeká?
2: Tak dneska nás čeká další horký den a bude vlastně jasno nebo skoro jasno odpoledne, potom bude přibývat kupovitá oblačnost a k večeru se může mohou už lokálně vyskytnout přehánky nebo i bouřky. Teploty ale vystoupí na 34 až 37 stupňů, i na horách bude velmi teplo, kolem 29 stupňů. No a vítrpované zpočátku slabý z jižních směrů a postupně bude proměnlivý nebo severní s rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu. V úzkách může vítr přechodně zesilovat.
0: A jak bude v noci a zítra během dne?
2: Tak v noci bude zpočátku ještě zvětšená oblačnost, ojediněle mohou doznívat přehánky nebo bouřky a postupně bude oblačnosti ubývat a teploty klesnou k ránu na 20 až 16 stupňů. Vítr povane mírný severní až severovýchodní s rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu a zase v bouřkách zpočátku může být i silnější. No a zítra během dne bude jasno až polojasno. V průběhu dne potom zase očekáváme vývoj kupovité oblačnosti a ojediněle se mohou vyskytnout přehánky nebo bouřka, zejména později odpoledne a večer. Teploty vystoupí na 26 až 30 stupňů, na jihu tam mohou být teploty až kolem 34 stupňů, na horách očekáváme 21 až 25 stupňů, takže o něco nižší teploty než dnes, no a vítr povane mírný severovýchodní s rychlostí 2.

0: mikrofonu si ho pozvala Dita Vojnarová. Poslouchejte prázdninovou reprízu rozhovoru v pondělí po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 7 hodin. Dobré ráno. Je tady pravidelná ranní rozcvička a Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvik cvičíme na zemi. Opřeme se o dlaně, kolena a špičky. Hlava v prodloužení s trupem. Záda rovna. S výdechem odlepíme pravou dlaň a levé koleno od země. Posuneme se mírně vpřed a položíme na zem. A totéž provedeme levou dlaní a pravým kolenem. Cvik opakujeme 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 4 minuty bude 7 hodin. Lidé ze Šternberku budou moct odkládat na sběrný dvůr maximálně 300 kg velkoobjemového odpadu ročně. Podrobnosti o tom už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je 7 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Cestující v Šumperku ode dneška čekají změny v jízdním řádu hromadné dopravy. Šternberčané budou moct odkládat na sběrný dvůr jen omezené množství odpadu. Olomoučanka Karolína Muchová dnes vstoupí do tenisového Wimbledonu. Bude slunečno s přibýváním oblačnosti, teploty do 37 stupňů. Hezké ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. V Šumperku ode dneška platí nový jízdní řád linky městské hromadné dopravy mezi železniční stanicí Jesenická a místní částí Temenice. Změny zajistí podle vedení města lepší návaznost na vlakové spoje.
2: V odpoledních hodinách se mění časy několika spojů mezi železniční stanicí Jesenická a Temenicí. Autobusy budou navazovat na příjezdy a odjezdy vlaků ve směru Olomouc, Kouty nad Desnou, Uničov, Hanušovice, Velké Losiny a Brno. Ze Šumperku Michal Poláček, Český rozhlas.
1: Ve sběrném dvoře ve Šternberku začne v červenci platit nový limit ohledně velkoobjemového odpadu. Obyvatelé města ho tam budou moct nově bezplatně odložit maximálně 300 kilo ročně. Zatím žádné omezení neplatí. Podle zástupců města toho někteří obyvatelé zneužívali a vozili do areálu i několik tun velkoobjemového odpadu za čtvrtletí. Více mluvčí radnice Irena Černocká.
3: Vzhledem k tomu, že je opatření zavedeno v průběhu roku, bude od 1. července do 31. prosince letošního roku stanoven limit ve výši 150 kg velkoobjemového odpadu na občana, který má trvalý pobyt ve Šternberku. Pokud občan tento limit překročí, to znamená překročí roční limit 300 kg za rok, bude odpad spoplatněn dle aktuálního sazebníku sběrného dvora.
1: Zhruba 25% Čechů se domnívá, že není možné svobodně mluvit o soužití s Romy. Ukazují to data společného projektu Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd. Výsledky poukazují taky na přetrvávající stereotypy, které si česká většinová společnost s romskou menšinou spojuje. Podle výzkumníků taky Češi nevnímají šíření stereotypů o Romech jako tabu. Dotazování na přelomu dubna a května provedla agentura Média. Výzkumu se zúčastnili zhruba 2000 respondentů. Sport. Na jihozápadě Londýna začne v poledne nejslavnější tenisový turnaj Wimbledon. Úvodní den se na travnatém Grand Slamu představí 6 českých singlistů. Jako první v zahajovacích zápasech Daria Vidmanová v souboj s Američankou Pegulovou a také Dalibor Svrčina, který se utká s krajanem zmíněné favoritky Tienem. O pár hodin později půjde na kurt ke svému duelu olomoucká rodačka Karolína Muchová, kterou čeká v prvním kole Zacharovová z Ruska. Muchová získala v sobotu titul v německém Bad Homburgu a věří, že si teď poradí i s hektickým přesunem.
4: Docela unavená, protože jsme přiletěli nějak před půlnocí. Doufal jsem, že budu možná v té spodní půlce, abych hrála až v úterý. Tak je to takový strašně rychlý. Myslím, že jsem to ještě ani moc nestřebala, že jsem vyhrála turnaj. Na druhou stranu dobrý zápasy v nohách na té trávě, je to fakt jiný, specifický, takže jsem ráda, že jsem se i dobře rozehrála.
0: Počasí.
1: Na střední Moravě dnes čekejte jasno nebo skoro jasno. Odpoledne bude přibývat kupovité oblačnosti a k večeru se můžou vyskytnout přehánky a bouřky. Teploty 34 až 37 stupňů, v Jeseníkách kolem 29. A pované ráno slabý jihozápadní, během dne postupně mírný severní vítr, který v bouřkách zesílí.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Opatrně projíždějte po silnici 44 mezi Zvolí a Vlachovem. Cestáři tam u krajnice sekají trávu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Je tady pondělí, víkend za námi, jste odpočatí, nebo si říkáte jeden víkend za týden, to opravdu nestačí. Držím palce, ať nový týden zvládneme příjemně a s úsměvem. Problémy s jízdou cyklistů a koloběžkářů v podchodech řeší už delší dobu úředníci olomouckého magistrátu. Podrobnosti uslyšíte do 16:15. No a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Petr Spálený, Kdybych já byl kovářem. Dobré ráno.

0: Do pondělního dne vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 4 minuty bude 7:45. Dobré ráno. Dnes nás opět čeká vedro, teplota až 37 stupňů Celsia. Jestli chcete mít doma alespoň trochu příjemně, nechte přes den okna zavřená a zatemněná. Větrejme brzy ráno, pozdě večer a přes noc. Zkusit můžeme namočit prostěradlo do ledové vody a vyždímaného napnout mezi okenní rám. Teplý venkovní vzduch se tak cestou do místnosti ochladí. Zkuste také napustit do umyvadel, dřezu a vany několik centimetrů ledové vody. Ta se bude v horku odpařovat a nejen ochladí, ale také zvlhčí suchý vzduch. Držím palce, ať vedra zvládneme s úsměvem a v pohodě.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, tedy 29. červnové ráno, pondělí, svátek má Petr a Pavel, je 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, o Petruli prší, po 30 dní déšť se vrší. No dnes sluníčko, k večeru lokální bouřky a teplota do 37 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. V Javorníku máme krásně, jasno, bez větří, 28 stupňů tepla, napsal František. Tropická noc nevynechala ani žárovou, teď už je teplota na 23 stupních a vlhkost vzduchu 1,70%, píše Tonda. V Olomouci 24 stupňů, zdravím Jirku z Olomouce, ulice Stupkova.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Rozhlas, to je výhra!
3: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál...
2: Rozhlas, to je výhra!
3: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil, a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte...
2: Rozhlas, to je výhra!
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 7:30, dobré ráno. Problémy s jízdou cyklistů a koloběžkářů v podchodech řeší už delší dobu úředníci olomouckého magistrátu. Před nejfrekventovanější podchody proto nechali napsat výzvy, aby lidé z bicyklu a koloběžek sesedli, jinak porušují zákon.
1: Je ranní špička a kolem mě před chvilkou projel jeden mladý cyklista, přejel přes nápis, ani se nezastavil, ani nesesedl z kola. Podobně i teď jeden muž na koloběžce, ale pan Miloslav, který tudy jezdí pravidelně, už před podchodem tak trošku nesměle sesedl ze své koloběžky a vydal si pěšky podchodem. No. Děláte to vždycky, anebo ne?
2: Když se nikdo není, tak nedělám.
1: Takže trošku do svědomí si saháte. Podle vás ty nápisy mají nějaký smysl nebo ne?
2: Mají.
1: Podle paní Zuzany, která tady prochází do fakultní nemocnice se svým pejskem, tak nápis zatím příliš na kolem jdoucí a kolem jedoucí nezabral a podle ní ani nezabere.
3: Absolutně ne. A ještě tam nechávají i děti takhle sjíždět.
1: A co by podle vás pomohlo?
3: To nevím, asi tam stát policie a chytat je a dávat jim velký pokuty, nebo já opravdu nevím, co jiného.
1: Podle mluvčího olomoucké městské policie Petra Čunderleho přestupky cyklistů a koloběžkářů v podchodech stoupají.
4: Samozřejmě strážníci se nejenom při výkonu služby zaměřují i na tento prvek a pro představu třeba v loňském roce zjištěné přestupky těch cyklistů a koloběžkářů v podchodech činili 10%. Letos už jsme zjistili zhruba 20% všech zjištěných přestupků vlastně cyklistů a koloběžkářů.
1: Strážníci zatím řeší tyto přestupky domluvou, ale při opakovaných problémech sáhnou k pokutě až 1500 korun. Koordinátor BESIPu Miroslav Charous nápisy bere jako vstřícný krok magistrátu a připomíná, že z pohledu zákona musí cyklisti a koloběžkáři v podchodech sesednout.
5: Podchod, přechod, to jsou místa pro chodce, ne pro cyklisty. Aby si to prosím vás nepletli, je potřeba jim to neustále připomínat. Zákon o silničním provozu jasně definuje, že na chodníku může pouze dítě do věku 10 let, nikdo jiný.
1: Dalším krokem by mohlo být podle Miroslava Charouse vybudování smíšených stezek pro chodce a cyklisty, pokud to prostor dovolí. Důležitější ale podle něj je ohleduplnost a vzájemný respekt, především ze strany lidí s koli a koloběžkami. S Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy pro nás má Honza Faltýnek.
3: Je půl osmé.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Po vlně veder přichází do Česka silné bouřky. Meteorologové proto vyhlásili na pondělí výstrahu. Platí i pro Olomoucký kraj, a to od 15 hodin do půlnoci. Lidé by si kvůli bouřkám měli zavřít okna, zabezpečit volné předměty venku a taky skleníky a pergoly. Záchranářům v Olomouckém kraji o víkendu přibylo výjezdů kvůli vedru. Šlo hlavně o kolapsy u seniorů ze srdečních příčin. Často podle mluvčí zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje Lucie Mikiskové výjížděli i k seniorům kvůli přehřátí organismu. Zasahovali i u tonutí, naštěstí ale s dobrým koncem. Hrad Šternberk zahájí hlavní část letní návštěvnické sezóny tradičním historickým dnem. V sobotu nabídne celodenní program s ukázkami historických řemesel, dobovým ležením, šermířskými vystoupeními i tématickými soutěžemi pro návštěvníky. Sdělil to zástupce kastelána Jan Gottwald. Sport. Karviná stáhla odvolání proti trestu za ovlivňování zápasů od etické komise fotbalové asociace. Ta ji vyloučila z první ligy. Teď nabídne ligové místo po Karviné nejprve Táborsku, které skončilo druhé v uplynulé druholigové sezóně. Poté případně třetímu Artisu Brno a následně Dukle Praha, která sestoupila z nejvyšší soutěže. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji jasno nebo skoro jasno, odpoledne bude přibývat kupovité oblačnosti a k večeru se můžou vyskytnout přehánky a bouřky. Teploty 34 až 37 stupňů, v Jeseníkách kolem 29.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Zdržíte se na silnici z velkého újezdu na Výkleky. Před Výkleky boural autobus.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: Obyvatelé a návštěvníci Písečné se můžou vypravit na novou naučnou stezku. Podrobnosti o ní už za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2 minuty po půl osmé na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 8 minut po půl osmé, dobré ráno. Informační tabule o obci, památkách a okolní krajině, ale taky dětské herní prvky a cyklo odpočívadlo. Zahrnuje nová naučná stezka, do které investovala Písečná na Jesenicku. Trasa je dlouhá zhruba 6 kilometrů a vede třeba kolem jeskyně na Špičáku.
1: Společně s nezávislou místostarostkou Danou Brašíkovou procházíme novou naučnou stezku. První zastavení je na návsi u obecního úřadu.
2: Činá tím popisem, potom tady najdeme něco z historie naší obce, fotografie, pohledy na obec.
1: Stezka je dlouhá 6 kilometrů a má 9 zastavení, které vedou přes jezero Florián, historický viadukt, ale také starou cihelnu, pokračuje Brašíková.
2: A je to vlastně uzavřený okruh s tím, že může ale na něj návštěvník jakoby se napojit kdekoliv. Je to turisticky značené jako naučná stezka, je k tomu i mapa.
1: Trasa vede také kolem jeskyně na Špičáku. Návštěvníci tu kromě informačních panelů najdou také cyklo odpočívadlo, říká vedoucí jeskyně Andráš Fubová.
3: Dokonce má solární panel, takže ho budou moci využít cyklisté, kteří sem jezdí a míří na elektrokolech. No a ještě tady přibyl fotopoint. Má tvar srdce, záměrně samozřejmě, protože odkazuje na ty naše charakteristické podzemní srdcové chodby.
1: Tématem naučné stezky je doba ledová, která zanechala v okolí písečné stopy, vysvětluje geolog Martin Hanáček.
4: Na Jesenicku, přímo tady v místech, kde se nacházíme, tak ledovec zahradil údolí řeky Bělé. Ledovec, který sem postoupil vlastně z území Polska od severu, tak to údolí zahradil a mezi ledovcem a pohořím zde tady vzniklo jedno z těch mnoha jezer. Pozůstatkem toho jezera je nakupenina čerkopískových sedimentů.
1: Kromě informačních tabulí se na stezce nachází také herní prvky pro děti, říká Brašíková.
2: Máme na cihelně by měly být piškvorky a jak bude povídání o pískovnách, tak tam máme vyloženě nerosty.
1: Podle Brašíkové by měla nová naučná stezka podpořit turistický ruch a zároveň také zlepšit kvalitu života místních obyvatel.
2: Budou mít ty další možnosti upravených stezek, projít se, protože normálně by to tady leželo ladem, tak si myslím, že to zlepší kvalitu života místních občanů, ale také těch turistů.
1: To, že stezka přiláká do okolí Písečné více turistů, si myslí i Šubová.
3: Já jsem o tom přesvědčená, protože často se stávalo, že sem přijeli lidé na prohlídku a neměli důvod se tady moc zdržet. Takže věřím tomu, že to pro rodiny s dětmi zejména bude velkým lákadlem.
1: Vybudování naučné stezky si vyžádalo 640 tisíc korun, dodává Brašíková.
2: Necelých 50% hradí Olomoucký kraj, bytek, která platila obec, ale ještě se k tomu přidala správa jeskyní České republiky a Jeseníky sdružení cestovního ruchu.
1: Stezka je v provozu teprve krátce. Podle obce si už ale stihla získat oblibu místních obyvatel. Z Písečné Sabina Millerová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc žije.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 7:45, probouzíme se do 29. červnového rána, je tady pondělí a svátek má Petr a Pavel.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, pršili na svatého Petra a Pavla, bude mnoho myší, urodí se hodně hub. No dnes sluníčko, k večeru lokální bouřky, teplota do 37 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Bohdíkov, dnes ráno modrá obloha, 21 stupňů, bezvětří, píše Vlaďka. Petr z Lhoty u Pačlavic hlásí pekelné vedro, teploměr na sluníčku hlásí 34 stupňů. U nás je 21 stupňů, chystám se jako každý den zalévat na zahradě a potom žehlit prádlo. Krásné pondělí přeje Zdena z Holubic.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Chci přijít na kloub každému sportu, říká profesionální sportovní a kondiční trenér Josef Anderle, který během své více než 20leté kariéry spolupracoval třeba s lyžařem Ondřejem Bankem, lezcem Adamem Ondrou nebo hokejistou Tomášem Hertlem. Na letošních zimních olympijských hrách v Itálii byl oporou skeletonistce Anně Fernstedtové. K mikrofonu si ho pozvala Dita Vojnarová. Poslouchejte prázdninovou reprízu rozhovoru v pondělí po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Olomoucká zoo na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje zoo na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc-rozhlas.cz.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 10 minut bude 8 hodin. Je 29. červnové ráno a svátek má Petr a Pavel. Vše nejlepší. Co říkají pro dnešní den pranostiky? Víš, Petr a Pavel, jaký bude havel? Na svatého Petra a Pavla, když hrom tříská, hřiby do země zatiská. Bude Pavla, budou i časy. Jak je to s deštěm? Tak když na Petra prší, bývá moc myší. O Petruli prší, 30 dní déšť se vyprší. Prší-li na svatého Petra a Pavla, urodí se hojně hub. Zemědělci pozor, jasný den na Petra a Pavla přináší úrodný rok. Z Petrova dne zří oko zrno. Nevozí-li Petr s Pavlem seno, tak určitě oře. Svatý Petr se nasklízí, svatý Pavel k žitům vzlíží. Zahrádkáři, na Petra a Pavlíčka kvete každá travička. Petr a Pavel usušuje kořen. Petr a Pavel chodí z nůší, kořínky a houby suší. A ještě jedna pranostika. Na Petra a Pavla den jasný a čistý, rok úrodný a jistý. Tak přeji, ať nám vyjdou jen ty nejpranostiky.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Kenty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek,

0: psal.
1: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 6 minut bude 8 hodin. Vjezd do areálu Olomoucké fakultní nemocnice omezí opravy. Podrobnosti o tom uslyšíte už ve zprávách a v celou. Dobré ráno.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je 8 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Vjezd do areálu Olomoucké fakultní nemocnice omezí opravy. Park na náměstí Republiky v Kojetíně zdobí maketa hradu Karlštejn. Judista Lukáš Krpálek skončil na Grand Prix v Číně třetí. Dnes bude slunečno s přibýváním oblačnosti, teploty do 37 stupňů. U ranních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. S dopravním omezením musí ode dneška počítat řidiči při cestě do Olomoucké fakultní nemocnice. Důvodem je výměna kontejnerových vrátnic u vstupů do areálu. Do středy kvůli tomu bude mimo provoz vjezd Hněvotínská 1, od čtvrtka do soboty vjezd IP Pavlova. Více mluvčí nemocnice Adam Fričer.
2: V obou případech budou tyto brány pro veškerou dopravu, včetně autobusové a složek integrovaného záchranného systému na vjezdu a výjezdu, uzavřeny. Autobusová linka číslo 42 bude mít ve dnech realizovaných prací výluku. Po celou dobu prací bude k dispozici vedle aktuálně otevřeného vjezdu, tedy buď Hněvotínská 1 nebo IP Pavlova, i vjezd do areálu nemocnice Hněvotínská 2.
1: Kamenný model hradu Karlštejna nově zdobí park na náměstí Republiky v Kojetíně. Od roku 1948 maketa stála vedle budovy vlakového nádraží. Kvůli modernizaci trati ji ale bylo nutné přestěhovat. Vedení města zvolilo místo v parku naproti nádraží. Zedníci maketu nově natřeli a dostavěli taky hradby. Uvedl to lidovecký místostarosta Jaroslav Bělaška.
3: Je to ikona zdejšího nádraží. Reakce na Facebooku byly jednoznačně kladný. Lidi jsou rádi, že mělo to takovou odezvu jako v Kojetíně nikdy, kde bylo 300 lajků, jo, komentáře velice kladný, takže já myslím, že lidi jsou spokojení.
1: Vláda bude dnes jednat o roli prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře. Kabinet Andreje Babiše s ANO minulý týden schválilo složení delegace. Prezidenta do něj nezahrnul. O účasti Petra Pavla rozhodl později předběžným opatřením ústavní soud. Pavel tvrdí, že podle protokolu NATO by měl z pozice prezidenta vést delegaci on. Podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů ale povede delegaci premiér. Sport. Judista Lukáš Krpálek obsadil na Grand Prix v čínském Qingdao třetí místo. Podobně jako pátá příčka z Grand Slamu v Mongolsku z minulého týdne se i Grand Prix v Číně počítá do olympijské kvalifikace. Dvojnásobný olympijský šampion Krpálek popisuje svůj plán pro následující týdny.
4: Chci startovat na co nejméně turnajů a chci být na každém z těch turnajů prostě úspěšný, abych se nějakým způsobem splnil tu kvalifikaci směrem k té olympiádě. Teďkom rozhodně potřebuji nějakou chvilku odpočinku, nějakou dovolenou.
0: Počasí.
1: Dnes čekáme na střední Moravě jasno nebo skoro jasno. Odpoledne bude přibývat kupovité oblačnosti a k večeru se můžou vyskytnout přehánky a bouřky. Teploty 34 až 37 stupňů, v Jeseníkách kolem 29. A pované ráno ještě slabý jihozápadní, během dne postupně mírný severní vítr, který v bouřkách zesílí.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Pozor na dálnici D46 u exitu 37 Hněvotín ve směru na Olomouc. Kvůli pracím na silnici je tam uzavřený pravý pruh.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Dnes nás opět čeká vedro. Včera, abych alespoň trochu zabránil vyhřívání bytu, tak jsem na okna, která jsem nemohl zatáhnout žaluziemi, dal deky, prostíradla. Pocitově to, myslím, trošku pomohlo, tak vyzkoušejte. Chtěli byste vidět, jaká je budoucnost lidstva? No, několik čísel a zajímavostí nabídne už za chvíli v rubrice Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík. A hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Jitka Zelenková a právě teď bude znít skupina Činasky. Dobré ráno.

0: Do pondělního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 4 minuty bude 8:45. Dobré ráno. Chtěli byste vidět, jaká je budoucnost lidstva? Odpověď má Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že obavy z přelidnění planety měli lidé už koncem 18. století? Konkrétně v roce 1798 varoval britský ekonom a pastor Thomas Malthus před katastrofickým hladomorem, přestože tehdy planetu neobývala ani miliarda lidí. Podobné vize šířil v 60. letech 20. století americký biolog Paul Ehrlich. Jehož kniha Populační bomba podnítila drastické vládní programy a nucené sterilizace v rozvojových zemích. Populace skutečně prudce rostla. Z 1 miliardy v roce 1804 na dnešních 8. Současná data ale ukazují, že tempo růstu se dramaticky zpomaluje. Zatímco v roce 1963 činil roční přírůstek 2,3%, dnes klesl pod 1%. Za tímto zvratem stojí paradoxně úspěchy průmyslové revoluce, lepší hygiena, medicína a především vzdělání žen. Ve vyspělých zemích, jako je Itálie či Jižní Korea, už dávno nedosahuje porodnost hranice 2,1 dítěte potřebné pro udržení stavu. Hlavním tahounem tak zůstává subsaharská Afrika. Ovšem i tam se s rostoucí životní úrovní očekává pokles porodnosti. Podle OSN dosáhneme 10. miliardy kolem roku 2057, ale poté se trend zřejmě obrátí a lidstvo začne poprvé v historii pozvolna vymírat.
2: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Do pondělního dne se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc. Je minuta po 8:45. Svátek má dnes Petr a Pavel.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jeli od Petra až do Vavřince parno, bývá v zimě dlouho studeno. No dnes sluníčko, k večeru lokální bouřky a teplota do 37 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Tak to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Nový Malín 24 stupňů a jasno, napsala Monika. Marie z Loštic už nakoupila a na teploměru má 26 stupňů. Žulová, 25 stupňů Celsia. Zdraví Petr.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Prázdninové legendy budou opět patřit 50 let starým deskám. Naše putování rokem 1976 začneme doma prvním solovým albem Vladimíra Mišíka a skupiny ETC s názvem Stříhali dohola malého chlapečka. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Vladimírem Mišíkem.
3: Stříhali dohola malého chlapečka, kadeře padaly k zemi a zmírali.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
4: Nohy nás nosí celý život, je proto důležité o ně pečovat. Sebemenší problém může mít negativní dopad na celý organismus. Týkají se vás ploché nebo klenuté nohy, neuropatie, kladívkové prsty, deformace nehtů nebo vbočené palce? Pomoci může podolog, odborník na komplexní péči o chodidla. Dobrou radou třeba Jiří Nežádal. Ve čtvrtek po 10. hodině v prázdninové repríze Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 8:30, dobré ráno. Velké staveniště připomíná Kojetín na Přerovsku a okolí města. Správa železnic na několika místech pracuje na modernizaci trati do Přerova. Investice za 10 miliard korun nezahrnuje jen vybudování trasy pro vysokorychlostní vlaky, zahrnuje taky stavbu nové výpravní budovy nebo silničního obchvatu města.
1: Vidíte, jak je tady provoz v současnosti, že ani nemůže vyjet auto ze stavby.
2: S Jaroslavem Bělkou, místostarostou Kojetína, který kandidoval z Lidovce, stojíme u výpadovky z města, která vede přímo na dálnici, která spojuje vlastně Brno s Olomoucí. Denně tady projedou tisíce aut.
1: No, mělo by se to změnit, protože se bude obchvat Kojetína, který vychází z kruhového objezdu, prochází kolem Popůvek, přes Hanovo, přes Koleje a až na Měrovickou silnici. Zhruba celková délka obchvatu je 3 kilometry. Má prioritu, aby jsme mohli pokračovat ve výstavbě podjezdu na ulici Padlých hrdinů. Takže v současnosti pracuje se na mostních objektech a postupně se naváží materiál, aby byla dosažena potřebná výška obchvatu.
3: 8:38 odjede z koleje číslo 3.
2: Jízdenky si ve 150 let staré budově vlakového nádraží cestující koupí už jen do konce roku. Čekají demolice. Stavební stroje teď pracují v kolišti a budují bezbariérová nástupiště a podchod. Martin Kypr ze správy železnic tady práce řídí.
4: Za podchodem pracuje rejpadlo, které bourá původní skladiště. Kde vlastně bude rozšířené kolejiště, protože vlastně výstavbou dvou velkých ostrovních nástupišť jsme ubrali koleje a proto vlastně celou tu stanici trochu posouváme směrem od Kojetína.
2: Dosud vlaky stanici projížděly po 7 kolejích, to by mělo asi zůstat stejné.
4: Zůstane, počet kolejí bude stejný, ale proti stávajícímu stavu vlastně tady přibydou dvě velké ostrovní nástupiště, což samozřejmě potřebujeme trochu tu stanici protáhnout kousek dál, aby jsme se tady s tím počtem kolí vlezli.
2: Cestující to pocítí asi nějakýma spožděníma, výlukama?
4: V tuto chvíli se to daří zvládat, i když jsou tu zavedené pomaly zde, dopravci s tím počítají.
2: Autem jsme popojili asi kilometr, jsme za Kojetínem u řeky Moravy.
4: Tak jednak tu stavíme nový nadjezd, který nahradí původní přejezd silnice z Kojetína do Chropině a dále se tu staví nový ocelový most přes řeku Moravu železniční.
2: Ten je téměř hotový.
4: Je, ano, po jednu kole je téměř hotový a měl by se pak nasouvat vlastně nad řeku. Se montuje mimo řeku na montážní plošině a pak se bude nasouvat celá ta konstrukce na nové podpěry nad řekou.
2: Zdá se mi to, nebo je podobný tomu předchozímu?
4: Je hodně podobný, je to samozřejmě jiná konstrukce, protože původní most je ocelový nitovaný, nově je svařovaný, takzvaný Langruf oblouk se to stavařsky nazývá. Je to vzadově hodně podobná konstrukce. A navíc plně stejné dva vedle sebe budou ty mosty. Protože bude dvoukolejná trať, to potřebujeme dva ty ocelové mosty.
2: První vlaky by po nových mostech i zmodernizované trati měly projet v závěru příštího roku. Z Kojetína Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Vražda vyhazovače nevěstince. Může malý žeton dovést kriminalisty k pachateli? Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT 2. Tajným agentem se proti své vůli stane legendární mistr chaosu. Pierre Richard v komedii Velký blondýn s černou botou. A ČT Art uvede komedii o životních radostech i starostech v inscenaci komorní scény divadla na Fidlovačce. Tři holky jako květ. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy pro nás má Honza Faltýnek.
3: Je 8:30.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Na 11 stanicích Českého hydrometeorologického ústavu v Olomouckém kraji padly v neděli teplotní rekordy. Jedná se o všechny stanice, které měří teplotu alespoň 30 let. Nejtepleji bylo v Prostějově, a to až 38 stupňů Celsia, čímž byl překonán rekord pro tento den z roku 2017, který je činil 33,1 stupně. Řidiči v Olomouci musí počítat s dalšími dopravními komplikacemi. Ode dneška se například uzavřely ulice Purkyňova, Fignerova a Šmerdova. Důvodem je frézování. V průběhu 2. a 3. července bude následovat pokládka Živice, pak uzavírka skončí. Od středy začne v Česku platit povinnost zapisovat psy do nové centrální evidence. Jednotný registr povede Komora veterinárních lékařů a majitelé do něj svá zvířata zapíšou prostřednictvím veterináře, nejpozději při přeočkování proti vzteklině. Sport. Favorizovaný Matias Vacek opakoval na mistrovství Česka a Slovenska v silniční cyklistice v Jeseníku loňský vítězný double. Po čtvrteční časovce jasně ovládl i nedělní závod s hromadným startem. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji jasno nebo skoro jasno, odpoledne bude přibývat kupovité oblačnosti a k večeru se můžou vyskytnout přehánky a bouřky. Teploty 34 až 37 stupňů, v Jeseníkách kolem 29.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Zpomalte na dálnici D46 mezi 9. a 10. kilometrem u Želče ve směru na Olomouc. Stojí tam nákladní auto s defektem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: Už do čtvrt hodiny se vypravíme na Wimbledon, kde bude hrát i Olomoučanka Karolína Muchová. No a stále buďte ve střehu, protože nikdy nevíte, kdy zazní výherní signál naší letní soutěže. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po 8:30 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 8:45. Dobré ráno, no zazněl výherní signál, tak startuje první kolo soutěže Českého rozhlasu Olomouc. Rozhlas, to je výhra. Voláte na telefon 221 555 444. Dobré ráno, kdo se dovolal?
1: Dobré ráno, zdraví Martina.
0: Martina volá odkud?
1: Z Vrbna pod Praděrem.
0: Že to máte chladněji než v Olomouci. Schválně, kolik máte stupňů?
1: No, tak teďka momentálně nevím, ale tuším tak kolem 27, 26 určitě.
0: Takže to máme přece jenom trošku společné. Tak teď máme společnou soutěž. Jednička až 33. Které číslo si vyberete?
1: No, tak jako výběr je opravdu velký a pestrý. Těch 33 čísel. No. Tak já nevím, no tak zkusíme tu 13.
0: 13. Tak pozor, 13. To je kniha López, Okamžiky v přírodě, CDčko Igor Bareš, Pověsti z Olomouckého kraje. Tak tohoto všechno je vaše, gratuluji vám.
1: Tak to je úžasná cena, Igora mám moc ráda a moc ráda si to poslechnu. Takže děkuji moc.
0: Gratuluji ještě jednou, přeji vám krásný den a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a připomínám, že která čísla a tedy i ceny už někomu udělala radost, tak to vždycky najdete na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz. Podívejte se tam.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, přejeme dobré ráno, je 8:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jaký je Petr a Pavel, takový bude i Havel. No dnes sluníčko, k večeru lokální bouřky, teplota do 37 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To jste také dnes ráno psali v SMS-kách a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za vaše zprávy. U nás v Prostějově 25 stupňů, slunečno, chystám se do obchodu a potom budu odpočívat, píše Vlasta. Lukáš z Postřelmova hlásí 24 stupňů Celsia, sluníčko má opět sílu. Lipová Lázně 23 stupňů, jsem zvědav, jestli k večeru dorazí nějaká bouřka, píše Ivana.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Chci přijít na kloub každému sportu, říká profesionální sportovní a kondiční trenér Josef Andrle, který během své více než 20leté kariéry spolupracoval třeba s lyžařem Ondřejem Bankem, lezcem Adamem Ondrou nebo hokejistou Tomášem Hertlem. Na letošních zimních olympijských hrách v Itálii byl oporou skeletonistce Anně Fernštetové. K mikrofonu si ho pozvala Dita Vojnarová. Poslouchejte prázdninovou reprízu rozhovoru v pondělí po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Jaké tajemství skrývá staletá tradice obchůzek králů na nazdobených koních, které písně doprovázejí hrdé jezdce a vyvolávače při této unikátní slavnosti zapsané na seznamu UNESCO? Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás tentokrát provede historií i živou současností jednoho z nejkrásnějších obyčejů. Tématem totiž bude jízda králů nejen na Hané. V úterý po 19. hodině se na vás těší Honza Žůrek.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 4 minuty po 8:45. Snídáte-li, přeji dobrou chuť a jste-li na cestách, dobře dojeďte. Začíná Wimbledon a do nejslavnějšího Grand Slamu zasáhne úvodní den 6 českých tenistů. Jako první v zahajovacích zápasech v poledne Darja Vidmanová v souboji s Američankou Pegulovou a také Dalibor Svrčina, který se utká s krajenem zmíněné favoritky Tienem. Později půjdou na kurt také Barbora Krejčíková, Kateřina Siňáková, Nikola Bartuňková a Olomoučanka Karolína Muchová. Právě Muchová, světová devítka, by chtěla zlomit nepříznivou sérii, kterou v Londýně překvapivě dlouho drží.
1: Když se v roce 2019 tady ve Wimbledonu utkali dvě krajanky, kamarádky a také jmenovkyně Karolíny Muchová a Plíšková, slavný hokejista Jaromír Jágr prohlásil, že to byla reklama na český ženský tenis.
2: Já jsem měla takový stav v tom zápase, že jsem mi chvíli chtěl brečet, pak už jsem to chtěla vzdát, pak mě to zase nakoplo, takže bylo tam hodně emocí.
1: Muchová tehdy velmi napínavé utkání těsně vyhrála, postoupila do čtvrtfinále a zdálo se, že zdejší travnaté dvorce jsou pro její pestrý styl boje jako stvořené. To ostatně potvrdila i v dalším londýnském vystoupení po covidové pauze, kdy dosáhla na stejnou metu. Jenže další 4 ročníky v řadě ani jednou nepřešla přes první kolo.
2: Už nějaký pátek jsem na té trávě vlastně nevyhrála, takže tak je to jak to já, no, tak třeba za rok.
1: Tak to a podobně zněla wimbledonská hodnocení Karolíny Muchové v předchozích letech, kdy ale nebyla ani jednou v období kolem nejslavnějšího Grand Slamu zdravá a tedy ani dobře připravená. A to by teď mohl být rozdíl, i když bude hodně záležet i na tom, jak se české tenisce podaří připravit na brzký start. Vždyť ještě v sobotu vybojovala na trávě v německém Bad Homburgu svůj druhý letošní titul na ženském profesionálním okruhu a moc času do svého úvodního zápasu v Londýně nemá.
2: Je docela unavená, protože jsme přiletěli nějak před půlnocí. Doufala jsem, že budu možná v té spodní půlce, abych hrála až v úterý, tak je to takový strašně rychlý. Myslím, že jsem to ještě ani moc nestřebala, že jsem vyhrála turnaj.
1: Vyprávěla Karolína Muchová po příjezdu do Londýna zhruba 24 hodin před svým prvním zápasem na letošním travnatém Grand Slamu.
2: Na druhou stranu dobrý zápasy v nohách na té trávě, je to fakt jiný, specifický, takže jsem ráda, že jsem se i dobře rozehrála, ale vlastně jsem tady ještě ani netrénovala, takže nevím, jak ta tráva bude jiná. Si budu pinknout a doufám, že budu schopná navázat.
1: Karolína Muchová se v prvním kole utká s Ruskou Zacharovovou. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 9 hodin. Úředníci olomouckého magistrátu apelují na cyklisty, aby v podchodech nepoužívali k jízdě svá kola. Více o tom uslyšíte už ve zprávách. V celou Vítek Šoukal se těší na slyšenou zítra ráno. Za chvíli s vámi bude kolega Bořek Volný. Přeji příjemný a usmívavý den.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je 9 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Olomoucká radnice upozorňuje na zákaz jízdy na kole v podchodech. Dnešní noc byla z této vlny veder nejteplejší. Česká čtvrtkařka Manuel skončila v diamantové lize opět druhá. Dnes bude slunečno s přibýváním oblačnosti, teploty do 37 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc, přeje Honza Faltýnek. Olomoucká radnice chce mít bezpečnější podchody. Před některými z nich proto nechala namalovat nápisy vyzývající cyklisty, aby sesedli ze svých kol. Podchody jsou totiž určené pouze k chůzi. Na nebezpečné chování lidí na kolech a koloběžkách dlouhodobě upozorňují obyvatelé města.
2: Podle paní Zuzany, která prochází do fakultní nemocnice se svým pejskem, nápis zatím na kolem jedoucí nezabral.
3: Absolutně ne, a ještě tam nechávají i děti takhle sjíždět.
2: Co by podle vás pomohlo?
3: To nevím, asi tam stát policie a dávat jim velký pokuty.
2: Podle mluvčího olomoucké městské policie Petra Čunderleho přestupky cyklistů a koloběžkářů v podchodech stoupají.
4: V loňském roce přestupky těch cyklistů a koloběžkářů v podchodech činili 10%. Letos zhruba 20% všech zjištěných přestupků cyklistů a koloběžkářů.
2: Strážníci zatím řeší tyto přestupky domluvou, ale při opakovaných problémech sáhnou k pokutě až 1500 korun. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
1: Noc na dnešek byla pravděpodobně nejteplejší v této vlně veder. Na svých sociálních sítích to napsal Český hydrometeorologický úřad. Na většině území byly teploty mezi 24 a 19 stupni. I dnešní den bude horký, a to hlavně na Moravě a ve Slezsku. Podle meteorologů se ale od západu Česka během dne postupně ochladí a hrozí i silné bouřky. Obyvatelé a návštěvníci Písečné na Jesenicku se můžou vypravit na novou naučnou stezku. Má 6 kilometrů a 9 zastavení. Jejím tématem je doba ledová. Vedení obce si od trasy slibuje zatraktivnění regionu pro turisty, dodává nezávislá místostarostka Dana Brašíková.
5: Tak si myslím, že to je zlepší kvalitu života místních občanů, ale také těch turistů, protože už když jenom byl vybudovaný mokřad dole, to je kratinka naučná stezka, tak tady spousta návštěvníků, turistů zastavovala na návsi, hledala, kde je mokřát, jo, chtěli si ho projít.
0: Sport.
1: Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel obsadila i na potřetí v sezóně diamantové ligy druhé místo. V Paříži nestačila pouze na olympijskou šampionku Paulinovou z Dominikánské republiky. 20-letá Manuel si navíc výkonem 49,37 sekundy znovu vylepšila osobní rekord. Tentokrát téměř o 4 desetiny.
6: Slyšela jsem, že stadion jásal a všechny nás podporoval až do cílové rovinky, a po 200 metrech jsem viděla jenom lidi před sebou a říká jsem si, kde jsou ostatní. Jsem ráda, že jsem na konci ještě mohla zabojovat o co nejlepší čas.
0: Počasí.
1: Na střední Moravě dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, odpoledne bude přibývat kupovité oblačnosti a k večeru se můžou vyskytnout přehánky a bouřky. Teploty 34 až 37 stupňů, v Jeseníkách kolem 29 a pované slabý jihozápadní postupně mírný severní vítr, který v bouřkách zesílí.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zpomalte na silnici 440 za Počtátem, když pojedete na hranice. Přes část cesty tam spadl strom.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Poledne, prázdninové a konkrétně 29. červnové u nás rozhlasové Olomoucké, tady je Český rozhlas Olomouc, no a prázdninové body programu, prázdninové dárečky pro vás, třeba i už vlastně proběhnuší započaté soutěži, taky ale třeba v prázdninovém dobrodružství a možná i svůdnem dobrodružství jedné z nejvýraznějších symbolů 20. století po všech stránkách, a to nejenom v mužských představách. V mnoha filmech zářila její tvář, hlas, tělo si podmanili nejednoho muže. Životopisy, konkrétně Marilyn Monroe, nás prázdninově mimo jiné čekají ještě do 10. hodiny u nás v dopoledním programu Českého rozhlasu Olomouc. A třeba po 11. prázdninová zastavení v zoo na Svatém Kopečku. Teď máme 5 minut po 9. tak moc hezké prázdniny, moc hezké dopoledne, hezký 29. červen, a to především Petrům, Pavlům.

0: odpolední vysílání, prázdninové vysílání Českého rozhlasu Olomouc a třeba v 9.45 pozor, tak je aktuálně poprvé zámecké léto, tedy letos o prázdninách poprvé. No a tento týden a ode dneška vám přinášíme i pětidílné rozhlasové zpracování příběhu slavné herečky. Od jejíhož narození na začátku června uplynulo 100 let. Marilyn Monroe, americké filmové hvězdě, která se stala jedním z nejvýraznějších sexuálních symbolů 20. století. Pro rozhlas napsala Ivana Pustějovská v režii Michala Bureše. Účinkují Kateřina Brožová a Tatiana Medvecká, natočeno v roce 2012.
1: Marilyn Monroe poprvé.

0: Jdu za Rolfem na terapii. Nemusíte mě ohlašovat.
1: Ale madam, doktor Greenson tady dnes není.
0: Jak není? Vždycky v tuhle dobu máme sezení. Rozumíte? Vždycky ve 3 mám termín u Rolfa. A kolik je hodin? Jsou 3. Takže je co? Sezení. Mimochodem, kdo vy vlastně jste? Ralfova asistentka je přeci Amanda. Sexy, krásná Amanda. Mimochodem, ten účest, co nosí, jsem jí poradila já.
1: Slečna Amanda u doktora Greensna již nepracuje. Já jsem Helga, nová asistentka pana doktora. A sezení dnes nemáte. Doktor Greenson odjel na psychiatrický kongres do San Franciska. Snažila jsem se vás, paní Monroe, zastihnout, ale nebrala jste telefon. Mohu vám prosím nabídnout náhradní termín, paní Monroe?
0: Jsem Marilyn.
1: Jistě, paní Marilyn.
0: Jen Marilyn. Pamatujte si to, drahoušku. Takže vy jste Helga. A víte, že bych řekla, že jste Helga? Vážně. Nechte mě hádat. Je vám tak 50, mimochodem ten stříbrný přeliv vám přidává tak 5 let. Svetřík, šedý, jistě kašmír, dráhý, leč nenápadný a šedá tvídová sukně. Vy jste prostě Helga Brouku. Tak kde začneme?
1: Madam, myslím, že můj styl oblékání...
0: Marilyn. Helgo, pro vás a pro všechny na světě jen a pouze Marilyn.
1: Jak si přejete, Marilyn? Pravděpodobně jste mi dobře nerozuměla. Opravdu jsem se vás pokoušela sehnat telefonem.
0: Já miluju telefony. Mám bílý a růžový. Jsou to moji 2 miláčci. S nimi mi nikdy není smutno. A víte, co je na nich úžasné? Že mě neobtěžují a nikdy mi neříkají špatné zprávy. Když zvoní, nezvedám je. Já z nich jen volám své SOS. Ale svět se ke mně nikdy nedovolá. Tak, konec planých řečí, drahá. Amanda mi vždycky nabídla před terapií malé povzbuzení. Mívala ho schované tam, za těmi příručkami. Víte, Helgo, ona trocha vodky parádně zvedne tlak. A já jsem dneska tak malátná. Tak jsem s tou flaškou, Helgo. Kluci, co tady dělá ten šedivý Shannon? Ten bude bez tak váš.
1: Ne, madam, Marilyn, nechte ten Shannon. Ty složky, já...
0: Co to je? To jsou články o mně a moje fotky. Na tohle jsem s prezidentem Kennedym. Mimochodem, ty šaty byly příšerné. A stály 12 000 dolarů, věřila byste tomu? 12 táců. Byla jsem v nich jako motýl v kukle. Úplně jsem se dusila tak, že jsem ze sebe to Happy birthday, Mr. President, vůbec vypustila. Je, yeah. Tady máte dokonce ten můj slavný nemravný kalendář. Helgo, vy se nezdáte, ženská.
1: Dejte mi tu složku. Vysvětlím vám to, ale myslím, že byste vážně měla odejít.
0: Myslím, že nikam nepůjdu. Jak se zdá, tak vás zajímám. Čert ví proč, ale zajímám. To už se mi dlouho nestalo. A navíc, já mám dneska chuť povídat. Pít a povídat. Takže půjdeme vedle do doktorovy pracovny. Já se uvelebím jako vždy na to jeho béžovoučké kanapíčko. A vy, Helgo, si sednete do jeho křesla. Konec konců jsou 3 hodiny a já mám sezení.
1: Nejsem terapeut.
0: Mně je fuk, co jste a co nejste. To všechno platím já, rozumíte? Já, ta blboučka, blondětá feťačka z Hollywoodu, která měla v posteli půlku bílého domu, platím celou doktorovu existenci. Jasné? Marilyn platí, Marilyn povídá. Helga neplatí, Helga poslouchá. Rozumíme si? A pro boha živého už mi něco nalejte. Poradím vám. Přeci jen mám s terapiemi a cvokaři asi víc zkušeností než vy. Začneme dětstvím. Vždycky se začíná dětstvím. Traumata, úchylky a tak. A protože máte ten Shannon, milá Helgo, budete mi vyprávět o mém životě vy. Jsem zvědavá, co se dozvím. Když je řeč o tom Shannonu, nejste vy lesba, Helgo?
1: No dovolte... Nebuďte nechutná.
0: První poučení našeho sezení, drahoušku. Na sexu, když je v něm aspoň drobet lásky a vášně, anebo peněz, nic odporného není. A teď už začněte. Dětství Marilyn Monroe. Bang.
1: To je úplně absurdní situace, Rata. No, jak chcete. Marilyn platí, Helga poslouchá. Narodila jste se 1. června 1926 jako Norma Jean Mortensonová do složitých rodinných poměrů. Matka již měla 2 děti, posléze se rozvedla. Potomky nechala bývalému manželovi a odešla pracovat do Hollywoodu. Tam, jak se zdá, vedla poněkud promiskuitní život, jehož výsledkem jste byla vy. Kdo je vaším otcem, je nejasné. Později vás matka dala k pěstounům, zažila jste i pár siročinců. V 15 vás údajně zneužil nějaký člověk. No, tak jak se mi to taky jeví, sociální vazby vaší rodiny byly zjevně narušené.
0: Ne, stop!
1: Proč mám přestat? To všechno jste o sobě řekla v mnoha rozhovorech. Víte, já měla tak smutné dětství. Tátu jsem nepoznala. Maminka mě nikdy neměla ráda. Bylo to vážně tak hrozné. A propo, nedokážu posoudit, zda to vážně bylo tak dramatické a nevím, zda bych použila slovo hrozné, ale řekněme, že poněkud nestandardní váš rodokmen dozajista je. Zvláště maminčina rodinná větev stojí za pozornost. Dovolte drobnou zkratku. Pradědeček se oběsil, dědeček zemřel na syfilis, babička Monroe byla náboženská fanatička, tuším, že umřela v útulku pro duševně choré, a vaše matka Gladys jako schizofrenička skončila v blázinci taky. A vy, zranitelná malá holčička, vydaná v šanc zlému světu.
0: Ano.
1: Tomu říkám rodinná anamnéza. Tak kde jsem to přestala? Už vím. Vždycky jste se tvářila jako malá holčička, taková bezbraná role. Hra. Třeba když jste se poprvé vdávala, kolik vám bylo? 16? A tomu klukovi ze sousedství 21? Miloval vás, byl to takový obyčejný americký mladík. Začala jste hrát paní domu, dlouho vám to nevydrželo. Byla válka, Jim narukoval. Vy jste zůstala opuštěná a všude bylo tolik jiných chlapů, že, paní Dogertyová? Třeba ten fotograf, co vás vyfotil v kombinéze u montážní linky ve fabrice. Vaše první slavná sexy fotka a začátek kariéry fotomodel. Kdo by stál u montážní linky, když může pozvat v ateliéru? Rozplynul se sen o malém domku na předměstí, 2 dětech a o Jimovi vracejícím se z práce? Ale kdo by vám to vyčítal, když jste měla tak trudné dětství, že?
0: Jste zlá. Vyčítáte mi, že jsem měla sen? Že jsem věřila ve svůj talent? Co vy, taková šedivka, víte o světě? Já chtěla, ne, toužila jsem ohromit lidi. Umět je ovládnout tak, aby stichli, když se nadechnu. A aby zešíleli, když jen přimhouřím oči. Helgo, vy šedivá Helgo, neumíte si představit ten pocit, když tohle dokážete. Je to lepší než orgasmus. A mě můžete v této věci věřit, drahá.
1: Ale za jakou cenu?
0: Ale, drahoušku, nikdy přece dopředu nevíme, kolik zaplatíme za své sny. Ani já to v tom 46. roce, když jsem si začala vyšlapávat, a to občas doslova, cestu v Hollywoodu, netušila. Možná, ale vážně jenom možná, kdybych věděla, kolik to bude znamenat postelí, vodek, antidepresiv, potratů a samoty, možná bych zůstala v domku na předměstí. Možná, ale spíš ne. Můj život je jako kulička v ruletě. To malé bílé nic, které přeskakuje z políčka na políčko. Dokud běží, tak hraju. A když hraju, tak žiju. Napiju se, Helgo.
2: One silver dollar. Changing hearts, changing lives. Changing hands.
3: Tak nejen krásný. krásné vlásky a hezká tvářička, nejen sex symbol. No, tím se uzavřelo první zajímavé z pěti setkání s Marilyn Monroe, americkou filmovou hvězdou. Tuto sérii životopisů pro rozhlas napsala Ivana Pustějovská. V režii Michala Bureše účinkovali Kateřina Brožová a Tatiana Medvecká. Technicky spolupracoval mistr zvuku Miloš Kot, hudební spolupráce Antonín Schindler. Natočeno v roce 2012 v Českém rozhlase Olomouc. Poslechu druhé části jsme zváni opět zítra v aktuálně prázdninovém vysílání Českého rozhlasu Olomouc. A i umělci třeba v 90. letech jako Petr Kotwald mají písničku Marilyn, Marilyn, Marilyn, ale tahle je z 80. let od Petra Gejzír. Dobré prázdninové dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc přejeme.

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zhodnoť situaci, zachovej vlastní bezpečnost, přivolej pomoc, poskytni první pomoc. Tyto čtyři body zahrnují zásady chování při poskytování první pomoci. Dokázali byste ji poskytnout? Víte, že je to ze zákona naše povinnost? Kde se můžeme první pomoc naučit? Jak volat o pomoc a jak se chovat jako řidiči, když jede sanitka? To a mnohé další probere v Dobré radě Zora Ješková s učitelem a trenérem první pomoci Romanem Váňou. Poslouchejte Český rozhlas Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
2: Olomoucká zoo na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje zoo na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc.rozhlas.cz.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Dál a také v prázdninovém vysílání Českého rozhlasu Olomouc pondělní panská sídla našeho regionu, ale už v 9.30 neboť v 9.45, to je tradiční čas předprázdninový, tam už dneska zámecké, ale to tak naše hrady, zámky, tvrze a konkrétně ty tvrze a panská sídla s historikem Davidem Papajíkem, se kterým pátráme u nás v Českém rozhlase Olomouc po původu a příbězích panských sídel našeho regionu, se dnes vydáme k výjimečné stavbě. Tvrz v Unčovicích, Litovelsko, se dochovala a sídlí v ní dnes zemědělské družstvo. Před areálem tvrze u chodníku stojí altánek s informační tabulí s nápisem Renesanční tvrz u Litovle.
1: Panská sídla střední Moravy na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: První zmínku o panském sídle v Unčovicích stahujeme k roku 1348, kdy se po Unčovicích psala Jitka z Unčovic, vdova po Čeňkovi ze Sloupu, z významného šlechtického rodového společenství Ronovců.
3: Co si můžeme říct o tomto rodu?
2: Rodové společenství Ronovců mělo hlavně majetky v severních a severovýchodních Čechách, takže majetek na střední Moravě hodně zvláštní, hodně netypický, ale pravděpodobně oni byli stavitelé zdejší tvrze.
3: Nakolik se nám ta tvrz dochovala?
2: To, co vidíme před sebou, je podoba z konce 17. století. Tvrz několikrát vyhořela ve svých dějinách. Mylně se badatelé domnívali, že byla poničena za 30leté války, ale my máme zprávu z roku 1655, čili po skončení 30leté války, že tvrz je funkční, takže velmi pravděpodobně vyhořela někdy později, protože máme zprávy z let 1680 a 1681, kdy tvrz Unčovicích je připomínána jako zaniklá. Takže někdy poté byla tvrz obnovena, renovována, přebudována, přestavěna. Jsme schopni to doložit, protože během výzkumu došlo k odebrání vzorku dřeva ze střechy toho objektu, z krovu toho objektu, a provedené dendrochronologické bádání nebo výzkum zjistil, že ty krovy na tvrzi byly vytvořeny z dřeva nebo ze stromů pokácených někdy mezi lety 1684 a 1685. Takže nám to krásně zapadá, 1680 až 81 doložena tvrz jako zaniklá, zničená, a někdy velice brzy poté byla obnovena, což vlastně nám datují i ty krovy.
3: Když se podíváme na tvrz z tohoto pohledu, žádnou věž nevidíme. Když se podíváme na tabuli, která prezentuje obraz uvnitř tvrze, tak na něm vidíme 4 věže. A taky docela zajímavý systém opevnění několikanásobného.
2: Tak to, co je tady prezentováno na informační tabuli a to, co je v prvním patře budovy na zdi, tak je to zcela fiktivní vyobrazení, ale má jistou historii. V 90. letech 19. století farář Lužný poslal škole v Unčovicích fotku údajného obrazu Unčovické tvrze z roku 1571 a na základě téhle fotky údajné podoby tvrze z roku 1571 byl několikrát vytvořen obraz ve 20. století té tvrze, ale na tomto místě chci zcela jednoznačně odmítnout, tvrz takhle nikdy nevypadala. Je to celé fabulace, je to omyl, je to nesmysl.
3: To znamená, že ty věže a to opevnění je domyšlené.
2: Je to zcela fiktivní obraz, který nemá s realitou vůbec nic společného. Ta tvrz vypadala zcela jinak, než je prezentováno na tomto obraze.
3: Ta centrální budova, tedy k níž právě teď přicházíme, ta se proměnila nebo vypadá stále stejně ta, řekněme, hmotová dispozice?
2: No tak ta hmotová dispozice této části tvrze pravděpodobně vychází z nějakého středověkého základu, ale vlastně, jak si ukážeme ještě na dalším místě, původně ta tvrz byla daleko větší. Ona se dochovala zhruba do dnešní doby tak v polovině té své původní podoby.
3: Ta vysoká střecha, která má výšku víc než jednoho patra, takhle to vypadalo ve středověku?
2: No tak to nejsme schopni říct, jak přesně ve středověku to vypadalo, ale podle mě je to podoba z konce 17. století po nějakých modernizačních úpravách, ale zhruba je to konec 17. století.
3: Z této strany vidíme něco z doby renesance.
2: No, z této strany úplně moc ne. My tady spatřujeme znak města Olomouce, majitele zdejší tvrze po dlouhou dobu. Město Olomouc zakoupilo zdejší tvrz v roce 1546 a tím vlastně ta tvrz ztratila rezidenční funkci, protože olomoučtí měšťané zde trvale nikdy nesídlili.
3: Vcházíme do areálu a všímáme si kamenné zdi, která obepíná tady ten prostor.
2: Tak lze předpokládat, že ta kamenná zeď vychází z nějaké původní středověké dispozice. Tady bych s tím neměl problém.
3: Je tu i další budova hospodářská?
2: Ta je už hodně přeměněná, ale lze předpokládat, že v areálu tvrze byly nějaké hospodářské budovy, takže to je pozůstatek hospodářské budovy, ale pravděpodobně v nějaké úpravě z 18. století.
3: Říká profesor David Papajík. K výjimečně dochované stavbě tvrze v Unčovicích u Litovle se vydáme zase za týden a prohlédneme si třeba věž. Naslyšenou se těší taky Aleš Spurný na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
4: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Chci přijít na kloub každému sportu, říká profesionální sportovní a kondiční trenér Josef Anderle, který během své více než 20leté kariéry spolupracoval třeba s lyžařem Ondřejem Bankem, lezcem Adamem Ondrou nebo hokejistou Tomášem Hertlem. Na letošních zimních olympijských hrách v Itálii byl oporou skeletonistce Anně Fernštetové. K mikrofonu si ho pozvala Dita Vojnarová. Poslouchejte prázdninovou reprízu rozhovoru v pondělí po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Karla Gotta. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: české léto.
1: Přeji vám hezký den, hezké pondělí, hezké prázdniny. Od mikrofonu vás zdraví Pavel Kudrna. Vzpomínáte na Loňsko, na loňské prázdniny? To jsme navštěvovali naše zámecké objekty, představovali jsme vám je. No a také tady padla spousta zajímavých informací, třeba přímo od jejich majitelů. Líbilo se to, měli jsme radost a tak jsme si řekli, že by to chtělo pokračování. Je tu tedy druhý ročník zámeckého léta. Od pondělí do pátku vás vždy v tuto dobu pozvu k soutěži. Budeme soutěžit o zámec cestovatelský balíček. V něm najdete sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Každý den tedy. No a v pátek pak z těch denních, týdenních výherců vylosujeme jednoho, který si bude moci užít soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. Právě František Kinský vám bude i letos nabízet zajímavosti, bude vaším průvodcem po objektech. No a Pavel Kudrna tedy bude nabízet soutěžní otázky. Jak bude soutěž probíhat? Možná z loňska znám. Pokud ne, tak vám všechno včas vysvětlím. Pojďme tedy na první zámek.
0: Zámecké léto.
2: Dnes vás vezmu na výlet severovýchodně od Prahy na zámek Brandýs nad Labem. Původně gotický hrad, přestavěný na renesanční zámek, se stal letním a loveckým sídlem Habsburků. Představí nám ho Jolana Nováková.
3: Určitě jste poznali, koho kastelán Brandýského zámku Vít Rejtar přivolává.
4: Jsou to ovečky a kozičky, které spásají zámecké příkopy.
3: Návštěvníci jsou stejně jako já mile překvapeni nejen zvířaty v ohradě, taky obdivují pávy, kteří se tady v zámecké zahradě okolo nás pyšně procházejí.
4: Ano, máme tu pávy a jsem tam nějakou slepičku ještě.
3: No a my míříme do zámku, který je významnou renesanční památkou se skvostnými sgrafity. Původně to byl gotický hrad ze 14. století a v polovině 16. století se stal majetkem České královské komory. Procházíme jednotlivými křídly zámku. V průběhu 500 let ho navštívili všichni císaři Habsburské dynastie. A prohlídkový okruh je věnovaný třem významným mužům, kteří to jsou, pane kastelánem.
4: Rudolf II., potom dalším tématem je Karel I. a třetím potom Ludvík Salvator Toskánský, člen toskánských Habsburků vedlejší větve. Všichni tady žili a měli ten zámek velice rádi. A teď si půjdeme podívat k tomu Rudolfovi. V tomhle křídle severním Rudolf pravděpodobně ložnici a tato místnost je jedna z největších. Jsou tady sbírky, které mají vazbu nebo souvislost tedy s Rudolfem II. Hlavní originál je tady reliéf Klanění tří králů.
3: A já už vím, že Rudolf II. Povýšil zámek Brandýs nad Labem na své hlavní mimopražské sídlo, že sem často zajížděl, že si užíval nádherných zahrad, které pak bohužel poničili Švédové, že tady pořádal hony a hostil významné osobnosti. No a my teď míjíme vojensko-historickou expozici, obrazárnu a vcházíme do malinké místnostky. Vy jste mi říkal, že je to barokní přístavek k původní obvodové renesanční zdi nádvoří.
4: A po sejmutí barokních vrstev se vlastně vyloupla renesanční sgrafita, a to jak psaníčková, tak ty figurální. A to je jedinečná příležitost vidět vlastně zblízka ty figury, protože většinou se dělaly mimo rozsah lidských rukou.
3: Prostě někde ve výšce. Tak pojďme dál. Od roku 1860 zámek patřil rodině toskánských Habsburků. Pobýval tady arcivévoda Ludvík Salvátor. To byl významný cestovatel a vědec a my tady vidíme část jeho přírodovědné sbírky. Pracovní stůl dokonce vypadá, jako by u něj Ludvík Salvátor ještě před chviličkou seděl a zkoumal brouky.
4: On byl takový multidisciplinární člověk, měl rád i jiné vědy než přírodní a svých 40 knih, které napsal, si zároveň ilustroval.
3: Neuvěřitelné. A dokonce byl přítelem Žila Verna.

0: Zámek Brandýs nad Labem si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
2: Tak to máme za sebou. První návštěvu v letošním zámeckém létě. Samozřejmě další budou následovat. Vemte si 2 měsíce. Červenec, srpen, teď ještě kousek června tedy máme před sebou. No spousty soutěžní otázek, spousty krásných dárků, takže budeme za chvilinku hrát. Vždycky i v loni jsem doporučoval, dobře poslouchejte tu reportáž, protože soutěžní otázka vychází právě z ní. Takže 731 800 900, to je náš stálý telefon, na ten můžete zavolat. Budete-li třetí, půjdete do soutěže. Za chvíli ještě rozšířím seznam našich výher.
1: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Hej, mistře basu, ano, teď já tedy budu volat, hej, pojďme soutěžit. Je tu první soutěžní otázka zámeckého léta. Získat můžete tedy zámecký cestovatelský balíček, v něm jsou sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. O to budeme hrát denně. V pátek pak ze všech denních výherců vylosujeme jednoho, který si užije soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. Je to pro dvě osoby vždycky. No a na závěr tedy za ty dva měsíce vylosujeme tři posluchače z celého období, co budeme soutěžit, a ti si užijí víkendový zámecký pobyt, takže ceny nádherné. No, já si umím představit teď trochu ty dostihy u telefonu, jinak prosím vás, pokud voláte z auta, tak musíte zastavit, protože jinak nám ten signál mizí, tak já doufám, že nám nezmizel z Višňové pan Vojtěch, náš posluchač. Dobrý den, pane Vojtěchu.
1: Dobrý den, zdravím vás.
0: Nezmizel. Jak užíváte teď léto ty pařáky, co jsou?
1: No, lepší se schovat do stínu nebo do bazénu.
0: Do bazénu, no nějak by to mělo končit. Na těch zámeckých objektech je zpravidla příjemně, ty jsou vychlazené, než se prohřejí, tak to nějakou dobu trvá. Dnes jsme tedy navštívili jeden. Já doufám, že jste dobře poslouchal. Já mám pro vás tedy soutěžní otázku.
1: No,
0: mohu se teď teda vrhnout?

0: na otázku?
1: Můžete.
0: Tak dávejte bedlivě pozor. Kterému z panovníků, pozor, není věnován žádný z prohlídkových okruhů zámku v Brandýse nad Labem, který jsme navštívili? Dám tři možnosti. Za A. Rudolfu II., za B. Maximiliánu II., za C. Karlu I.
1: Za B.
0: A já jsem si říkal dneska na začátek, to je poměrně těžká otázka. Věděl jste to, nebo jste to jen tak typnul? Říkal
1: ne,
0: si...
1: ne, já se přiznám, jsem si dělal takové poznámky tady na papír.
0: No, tak dobře, vyplatilo se.
1: Dělám to pokaždý, soutěžím s váma už dost dlouho a dneska je to teda poprvní, co jsem
0: tak
1: si
0: se dovolil. Povedlo. Pane Vojtěchu, zdravíme do Višňového, nebo do Višňové?
1: Děkuju.
0: Do Višňového.
1: Do Višňové.
0: Do Višňov, do té Višňové. Takže zdravím ano. Do Višňové, máte pravdu, vyhrál jste tedy sluneční brýle, deku, termosku, letní ponožky, batoh. V pátek možná tu soukromou prohlídku na konci prázdnin, možná ten víkend dojí zámecký pobyt. Ale tohle to, co se jmenoval na začátku, tak to máte, jak se říká, v kapse. Tak se mějte moc pěkně, zdravím a hezký
1: Vy
0: den.
1: Taky děkuju, mějte se hezky, nashledanou.
0: Tak se podařilo na začátek, říká se začátek dobrý, konec dobrý, tak to je dobře. Zítra pokračujeme opět v 9.45, vypravíme se na zámek Libochovice, no a pochopitelně budeme soutěžit. Hezký den přeje Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Obyvatelé Maletína odmítli v referendu výstavbu dalších větrných elektráren. Dělníci pracují na modernizaci nádraží v Kojetíně. Olomoučanka Karolína Muchová dnes vstoupí do tenisového Wimbledonu. Bude jasno až skoro jasno s přibýváním oblačnosti. Teploty do 37 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Vedení Maletína na Šumperskou by mělo zabránit stavbě dalších větrných elektráren na území obce. Rozhodli o tom obyvatelé vesnice v místním referendu. Uvedl to starosta Miroslav Flášar ze strany Zelených. Na několika místech v Kojetíně pracuje správa železnic na modernizaci trati do Přerova. Investice za 10 miliard korun nesměřuje jen do vybudování trasy pro vysokorychlostní vlaky. Zahrnuje taky stavbu nové výpravní budovy. Ta nahradí stávající schátralý objekt.
2: Jízdenky si ve 150 let staré budově vlakového nádraží cestující koupí už jen do konce roku. Čekají demolice. Stavební stroje teď pracují v kolišti a budují bezbariérová nástupiště a podchod. Martin Kypr ze správy železnic tady práce řídí.
3: Za podchodem pracuje rypadlo, které bourá původní skladiště. Je vlastně bude rozšířené kolejiště, protože vlastně výstavbou dvou velkých ostrovních nástupišť jsme ubrali koleje a proto vlastně celou tu stanici trochu posouváme směrem od Kojetína.
2: Dělníci současně budují nové mosty přes řeku Moravu. Hotové by vše mělo být v závěru příštího roku. Z Kojetína Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
0: Dělníci pokračují v rekonstrukci kaple svatého Floriána v olomoucké čtvrti Slavonín. Druhá etapa investice navazuje na sanační práce a zaměřuje se především na opravu střechy a celkové zlepšení technického stavu kaple.
4: V rámci stavebních prací dojde k výměně střešní krytiny, opravě krovu a obnově omítek. Součástí projektu je i výmalba interiéru, obnova fasády, repase kovových prvků a zpětné osazení oltáře. Podle informací na webu města práce skončí v listopadu a přijdou na zhruba 850 tisíc korun. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas. Sport.
0: Na jihozápadě Londýna začne v poledne tenisový Wimbledon. Úvodní den se na travnatém Grand Slamu představí 6 českých singlistů. V zahajovacích zápasech nastoupí Daria Vidmanová a Dalibor Svrčina. O pár hodin později půjde na kurt ke svému duelu olomoucká rodačka Karolína Muchová, kterou čeká v prvním kole Zacharovová z Ruska. Muchová získala v sobotu titul v německém Bad Homburgu a věří, že si teď poradí i s hektickým přesunem.
5: Docela unavená, protože jsme přiletěli nějak před půlnocí. Doufala jsem, že budu možná v té spodní půlce, abych hrála až v úterý. Tak je to takový strašně rychlý. Myslím, že jsem to ještě ani moc nestřebala, že jsem vyhrála turnaj. Na druhou stranu dobrý zápasy v nohách na té trávě, je to fakt jiný, specifický, takže jsem ráda, že jsem se i dobře rozehrála. Počasí.
0: Dnes čekáme v Olomouckém kraji jasno nebo skoro jasno. Odpoledne bude přibývat kupovité oblačnosti a k večeru se může vyskytnout přehánka nebo bouřka. Teploty je 34 až 37 stupňů, v jeseníkách kolem 29 a povane mírný severní vítr, který v bouřkách zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Pozor na D1 na 243. kilometru u Nezamyslic ve směru na Brno. U krajnice stojí porouchaná dodávka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Káje Muchové do tenisu, do Wimbledonu, do Londýna. Hodně štěstí také z Českého rozhlasu Olomouc. No, je to trošku nespravedlivé. Všemocný vyhledávač na internetu má srovnání 31 stupňů Celsia už prý v Olomouci pondělí v 10 jasno a Londýn, Wimbledon 18 stupňů Celsia. No ale za chvilinku nabídneme ještě, no, řekl bych, převážně zimní sporty a osvěžení a navíc jenom teoretické rozhlasové, tedy povídání, například o spolupráci s Ondřejem Bankem Lyžařem, ale taky lescem univerzálně celoročním Adamem Ondrou, taky ale hokejistou Tomášem Hertlem, no a nebo olympioničkou skeletonistkou taky v zimních sportech, hrající soupeřící Anou Fernštetovou. A teď ještě jedno jméno, vlastně dvě, host ve studiu Českého rozhlasu Olomouc, to je kondiční trenér Josef Andrle a připomínka toho povídání s ním v prázdninových reprízách a opakováních toho nejlepšího z našeho vysílání s Ditou Vojnarovou.

0: prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: Josef Anderle, profesionální sportovní a kondiční trenér, který má široký záběr, protože se vedle pohybu zaměřuje také na stravu, psychiku a regeneraci, a kterého jeho práce zavedla mimo jiné na letošní 25. zimní olympijské hry do Itálie, je dnešním hostem u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc. Já vám přeji dobrý den.
2: Taky přeju dobrý den.
1: Vy samozřejmě nejste jenom teoretik, vy jste se mnoha sportů dotkl také prakticky. Jestli se nepletu, tak dost vážně jste to bral třeba s triatlonem nebo duatlonem. Mýval jste tenkrát nějaké velké ambice, potažmo ty olympijské?
2: Já myslím, že tehdy ten olympismus v tomhle sportu teprve začínal, takže úplně tyhle ambice ne, ale v případě těch dlouhých, těch Ironmanů takzvaných, tak tam určitě ty ambice byly ty nejvyšší, byly tam i nějaké pokusy se dostat úplně na ty nejvyšší mety, ale ten život to vždycky trošičku změní a posune to někam jinam.
1: Když to tak posouvá ten život, co člověk vlastně může považovat za úspěch?
2: V případě toho triatlonu třeba a těch ironmanských vzdáleností, to byla tehdy účast na tom nejprestižnějším havajském Ironmanu, která se mi teda nepodařila úplně, protože jsem předtím byl poměrně nešikovně zraněný na mistrovství republiky v dlouhém triatlonu a už jsem se s tou úplně neoklepal. A potom už jsem upřednostňoval rodinu a jiné zájmy, takže to je asi ta nejvyšší meta pro triatlonisty.
1: Za tím zraněním, za tou stopkou stál nepozorný divák nebo nedisciplinovaný divák?
2: Bylo to na mistrovství republiky tehdy v Teplicích na dlouhém Ironmanu a já jsem na poměrně slušné pozici vepředu na kole se střetl s opravdu nečekaným vlastně cyklistou, který si jel pro nějaké pečivo snad v sobotu někam do krámu a bylo to téčko, klasický náraz 10 metrů let z toho kola, zlomená kliční kost na tři části a vlastně konec na poměrně dlouhou dobu toho sportování.
1: Je dobré, když člověk potom co nejrychleji sedne znovu na to kolo, anebo je potřeba se na to připravovat a jít na to pozvolna?
2: To sednutí na kolo nebyl ten problém. Problém byl to, že ta kliční kost tím, že nesrostla tak, jak měla, tak vytvořila určité anomálie v tom těle, které potom toho člověka brzdí, ať už je to plavání, nebo to je posilování a další věci, tak to jsem spíš řešil.
1: Dal jste na rady lékařů, odborníků, nebo už jste tenkrát na tom byl tak, že jste si řekl, půjdu svou vlastní cestou, protože tuším, co mé tělo chce?
2: No tehdy ti lékaři, kteří to měli první v rukou, to mé zranění, tak úplně top odborníci nebyli, protože to neodhadli a v podstatě mi to rameno nezoperovali a potom už bylo pozdě, takže já jsem to potom léčil nějakým způsobem a zapracoval konzervativně pomocí fyzioterapie a ostatních věcí a postupů, ale kdybych to vyřešil v rámci odborníku, tak to možná bylo lepší.
1: Ozve se ještě občas?
2: Ozývá se pořád a čím dál tím víc, je to strašně dlouhá doba a čím je to delší doba, tím víc se to tělo vlastně řetězí tam, kde nemá a musím s ním pracovat víc a víc.
1: A platí to, co se říká, že na to má vliv počasí, protože vy žijete, pracujete v Šumperku a tady se vám to dost mění, jsme pod horami?
2: To úplně necítím, na to nejsem tak vnímavý, že by počasí to ovlivňovalo. Ono to nesouvisí s nějakou bolestivostí přímo v tom místě, kde se to přihodilo, ale spíš se to řetězí do ostatních částí těla, jako kyčle a záda. A tam to možná souvisí s počasím, ale nikdy jsem to nestudoval.
1: Já se vrátím k tomu slovu ambice, které už jsme zmínili. Jak důležité je v životě aktivního sportovce, notabene profesionálního sportovce?
2: Ty ambice nesmí být přemrštěné a musí být odpovídající té realitě. A samozřejmě, když je člověk mladý, tak ty ambice jsou motivem, jsou tím motorem snahy dosáhnout nějakého výsledku. Je dobré se potom vždycky nazpět podívat a on ten sport celkově v životě toho člověka je potažmo vždycky, ať je to jakýkoliv sport, taková trošičku bublina. A je dobré občas z té bubliny vystoupit, podívat se na tu realitu a říct si, no tak možná už je potřeba dělat to trošičku jinak nebo něco jiného.
1: Úkolem trenéra tady nemusí být jen hecovat a povzbuzovat, ale také brzdit?
2: Určitě, ale na druhou stranu, já jsem zastánce u těch sportovců a setkal jsem se s nejrůznějšími sporty, kde jsme pracovali opravdu v nejrůznějších sférách toho prorůstového nastavení. Takže ten limit toho sportovce v souvislosti i s těmi ambicemi, i s tím, co může dosáhnout, tak je důležité vnímat jako nekonečnou šanci, kterou nikdo nikdy nemůže odhadnout a nějakým způsobem ji predikovat.
1: Tušíme něco o svých vlastních limitech?
2: Zatím si myslím, že mnoho ne a spíš se tak nějak potácíme na takovém jakési hraně nebo na nějakém pomezí toho, co si dovolíme, v co dokážeme uvěřit. A ono se to řetězí, protože pracujeme jako hodně i s mladými sportovci a s dětmi, a já už sám mám vnoučata, tak tam je to vidět úplně nejvíc, že tam to dokážeme hrozně moc pokazit v tom případném budoucím ambiciozním nějakém výsledku sportovního výkonu nebo čehokoliv.
1: Chápu, že ty limity zajímají ty, kteří mají našlápnuto na profesionální dráhu, ale zajímají se o své vlastní limity běžní lidé, běžní návštěvníci vašeho sportovního zařízení?
2: Těžko říct, já myslím, že ten motiv v dnešní době vůbec se to posunulo a motiv dnešních lidí, kteří se nějakým způsobem snaží pracovat se svým tělem, se svou mentální stránkou, s nastavením toho strašně populárního longevity způsobu života nebo takového toho zdravého způsobu života, tak ty motivy jsou nejrůznější, ale ta soutěživost v průměru celkově si myslím, že jako hodně vymizela a už to není zdaleka. To bylo, je to spíš takový jakoby ten zdravý a optimální přístup k životu.
1: Říká Josef Andrle, který je dnešním hostem Českého rozhlasu Olomouc.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Tak by mě zajímalo a má možnost se zeptat Josefa Anderleho, jestli si trenér uvědomuje, že jistým způsobem je vlastně také vzor pro ty své svěřence.
1: Já si to uvědomuji hodně a snažím se i na své trenéry, které jsem nějakým způsobem ovlivňoval nebo vzdělával a nebo je vedl, tak tímhle směrem působit hodně. Jsem na to hodně jako fokusovaný, protože si myslím, že trenér by neměl být ten člověk, který stojí někde v rohu, vypadá jako člověk, který vůbec nemá s pohybem nic společného. A mám rád, když v jakémkoliv věku ten trenér, a s takovými jsem se i setkal, to byly ty mé vzory, když může ty věci jako ještě pořád ukázat a vypadá to velice přirozeně a samozřejmě.
0: Pracoval jste s celou řadou mimořádných sportovců, když jsme v Šumperku, tak mě napadá samozřejmě Ondra Bank nebo Adam Ondra, teď aktuálně Anička Fernštetová. Mohla bych si já dovolit, jako Rita Vojnarová, s touhle postavou, kterou mám a s tím, co mám za sebou v oblasti sportu, zaťukat na vaše dveře a říct, chci pomoct a chci tu pomoc od vás?
1: Určitě mohla. Otázka je, jak budete vyslyšena. Já už jsem teďka trošičku v takové té části života, kdy se snažím hodně předávat ty zkušenosti a to buď formou vzdělávání, anebo to přenáším na ty ostatní trenéry, čili v tom systému byste určitě byla vyslyšena. Nevím, jestli bych se vám věnoval zrovna já, ale ti trenéři, kteří pracují v tomhle systému, tak určitě by se vám rádi věnovali a pomohli by vám.
0: Jak poznat dobrého trenéra? Protože když zapnu internet, tak to je celá řada a mají spoustu dalších nabídek právě v oblasti toho stravování, psychické pomoci, kterou jsem zdůrazňovala. Jak se v tom zorientovat?
1: To je jako docela těžká disciplína vůbec v dnešní době sociálních sítí a je potřeba asi rozlišit hlavně takový ten osobní kontakt, to navázání, ten jakýsi záměr. My pracujeme s těmi našimi klienty, sportovci, pracujeme v rámci nějakých cílů a nějakých jejich, já bych řekl, přístupu k tomu, proč vlastně chtějí pomoc, s čím chtějí pomoc a hledáme to optimální propojení toho trenéra, toho jeho umění a toho, co může předat tomu člověku. I my říkáme tomu, že to je i s těmi sportovci cesta, kterou my budujeme společně. Není to nějaký systém zázračný, který oni jenom ty klienti nebo sportovci plní, ale ta cesta se prostě musí budovat a v tom se taky nazbírají největší zkušenosti pro ty trenéry, ale samozřejmě i pro ty sportovce klienty a ta edukace vzájemná je tam to nejcennější. Co tam je.
0: Povoluje trenér diskuzi svým svěřencům?
1: Určitě, ta je naopak jako žádoucí, záleží teda o čem samozřejmě, ale ty pocity těch svěřenců, jak říkáte, když to slovo nemám úplně, ale těch sportovců, tak to jsou ty nejcennější informace, které vlastně utváří ten systém.
0: A povolujete, aby vám do toho jistým způsobem mluvili?
1: Naopak je vyzývám často k tomu, protože máme různé systémy pomoci, kterých ty tréninky připravujeme a to softwarové vybavení toho celého procesu doslova vybízí ke zpětným vazbám od těch sportovců, ať už to jsou různé dotazníkové systémy, které nás informují o tom, jak ten člověk vlastně se probudí, jaký má den, jak regeneroval a případně jak se cítí a jakou obtížnost třeba subjektivní dává v nějaké bodové škále tomu samotnému tréninkovému procesu nebo tréninku. To je hrozně důležité.
0: Je pravda, že vy už zhruba v 11 letech jste do tréninkových metod mluvil svým trenérům, konkrétně v tenise?
1: Bohužel je to tak a možná proto jsem to v tom tenise nikam nedotáhl. Ale bylo to tak, já jsem začal s tenisem poměrně pozdě, v 9 letech, to už tehdy bylo pozdě. A tím, že jsem už tehdy měl možnost se dívat na ty nejlepší, tehdy to byl Borg, McEnroe, Connors a takovéhle jména, tak jsem viděl, že ty dobří tenisti se hýbou trošičku jinak, že tam ten rytmus a ten smysl toho, ten footwork, jak se tomu říká v tom tenise, tak tam prostě pracovali jako z mého pohledu 11-letého, ani ne teenagera, ale hocha nebo sportovce, se mi to líbilo, že to bylo rytmické, bylo to hezké a připadlo mi to logické a ten trenér to nechtěl slyšet, tak jsem si řekl, že ne, že ho vyměním, takže jsem už měnil trenéra v 11.
0: Já si říkám, že to asi tenkrát moc nebrali.
1: Ne, tenkrát to, ten princip byl, že ten trenér se naštval samozřejmě a měl pocit, že já si něco vymýšlím, ale ta pravda se ukázala později a konkrétně tenistům, protože mám i trenéra, který jako pracuje s tenisty, ať už jsou to centra na Štvanici nebo ostatní, tak tam se ukázalo, že to bylo docela zásadní informace, protože ten pohyb potom mě provázel, nebo ta struktura pohybu a vůbec smysl toho pohybu mě provázel celou kariéru a provází dodnes.
0: Chtěl jste být opravdu tím profesionálním sportovcem, nebo v případě, kdy už jste v 11 dokázal takto přemýšlet, tak bylo jasné, že ta cesta půjde tím kondičním trenérským směrem?
1: To sportování bylo víceméně náhodné, ten výběr sportu, protože to bylo poplatné tehdejším možnostem a prostorům, v kterých jsem se pohyboval. A když jsem začal studovat vysokou školu zaměřenou teda na tělesnou výchovu, na pohyb a na sport, tak bylo jasné, že mě to vtahuje hlavně v té problematice toho nějakým způsobem přijít tomu na kloub. A to bych řekl, že už bylo v těch 11 letech, takže nebylo to predikované tak, že musím být vrcholový sportovec. Spíš mě fascinovalo a bavilo mě to, jak dosáhnout toho výborného nebo elegantního výkonu poměrně jednoduchou, logickou a srozumitelnou cestou. Co dobře vypadá, tak většinou zatím je schovaný i dobrý výkon.
0: Má člověk šanci opravdu na to přijít? Přijít tomu na kloub? Odhalit to všechno?
1: Já jsem měl hodně štěstí na trenéry a v dnešní době je v rámci evidence-based a možností se dostat k různým studiím ten přístup úplně otevřený, ale protože jsem některé studie sám jako nějak se nějak účastnil, tak na druhé straně je potřeba k ním přistupovat velmi opatrně a ani ne kriticky, ale vždycky ta praxe, to znamená ta zkušenost s tím samotným pohybem, případně tréninkem nebo systémem, tak to je daleko nejcennější. A ta se prostě nedá jako nějakým způsobem vystudovat, načíst anebo naučit, okoukat, ta se prostě musí odžít, takže člověk s tím bojuje celý život, přijímá ty nové poznatky, ale fakt je to, že ten základ, to, že to tělo je nějak nastavené k pohybu, tak z hlediska evoluce se moc nemění. To je prostě princip, který tady je statisíce let a moc se úplně nezmění zase v budoucnu.
0: Říká sportovní a kondiční trenér Josef Andrle, který je dnešním hostem Českého rozhlasu Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: Přejeme vám dobré dopoledne, posloucháte Český rozhlas Olomouc. Možná ti z vás, kteří máte velmi dobrý sluch, jste pochopili, že v tuto chvíli nesedíme v Pavelčákově ulici číslo 19 ve vysílacím studiu, ale my jsme v poměrně prostorné tělocvičně, ve vodí tady tomu hned několik zrcadel. Já jsem tedy zjistila, že původně tady bylo velmi populární kino v Šumperku a více už dodá náš dnešní host Josef Anderle.
2: Ano, jsme v budově bývalého kina Svět, což je zajímavá historická budova a ona prošla nějakou přestavbou a v prostorách, kde se nacházíme, vzniká v současné době jedno z největších sportovišť, vlastně dalo by se říct i na té krajské úrovni a ty ambice jsou veliké. Je to gym Svět, který má rozlohu nějakých 1100 metrů a nabízí nám kromě funkčních zón i klasického prostředí gymu spolupráci s těmi nejlepšími trenéry a vlastně možnost přípravy od těch vrcholových sportů až po ty, jak vy říkáte, klienty, smrtelníky, obyčejné smrtelníky. Tak.
1: A je to o tom, že vy chcete rozpohybovat lidi ze Šumperka a nejbližšího okolí, anebo chcete přitáhnout právě ty vrcholové sportovce díky těm podmínkám sem?
2: Vrcholové sportovce díky podmínkám, bych řekl, už nemusíme přitahovat, protože oni nás znají a navštěvují nás, jezdí za námi takřka z celého světa. A pokud jde o Šumperk, tak Šumperk je zvláštní tím, že tady je obrovské množství kaváren a sportovišť, takže Šumperk, bych řekl, je sportující město a člověk má šanci si vybrat. Tady by si měl vybrat služby, které mu nabídnou takový komplexní přístup k tomu, aby se naučil rozumět svému tělu. Není to zaměřené na jeden typ sportu, na nějaký hyrox nebo na nějaké fitness posilování, ale je to opravdu takový pohybový systém.
1: Teď slyším urputné zvuky, to vypadá, že se někdo rozbíhá na běžícím páse.
2: Je to tak, je to asi někdo, kdo se rozcvičuje a použil k tomu nějaký kardiostroj, já ho zastavím.
1: Nemusíte, jenom si říkám, jestli se nemám v těchto prostorách stydět, že si takto jako sedím a užívám si toho prostoru úplně jinak.
2: Určitě ne, navíc jsme v sále, kde se budou konat pohybové aktivity nejrůznějšího zaměření, i tohle může být pohybová aktivita správně sedět na pliostepu.
1: Vrcholoví sportovci už vás dobře znají a jezdí. Já už jsem tady zmínila několik jmen. Jak se člověku v této oblasti podaří prosadit se? Je to první jméno, které začne mít dobré výsledky a upne na sebe tu pozornost?
2: Zajímavá otázka. Já v podstatě před těmi 20 lety, nebo více už dnes, když jsem začínal s tím Ondrou Bankem, opravdu musím říct, že to jeho jméno otevřelo spoustu dalších jakoby kanálů a možností, ale nebyl to jenom on, byl to ten lyžařský svět, ale potom to byla celá řada dalších spoluprací, které nějak tak jdou tím životem ruku v ruce, a ať to byly agentury jako například Sport Invest nebo další, tak ty vám vlastně přivedou nějaká jména z různých sportů a ono se to potom nabaluje, když tu práci děláte dobře. Ono to je o tom, že ta práce se musí dělat trošku tím srdcem a v momentě, kdy je tam cítit jenom ten kalkul toho úspěchu a není tam opravdu ta druhá strana té věci, že chcete něco předat, tak ono to úplně nefunguje.
1: Takže trenér, kamarád, táta může být?
2: Připomnělo mi to teďka, že jsme učili kolegyně od Aničky na olympiádě, což je švédko-američanka, říkat ahoj tati, tak to bylo velmi komické. A naučila se to asi po 14 dnech a velmi rychle to zapomínala. Ano, dá se to tak říct, ale má to všechno svoje nějaké mantinely.
1: To jsme se dostali k Aničce Fernštetové a ke skeletonu a zimním olympijským hrám. Co jste o tomto sportu věděl do chvíle, než jste se s ní dostal do kontaktu?
2: Aničku mi přivedl její dědeček, který už teda, budiž mu země lehká nežije, není mezi námi, ale byl to bezvadný člověk, který slyšel někde nějaký můj seminář právě pro lyžaře o pohybu a chtěl Aničku zlepšit v tom základním to, co jí chybělo a chybí trošičku a měla tam určité limity a to byl ten rozběh, ten start. Takže když nám ji poprvé přivezla máma, Anička ještě neměla moc česky a když se poprvé rozeběhla tady v místním tunelu atletickém, tak jsme se tak na sebe s nynějším trenérem Ondry Banka a Petrem Klofáčem dívali a říkali si, pane bože, co s ní uděláme, to nebude úplně jednoduchý. A dneska Anička je špičková atletka, která se přiblížila svou rychlostí vlastně těm nejlepším sprinterkám v tom sportu. O tom sportu jako takovém jsem toho moc nevěděl a pořád se o něm dozvídám, protože opravdu je to specifický sport.
1: Takže jste se musel učit rady v němčině?
2: To ani ne, ona potom velmi rychle přeskočila do té češtiny, není úplně stoprocentní, ale velmi dobrá, bych řekl. A ten sport je zajímavý v tom, že tam řeší podobné věci jako u lyžařů, nebo jako na lyžích, ale trošku jiným způsobem. Není tam taková možnost takového prostoru tréninkového jako u těch lyžařů a konkrétně třeba ty starty, tak to je úplně specifická záležitost, protože člověk běží jako chromej, jednou rukou vlastně nemůže pohybovat, drží se skeletonu, běží na ledě, běží z kopce dolů, je to úplně specifický.
1: Jak se to trénuje? Přesně ty podmínky, kde máte ten led nebo něco podobného?
2: Ten letní trenažér ledový, jediný, jsou tak dva v Evropě, tam se musí dojíždět, to je vlastně v Německu v Königse a je tam namražený ten rozběh vlastně, kde se dá tohleto trénovat a máme tady i letní trenažér, my jsme si tady vyrobili i takovou mobilní dráhu, kterou postavíme na dráze klasické, na tartanu, ale zjistili jsme, že ta rychlost, kterou potřebujeme vyvinout, tak je na tom tartanu daleko nižší, než je potom na ledu, takže stejně využíváme ty ledové podmínky v létě a musí se tam prostě jezdit.
1: Martina Sáblíková teď skončila, ale vzpomínám si na nějaké záběry, kdy ona si z nějakého umakartu nebo z nějaké hmoty vytvořila desku, aby mohla v obyváku napodobovat ty pohyby, které potřebuje, takže ta česká šikovnost se projevuje i v šumperku.
2: Je to tak, Martina dokonce jezdila podle mě na dveřích od skříně, což bylo fantastické v nějakých fuseklích nebo nějakých ponožkách prostě a tam šlo o ten pohyb, který potřebovala a my zase potřebujeme ty pohyby převést do toho modelu, proto jsme si udělali letní skeleton, takový vlastně vozík, který nám nabízí simulaci toho postoje nebo té pozice v tom startu a stejně tak dokážeme tohle simulovat i na různých dneska už běhacích pásech, které jsou poháněné vlastně energií toho běžce, jeden mám tady stojí přesně dole a dokážeme tam vytvořit simulaci toho startu i vlastně na trenažéru.
1: Říká Josef Anderle, který je dnešním hostem Českého rozhlasu Olomouc.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
4: Proudy řeky táhnou k nám tvou dne.

0: se krásně rozpohybovali v dnešním povídání na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, protože naším hostem u mikrofonu je kondiční a sportovní trenér Josef Andrle. Dostali jsme se díky jeho svěřenkyni Aničce Fernštetové do dějiště zimních olympijských her v Itálii, takže jsme v Cortině.
1: Je to tak, jsme v Cortině na nové dráze, která se postavila blízko dráhy staré, která tam fungovala ještě na minulé olympiádě. A ta dráha je krásná, ta Cortina je svým způsobem zajímavé místo, je to uprostřed hor. To, co se tady ještě vlastně odehrávalo na tom sportovním poli, tak byly lyžařské disciplíny žen a byl to curling a samozřejmě na té dráze sáňkaři a bobisti, takže to bylo určitě zajímavé místo. A samotná ta dráha nebyla asi úplně tak koncipovaná, aby byla tak těžká, jako třeba minulá dráha v Pekingu. Nicméně ta samotná stavba se velmi podařila a je velmi, si myslím, atraktivní.
0: Pro Aničku to byly třetí olympijské hry, pro Josefa Andrleho?
1: To byly aktivní účasti první a myslím si, že i poslední.
0: Proč?
1: Já myslím, že už mi to úplně stačilo. Je to přece jenom setkání mladých lidí, ne že my bychom tam neměli co dělat, to určitě ne, ale já bych to nechal těm mladým a sledoval bych to jenom zpozdálí v podstatě u televizní obrazovky, bude to jednodušší.
0: Já když vidím skeleton, tak klobouk dolů, protože já vůbec nechápu, co ty závodníky vede k tomu, že jdou do něčeho tak rychlého a opravdu za mě nebezpečného. Dovolí trenérům třeba, aby si na ty sáňky sedl a pomalinku to koryto sjel?
1: Ne, to je přísný zákaz. Já jsem si dokonce nelehl ani na ten skeleton na tom trenažeru, který vlastně končí v kopci a znovu vás to pustí pozadu dolů nebo v protisvahu. Ale zajímavé je u toho skeletonu, že z toho vlastně vznikly všechny ty disciplíny v koritu, ať už boby nebo sáně. Původní byl opravdu skeleton, čili se jezdil hlavou dolů. A ta nebezpečnost toho na první pohled je velká, ale ten člověk, když to umí, tak opravdu tam nehrozí tak velké množství úrazů, případně převrácení jako na těch ostatních zařízeních, na kterých se tam jezdí, protože tím, že jsou právě tak nízko u toho ledu, tak maximálně se přetočí, když něco opravdu hodně zkazí a zase dokážou ten skeleton poslat naspět na ty nože. Ale samozřejmě je to nepříjemné, protože jdete hlavou dolů, jedete 140, tak to plně příjemné asi není. A moc nevidíte.
0: Jak vy poznáte jako trenér, co přesně závodník v takové sportovní disciplíně potřebuje? Na co se koncentrovat?
1: Oni musí být, ať se to nezdá, protože jakoby leží na tom skeletonu a samotný princip toho řízení je o určité citlivosti, propojenosti toho těla, protože se řídí opravdu tlakem třeba ramene nebo kolene nebo v souře rameno proti kolenu, pohybem hlavy. Občas, když už je nejhůř, tak se vysune jedna noha a dobrzdí se to, což je úplně to nejméně atraktivní nebo nejméně žádoucí. A samozřejmě předchází tomu ten start, který je disciplinou sprinterskou, takže tam je to prostě, že ten atlet musí být komplexně připravený a ta samotná zátěž psychická i ten samotný trénink trvá třeba hodinu, dvě hodiny za den, ale ten člověk na to musí mít tu fyzickou odolnost, jinak to prostě nezvládne, ty dvě jízdy. Jsou tam obrovské přetížení, jsou tam obrovské rychlosti, náročnost i v tom tréninku na tu mentální složku, takže on musí být komplexně připravený atlet. Což je jako zajímavé, protože člověk by řekl, že kvůli minutové jízdě nemusí 10 měsíců tvrdě trénovat, ale opak je pravdou.
0: Máte už to správné oko, když vidíte, jak ta Anička jede, že víte, že je to dobré?
1: Já si myslím, že jo, ale nesmím jí to říkat, protože ona to nemá ráda a na ten skeleton má jiné trenéry, takže samozřejmě je to fyzika, jsou to nějaké principy i kvality toho zařízení, na kterém ona jede. Ten skeleton má různé parametry a jsou různí výrobci těch skeletonů a pak jsou i různé formy nebo druhy toho řízení. Někdo tu zatáčku, kde nabere tu rychlost, ostředivou sílu projede výš, někdo níž. A tohle to není jakoby práce na rok nakoukávání toho sportu, to člověk musí trošku prožít a musí v tom být třeba několik desítek let.
0: Nepatří to tedy k tak mohutně vyhledávaným sportům ze strany diváků, jako třeba biatlon, který jsme si užili i díky bronzové medaili Terezy Voborníkové. A z těch záběrů a rozhovorů máme pocit, že to je jedna velká rodina. Jak to vypadá v tom skeletonu?
1: Je to také tak, ty trenéři a všechny ty týmy mezi sebou se samozřejmě znají, ale je potřeba říct, že to pozadí těch závodů, kde já se pohybuju, těch světových, to je ta špička ledovce a tam je celá řada kontinentálních závodů nebo evropských pohárů, kde mladí se učí vlastně ty dráhy poznávat, učí se na nich jezdit a těch dráh je na světě možná do desítky, ale není to podstatné, protože každá ta dráha tím, že každý rok je jinak vlastně namražená, je tam jiný let, tak to je nová dráha v podstatě, nebo musí se zase na tom člověk učit jezdit, i když je profík a vyhrál světový pohár. A je hrozně důležité si uvědomit, že to, co my vidíme v televizi, těch 25, případně 30 závodnic nebo závodníků, tak je top špička toho ledovce, že tam se normální smrtelník nedostane, protože by se tam přizabil. Takže ta kvalita toho sportu tímto neklesá, jen možná v té televizi chybí ty odborníci, kteří by ten sport dokázali popsat a vysvětlit, aby byl atraktivní. Tak jak u biatlonu to dřív taky nebylo. Takže kdyby se tam konečně dostali lidi jako Anička nebo někdo, kdo by řekl zajímavosti k tomu sportu, jak to vlastně všechno funguje, co to jsou ty nože, jak se s nima pracuje, jak se ten skeleton připravuje, co je v tom skeletonu vevnitř, jak se řídí, jak se ten závodník na to připravuje vůbec na ten závod, na ten výkon, tak možná by to atraktivní bylo.
0: A tomu se říká výzva, tak uvidíme, jak to bude vypadat za další 4 roky potom ve Francii. Josef Anderle je dnešním hostem Českého rozhlasu Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: Na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc si povídáme se sportovním a kondičním trenérem Josefem Andrlem. Vy jste vystudoval učitelství, nejenom tělesnou výchovu, ale také občanskou výchovu. Učil jste několik let v Šumperku na gymnáziu. Máte ve svém fitku i své bývalé žáky?
2: Teď už snad ne, protože to už jsou hodně dospělí lidé.
1: No a proč ne?
2: Já myslím, to jste mi zaskočila, ale já myslím, že ani ne. Ale potkávají mě, třeba ještě dnes, když mě potkají, tak na mě třeba naskočí a řeknou, to bylo tak perfektní, vy jste nás motivoval k tomu. Já jsem tam měl výborného kolegu, který opravdu ještě v dnešní době ve věku téměř 90 let je obrovským motivátorem.
1: Květoslav Vykydal.
2: Ano, Květoš. A to je pojem prostě, s kterým já neustále i s Aničkou spolupracujeme a nějakým způsobem ho obdivuju za to, jak dokáže motivovat mladé lidi, že přistupují k tomu sportu, že je to baví, že primárně ho dělají proto, že to je výzva taková určitá. A životní i přes ty ambice a že chtějí něco dokázat a berou ho jako mnohem generačně staršího člověka, ho berou jako soběrovného. Takže to si myslím, že je fantastické. A takhle, když mě potkají někteří, s kterými jsem přišel do kontaktu a mají tu dobrou vzpomínku, to je pro mě ta největší odměna.
1: Prohlásil jste, každý sport je pro mě výzva. Teď to beru z té trenérské stránky, protože věnoval jste se lyžařům, bavili jsme se o skeletonu, horolezec Adam Ondra, hokejisté, fotbalisté a tak dále. Je to opravdu vždy úplně jiná a nová cesta?
2: Řekl bych, že ano, takové ty nejbizarnější, takové ty nejzvláštnější sporty, které vlastně jsem měl třeba i na lyžích, tak to byl třeba reprezentanti v oblasti telemarkového ježdění, nebo skialpinismu samotný, to je úplně, ale měl jsem třeba i motocyklové závodníky, měl jsem třeba i závodící na motokárách, měl jsem i tanečníky, což je úplně jiná příprava, takže golfistu jsem měl špičkového, to jsou úplně tak jemné niance v té pohybové přípravě, že ten sport napřed musíte jakoby nasát, načichat, pak on má už nějaké standardní postupy, které vy nemůžete úplně v rámci té specifičnosti ignorovat a porušovat, musíte je respektovat a zároveň do toho musíte jako pokusit se dostat něco originálního, nového, co by přispělo tomu samotnému sportovci, aby se zlepšil v tom sportu. Tak v tom je to fantastická výzva, je to zábava.
1: Mluví se a píše se o generaci takzvaných sněhových vloček. Jak důležitá je ta psychická příprava a podpora těch sportovců?
2: Je to zvláštní.

0: mají ty limity, jak to bylo dřív, že se dostane člověk do světa, vydělá tím peníze, bude nějak zvláštní. Takže oni to berou opravdu jako zábavu primárně, berou to jako určitý druh životního stylu, ale nemají opravdu důvod. V podstatě ho často velmi těžce hledají, proč ten důvod najít a dostat to až na ten vrchol, na tu špičku.
1: Tak mě napadá třeba reprezentace České republiky. Hraje se na to?
0: Ti sportovci, co byli na olympiádě, tak mě překvapilo, že ano. Pro ně zase na druhé straně je to, co mě úplně tam... Ale je to možná zase ten důkaz toho, o čem se bavíme, že oni se dostanou na olympiádu a to je vlastně takový vrchol. Ale pro mě ten vrchol není se dostat na olympiádu, pro mě vrchol vyhrát tu olympiádu. Pro mě jako pro sportovce by to bylo, kdybych já takhle uvažoval. Takže možná i tam se odráží trošičku ten přístup k tomu, že ty vrcholy jakoby se trošku ponižují, klesají a ty ambice nejsou tak velké. A stačí jim v podstatě ta účast na takové akci, odnesou si spoustu zážitků a v podstatě se tím i nějakým způsobem zviditelní. Pro mě je to trošku málo prostě.
1: Na těch letošních zimních olympijských hrách jste byl jako trenér, ale určitě také jako divák, protože jste sledoval ty jednotlivé výkony. Co pro vás byl ten největší zážitek?
0: Tak bylo tam samozřejmě velké množství různých kontroverzních situací. Samozřejmě Lindsay Vonn a její pád a celá vlastně obtížnost té ženské tratě, ať už to bylo potom v ostatních disciplinách, protože strašně moc vypadávalo, ať už to bylo super dobrý slalom nebo právě ten sjezd, tak to byl určitě takový jako drsnější zážitek a pak tam bylo spoustu těch zážitků i takových jako hezkých a příjemných, ale to bylo spíš třeba v Anterselvě, když už právě vzpomeneme tu Teresku, třeba odborníkovou, což bylo perfektní a jinak celkově ty sportovní výkony tam samozřejmě jsou na špičkové úrovni. Ale řekl bych, že ten celý fokus té olympiády, nebo kam ona směřuje, tak je na jedné straně odlimitování toho, aby tam nejezdili jako dříve prostě z exotických zemí sportovci, kteří to úplně brzdí a úplně tomu dají tu sportovní facku. Na druhé straně je to právě i limit v té kvalitě, že tím, že jsou ty kvóty často od těch zemí brany individuálně, tak potom se tam nedostanou kvalitní sportovci, kteří by se v jiných zemích tam dostali. Ale ta země je tam nepošle, protože si takzvaně nechce udělat ostudu. Prostě ví, že nemají na lepší než účastnické umístění a to jim třeba Švýcarům nebo ostatním, to prostě oni nepustí. Prostě když přijdu na světový pohár, tak vím, že tam je 30 nejlepších sportovců z celého světa, když přijdu na olympiádu, tak je tam 30, ale nejsou tam úplně všichni, kteří by tam mohli být.
1: Ještě jednou řeknu tu větu, chci přijít na kloub každému sportu. Máte v hledáčku nějakou disciplínu, která vás zajímá?
0: No, protože můj syn, který taky vlastně byl trenérem nebo je a pracuje v mých šlepích právě u lyžařského svazu s Honzou Zabystřanem a ostatníma, tak mimo jiné mě přivedl na sport, který jsem vůbec netušil, že existuje a to jsou vlastně vodní skútry na té nejvyšší úrovni, takže se trošičku začínáme starat o jednoho našeho závodníka, který je na špičkové úrovni v téhle disciplině, což je hrozně zajímavé, protože to je úplně zase z jiného oboru disciplína, je tam potřeba splňovat pohybově úplně jiné parametry, aby ten člověk se na tom skútru udržel a mohl soutěžit s těmi nejlepšími na světě.
1: Je to nekončící proces a každopádně je to série výzev pro našeho dnešního hosta u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc, hosta Dity Vojnarové, Josefa Andrleho. Tak ať to všechno vychází a moc děkuji, že jste si v nabitém programu před odjezdem na hory udělal čas. Naschledanou.
0: Já děkuji za příjemné povídání a všem přeju, ať se jim dobře sportuje.
2: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
3: Už dlouho Olomouc neměla takový brankářský talent z vlastních řad jako v případě Jana Koutného. V 21 letech je oporou Ačka Sigmy i juniorské reprezentace, svými výkony upoutal také v evropských pohárech. A nad hlavou jako vítěz držel v loňském roce český pohár. Přitom je pořád teprve na začátku kariéry. Více poslouchejte v prázdninové repríze hosta ve studiu Českého rozhlasu Olomouc, kterým bude ve středu po 10. hodině fotbalový brankář Jan Koutný.
4: Rozhlas, to je výhra!
5: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál
4: Rozhlas, to je výhra!
5: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které

0: nikdo jiný před vámi nevolil a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte,
1: Rozhlas, to je výhra!
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: 11 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Vjezd do areálu Olomoucké fakultní nemocnice omezí opravy. Záchranářům v kraji v neděli kvůli vedru přibylo výjezdů. Judista Lukáš Krpálek skončil třetí na Grand Prix v Číně. Odpoledne bude jasno až skoro jasno s přibýváním oblačnosti, teploty do 37 stupňů. Hezké pondělí u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. S dopravním omezením musí ode dneška počítat řidiči při cestě do Olomoucké fakultní nemocnice. Důvodem je výměna kontejnerových vrátnic u vstupů do areálu. Do středy kvůli tomu bude mimo provoz vjezd Hněvotínská 1. Od čtvrtka do soboty vjezd IP Pavlova. Vícemluvčí nemocnice Adam Fričer.
2: V obou případech budou tyto brány pro veškerou dopravu, včetně autobusové a složek integrovaného záchranného systému na vjezdu a výjezdu, uzavřeny. Autobusová linka číslo 42 bude mít ve dnech realizovat prací výluku. Po celou dobu prací bude k dispozici vedle aktuálně otevřeného vjezdu, tedy buď Hněvotínská 1 nebo IP Pavlova, i vjezd do areálu nemocnice Hněvotínská 2.
1: Záchranářům v Olomouckém kraji v neděli stejně jako v sobotu přibylo výjezdů kvůli vedru. Šlo hlavně o kolapsy u seniorů ze srdečních příčin. Často podle mluvčí zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje Lucie Mikiskové výjížděli i k seniorům kvůli přehřátí organismu. Zasahovali i utopící se osoby. Naštěstí ale s dobrým koncem. V Olomouckém kraji byla loni mezi novorozenci nejoblíbenějším dívčím jménem Viktorie. Předstihla Elišku, které patřilo prvenství v regionu od roku 2010. Mezi chlapci obhájil první místo Jakub, který poprvé v žebříčku oblíbenosti zvítězil v roce 2006.
3: Podle základního registru obyvatel mezi trojici nejoblíbenějších jmen v Olomouckém kraji pro dívky patřila jména Viktorie, Eliška a Sofie. Trojice je stejná už třetím rokem. Viktorie zvítězila v dalších pěti krajích. Moravskoslezském, Zlínském, Jihomoravském, Královéhradeckém a Jihočeském. Mezi nejoblíbenější chlapecká jména se do první trojice zařadili Jakub, Matyáš a Adam. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Sport.
1: Fotbalisté Kanady jako první tým na letošním mistrovství světa postoupil do osmifinále. Na úvod play-off porazili gólem v nastaveném čase Jihoafrickou republiku 1-0. A judista Lukáš Krpálek skončil třetí na Grand Prix v čínském Qingdao. V kategorii nad 100 kg vyhrál 3 ze 4 zápasů. Výsledek z turnaje se Krpálkovi započítává do olympijské kvalifikace.
4: Která sice teda bude dlouhá, bude náročná, ale já myslím, že začátek se vyvedl skvěle, pěkný příděl bodů, tímhle tím to nekončí. Olympijská kvalifikace potrvá 2 roky, bude potřeba, aby se takhle dařilo i prostě na dalších turnajích.
0: Počasí.
1: Odpoledne bude na střední Moravě přibývat kupovité oblačnosti a k večeru se můžou vyskytnout přehánky a bouřky. Teploty 34 až 37 stupňů, v Jeseníkách kolem 29 a pované mírný severní vítr, který v bouřkách zesílí.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Pozor na D1 u Bělotína na kilometru 315 ve směru na Brno, stojí tam porouchané auto.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Po pokud možno pohodičku, pokud možno chládeček, stíneček ještě dnes a asi ještě zítra na Moravě budeme potřebovat a pak možná, aby byly i bouřky, pokud možno přívětivé. 4:45 dopolední prázdninový horký program Českého rozhlasu Olomouc s květenou i ze zvířátky, faunu i floru navštívíme už za chvilinku, totiž vlastně první vydání našeho prázdninového zoo speciálu. Začínáme prázdninový seriál představující zvířata v olomoucké zoo na Kopečku. Ta letos totiž slaví 70 let. Kousne, nekousne žirafa Aleše Spurného zjistíme v reportážním příspěvku poprvé v zoo o prázdninách. Za chvíli, no a co ta flora? Prý dokonce nápoj lásky, ale když se to s ním přežene, tak nevolnost. Nápoj lásky z pivoňky možná připraví předpoledne babské rady o pivoňkách Jarka Vykoupilová. Teď František, kapela Buty.

0: asi nevím. 11 minut dopolední prázdninové vysílání Českého rozhlasu Olomouc, ale zpívalo se u Jiřího Korna Neplakej, si dávno už dost velká žirafa, tak nerafej, a Dáda zpívala dětem, kdy si hodný velbloud nekouše, tak proč si kousnu pouše, ten se dlouho neposadí.
1: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém kopečku.
0: 70 letou. Začíná prázdninový seriál, ve kterém si budeme povídat o zvířatech v olomoucké zoologické zahradě na kopečku. A začínáme u žiraf. Reportéra Aleše Spurného k ním zavedl pracovník zoo Pavel Javůrek.
2: Mám velký zážitek, dal jsem jablko žirafákovi, který se na mě dívá hodně zvysoka. To je takový nejvyšší kus, jaký tady sleduju. A tak jsem mohl cítit i jazyk, který je trochu méně hrubý než jazyk kravský.
3: Ten jazyk je o poznání delší než třeba u krávy. On má až okolo 50 cm. A když vám vlastně bral to jablíčko z ruky, tak jste si mohl všimnout toho, že on vlastně jakoby obtáčí tím jazykem i ty vaše prsty, protože takhle principiálně on vlastně strhává i ty listy z nějaké té rostliny, kterou třeba žere v Africe.
2: Když se tady porozhledneme, tak vidíme spektrum výšek těch jedinců, kteří se tady prochází.
3: Je tady spektrum výšek, protože tady máte jednak našeho původního chovného samce, dneska už takového starého matadora, 22-letého, což na poměry žiravy teda už jako úctyhodný věk, takže je to takový žirafí senior. Pak tady můžete vidět dvě mláďata a jednu dospělou samici.
2: Mláďata jsou jak stará?
3: Jsou tady mláďata z května 2024 a pak z roku 2025 je tam ještě ze samicí.
2: Ty malé žirafy skoro dosahují tak do půlky toho zasloužilého samce.
3: A faktem je to, že ten samec je hodně vysoký, on má zhruba 5,2 metru. Jde i na první pohled poznat, že se jedná o samce, protože oni ti samci, teď jak jsme koukali na tu hlavu, mají takový výrazný čelní hrbol, který je pokrytý takovými bradavičkami. Ty bradavičky nejsou jakoby kožní útvary, ale to jsou výstupky na lebeční kosti.
2: Rušky.
3: Ono se tomu odborně říká osikony, tak to jsou ty dva útvary na hlavě a ve středu potom té hlavy to je ten čelní hrbol s těmi bradavičkami. A ty rušky jsou teda kostěné taky.
2: Já jsem si myslel, že to je znak stáří, že jsou takové hrbolaté.
3: Je to znak samců hlavně tady tohle. Samice ty hrboly mají taky, ale mají je menší. Třeba jak se tady koukáme, to je mladý samec sice, ale ty samice to mají takhle podobně.
2: Teď se chladí tím, že olizuje plot železný.
3: A on se spíš nudí.
2: Tak se tak hraje. Mm-hmm. My jsme teď kousek blíž, z jaké blízkosti je můžou sledovat návštěvníci a můžou taky třeba vidět krmení žiraf.
3: Víceméně si myslím, že skoro ze stejné blízkosti, protože my jsme tady akorát zašli za plot k těm žirafám trošku blíže, ale oni, když jsou na nástupišti safari vláčku, ti naši návštěvníci, tak se k těm žirafám prakticky dostanou stejně. Co se týče krmení, tak krmit sami nemůžou tady zvířata v zoologické zahradě, jak si usmyslí, ale na druhou stranu pořádáme komentovaná krmení pravidelná s chovatelem nebo s člověkem, který tam provází, můžou návštěvníci i ty žirafy nakrmit.
2: Jak dlouho tady žirafy máte v zoologické zahradě?
3: Chováme žirafy tady od roku 1977. Od té doby jsme samozřejmě odchovali desítky mláďat, přičemž jsme teď nějakou dobu měli trošku pauzu od chovu, což se změnilo počínaje rokem 2024, kdy se nám zase ty žirafy začaly rodit. Nemnožili jsme kvůli tomu, že zoologické zahrady podléhají koordinovaným evropským záchovným programům a tyhle ty programy vlastně řeší to, jestli třeba daná zvířata můžete množit nebo ne. A v případě žiraf prostě byla chvilku stopka a nemnožili se, takže jakmile koordinátor chovu povolil, tak jsme začali zase množit.
2: Tak jsem si žirafu i pohladil. Můžeme sledovat i nějakou komunikaci u těch žiraf?
3: Oni třeba jako zvukově se moc neprojevují, ale takhle jsou jako třeba kontaktní vzájemně k sobě. Zejména se to týká třeba samic, které jsou takové družné, dokonce u těch samic je známo, že si i vzájemně kojí mláďata, takže jsou takové velmi sociální a takové empatické vzájemně jednak druhé.
2: Z Olomouce ze Svatého kopečku Aleš Spurný, Český rozhlas.
4: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Pražské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Jaké tajemství skrývá staletá tradice obchůzek králů na nazdobených koních, které písně doprovázejí hrdé jezdce a vyvolávače při této unikátní slavnosti zapsané na seznamu UNESCO? Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás tentokrát provede historií i živou současností jednoho z nejkrásnějších obyčejů. Tématem totiž bude jízda králů nejen na Hané. V úterý po 19. hodině se na vás těší Honza Žůrek.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

frázi pomalu byla moc pěkná, pomalá. A teď rychlá zastav mě Marka Ztraceného. Je 11.24 a teď ještě větší klasika a možná nějaký pouštní hotel a Hotel California třeba od kapely Eagles. No a za chvilku možná i nový Eagles, nové nejenom hudební talenty. Začátek léta je tady, tedy horký, ale začátek léta je tradičně hlavně pro zábřežskou zušku, nejen časem prázdnin, ale taky tradičních mezinárodních interpretačních kurzů a taky vystoupení umění studentů, kteří se do Zábřecha sjedou, sejdou i jejich lektoru. Bude moci vidět a slyšet také veřejnost, zájemci nejen ze Zábřeha. Pozveme, osvětlíme, interpretujeme už za chvíli v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.

0: Dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc s hotelem, tím kalifornským Eaglesovským, anebo za chvilinku s tou písní Jásavé malé darinky. Čo mě věš ovšem už o lásce. A taky modlitba Pavla Vítka na známý evergreenový hudební motiv a taky ještě evergreen od Beatles. Tady třeba bude v hudebním programu v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc. A teď nejen za hudbou a za talenty hudebními mezinárodní interpretační kurzy vystřídají na Zábřišské základní umělecké škole cvrkot klasické výuky vlastně jenom pár dní po konci roku, zhruba tuším od 5.7. Akce, která je do Zábřeha zve nejen významné lektory, ale i jejich žáky, z nich mnozí jsou velmi kvalitními, třeba i hudebníky, zpěváky, taky tanečníky. Ta akce má ambice oslovit odborníky, veřejnost díky koncertům, vystoupením, která je provázejí. Podrobnosti o akci teď ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc od ředitele zábřežské Zušky Pavla Doubravy.
1: Je to krásná tradice, v letošním roce to už bude 16. ročník mezinárodních interpretačních kurzů a je to samozřejmě trošku jiná atmosféra než v průběhu školního roku, ale moc milé.
2: Připomínáme, že vlastně interpretační kurzy jsou určeny studentům hudby, ale už třeba i výkonným umělcům a měli by je ne učit hrát, ale učit vlastně prezentovat to, co už umí. Vy k tomu máte vlastně spoustu velmi zajímavých lektorů, musím říct, že jsem si některé hledal a jsou to opravdu významné osobnosti nejenom české, ale světové hudby.
1: Je tomu tak, my jsme moc rádi, že se za ty roky navázalo, mohu říct, úzké přátelství s těmito osobnostmi a i v letošním roce přivítáme z Itálie maestra Antonia Carangelo, Jarmilu Chaloupkovou z České republiky, Hanu Metkovou, Hanu Vlasákovou Bergerovou, Martinu Šulmajstrovou, Ondřeje Hubáčka, Jana Šulmajstra, Petra Macečka, Pavla Nikla a Kamil Žvák. V letošním roce jsme moc rádi, že se nám podařilo zaujmout naším programem i tanečníky, protože kurzy nejsou jen o hudebním oboru, ale i o tanečním a takovou perličku po mnoha. Myslím si, že to bude víc jak 20 let, se k nám do Zábřeha opět vrátí a podívá Jarek Cemerek, který působil, myslím se to jmenovalo tehdy náhradní vojenská služba, takže u nás byl jako učitel a vykonával zde tu náhradní vojenskou službu a teď po těch letech se vrátí znovu do Zábřeha.
2: Díval jsem se, že přijede Anita Lo, což je velmi významná osobnost klasického tance ze Spojeného království.
1: Ano, je to tak, je to manželka od Antonia Carangela. Jsme velmi rádi, že přicestuje spolu s ním a že tady s námi společně strávíme týden.
2: Samozřejmě vy budete učit, jak vlastně interpretovat to umění na veřejnosti a nejlépe se učí na tom, že se to vlastně předvede, takže oni z toho budou mít něco i diváci. A já vím, že vždycky součástí těch interpretačních kurzů jsou i vlastně koncerty, případně tedy v tomhle případě taneční vystoupení. Jak to bude letos a na co se mohou zábřežáci a nejen zábřežáci těšit?
1: Celé kurzy budou zahájeny 5. července, kdy bude slavnostní zahájení, na kterém vystoupí tradičně Petrov Piano Trio a jeho hosté, sopranistka Hana Metková a potom komorní soubor. Pondělí potom bude koncert lektorů, který je uchopen nějak zajímavě, takže na to se moc těšíme. No a od čtvrtku potom začnou už jednotlivé koncerty účastníků kurzu, takže ve čtvrtek ten koncert bude u nás na základní umělecké škole v koncertním sále a v pátek a v sobotu potom budou koncerty v kostele svaté Barbory.
2: Kurzy končí 11. července. Možná se ještě zeptám, jak vlastně ti, řekněme, zájemci o vlastně jejich absolvování se hlásí.
1: Pro nás je velmi pozbudivé, že interpretační kurzy nikde neinzerujeme. O interpretační kurze v Zábřehu už se ví a v podstatě už na konci ledna, když otvíráme od 1. února možnost podávání přihlášek, tak v ty první dny jsou to desítky zájemců, kteří hned ty přihlášky posílají a hlásí se na tyto kurzy. Samozřejmě je to i díky lektorům, kteří o těchto kurzech informují potenciální zájemce, ale my jako základní umělecká škola v podstatě nemusíme nikde rozesílat pozvánky a nabídku těchto kurzů a i v letošním roce do Zábřeha přijede více jak 120 účastníků a je zcela naplněna kapacita, takže my bychom stejně více účastníků nemohli přijmout.
2: Ze Zábřeha Mirek Kobza, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Zdravíme vás z Českého rozhlasu Olomouc a zdravíme celou obec Cítov.
1: Já jsem si rozhlas představoval jako dvě místnosti, z jedné, z které se vysílá a z místnosti propadá ředitele.
2: Jmenuji se Milena a chtěla bych tímto poděkovat Českému rozhlasu za návštěvu studia.
3: No, my jsme byli zvědaví, jak to vypadá v nějakém rozhlase, tak jsme se přišli podívat.
4: Poslouchám vás asi hned od začátku, od toho 94. roku.
5: Zdravíme z Českého rozhlasu.
6: Posíláme pozdravy do Věrovan
5: a do Olomouce.
7: Zdraví a pusu posílá babička.
8: Já mám nové tetování. A Kačka ne.
2: Zážitek je neopakovatelný. Děkuji.
9: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

také o prázdninách v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Ideálně v chládku ve stínu se můžete pobavit a vybírat společně dnes s paní profesorkou Královou z života na zámku z Jevniště nebo Temniště. Kateřina Macháčková a Pavel Kučera prázdninově pobaví dneska po 16. hodině a vy můžete pobavit také, spolu pobavit spolu výběrem humoru a scének. Po 16. hodině humoriáda. Za chvíli pivoňková, květinová, floristická, ale možná prý jídelní, stravovací babská rada stran pivoněk. Ale teď Beatles.

0: výhra!
1: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál...
0: Rozhlas, to je výhra!
1: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil, a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte...
0: Rozhlas! To je výhra!
2: Prázdninové legendy budou opět patřit 50 let starým deskám. Naše putování rokem 1976 začneme doma prvním solovým albem Vladimíra Mišíka a skupiny ETC s názvem Stříhali dohola malého chlapečka. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Vladimírem Mišíkem.
3: Stříhali dohola malého chlapečka, kadeře padaly k zemi a zmírali.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Až budu starým mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starým mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

starý mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

růžem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starý mužem, budu místo vody pít lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet, jako mlčí ti, kdo vědí už.

0: přivonět, dívat se, spapat. V 11.45, proč by ne, třeba i bod dnešního menu v dnešních Babských radách s Jaruškou.
1: Babské rady.
2: Jedlé květy jsou moderní součástí dezertů a kromě růží, levandule nebo černého bezu si pozornost zaslouží i bohaté květy pivoněk. Právě jejich okvětní lístky obsahují výrazné aroma, na sběr jsou nejvhodnější čerstvě rozvité květy, které začínají opadávat. Okvětní plátky pivoňky sušte v tenké vrstvě. Následně je můžete použít do čajových směsí, domácích limonád nebo k výrobě vonavého pivoňkového syrupu. Pokud si pivoňky plánujete zasadit na zahrádce, nezapomeňte jim vybrat místo, kam nejméně 6 hodin denně svítí přímé slunce. Neotevřené pupeny lze uchovat v lednici až několik týdnů a nechat je rozkvést, až budete potřebovat. V Číně byly pivoňky po staletí považovány za národní symbol a květinu císařů. Směli je pěstovat pouze bohatí lidé a jsou také jednou z nejžádanějších svatebních květin na světě.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

něco k odvozu, třeba po nějaké party, kdo tě dneska odveze domů. Who's gonna drive you home? Kapela Cars. Když Cars, tak Drive. A za chvilinku také dopravování policistů, vrtulníky. Na čem to vázne u nás v republice, zjistíme ve zprávách. A taky městská hromadná doprava. A tady je to důležitější a praktičtější informace. Její změny ode dneška v Šumperku už za chvíli ve zprávách Českého rozhlasu Olomouc.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka Uhel na Skalí, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: To ono je to pravda.
3: Jarní slevy uhlí z Uhloterii platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
5: Hasiči ukončují zásah po požáru v domově pro seniory v Brně. Zařízení je bez proudu. Policie stále nemá nové vrtulníky, které jí ministerstvo vnitra slíbilo. Pohotovosti jsou kvůli parnému počasí i rybáři ze střední Moravy. Odpoledne čekáme polojasno až oblačno, místy přehánky i bouřky, teploty do 38 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Hasiči dostali pod kontrolu požár v domově pro seniory v Brně. Oheň se rozšířil z rozvodny. Kouř se dostal až do ubytovací části. Hasiči budovu odvětrali. Českému rozhlasu to řekl mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška. Požár nikoho nezranil. Domov pro seniory je ale po požáru bez elektřiny. Někteří klienti se proto budou muset zřejmě přesunout jinam. Cestující MHD v Šumparku čekají ode dneška změny. Týkají se hlavně autobusů na trase mezi železniční stanicí Jesenická a místní části Temenice. Úprava jízdního řádu zajistí podle vedení města lepší návaznost na vlakové spoje.
6: V odpoledních hodinách se mění časy několika spojů mezi železniční stanicí Jesenická a Temenicí. Autobusy budou navazovat na příjezdy a odjezdy vlaků ve směru Olomouc, Kouty nad Desnou, Uničov, Hanušovice, Velké Losiny a Brno. Ze Šumperku Michal Poláček, Český rozhlas.
5: Policie stále nemá nové vrtulníky, které jí ministerstvo vnitra slíbilo už před 8 lety. Upozornil na to Nejvyšší kontrolní úřad. Z kontroly také vyplynulo, že hangár letecké základny v Praze je v havarijním stavu. Ministerstvo vnitra se proti výtkám ohrazuje. Podle mluvčí rezortu Hany Malé kontrolní úřad nebere v úvahu všechny investice do letecké služby.
7: V roce 2023 ministerstvo přehodnotilo celou koncepci na pořízení nové techniky na dalších 20 let. Následně jsme vyhlásili veřejnou zakázku na pořízení 6 kusů vrtulníků se schopností leteckého hašení. V letošním roce jsme realizovali veřejnou zakázku na pořízení 11 lehkých multifunkčních vrtulníků.
5: Pohotovosti jsou kvůli parnému počasí rybáři ze střední Moravy. Například na Hradeckém rybníku v Tovačově na Přerovsku omezili krmení a vodní plochu provzdušňují. Pokračuje vedoucí rybářství Jiří Zahradníček.
8: Ryby nám zatím nepadly. Momentálně říkám, že máme vody dost. Část rybníka jsme nadlehčili tím válcovým kefenerem, který vlastně žene tu vodu, on dělá takový pohyb v té vodě. Dokonce i v záhrnicích je teďka situace aspoň únosná. Sice nejde tam voda, protože není voda ani v Mojeni, ani v Rusavě, ale rybníky jsou zatím ještě plné. Sport.
5: Fotbalový klub z Karviné stáhl odvolání proti trestu od etické komise Fotbalové asociace České republiky. Ta slezský klub vyloučila ze šance ligy za ovlivňování zápasů. O stažení odvolání informoval klub i ligová fotbalová asociace, která nabídne místo v šance lize druholigovým týmům Táborsku, případně Artisu Brno nebo Dukle Praha.
4: Počasí.
5: Odpoledne bude jasno až polojasno, později i oblačno, místy s přeháňkami a bouřkami, které mohou být silné. Teploty 34 až 38 stupňů, v Jeseníkách kolem 29. Fouká mírný jižní vítr, který se změní na severní a v bouřkách zesílí. Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, během dne až oblačno a ojediněle přeháňky nebo bouřky, hlavně na horách. Teploty 26 až 34 stupňů, v Jeseníkách kolem 23. Povane mírný severovýchodní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
5: Na Prostějovsku v obci Dražovice na benzínce se řeší požár vozidla. Dejte pozor.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Je častá a oblíbená jména jsou v kalendáři pro tento den, takže na Petra a Pavla budou písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc určitě trošku plnější než obvykle. Telefonní čísla platí 221 555 444, SMS-ková linka Českého rozhlasu Olomouc 723 70 33 51. A vám dobré odpoledne přeje Tomáš Kedzior.

Věrování z Českého rozhlasu Olomouc k dnešnímu svátku našemu milovanému tatínkovi a dědečkovi Petrovi Zavadilovi do Prusinovic. Blahopřeje dcera Petra s rodinou. Věrování je dorudné pod pradědem panu Petrovi Dymiděnkovi k jeho svátku. Petře, hodně zdravíčka, hodně lásky, pohody a štěstí a všeho nejlepšího společně přejí manželka, Petr s Jitkou, Maťa, Majda, také Kamil, kluci a ještě další celá velká rodina a posílají písničku.

0: Českém rozhlase Olomouc zdravíme paní Zuzanu Dopřerova. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Zdravím ještě jednou vás a všechny posluchače. A dneska má můj Petr svátek a brzy mám narozeniny, takže bych oběma nám chtěla zahrát a popřát všechno nejlepší, hlavně hodně štěstí, zdraví, vzájemného porozumění. A písnička už je vybraná, takže vám děkuji za vyhledání písničky Tomáši a posílám vám ji také, stejně jako všem posluchačům, kterým nikdo nezahraje.
0: Děkujeme, zdravíme do Přerova. Zpívat bude Nicole Votrubová. Ta písnička bude patřit také panu Petrovi Zavadilovi do Prusinovic. K jeho dnešnímu svátku hodně štěstí, zdraví a osobní pohody a všeho dobrého přejí posluchači Šuráňovi z Mikulovic.

0: Nikol Votrubová na vaše přání v Českém rozhlase Olomouc a paní Jarka z Lubné u Poličky už je na telefonu. Dobrý den.
1: Ano, dobrý den. Já bych chtěla pozdravit všechny posluchače v rozhlase Olomouc českém i pracovníci a chtěla bych dát zahrát přítelovi. Dneska je Petra, takže má svátek, takže mu přeji hodně zdraví, pohody, vitality a on má velký humor, aby ho nikdy neopouštěl a no hlavně to zdraví. A moc vám děkuji za vybrání písničky a já ho mám tady vedle, on jenom řekne dvě slova.
2: Prosím vás pěkně, ještě bych chtěl vás poprosit, abyste zahráli mé přítelkyni Jarušce, která má 1. července svátek.
1: A děkujeme vám.
0: Rádi zahrajeme těmto báječným posluchačům do Lubné u Poličky a přidám ještě písničku panu Pavlu Špundovi ze Zábřeha. Hodně zdraví, štěstí, lásky a osobní pohody k svátku přejí posluchači Bubeníčkovi a do štítů k dnešním narozeninám i svátku zároveň panu Petrovi Poláchovi. Hodně štěstí a pohody přejí Olšanáci.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zhodnoť situaci, zachovej vlastní bezpečnost, přivolej pomoc, poskytni první pomoc. Tyto čtyři body zahrnují zásady chování při poskytování první pomoci. Dokázali byste ji poskytnout? Víte, že je to ze zákona naše povinnost? Kde se můžeme první pomoc naučit? Jak volat o pomoc a jak se chovat jako řidiči, když jede sanitka? To a mnohé další probere v Dobré radě Zora Ješková s učitelem a trenérem první pomoci Romanem Váňou. Poslouchejte Český rozhlas Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
3: V Lomnici máme spoustu posluchačů, také paní Staňku. Hezký dobrý den.
4: Dobrý den. Zdravím celý Český rozhlas Olomouc a všechny posluchače, kterým nikdo nezahraje. Tuhle písničku bych prosila pro Káju Kvapila z Bludova, který má narozeniny, a přeji mu hodně, hodně zdravíčka a štěstíčka. To potřebujeme každý. Dále bych to prosila pro Libuši Kvapilovou, také z Bludova, Libuši Kubíčkové, taky z Bludova, a jen tak pro radost tým dvom a Janě a Jiřímu do roštění přeji krásné odpoledne a ať se držilo. A Láďovi Stováčová hodně, hodně zdravíčka a jeho sestře. Děkuji vám a tahle písnička je i pro vás a pro všechny, kterým nikdo nezahraje.
3: Rádi si písničku poslechneme a tady ji máme.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, písničky na přání, paní Milada volá z Horkých Přáslavic. Dobrý den.
1: Dobrý den vám, pane Tomášku, a zdravím všechny v Českém rozhlase Olomouc a všechny posluchače. A písničku posílám také vám do Českého rozhlasu Olomouc na zpříjemnění Horka. A pak Helence z Uhelné, Lidušce do Jeseníku, Zdeňce s Kočenkou do Prostějova, Lidušce do Olomouce Loníčkové, Evišce do Strukova a Elišce z Václavova. Písnička je také pro vás, pro všechny a pro všechny, kterým nikdo nezahraje. A všem přeji brzký deštíček. Děkuji za vyhledání písničky a naslyšenou.
0: Naslyšenou. Pěkné věnování patří také manželům Bednarským z přání k výročí svatby Radce a Martinovi Pulcovým a taky slečně Daniele Juraskové k narozeninám. Všem těmto přeji vše nejlepší a pohodový celý týden, píše paní Táňa Božková do Konice. Synovcovi Peťovi Ulmanovi hodně zdraví, lásky, hodně úspěchů v práci a splněná přání přeje teta Hela se svými zlatíčky. A svátek slaví také pan Pavel Brenkus z Velké Štáhle. Hodně zdraví, štěstí a pohody přeje Jolanka s rodinou.

0: O vodě bude i následující písnička ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Zdravíme paní Elišku do Václavova. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, krásné odpoledne všem milým posluchačům i vám do Českého rozhlasu. Dneska mají svátek Petří, tak já bych chtěla všem Petrům, hlavně co znám pana Petra z Přerova přes ty rozhlasové vlny, a má kamarádka Jana, má bratra Petra Večeře, takže do Drozdova Petrovi. Přeji vám, chlapci, hodně pohody, hodně prima dnů strávených v klidu, ať jste zdraví. A ještě posílám tuto písničku Lidušce do jesení. Seníku, Miládce z Přáslavic, děkuji Miládko taky za písničku, a Haničce do Moravského Berouna, buďte všichni v pohodě a třeba už si budeme taky zpívat to, co bude následovat v písničce. Tak za pár dnů možná uvidíme. Děkuji vám, Tomášku, za písničku a mějte se moc pěkně.
0: Tak snad se dočkáme. Zdravíme do Václavova. Písničku posíláme paní Stanice do Lomnice u Rýmařova, panu Františkovi k Brnu, panu Jiřímu do Litovle i našim rozhlasovým přátelům, píšou Jana a Jiří z Roštění. Panu Peterovi Kňažovičovi k narozeninám a svátku blahopřeje rodina Drábková, Šromova a Dušková a společně přeje hodně štěstí, zdraví a lásky. A dneska slaví narozeniny také paní Zdena Hošková z Rakové u Konice. Hodně zdraví, štěstí, pohody a božího požehnání přeje sestřenice Hana.

0: Judita Čerovská ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc, písničky na přání, a paní Edit z Dolní Libiny. Dobrý den.
1: Dobrý den, já bych chtěla zahrát pro našeho tatínka a mého manžela Míšu, který je v práci a poslouchá Český rozhlas, takže zdravíme i vás. A chci mu zahrát písničku Muž číslo jedna, protože to je takový náš muž číslo jedna. Tak moc děkujeme.
0: Tak zdravíme toho muže a my ho přidáváme ještě panu Pavlovi Dvořákovi ke jmeninám, to věnování. Hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody přejí mamka, Růženka a celá rodina, písnička paní Miladě do Přáslavic, Hance Vrbové, také Marušce Skroměříže, Janě a Jiřímu doroštění, panu Vláďovi Dotovačova a přátelé, zdraví, posluchačka Lída. A ještě písnička k svátku panu Pavlovi Čunderlovi do Pňovic. Hodně štěstí, zdraví, pohody a veselou náladu i v tomto horkém počasí přeje posluchačka Alena.

0: Olomouc neměla takový brankářský talent z vlastních řad jako v případě Jana Koutného. V 21 letech je oporou Ačka Sigmy i juniorské reprezentace, svými výkony upoutal také v evropských pohárech. A nad hlavou jako vítěz držel v loňském roce český pohár. Přitom je pořád teprve na začátku kariéry. Více poslouchejte v prázdninové repríze hosta ve studiu Českého rozhlasu Olomouc, kterým bude ve středu po 10. hodině fotbalový brankář Jan Koutný.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Nohy nás nosí celý život, je proto důležité o ně pečovat. Sebemenší problém může mít negativní dopad na celý organismus. Týkají se vás ploché nebo klenuté nohy, neuropatie, kladívkové prsty, deformace nehtů nebo vbočené palce? Pomoci může podolog, odborník na komplexní péči o chodidla. Dobrou radou třeba Jiří Nežádal. Ve čtvrtek po 10. hodině v prázdninové repríze Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: životy fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Skupina Mira je letní písnička v Českém rozhlase Olomouc a přání pana Zdeňka z Moravičan. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den, já zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny jeho posluchače. Dnesní písničku bych chtěl poslat panu Pavlovi Gajdičárovi k jeho svátku. Přeju mu hodně zdraví, štěstí, v kartách hlavně, v tým mariášu a hodně pohody. Děkuji, nashledanou.
1: Pěkně zdravíme, pane Zdeňku, do Moravičan. Písničku posíláme také na cestu pro Ivoše na ryby do Polska, ať něco pořádného chytne, napsal pan Petr Válek. K dnešnímu svátku našemu synovi Petrovi Srovnalovi ze Šumperka přejeme hodně štěstí, zdraví a pohody, píšou mamka a taťka z Rapotína. Do Jeseníku babičce Božence Šimečkové, paní Lídie Janisové a manželovi Petrovi hodně zdraví, štěstí a odpolední pohody přeje Maruška. A písnička také pro pana Pavla Výdáčka z Bouzova k dnešnímu svátku. Hodně zdraví, štěstí a pohody přejí posluchači Novákovi.
3: Já žen si všímám stále méně, je na něj juknu po straně, oholi kráčím unaveně a klouby hřeju ve vaně. O zrcadel

tváři navždy zakouslé. Do údu bolest se zastřílí, artroza chřupe v rameni, narozen v rybách ztrácím síly, mozek mi měkne vážení, koňskou mast vtírám.

hledím s nedůvěrou. Na slunce pozor, je to tak, mou nízkou penzi neseberou. To, co mi stoupá, je můj tlak.

0: na dva kroky. Nechci dát svou krev pro klíště. Mé tělo žere asanace, jak velká lžíce od bagru. Láska to byla těžká práce, je marné schánět Viagru. Důchod ten mizí jako voda, i Baldin tramál prostenál. Do sklinky hnusná jedlá soda, ze žáhy abych nestonal. Kingo mi dává žena k jídlu, abych prý paměť lepší měl. Kočárek s vnukem zůstal v Lidlu, kde jsem ho včera zapomněl. Až děti řeknou, čas už není, v domově starých budu snít, jak byly ženský všechny hezký, a já jsem bez nich nemohl žít. Život je krásný a džohaněj, je krátký jak not od svíčky, byl občas zlej, však díky za něj, tak na zhledanou lidičky.
1: Josef Fousek nás opět pobavil počase hymnou českého důchodce. Další písnička z Českého rozhlasu Olomouc bude patřit paní Ludmilce Štoplové pro příjemnější den od posluchače Pavla. Všem Pavlům a Petrům užijte si den ve stínu lípy na dosah studené pípy, píše babička Maruška Stršic, která zdraví své dva zetě do Prahy i Velké Bystřice. Hudební pozdrav panu Petrovi Kořenkovi k svátku do Nového Jičína. Hodně zdraví a štěstí přeje posluchačka Věra. A k dnešnímu svátku zahrajeme také mému manželovi Pavlu Brenkusovi ze Štáhle. Přejeme vše nejlepší, štěstí, zdraví a lásky. Za všechny píše manželka Eva s rodinou.

tam dojdu se svým klukem, už postavíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak v 9 hodin ráno každou neděli. Bařino mi krade,

0: Postelíček, Pavla Dobeše doznívá v Českém rozhlase Olomouc. Zdravíme paní Miladu Dopňovic, pěkné odpoledne.
1: Ano, já také zdravím Český rozhlas Olomouc a přeji pěkné poledne. Písnička prosím, patří panu Pavlíkovi Čundrlemu do Piňovic k jeho dnešnímu svátečku. Pavlí, moc tě zdravím, písnička ode mě tě potěší s velkým zdravíčkem a velkou rodinou pohodičkou. To ti zasílá Milada z Piňovic a zdravím také Růženku. Do redakce, pane Tomášku, moc děkuji za vstřícnost a pohodičku a tak dále. Naschledanou, Milada.
0: Tak to byla paní Milada z Přáslavic. V Českém rozhlase Olomouc posíláme pěkné věnování tedy ještě jednou všem, kteří mají svátek, Petrům a Pavlům. No a další hodinka, kdy budete moci posílat svá věnování, je to zanedlouho, mezi 18. a 19. hodinou právě dneska.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Od středy začne platit povinnost zapisovat psy do nové centrální evidence. Obyvatelé Maletína se postavili proti stavbě dalších větrníků. Olomoučtí úředníci monitorují vliv tropického počasí na vodní plochy. Zítra čekáme slunečno až oblačno, ojedněle přeháníky a maximálně 34 stupňů. Hezké odpoledne vám o zpráv přeje Gabriela Adámková. Majitelé psů budou muset nově zapisovat svá zvířata do centrální evidence psů, a to nejpozději při příštím přeočkování proti vzteklině. Povinnost začne platit od středy. Zápis na žádost majitele provede veterinář, který na něj bude mít 7 dní. Podle ministra zemědělství Martina Šebestiána za SPD není potřeba vše vyřídit hned po spuštění registru.
2: Zákon ukládá chovateli povinnost zaevidovat psa nejpozději při nejbližším očkování nebo přeočkování psa proti vzteklině a štěňata zapíšou veterináři do registru při jejich označení čipem. Samozřejmě je však možné nechat psa zaregistrovat i při jiné návštěvě veterinárního lékaře.
1: Obyvatelé Maletína na Šumperasku v nedělním referendu odmítli stavbu dalších větrných elektráren v obci. Bez bližších podrobností to uvedl starosta Miroslav Flašár ze strany Zelených. Hlasování v Maletíně se konalo kvůli připravované stavbě dalších 3 větrných elektráren. Větrníky by doplnili 3 elektráren, které byly zprovozněny v loni. Pracovníci olomouckého magistrátu a rybáři sledují vliv tropických teplot na tekoucí stojaté vody ve městě. Obávají se případného nedostatku kyslíku ve vodě, což by mohlo ohrozit ryby a další vodní živočichy. Pokračuje mluvčí radnice Jan Horejš.
3: Čím vyšší teploty jsou, tím horší je rozpustnost kyslíku ve vodě. Naopak roste jeho spotřeba rybami a vodními živočichy. Proto je činnost havarijní služby a spolupráce úředníků magistrátu a rybářů klíčová. Situaci vyhodnotíme a budeme se zabývat i dalším dovybavením magistrátem ustanovené rybářské stráže.
1: Obyvatelé a návštěvníci Písečné na Jesenicku se můžou vypravit na novou naučnou stezku. Má 6 kilometrů a 9 zastavení. Jejím tématem je doba ledová, dodává nezávislá místostarostka Písečné Dana Brašíková.
4: Tak si myslím, že to je zlepší kvalitu života místních občanů, ale také těch turistů, protože už když jenom byl vybudovaný mokřad dole, to je kratinka, naučná stezka, tak tady spousta návštěvníků, turistů zastavovala na návsi, hledala, kde je mokřad, jo, chtěli si ho projít. Sport.
1: Mistrovství světa ve fotbale pokračuje večer dalšími zápasy play-off. 19 hodin českého času se Brazílie utká s Japonskem. V 10:30 večer pak nastoupí Německo proti Paraguaji a ve 3 hodiny ráno se Nizozemsko utká s Marokem. Počasí. Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, během dne až oblačno a ojediněle přeháňky nebo bouřky, hlavně na horách. Teploty 26 až 34 stupňů, v Jeseníkách kolem 23, povane mírný severovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na dálnici D1 u hranic směr Ostrava se řeší požár nákladního auta. Projíždějte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem Olomouc.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Dobrý den, milí posluchači, posloucháte pořad Osobnosti Česka a mým dnešním hostem je Jan Hrušinský. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Jan Hrušinský je český herec a divadelní principál divadla Na Jezerce. Stvárnil desítky divadelních i filmových rolí. Spolupracoval s Oscarovým režisérem Jiřím Menclem i Václavem Bodlíčkem, se kterým natočili notoricky známou Dívku na koštěti. Toužil jste někdy být někým jiným než hercem?
2: Možná někdy v úplně útlém dětství jsem chtěl být buď to indiánem nebo kovbojem a to mě brzo opustilo, protože jsem pochopil, že se tím neuživím, tak jsem zkusil herectví a to nebylo o mnoho lepší.
1: A v jakém věku to bylo, když jste si řekl, a tak já bych to chtěl dělat jako tatínek nebo jako bratr nebo jako...
2: Já nevím, jestli jsem si to někdy takhle řekl, ale byl jsem divadlem a filmem tak obklopen od dětství jako opravdu 24 hodin denně. Jo, jednak se o tom u nás hodně mluvilo, střídali se u nás různé osobnosti filmu, televize, divadla samozřejmě, ale nejen těchto tří. Takže já jsem přišel často ze školy domů, ze základky a v obýváku seděl s tátou Jan Werich a dramatik Vratislav Blažek a hráli Mariáš třeba, jo, takže mě to přišlo tak jako normální přišlo mě takové nenásilné, jak si neuvažovat o něčem jiném.
1: A jak se vám chodí po světě se jménem Hrušinský?
2: Tak to víte, jako... Možná je lepší si tu značku vybudovat úplně sám od základu z nuly, jako to děláte vy třeba, i když vy taky úplně ne, ale jako nestěžuju si nějak, jo. Samozřejmě to přináší klady i zápory. Když jsem šel na konzervat, tak řekli, no Hrušinský, to je jasný, to je protekce, toho se nezbavíte nikdy. I když se nic nedaří třeba, nebo něco nedaří, nebo někde je něco špatně, tak stejně to bylo z protekce. A když se něco podaří, tak se řekne, no jo, no, to je ten Hrušinský, no jasně, no. A dokonce táta v začátkem 70. let, kdy mě bylo 15 let v roce 70 a nastupoval jsem ve chvíli, kdy se všechno zavíralo, protože tady byly Rusové, že jo, a začala normalizace, táta nesměl dělat, byl na seznamu vlastně nepřátel a přesto se říkalo, že mám protekci, jo, kdy on neměl vůbec žádný vliv, takže jako je to dvousečné, no, ale neměnil bych.
1: A kdy vám to nejvíc zkomplikovalo, nebo naopak vám to nejvíc pomohlo v životě, to jméno?
2: Kdy mě nejvíc pomohlo, úplně přesně nevím, protože měl jsem pocit, že se přede mnou nezavírají žádné dveře, do kterých jsem chtěl vejít. Jo? Že to vždycky vlastně jaksi, tam možná mě to jméno usnadňovalo, aniž bych já o tom věděl. No, ale a kdy nejvíc, nejhorší to bylo asi v těch 70. letech, kdy to jméno bylo na indexu a dokonce jeden čas tlačili, teda jak si z UVKSČ přišel ten pokyn, že Hrušinský musí být úplně odstaven, pokud neodvolá svůj podpis pod 2000 slov, a což táta nikdy neodvolal. A já a můj brácha jsme tehdy byli tak jaksi stavěni do situace, že buď to budeme jako herci pokračovat, ale musíme pracovat pod jiným jménem a zřeknout se veřejně otce, což jsme ani jeden neudělali, oba jsme to odmítli a tudíž jsme několik let vlastně nesměli vystupovat nikde. Tak to byl ten stín nad tím, jo.
1: Kdy jste poprvé dostal od tatínka nějakou hereckou recenzi na vaši práci? Vybavíte, dostal jste někdy nějakou takovou kritiku nebo recenzi?
2: Na jednu nezapomenu, opravdu do smrti. Byl jsem v činoherním studiu v Ústí nad Labem asi 8 let s Ivanem Raimontem, Leošem Suchařípou a Jirkou Šmicrem a řadou dalších. Jo. Bylo to se hrozně fajn tam. A hráli jsme takovou hru s protektorátu, teď nevím, jak se to jmenovalo, něco jako lekce z dějin, teď se nespomenu na ten název, to je jedno, já jsem tam hrál nějakýho gestapáka, který vyšetřuje nějakého vězně a hrozně tak jako jsem se v tom rochnil a bylo mi to, ta záporná role se hraje vždycky líp, než ty kladěsové. a užíval jsem si to a těšil jsem se, až to uvidějí naši, jako že přijedou na premiéru a že to, tak jsem pozval tátu, mámu, přijeli na premiéru, já jsem tam stál na Forbíně, měl jsem monolog takový, jako pouštěl jsem tam hrůzu na lidi a užíval jsem si to opravdu a po pauze táta přišel a říká, máš díru na ponožce. Já z toho vůbec nic nemám, z toho představení. Tak to si od té doby si pamatuju, že si musím hlídat takovéhle věci.
3: Takže
2: že...
3: vůbec vám neskritizoval váš herecký
2: ne,
3: výkon?
2: Ne, to bylo úplně stranou, koukal jenom na tu díru na ponožce.
3: To je výborný, moje první kritika, kterou jsem dostal od mýho bratra, byla už nikdy nedělej činohru. To mi zase řekl on, takže...
2: Jo, tak to je podobně.
3: Rodina vás vždycky motivuje nejlíp, to je skvělý, ano. Takže byl úsporný v těch radách, vlastně nějak aktivně...
2: Byl, on byl úsporný tak jako, myslím, ve všemi v gestech životních a byl málo mluvný, jo. A dalo se s ním hezky mlčet, jo. Že necítil jste se trapně, když jste seděl vedle něj a mlčeli jste, jo. Tak to bylo docela fajn, jako jo. Vím, že Doda Pištěk mi jednou říkal, výtvarník, teda Teodor Pištěk, že přijel za tátou na chatu do Planý a seděli chvíli u vody, a táta tam měl nahozený pruty a on byl rybář, tak chytal a mlčeli, jo. A když mlčeli už asi 2 hodiny, tak ten Doda říká, tak já budu muset jet, jo. A táta se na něj podíval a povídá, tak jo, zase přijď někdy na kus řeči.
3: Takže ani herecky vám nějak jako neradil přímo, že by vám dával nějaké tipy? Jako tady uber, tady přidej, jak bych třeba měl, já přistoupil k té roli.
2: Jednou mě pomáhal s nějakým monologem, který jsem se učil na konzervatoř. Byl to písař Fabricius, jednalo se o francouzskou revoluci, o zavraždění Marata. A říkal mi takový jenom, jako co on by si myslel u každé té věty, co by měl udělat a proč tu větu říká. Jo? A že je potřeba vlastně ve chvíli, kdy herec jde na jeviště, tak by měl vždycky vědět, proč tam jde, co tam chce říct, co chce říct tím, co říká a proč v určitou dobu zase odejde, že vždycky by to měl jak si mít pevně v rukou. Jo? Tak to je taková rada, který se snažím držet a někdy se to daří, někdy ne.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je herec a principál divadla Na Jezerce Jan Hrušinský. Kdy a jak často na tatínka vzpomenete? Je to takhle během dne, nebo je to, když koukáte na jeho nějaký slavný film, nebo když jste v divadle?
2: Myslím na něj často, stejně jako na maminku, tím častěji, čím víc mě tady chybí. No. Jako rád bych se s ním mnohdy poradil o věcech, které se týkají divadla, protože tím, že řídím divadlo Na Jezerce, tak je to vlastně podstatná část mého života. A jeho život byl divadlo, protože on se v divadle narodil se za jevištěm mojí babičce. Babička v 9. měsíci těhotenství hrála panu Márinku a po představení se táta narodil na tom jevišti.
1: Jako opravdu na jevišti?
2: Za jevištěm, jako potom, no, v tom zákulisí. Byl slušnej, nechtěl rušit, počkal, až se dohraje a pak přišel na svět. No. Takže o divadle věděl opravdu všechno a dělal ho, protože ho měl rád, no, protože to uměl. Tak to jsou vlastně jako dva. Já když jdu do divadla, tak ho vidím všude, no, všude. Bydlím v domě, který postavil můj dědeček. A táta se tam přiženil v roce 45 a prožili tam s maminkou téměř 50 let života společného. A takže tam ho vidím taky na každém kroku, jo, vlastně, jo, že to je tak, jako tomu neujdete a není proč tomu utíkat. Jo. A navíc mám tu výhodu, že díky těm filmům a televizním inscenacím nebo rozhlasovým hrám, který on natočil, tak ho tady mám pořád, jo, že vlastně já občas, když nemůžu usnout, tak si do sluchátka, tak jako máte vy na uchu sluchátko teď, tak si do toho sluchátka pustím třeba komisaře Megreta, který ho natočil asi 10 dílů tady s Jiřím Horčičkou v rozhlase.
1: Přímo tady, možná.
2: Možná, že přímo tady, no. To je fakt. A nebo spoustu jiných věcí, které tady po něm zůstaly a je mi dobře, no.
1: Když zavzpomínáme ještě na tatínka, tak jakou jeho roli máte vy nejradši a proč?
2: Na mě strašně zapůsobil v roli Bocklesona v Dermatových novokřtěncích. To byla hra, kterou dělali v roce, teď nevím, jestli 67, 68, 69, nevím přesně. Režíroval to Miroslav Macháček a v Národním divadle tehdy byli opravdu herci, jejich jména skutečně rezonovala s národem, takže byli to herci toho národa vlastně, jo, by se dalo říct. Jo. Karel Heger, Jan Pivec, Ladislav Boháč, Zdeněk Štěpánek, jo, Josef Kemr, Radovan Lukavský, Miroslav Macháček, samozřejmě táta, Dana Medřická, Jiřina Šejbalová. No a byla fakt jako byl vždycky zážitek se na něco takového dívat. A tohle je jedna z věcí, ten Bocklesson, ty novokřtěnci, co mě tak jako utkvělo, viděl jsem to asi 3x nebo 4x, na co nemůžu zapomenout. Vlastně nevím přesně, co mě tak na tom uchvacovalo, ale hrozně mě bavilo, že když táta vešel na jeviště, tak aniž by se o to příliš snažil, tak upoutal pozornost diváku, jo, že prostě měl takové nějaké charisma, které se nedá ani naučit, ani nikde koupit, ani získat, pokud ho nemáte v sobě od narození. Jo. A to on měl a dovedl s tím pracovat tak, že vlastně velmi počestným způsobem upoutával pozornost diváků, přestože s ním na jevišti byla celá řada stejně dobrých a kvalitních herců, jako byl on, jo. Že to nebylo tím, že by jako ti ostatní byli horší, vůbec ne, jo. Naopak on vždycky vynikal o to víc, když byl obklopen tou kvalitou.
1: Co byste si přál pro české divadlo, pro českou kulturu a pro vaše divadlo třeba? Máte nějaké ještě sny, co byste si chtěl splnit v rámci principálství?
2: Přál bych si, aby v divadle všeobecně, jaksi v České republice, aby panovaly rovné podmínky, aby jaksi nebyla některá divadla zvýhodňována a některá znevýhodňována. Nechci to dál nějak specifikovat ani rozebírat, nicméně tento stav tu je. Prostě. A aby soukromá divadla byla brána jaksi jako stejně jako počestná tvář umění a kultury, české kultury, jako divadla státní nebo městská.
1: Já si myslím, že nás poslouchají i mladí herci, nebo určitě, když se dozví, že vedu rozhovor s vámi, tak máte třeba pro mladé začínající herce nějakou radu, kterou byste mohl dát vy jako zkušenější kolega, divadelní principál, co rozhodně třeba nedělat a co je třeba dobrý udělat a na co si dát pozor?
2: Aby se snažili životem kráčet rovně, ne příliš ohnuti a jaksi, aby se nepodbízeli příliš, ale aby si nenechali příliš líbit, když si někdo na ně dovoluje jenom proto, že jsou mladí a neskušení, ale aby nestratili pokoru. Protože si myslím, že bez pokory žádné umění není.
1: Myslíte, že dnešní herci to mají jako hodně jinak oproti třeba vám nebo oproti začínajícím hercům před lety? Mají to jako těžší, komplikovanější? Ty podmínky jsou třeba jiný?
2: Myslím, že to mají o něco těžší, protože jsou vystaveni mnohem větší konkurenci, než byli herci v době mýho mládí. Ale na druhou stranu zase je to velká výhoda, že prostě žijeme ve svobodném světě. No a ve svobodném světě je mnohem jaksi větší úsilí přežít a mnohem větší úsilí a mnohem větší práci vám dá si tu svobodu udržet. A je to rovačka, která stojí za to. Myslím si, že se nemá opouštět a že se má o svobodu a pravdu vždycky bojovat. Jo? Že to taky my jsme měli v uvozovkách tu výhodu, že se byl v televizi jeden program, na který se dívala celá republika. Jo? A takže když se natočila nějaká inscenace a byla jen trochu dobrá, no, tak ji viděla celá republika. A velmi rychle jste mohl jaksi vejít v povědomí lidí a velmi rychle jste si mohl to jméno udělat. Jo? Pokud vám to zase dovolil někdo, abyste v tom hrál, nebo pokud někdo dovolil, aby byl ten text natočen a pokud někdo dovolil, aby se to vysílalo. Jo? Takže ono, jako, dal bych přednost jaksi tomu životu v džungli než a svobodně.
1: Na poušti.
2: Než v kleci někde. No.
1: Jaci jsou herci zaměstnanci? Citliví? Tak vy s tím máte bohaté zkušenosti, protože já občas slýchávám, že smrtelníci nebo neumělci vlastně jsme pro ně hrozně zvláštní jako druh lidí. Tak jak vy to vnímáte?
2: No, já jsem byl jako zaměstnanec, jako nespokojený zaměstnanec, protože jsem vlastně byl neustále jako každý herec, herectví je hrozně nesvobodný zaměstnání, kde záleží na mnoha okolnostech a mnoha lidech a štěstí a já nevím čeho ještě všeho. Jestli dostanete dobrou práci a jestli to bude k něčemu, anebo jestli to bude jenom ztráta času. Jo? A herci jako zaměstnanci v době mýho mládí, aspoň to tak bylo, tak museli přijít k Fermanu a tam se dozvěděli, v čem budou hrát a museli v tom hrát, i když se jim nechtělo. Jo. A to dneska už nemusí. Jo. Dneska můžou herci být a mnoho jich to využívá, jejich jsou na volné noze takzvaně a nechávají se najímat různými divadly, což je zase potom tragédie pro ty principály, jako jsem já, který je obsadějí do něčeho a oni pak nemají čas, protože hrajou v 10 divadlech najednou, jo, aby se uživili samozřejmě. Jo. Tak je to na všem vždycky, na všem jen něco. V každý době je něco, kdy si můžete říct, Hergot, proč já jsem se narodil do téhle doby.
1: To je pravda.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je herec a principál divadla Na Jezerce Jan Hrušinský. Proč jste se rozhodl založit divadlo? Byly ty podmínky herecký právě jeden z důvodů, proč založit to divadlo?
2: Byl to určitě jeden z důvodů, že jsem si chtěl za své omily jaksi trpět sám, jo? Že jsem si, nebo abych si mohl jaksi vyčítat, když něco udělám špatně, tak abych věděl, kdo to proved. Jo? A skutečně to tak je, že když v našem divadle praskne žárovka, tak za to může Hrušinský samozřejmě. Jo? Vždycky je to tak, vždycky tomu ta odpovědnost, kterou máte při podnikání ve svém, tak je opravdu veliká, jo. Ale nakonec svoboda je odpovědnost, jo. Pokud ke svobodě přistoupíte bez odpovědnosti, no tak o ní brzo přijdete. A to samé je asi s tím podnikáním, jo. Tak pokud jste neodpovědnej, no tak to brzo zkrachuje.
1: Co na té práci nejvíc milujete a co naopak byste klidně vymazal úplně?
2: Miluju kontakt s diváky a ten pocit, když na jevišti jste s herci, které máte rád, protože jste si je sám vybral vlastně a hrajete s nimi hru, která funguje a která jaksi se přenáší dobře do toho hlediště a to hlediště vám to okamžitě dává najevo svými reakcemi. Jo. Tak to miluju a vždycky se na takové představení, na taková představení těším. I do toho zákulisí se těším, jo, na svoje kolegy a na herce a na svoje spolupracovníky v divadle. Tak z toho mám velkou radost. No a co nemám rád, je někdy ta administrativa, která je s tím spojená. A to, co jsem říkal na začátku, nerovné podmínky pro divadla, jo, tady bohužel jsou velmi tvrdě nastaveny a já už jsem to vzdal, jako už proti tomu nebojuju, jedu si po svým vlastně mnoho let a nesnažím se to zlomit nějak, ale pro zakládání nových divadel to nejsou dobré podmínky tady.
1: Já se teď ještě přesunu k filmu. Jaký máte nejoblíbenější český nebo zahraniční film? A kdy jste naposledy natáčel? Vy jako herec, jako v roli herce.
2: V roli herce jsem byl minulý týden, kdy jsem hrál slepého otce, syna, který přijde o zrak po konfliktu, po zbytečném konfliktu se svým synem. Jo? Taková rolička, to byla docela zajímavá, hezká. Jo?
1: Co to bylo za projekt?
2: Bavilo mě to. Já to nechci prozrazovat ještě, protože to vlastně se začalo teď teprve. A ještě jste se ptal předtím.
1: Další otázka byla, český nebo zahraniční film váš oblíbený?
2: No, já obvykle uvádím Rozmarné léto jako jeden z nejoblíbenějších svých filmů, protože za prvé se mi vybaví moje dětství, za druhý se mi vybaví přesně doba, kdy se to točilo, protože ten film točili o prázdninách v době, kdy my jsme jezdili do Planý nad Lužnicí, do jižních Čech a tohle se točilo ve Veselý nad Lužnicí, asi 15 kilometrů od nás. Takže jsme byli hodně blízko tomu a často jsem byl i na tom place tam při natáčení a často vlastně jsem potom byl u toho, když se táta nerad učil text na druhý den na natáčení. Jo.
1: A brával vás tatínek často na natáčení sebou?
2: Ne často, ale občas ano. No. A vždycky mě to zajímalo, vždycky mě to bavilo hrozně. Jo. To tak jako procházet ateliér a vidět, jak on třeba hrál, já nevím, povídce Nesvatby Tarzanova smrt, teda toho Tarzana, tam byla taková klec, kde ho přivezou, že a mě bavilo tam, že se dali roztahovat ty mříže, jo, že to nebylo z železa, ale z nějaký hmoty, která šla roztáhnout a tak. A u mnoha filmů, který dneska sleduju, já nevím, Strach po stopách krve, nebo Jak se krade milion a tak si vybavuju ty chvíle, kdy jsem tam byl u toho natáčení a vlastně je to hrozně taková, tak se vám zhmotní ta minulost jaksi do přítomnosti. Mám to rád, tyhle ty vzpomínky, které se oživují díky tomu konkrétnímu doteku minulosti.
1: Dá se nějak srovnat nálada nebo atmosféra natáčení tehdy a dnes? Bylo to jiný?
2: Pamatuju si, že u nás v ulici, hned vedle našeho domu je takové schodiště a na tom schodišti se točila jedna scéna z filmu, myslím, že se jmenoval Vrah skrývá tvář, Petr Šulhov to točil, táta hrál toho detektiva majora Kalaše, v tom natočili spolu asi 5 těch detektivek a vím, že to byl noční záběr takovej, teda někdy v 9-10 večer se to točilo. A že v té ulici museli filmaři tehdy udělat takovou jako spásky, takovou ohradu, aby tam nebyli lidi, protože se rozkřiklo, že se tam bude filmovat. A se lidi z okolí, přišlo tam nějakých 150, možná 200 lidí, kteří tam stáli za tou páskou a koukali, čekali hodinu, dvě hodiny, než se to tam nasvítí a než to, co to je to filmování a koukali na to. To se dneska neděje, si myslím, jo? Že dneska je to lidem jedno. Jo?
1: Ale my v Praze se natáčí všude a furt.
2: Každou chvíli. No,
1: je to tak,
2: no,
1: ano. Jak se člověku změní pohled na svět po 14-denním spánku, umělém spánku tedy? Přehodnotíte nějaké svoje životní postoje, názory? Je člověk větší kliděs pod takovéhle zkušenosti?
2: Já člověk by řekl, že ano. Že
1: bude, ano, ano.
2: Určitě se vám jaksi změní žebříček těch hodnot a zdraví je v tu chvíli skutečně na prvním místě. A ono asi by mělo být na prvním místě vždycky, protože bez něj nic není. Bez něj se nic vlastně smysluplného a dobrýho nemůže odehrát, když to zdraví nemáte. Jo. Když vám to chybí. Navíc člověk... Jak říká Jerome Klapka, Jerome, člověk nechce mít to, co má, člověk chce to, co mají druzí, ale to zdraví prostě by chtěl mít a chce ho mít každý člověk. Jo. Tak samozřejmě jsem přehodnotil to, co je důležitý a ty priority byly opravdu jakoby jiný, ale nevydrželo mi to moc dlouho. No. Ono na to ve chvíli, kdy je vám dobře, tak na to nemyslíte příliš, na ty obtíže, které můžou nastat a na to, jak se vám všechno zkomplikuje rázem, když něco nemůžete, jo? Když to je jedno, jestli nemůžete chodit, nebo nemůžete zhejbat rukou, nebo vás bolí zuby, nebo já nevím, prostě cokoliv, co vás ochromí, tak najednou vám zkomplikuje život, takže zjistíte, že to a to nejde dělat v tu chvíli, jo. Samozřejmě, že můžete žít nějakým plnohodnotným životem, když se to naučíte a když jste dostatečně silný, jo, a zvládnete to. Ale v tu chvíli víte, že to zdraví je prostě nezaplatitelný, že to je víc než jakýkoliv peníze, štěstí, cokoliv, co vás může potkat. Všechny materiální věci jdou stranou, jo, všechno. To zdraví je nejvíc na světě. A to si myslím, že si těch, ono to bylo, už je to asi 11 let, co jsem tohle zažil vlastně a já vlastně už 11 let jsem tu nemusel být vůbec. Jo. A díky lékařům z Thomayerovy nemocnice tady jsem, což jim děkuju touhle cestou, ale vážím si toho.
1: Tak já vám moc krát děkuju za milý rozhovor a popřeju vám krásný zbytek dne. Mým dnešním milým hostem byl herec a principál divadla na Jezerce Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho

0: doma kapradí a meku, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Soud rozhodl v kauze ex-ředitele hranické firmy Ecoltas. Desítky klientů domova seniorů v Brně se po ranním požáru musí přestěhovat. Kriminalita v Česku neroste, přibývá ale dětských agresorů. Zítra má být skoro jasno až polojasno, později oblačno, teploty do 34 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Rámková. Okresní soud v Přerově dnes schválil dohodu o vině a trestu v kauze bývalého ředitele městské firmy Ecoltas Hranice Jakuba Horáka. Ten se přiznal, že ovlivnil veřejnou zakázku na nákup elektrovozů. Zaplatí za to pokutu 200 000 korun. Rozhodnutí soudu je pravomocné.
2: Jakub Horák se přiznal k trestnému činu sjednání výhody při zadání veřejné zakázky. Hrozilo mu až 8leté vězení, potvrdil státní zástupce Tomáš Hrnčiřík.
3: S panem obviněným magistrem Jakubem Horákem jsem uzavřel dohodu o vině a trestu, která odpovídá, co se týká právní kvalifikace a skutku, pro který je trestní stíhání vedeno, tomu, jak bylo trestní stíhání zahájeno bez změny právní kvalifikace. A dnešního dne soud tuto dohodu o vině a trestu tedy schválil.
2: Soud Horákovi uložil zaplatit peněžitý trest 200 000 korun. On sám nic komentovat nechce.
4: Ne.
2: Rozhodnutí je pravomocné. Žalobce i obviněný se bezprostředně po vyhlášení soudního rozhodnutí vzdali práva na odvolání. Z Přerova Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
0: Desítky obyvatel domova pro seniory v Brně musí zařízení dočasně opustit. Po ranním požáru rozvodny nefunguje elektřina v jednom z pavilonů. Hasiči zásah ukončili, všichni klienti jsou v pořádku. Zařízení bez proudu ale nemůžou zůstat. Magistrát, který domov provozuje, proto zajišťuje převoz 72 ze 300 lidí. Upřesňuje mluvčí Brna Filip Poňuchálek.
5: Náhradní ubytování bude zajištěno v ostatních brněnských domovech pro seniory, případně v krajských zařízeních. Někteří klienti budou v péči rodinných příslušníků.
0: Kriminalita v Česku neroste, loni byla zhruba stejná jako v roce 2024. Přibývá ale případů s vysokou agresí u dětí. Vyplývá to z dat nejvyššího státního zastupitelství. Podle jeho výroční zprávy se taky začíná objevovat takzvané zážitkové násilí, tedy násilné chování dětí a dospívajících, které vzniká kvůli touze něco zažít, vyzkoušet si hranice nebo získat adrenalinový pocit. Podle nejvyššího státního zastupitelství přibývá také projevů násilí mladistvých v online prostředí. Jde často o výhrušky, kyberšikanu nebo sebepoškozování. Po rekordně tropickém víkendu do Česka dorazí ochlazení. V druhé polovině týdne nejvyšší teploty klesnou na přibližně 24 stupňů Celsia, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Jeho ředitel Marek Rieder řekl, že od západu postupně přichází oblačnost a bouřky. Na Moravu dorazí zítra odpoledne a přes noc.
6: Lze očekávat ty bouřky poměrně intenzivní, s intenzivními projevy, s kroupami většími než 2 cm, se silnými nárazy větru a s dalšími doprovodnými jevy. Sport.
0: Čeští fotbalisté si v žebříčku reprezentací FIFA po vyřazení ve skupinové fázi na mistrovství světa pohoršili o 8 míst. Klesli na 48. příčku, jsou nejníže od dubna 2019. V čele pořadí zůstali obhájci zlata z minulého šampionátu Argentinci. Na druhém místě Francie vystřídala Španělsko. Počasí. Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, během dne až oblačno a ujídněle přehánky nebo bouřky, hlavně na horách. Teploty 26 až 34 stupňů, v Jeseníkách kolem 23, povane mírný severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: V Šumparku v ulici Jesenická se střetla dvě osobní auta a opatrně i v Olšanech na Šumparsku, kde havarovalo nákladní auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: krásný porcelánový hrnek Českého rozhlasu, skvělá knížka nebo několik zajímavých CDček, případně audioknih můžete vyhrát už za chvíli. Soutěž Hřebíky Českého rozhlasu Olomouc startuje za několik minut. No a dneškem také odstartovala naše velká prázdninová soutěž, ve které vám až do konce července rozdáme celkem 33 cen. Je to letní soutěž s názvem Rozhlas to je výhra. Mimochodem, dneska už máme odsoutěženo a pro vaši zajímavost, tak padla výhra číslo 13, no a vy se o tom, která čísla byla už tažena, můžete kdykoliv přesvědčit na webu Českého rozhlasu Olomouc. Tak to je takový malý tip k tomu, abyste v té soutěži mohli být o něco úspěšnější. Letní soutěž Rozhlas to je výhra tady odstartovala dneska ráno a bude tady až do konce července. U mikrofonu je dneska Tomáš Kedzior, za chvilku tedy Hřebíky a teď ještě Redikerken a Hana Zagorová.

溶けます。

0: jste hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Vítejte u nového soutěžního týdne. U mikrofonu je dneska Tomáš Kedzior. Přeji hodně štěstí vám, kteří se dovoláte. Máme tady flešku, takzvanou flešku neboli flashdisk Českého rozhlasu s kapacitou 16 GB. Krásný porcelánový hrnek. Je tady knížka vydavatelství Kazda s názvem Kód diabetu a třeba také CDčko olomouckého hudebníka Richarda Pachmana. Jmenuje se Vůle žít a je to jeho novinka. I další výhry. Telefonní číslo 221 555 444 a jdeme soutěžit. Vedeme hned prvního. Hezký dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím.
2: Kdo je na telefonu?
3: Zdeněk z Bukovce.
2: Pane Zdeňku, do Bukovce pozdravíme. Připomenu, že soutěžních otázek je 10, že na každou je limit 10 vteřin, pokud tam třeba není teda výjimečně něco jiného. No ale Zdeňku, já myslím, že je to na vás. Už to trošku znáte, tak se...
3: Trošku jo, no.
2: Tak jo, tak vybírejte otázku, Zdeňku. Budeme držet palce.
3: Tak jsou všetky, tak číslo jedna.
2: Číslo jedna. Ve kterém měsíci se slaví Světový den dárců krve? Teď v červnu, nebo v červenci, nebo v srpnu?
4: No.
3: Tak červen?
2: Dáváte červen a trefil jste to, bylo to 14. My jsme o tom mluvili v našem vysílání poměrně zhusta a tleskáme teď všem dárcům krve. Mimochodem té krve bude potřeba o prázdninách, vždycky víc. Mm-hmm. Zdeňku, co dál?
3: Tak dvojku, ať netrháme ten kytě.
2: Jakého sportu se týká zkrátka ATP? Nebo česky to řeknu ATP. Buď to dostihu, nebo závodu F1, nebo tenisu?
3: Teraz je to aktuální, začal bym ledom, tak je to tenis.
2: Je to tenis. Zdeňku, a teď otázka.
3: No, ta hlavní, že jo?
2: Ta hlavní, to jste řekl pěkně.
3: Číslo tři, no.
2: Tak jo, trojku. Lošov, řeknu jméno Lošov, je městská část Jeseníku, Šumperka nebo Olomouce. Co je správně? Máte na to 10 vteřin.
3: Olomouce?
2: Dáváte Olomouc a trefil jste to. Skutečně, v Lošově se spolu s vámi radují. Zdeňku, blahopřeju k výhře, užijte si ji a my v soutěži pokračujeme. Hezký dobrý den, kdo je na lince? Ano, slyšíme se. Dobrý den. Ano, kdo je tam?
5: Honza.
2: Honzo, už vás slyším, teď je všechno v pořádku. Tleskáme na úvod a jedete od čtvrky až do konce, Honzo.
5: Takže pět.
2: Pětku. Mizofobie je chorobný strach z něčeho. Z myší, z koček anebo ze špíny. Mizofobie.
5: Cčko.
2: Dáte Cčko, je to správně. Tak nějak obecně je to strach před znečištěním, špínou, případně i nákazou a není to nic pěkného. Tak co dál?
5: Sedm.
2: Sedmička. Honzo, tučňáci brýloví se často chovají v evropských zoologických zahradách. Jsou i v České republice. Kde je původní domov těchto tučňáků? Je to buď to Jižní Afrika, nebo Kanada, nebo Arktida?
5: To nevím, Cčko.
2: Dáte Cčko. Představte si, že je to jediný druh tučňáka, který hnízdí na pobřeží Jižní Afriky. To je co, tam bychom ho nečekali. Ale je to tak. Honzo, zdravím pěkně, naslyšenou. Dodám k tomu, že tučňák brýlový, někdy také zvaný brýlatý nebo africký, tedy hnízdí na pobřeží Jižní Afriky, obývá zejména řetězce ostrovů ležících nedaleko hřebíky Českého rozhlasu Olomouc. Telefonní číslo 221 555 444. Třetí soutěžící, snad se bude dařit. Hezký dobrý den.
6: Dobrý den, Zdeněk Třepčína.
2: Zdeňku, zdravíme do Třepčína. Volné otázky pro vás. Čtverka, šestka, osmička, devítka a desítka.
6: Šestka.
2: Tak šestku. Která obec se stala letošní vesnicí roku Olomouckého kraje? Vrbátky, Stříbrnice nebo Velké Losiny?
6: Cčko.
2: Dáte Cčko, nedávno jsme to vyhlašovali. Mimochodem, ale tady to slavnostní vyhlášení krajského kola soutěže se uskuteční ve Velkých Losinách potom až 14. srpna, tak si tam zajeďte, bude to opravdu velká sláva. A my blahopřejeme do Losin a Vrbátkám, taky ty byly loni. Takže osmička, devítka, desítka a ještě čtvrka, Zdeňku, osmička. Jakou barvu má minerál s názvem malachit? Žlutavou, zelenou a nebo hnědou?
6: Cčko.
2: Dáte Cčko. Malachit je do zelená. Od stíny světla zelené až po černozelenou. Hnědá to nebude. Zdeňku, škoda, příště naslyšenou. Zbývají tři soutěžní otázky, máme tady čtvrku, devítku a desítku a tím pádem přivítáme už posledního posluchače, který se na vlnách Českého rozhlasu Olomouc pokusí o nějaké ty ceny a já jsem zvědavý, kdo to bude a na koho se usměje štěstí. Těch cen tady máme opravdu hodně a připomínám, že každý den se ty ceny trošku mění, že můžete každý den sledovat, jaké ty novinky nám tady přibývají. No a já jsem zvědav třeba právě na tohoto posluchače. Hezký dobrý den.
4: Dobrý den, tady je František Anušovice, zkusím reparát.
2: Tak, pane Františku, snad vám to dneska vyjde, takže čtyřka...
4: A tak je to hra.
2: Devítka, desítka.
4: Tak zkusím čtyřku.
2: Dobře. Ke kterému moři je to z naší země nejblíže? K Baltskému, k Jaderskému nebo ke Středozemnímu?
4: Já zkusím tak to z Jaderskému.
2: Dáte Jaderské. Představte si, že je to Baltské moře vzdušnou čarou ze Šluknovského výběžku. Je to ke Štětínskému zálivu v Polsku 283 km vzdušnou čarou. Autem byste to jel zhruba 5 hodin a jste na pláži v Polsku, Františku.
4: Ano.
2: Aspoň pomyslně.
4: S námi tam byli, no, na malé divák v Polsku.
2: Jo, polské malé divy, přesně tak. Františku, hezky zdravíme, tleskáme za účast.
4: Taky, mějte se hezky.
2: Příště to vyjde, no, takže dobrý tip, který z vysílání Českého rozhlasu Olomouc, pokud by někdo na ty originál malé divy neměl, a to je většina z nás, tak Polsko, Štětínský záliv a 5 hodin autíčkem ze Šluknova.

0: Prázdninové legendy budou opět patřit 50 let starým deskám. Naše putování rokem 1976 začneme doma prvním solovým albem Vladimíra Mišíka a skupiny ETC s názvem Stříhali dohola malého chlapečka. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Vladimírem Mišíkem.
1: Stříhali dohola malého chlapečka, kadeře padaly k zemi a zmírali.
2: Rozhlas, to je výhra!
3: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál
2: Rozhlas, to je výhra!
3: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil, a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte
2: Rozhlas, to

0: Tomáška Jiřího Korna v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Naše kolegyně Jiřina Stoklasová, znáte ji určitě z veselé oblíbené rubriky s Jiřinkou a Alenkou. Tak Jiřina Stoklasová získala o víkendu mimořádně důležitou cenu. A my vám za chvilku v našem vysílání řekneme, oč jde.
1: Tou cestou, tím směrem, prý by

0: vysílání Českého rozhlasu Olomouc se teď vydáme do Kunovic. Tam se o víkendu konala velká letecká show Slet československých letadel. Cenu syra Jiřího Kobrlého tady převzala i slavná česká letecká akrobatka a naše rozhlasová kolegyně Jiřina Stoklasová. Na akci i ve velkém vedru přiletělo 87 letadel. Dohromady jich na místě bylo 101, takže padl rekord. Na místo se vydal také kolega redaktor Michal Sladký. No a o tom rekordu jsme si povídali se zakladatelem a předsedou sletu Michalem Masařem, no a dostane se také přímo na oslavenkyni Jiřinu Stoklasovou.
1: Právě Jiřina Stoklasová Lokerová je legenda akrobacie, ona lítala v dívčí skupině v Olomouci a dokonce lítala na mistrovství světa v akrobaci, byla opravdu ve své době legenda toho tělesní letecké akrobacie, ještě žena. Bylo o ní natočených pár filmů s manželem, dokonce se to dá dohledat, film Kotrmelec dokumentární nebo legendární Nebe pro trenéra.
2: Dneska jste teda dostala ocenění. Co to pro vás znamená?
3: Znamená pro mě moc, protože s Jiřím Kobrlem, tedy se syrem, po kterým ta cena je pomenovaná, jsem dokonce letala v reprezentačním družstvu, dokonce za takového vedra, jako je zrovna dnes, jsme letěli na mistrovství světa do Moskvy a můžu vám říct, že to byla teda sakra dlouhá, horká cesta. Tak škoda, že mě to nepředává on tu svoji cenu, ale když je to po něm pomenovaný, tak asi nemůže.
2: Když jsem se tak na vás díval, trošku jsem si vás proklepával, tak vy máte takové nádherné motto. Splnilo se vám podle něho všechno to, co jste chtěla třeba v tom leteckém i osobním životě?
3: V tom leteckém určitě, protože jsme letali nakonec akrobací ve skupině, což je asi nejvíc, co jde dosáhnout. Celou akrobací, tam když vám něco ustřelí, tak nemáte koho srazit a je to dobrý, že jo. Ale ta skupinová, ta byla krásná a mít kolem sebe veselý holky, který si mají pořád co říct a přejí si jedna druhé to nejlepší, co lepšího si přát. Pak se mě splnil sen i pracovní, protože jsem pracovala 30 roků v televizi v Brně. A tam se mě taky podařilo hledat co si svoje pořady natočit a měli jsme se taky všichni rádi. To byla taková doba, kdy jsme jeden druhému přáli to nejlepší. No a pak jsem se přestěhovala z Brna do Olomouce a tady se splnilo moje i maminčino přání, protože ta říkala, že bych měla dělat v rozhlase, že mám docela dobrý hlas. No a potkala jsem se s Alenkou Vykydalovou, která mě vzala jednou do pořadu a už si mě nechala a tak už za 20 roků dělám v rádiu.
2: A můžete mi ještě říct to vaše motto?
3: Žádný cíl není tak daleko, aby na něj nedosáhla křídla tvých snů. A co druhý je taky dobrý? Nezačínat přestávat a nepřestávat začínat. Což je, myslím, úplně to nejlepší, protože nikdy nezůstanete stát na místě, ale pořád se chcete něco dovídat a naučit. Já se třeba teď snažím naučit angličtinu a že to je teda hrozná práce, to mi věřte. My jsme měli takového výborného instruktora taky, který nejenom, že nás chtěl naučit dobře lítat, ale taky dobře žít, jo? Takže on nás vlastně i vzdělával. Míla Přikrýl se jmenoval a je to asi to slavné jméno, Olomoucký aeroklub vůbec byl slavný, takže díky jemu tady taky stojím a vezmu si tu cenu i za náš aeroklub.
2: A já vím, že věk u dám se nesmí prozrazovat, tak jenom já tam prozradím s dovolením, kdy vy jste poprvé vlastně letěla?
3: Od 16 let lítám, od 17 let akrobací a vodila jsem skupinu od 17 let a když vám řeknu, že teda... Dobře, tak mám...
2: V 56. bylo to?
3: Ano, v 56. jsem měla 16. Kdo umí počítat, si to spočítá, ale já to říkat nebudu.
2: Že jste pořád mladá.
3: Děkuji.
0: Jiřině Stoklasové blahopřejeme a samozřejmě doporučujeme poslouchat rubriku Na návštěvě u Jiřinky s Alenkou každou neděli po 11:30 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jaké tajemství skrývá staletá tradice obchůzek králů na nazdobených koních, které písně doprovázejí hrdé jezdce a vyvolávače při této unikátní slavnosti zapsané na seznamu UNESCO? Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás tentokrát provede historií i živou současností jednoho z nejkrásnějších obyčejů. Tématem totiž bude jízda králů nejen na Hané. V úterý po 19. hodině se na vás těší Honza Žůrek.
1: Olomoucká zoo na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje zoo na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc-rozhlas.cz.
2: Atmosféru jedinečného koncertu Večer lidí dobré vůle i letos přeneseme z Velehradu až k vám domů.
3: Za vodou, za horou.
2: Hana a Petr Ulrichovi, Alfred Strejček a Jitka Molavcová, kytarista Štěpán Rak, Ivo Viktorín Band, Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů, řada dalších skvělých hudebních hostů a hostitel Jiří Pavlica s Hradišťanem. Naladíme se hned po 19., kdy se projdeme historií a současností tohoto nádherného duchovního místa a jeho okolí. A užijte si s námi i přímý přenos slavnostního večera lidí dobré vůle na Velehradě už v sobotu 4. července od 20 hodin.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte odpoledne Českého rozhlasu Olomouc. Každé pondělí putujeme s historikem Davidem Papajíkem po příbězích panských sídel na střední Moravě. Dneska se vydáme k výjimečné stavbě. Tvrz v Unčovicích nedaleko Litovle dochovala a sídlí v ní dnes zemědělské družstvo. Před areálem tvrze u chodníku stojí altánek s informační tabulí s nápisem Renesanční tvrz u Litovle a na té tabuli je tvrz také vyobrazena.
1: Panská sídla střední Moravy na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: První zmínku o panském sídle v Unčovicích vztahujeme k roku 1348, kdy se po Unčovicích psala Jitka z Unčovic, vdova po Čeňkovi ze Sloupu, z významného šlechtického rodového společenství Ronovců.
3: Co si můžeme říct o tomto rodu?
2: Rodové společenství Ronovců mělo hlavně majetky v severních a severovýchodních Čechách, takže majetek na střední Moravě hodně zvláštní, hodně netypický, ale pravděpodobně oni byli stavitelé zdejší tvrze.
3: Nakolik se nám ta tvrz dochovala?
2: To, co vidíme před sebou, je podoba z konce 17. století. Tvrz několikrát vyhořela ve svých dějinách. Mylně se badatelé domnívali, že byla poničena za 30leté války, ale my máme zprávu z roku 1655, čili po skončení 30leté války, že tvrz je funkční. Takže velmi pravděpodobně vyhořela někdy později, protože máme zprávy z let 1680 a 1681, kdy tvrz Unčovicích je připomínána jako zanikla. Takže někdy poté byla tvrz obnovena, renovována, přebudována, přestavěna. Jsme schopni to doložit, protože během výzkumu došlo k odebrání vzorku dřeva ze střechy toho objektu, z krovu toho objektu a provedené dendrochronologické bádání nebo výzkum zjistil, že ty krovy na tvrzi byly vytvořeny z dřeva nebo ze stromů pokácených někdy mezi lety 1684 a 1685. Takže nám to krásně zapadá, 1680 až 81 doložena tvrz jako zanikla, zničená a někdy velice brzy poté byla obnovena, což vlastně nám datují i ty krovy.
3: Když se podíváme na tvrz z tohoto pohledu, žádnou věž nevidíme. Když se podíváme na tabuli, která prezentuje obraz uvnitř tvrze, tak na něm vidíme 4 věže. A tak je docela zajímavý systém opevnění několikanásobného.
2: Tak to, co je tady prezentováno na informační tabuli a to, co je v prvním patře budovy na zdi, tak je to zcela fiktivní vyobrazení, ale má jistou historii. V 90. letech 19. století farář Lužný poslal škole v Unčovicích fotku údajného obrazu Unčovické tvrze z roku 1571 a na základě téhle fotky údajné podoby tvrze z roku 1571 byl několikrát vytvořen obraz ve 20. století té tvrze, ale na tomto místě chci zcela jednoznačně odmítnout, tvrz takhle nikdy nevypadala. Je to celé fabulace, je to omyl, je to nesmysl.
3: To znamená, že ty věže a to opevnění je domyšlené.
2: Je to zcela fiktivní obraz, který nemá s realitou vůbec nic společného. Ta tvrz vypadala zcela jinak, než je prezentováno na tomto obraze.
3: Ta centrální budova tady, k níž právě teď přicházíme, ta se proměnila nebo vypadá stále stejně ta, řekněme, hmotová dispozice?
2: No tak ta hmotová dispozice této části tvrze pravděpodobně vychází z nějakého středověkého základu, ale vlastně, jak si ukážeme ještě na dalším místě, původně ta tvrz byla daleko větší. Ona se dochovala zhruba do dnešní doby tak v polovině té své původní podoby.
3: Ta vysoká střecha, která má výšku víc než jednoho patra, takhle to vypadalo ve středověku?
2: No tak to nejsme schopni říct, jak přesně ve středověku to vypadalo, ale podle mě je to podoba z konce 17. století po nějakých modernizačních úpravách, ale zhruba je to konec 17. století.
3: Z této strany vidíme něco z doby renesance?
2: No, z této strany úplně moc ne. My tady spatřujeme znak města Olomouce, majitele zdejší tvrze po dlouhou dobu. Město Olomouc zakoupilo zdejší tvrz v roce 1546 a tím vlastně ta tvrz ztratila rezidenční funkci, protože olomoučtí měšťané zde trvale nikdy nesídlili.
3: V Vcházíme do areálu a všímáme si kamenné zdi, která obepíná tady ten prostor.
2: Tak lze předpokládat, že ta kamenná zeď vychází z nějaké původní středověké dispozice. Tady bych s tím neměl problém.
3: Je tu i další budova hospodářská?
2: Ta je už hodně přeměněná, ale lze předpokládat, že v areálu tvrze byly nějaké hospodářské budovy, takže to je pozůstatek hospodářské budovy, ale pravděpodobně v nějaké úpravě z 18. století.
3: Říká profesor David Papajík. K výjimečně dochované stavbě tvrze v Unčovicích u Litovle se vydáme zase za týden a prohlédneme si třeba věž. Naslyšenou se těší taky Aleš Spurný na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Panská sídla střední Moravy na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku

0: knížku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
2: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
4: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
3: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
4: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
3: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
4: To ono je to pravda.
5: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
6: 15 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
6: Během tří kulturních akcí v Přerově bude jezdit MHD zdarma. Vjezd do areálu Olomoucké fakultní nemocnice komplikují opravy. Čeští záchranáři ve Venezuele prohledávají trosky zřícené nemocnice. Zítřejší počasí má být slunečné až oblačné s teplotami do 34 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Přerov v určitých dnech nabídne cestování městskou hromadnou dopravou zdarma. Využití zájemci můžou během tří velkých kulturních akcí, jako je festival Velká Morava, třídenní svatovavřinecké hody a gastrofestival Chutě kraje. Bez placení se budou moci svézt lidé MHD i během Evropského týdne mobility druhé polovině září, řekla mluvčí radnice Lenka Chalupová. Lidé, kteří míří autem do fakultní nemocnice Olomouc, musí počítat s dopravním omezením. Do středy bude uzavřený první vjezd z ulice Hněvotinská. Od čtvrtka do soboty se pak řidiči nedostanou do areálu nemocnice z ulice IP Pavlova. Důvodem jsou opravy bran. Potvrdil to mluvčí fakultní nemocnice Olomouc Adam Fričer.
7: V obou případech budou tyto brány pro veškerou dopravu, včetně autobusové a složek integrovaného záchranného systému na vjezdu a výjezdu, uzavřeny. Autobusová linka číslo 42 bude mít ve dnech realizovaných prací výluku. Po celou dobu prací bude k dispozici vedle aktuálně otevřeného vjezdu, tedy buď Hněvotinská 1 nebo IP Pavlova, i vjezd do areálu nemocnice Hněvotinská 2.
6: Z Otrokovic a Starého Města u Uherského Hradiště jezdí přímý vlak k moři. Express vypravuje polský dopravce ve spolupráci s Českými drahami. Cestující během prázdnin šestkrát týdně doveze přes Rakousko až do chorvatské Rijeky nebo do slovinského Koperu. Zájem zejména o jízdenky v lůžkových vozech, kde vlaky jezdí, popisuje mluvčí Českých drah Vanda Rejnochová.
8: Z Otrokovic Adriatic Express odjíždí v 19.59 a do Rijeky dorazí následující den dopoledne v 10.04. Do slovinského Koperu přijíždí v 9.37. V opačném směru odjíždí vlak z Koperu v 18.50, z Rijeky v 19.06 a do Otrokovic přijíždí v 7.55 ráno.
6: 4 dny po ničivém zemětřesení ve Venezuele záchranáři stále vyprošťují z trosek živé lidi. Přes víkend jich bylo 33. Zemětřesení má zatím 1450 potvrzených obětí. Podle neoficiální internetové databáze se ale pohřešuje skoro 50 tisíc lidí. Od včerejška v zasažené oblasti působí i čeští specialisté.
9: Český USAR tým prohledával s pomocí dronů i psů trosky zborcené nemocnice, kde se pohřešují desítky lidí.
10: Na všech sutinách je vidět jakýsi pohyb, ať už jsou to záchranné týmy profesionální, místní, zahraniční a nebo dobrovolníci.
9: Popsal Jiří Němčík z hasičského sboru Moravskoslezského kraje. Jejich kolumbijským kolegům se podařilo po 4 dnech z trosek vyprostit 11-letého chlapce. Byl poblíž matky a sestry, které nepřežily. Tým francouzských a amerických záchranářů ze sutin vytáhl otce a syna. Zesláblé, ale naživu. S každým dalším dnem po zemětřesení ale naděje na záchranu zasypaných lidí rychle klesají. Dominik Tesár, Český rozhlas. Sport.
6: Tenistka Daria Vidmanová při grandslamovém debutu ve Wimbledonu vypadla v prvním kole. Nasazené čtyřce Jessice Pegualové ze Spojených států podlehla 5-7-3-6.
0: Počasí.
6: Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, během dne až oblačno a ujídněle přehánky nebo bouřky hlavně na horách. Teploty 26 až 34 stupňů, v Jeseníkách kolem 23, povane mírný severovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
6: Na D1 u Přerova směr Brno havarovalo osobní auto s dodávkou a opatrně i v Šumparku v ulici Jesenická se řeší nehoda dvou osobních aut.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Pondělní odpolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc máme 29. června, tak opravdu prázdniny začaly zcela naplno a budeme si je užívat třeba tady na našich frekvencích se zámeckým létem. My už jsme odstartovali dneska v 9.45, ale samozřejmě je tady odpolední repríza každý všední den v 15 hodin a 10 minut, takže za chvilku vám představíme tu první letošní prázdninovou reportáž. Bude třeba také Zlatá láska, velmi úspěšný soutěžní pořad, měl 3 ročníky. A letos o prázdninách se k němu na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vrátíme. Podrobnosti také uslyšíte za chvíli. No a bude i humoriáda, ta startuje za hodinu. Naším hostem tentokrát bude Kateřina Macháčková. Dneska je s vámi Tomáš Kedzior. Přeji dobré odpoledne.

0: Ale to, jak má být, tak právě takové je tady na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Prázdniny jsou stejně jako v loni ve znamení zámeckého léta. Každý den vám představíme jeden z našich zámků. Budou to samozřejmě jiné než loni, protože v první sérii se ani zdaleka nedostalo na všechny. Každé všední dopoledne s námi navíc můžete krátce před 10. hodinou soutěžit o zámecké cestovatelské balíčky. Průvodcem je samozřejmě František Kinský. No a tady je první vlastně dnešní odpolední vydání toho našeho zámeckého léta. Dopolední premiéra je, a tady v tomto případě už byla v 9.45, a tady je ohlédnutí za ní.
1: Zámecké léto.
2: Dnes vás vezmu na výlet severovýchodně od Prahy na zámek Brandýs nad Labem. Původně gotický hrad, přestavěný na renesanční zámek, se stal letním a loveckým sídlem Habsburků. Představí nám ho Jolana Nováková.
3: Určitě jste poznali, koho kastelán Brandýského zámku Vítrejtar přivolává.
4: Jsou to ovečky a kozičky, které spásají zámecké příkopy.
3: Návštěvníci jsou stejně jako já mile překvapeni nejen zvířaty v ohradě, taky obdivují pávy, kteří se tady v zámecké zahradě okolo nás pyšně procházejí.
4: Ano, máme tu pávy a jsem tam nějakou slepičku ještě.
3: No a my míříme do zámku, který je významnou renesanční památkou se skvostnými sgrafity. Původně to byl gotický hrad ze 14. století a v polovině 16. století se stal majetkem České královské komory. Procházíme jednotlivými křídly zámku. V průběhu 500 let ho navštívili všichni císaři Habsburské dynastie. A prohlídkový okruh je věnovaný třem významným mužům, kteří to jsou, pane kasteláne.
4: Rudolf II., potom dalším tématem je Karel I. a třetím potom Ludvík Salvator Toskánský, člen toskánských Habsburků vedlejší větve. Všichni tady žili a měli ten zámek velice rádi. A teď si půjdeme podívat k tomu Rudolfovi. V tomhle křídle severním Rudolf pravděpodobně ložnici a tato místnost je jedna z největších. Jsou tady sbírky, které mají vazbu nebo souvislost tedy s Rudolfem II. Hlavní originál je tady reliéf Klanění tří králů.
3: A já už vím, že Rudolf II. Povýšil zámek Brandýs nad Labem na své hlavní mimopražské sídlo, že sem často zajížděl, že si užíval nádherných zahrad, které pak bohužel poničili Švédové, že tady pořádal hony a hostil významné osobnosti. No a my teď míjíme vojensko-historickou expozici, obrazárnu a vcházíme do malinké místnostky. Vy jste mi říkal, že je to barokní přístavek k původní obvodové renesanční zdi nádvoří.
4: A po sejmutí barokních vrstev se vlastně vyloupla renesanční sgrafita, a to jak psaníčková, tak ty figurální. A to je jedinečná příležitost vidět vlastně zblízka ty figury, protože většinou se dělaly mimo rozsah lidských rukou.
3: Prostě někde ve výšce. Tak pojďme dál. Od roku 1860 zámek patřil rodině toskánských Habsburků. Pobýval tady arcivévoda Ludvík Salvátor. To byl významný cestovatel a vědec a my tady vidíme část jeho přírodovědné sbírky. Pracovní stůl dokonce vypadá, jako by u něj Ludvík Salvátor ještě před chviličkou seděl a zkoumal brouky.
4: On byl takový multidisciplinární člověk, měl rád i jiné vědy než přírodní a svých 40 knih, které napsal, si zároveň ilustroval.
3: Neuvěřitelné. A dokonce byl přítelem Žila Verna. Posledním majitelem Brandýského zámku byl až do roku 1918 poslední císař rakousko-uherské monarchie a poslední český král Karel I. Rakouský. Vidíme ho tady na fotce.
4: Karel jsem přijel v 21 letech k dragounům a 3 roky poté se oženil se Zitou Bourbon Parma a strávili tady na Brandýském zámku v podstatě nejšťastnější část jejich společného života.
3: No a ještě jedna specialitka, kterou tady mají. Zahradu se zámkem spojuje 80 metrů dlouhá krytá chodba, které se říká Rudolfinka, protože císař chodbou procházel ze svých komnat do zahrady.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Brandýs nad Labem si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Už dlouho Olomouc neměla takový brankářský talent z vlastních řad jako v případě Jana Koutného. V 21 letech je oporou Ačka Sigmy i juniorské reprezentace, svými výkony upoutal také v evropských pohárech. A nad hlavou jako vítěz držel v loňském roce český pohár. Přitom je pořád teprve na začátku kariéry. Více poslouchejte v prázdninové repríze hosta ve studiu Českého rozhlasu Olomouc, kterým bude ve středu po 10. hodině fotbalový brankář Jan Koutný.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

odpolední Českého rozhlasu Olomouc. Za chviličku se podíváme na projekt Ověrovna Českého rozhlasu. Naši kolegové vyvracejí různé fámy a dezinformace, které kolují v médiích, nejčastěji na internetu, někdy ale také třeba v tisku. Služba Clarity Check slibuje, že z telefonního čísla nebo e-mailu vytáhne kompletní digitální stopu člověka. Více za chvíli.

0: Posloucháte Odpoledne Českého rozhlasu Olomouc. Seznamovat se, obchodovat nebo třeba randit v online prostředí sebou nese rizika. Na internet může každý napsat, co chce, a záruka pravdivosti není nikde. Pro takové případy by se hodil vyhledávač, do kterého napíšete telefonní číslo, e-mail nebo třeba VIN kód auta a najdete veškeré dostupné veřejné záznamy s nimi spojené. Zní vám to povědomě, tak to jste možná taky narazili na reklamy webu Clarity Check. Jestli může takové detailní vyhledávání fungovat, zjišťovali kolegové z ověřovny Českého rozhlasu, a co zjistili, to nám teď řekne Sabina Millerová. Pěkné odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Tak je tedy možné najít celou digitální stopu člověka třeba jen z jeho telefonního čísla?
1: To úplně ne. Podle šéfredaktora serveru Lupa.cz Davida Slíška není ani jasné, z jakých databází služba čerpá, ani jestli jsou výsledky vůbec spolehlivé.
2: Víte, co my vlastně opravdu nevíme přesně, jak ta služba funguje. Ona moc toho o sobě neříká, tedy vyhledává v těch otevřených zdrojích, což si zjednodušeně můžete přeložit tak, jako kdybyste sama někde vyhledávala v Google. A pak se odkazuje na to, že tedy využívá nějaká data dalších licencovaných jako poskytovatelů dat, ale neříká přímo tedy, jakých, neuvádí tam přesně ty zdroje.
1: Naráží třeba na problém, že web nefunguje na české doméně, ale jde jen o přeložený web ze zahraniční mutace. Pokud ale web tuto službu poskytuje ze zahraničí, například z Ameriky, narazí na to, že v Česku jsou osobní údaje úplně jinak hlídané, říká Slížek.
2: V Evropské unii máme známé GDPR, tedy obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které vlastně dává poměrně přísné podmínky všem firmám, které s těmi osobními údaji nějakým způsobem zacházejí. A ve Spojených státech to takto není.
1: I rozhlas oslovil s dotazy i platformu Clarity Check, zůstali ale bez odezvy.
0: Sabino, ale ze zvědavosti to vyzkoušet, to přece nevadí, ne?
1: Právě, že podle odborníků vadí. Není totiž dobrý nápad zadávat na podobné stránky ani vlastní telefonní číslo nebo e-mail, natož údaje někoho jiného. Nikdo totiž přesně neví, jak služba s nově zadanými údaji dál nakládá, jestli je neprodává a podobně. A právě pokud služba sídlí mimo Evropskou unii, je ochrana vašich práv výrazně složitější. Vedle toho Slížek varuje před obchodním modelem služby.
2: Ani ten základní výsledek člověk nedostane bez toho, aniž by zaplatil něco. Tam i zkušební sedmidenní režim je podmíněný tím, že zaplatíte nějakou sice asi drobnou částku, asi 25 korun. Nicméně už tím, že člověk se přihlásí k té zkušební verzi, tak se vlastně dostane do té klasické verze a tam už se mu pak strhávají vyšší částky měsíčně.
1: Řada uživatelů na internetu pak popisuje, že si této podmínky vůbec nevšimli a následné zrušení předplatného nebo získání peněz zpět bylo velmi komplikované.
0: Více informací najdete jako vždycky na zpravodajském serveru iRozhlas.cz.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zhodnoť situaci, zachovej vlastní bezpečnost, přivolej pomoc, poskytni první pomoc. Tyto čtyři body zahrnují zásady chování při poskytování první pomoci. Dokázali byste ji poskytnout? Víte, že je to ze zákona naše povinnost? Kde se můžeme první pomoc naučit? Jak volat o pomoc a jak se chovat jako řidiči, když jede sanitka? To a mnohé další probere v Dobré radě Zora Ješková s učitelem a trenérem první pomoci Romanem Váňou. Poslouchejte Český rozhlas Olomouc v úterý v 10 dopoledne.

0: výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 55 letech manželství si včera řekli znovu své ano manželé Jana a Václav Soukupovi z Přílep na Kroměřížsku. Vítězové třetího ročníku soutěže Zlatá láska oslavili díky Českému rozhlasu svůj velký den ve zlínském hotelu Tomášov se svými blízkými. A pokud pamatujete na velký projekt Zlatá láska Českého rozhlasu a byly tři soutěžní ročníky, tak víte, že to bylo opravdu velké a my jsme na místě byli přímo s kolegyní Markétou Macháčkovou.
1: Dobrý den, já vás vítám teď oficiálně jménem Českého rozhlasu, celou rodinu a svatebčany.
2: Začíná na terase zlínského hotelu Tomášov slavnostní odpoledne se svatebním obřadem pro manžele Soukupovi z Přílep na Kroměřížsku. Právě oni se stali vítězi třetího ročníku pořadu Zlatá láska.
1: Poprosím Petra Kostku, Karmen Majerovou, aby zaujali svá místa v roli oddávajících.
3: Milá Jano.
4: Milý Véno.
3: Vítáme vás, stejně jako vaši milou rodinu, přátelé.
2: Dlouholetý manželský pár Petr Kostka a Karmen Majerová právě symbolicky oddávají další vítěze romantického pořadu Českého rozhlasu Zlatá láska, kterým právě oni posluchače provázejí.
4: Jako mladí jste pro sebe hledali každou volnou chvíli. Rádi si povídali, drželi se za ruce, dali si pusu a jak jste sami řekli, to zakázané bylo vždy nejpěknější.
2: Z 15 párů, které postoupili do finále, zaujal příběh Jany a Václava natolik, že zvítězili. Posluchačskou cenu získali manželé Věra a Bedřich Zapletalovi z Domaželic na Přerovsku.
3: A tak se vás znovu ptám, téměř po 56 letech. Milá Jano, berete si zde přítomného Václava Soukupa za chotě až na věky věků?
5: Ano, i když někdy bylo to a to bylo dobré udobřování, ale vždycky jsem věřila, že bych si ho zase vzala znovu. Ano.
4: Ptám se i vás, milý Václave, berete si zde přítomnou Janu Soukupovou za choť?
6: Určitě ano, protože za tu lásku jsem mi věnovala, za to všechno život stojí, a takže jo. Beru a rád.
4: Z moci úřední, která nám byla svěřena, si dovolujeme prohlásit vaše manželství za pevné, stále platné.
3: Prosím, polibte se.
2: Kromě svatebního obřadu spojeného s hostinou pro rodinu a přátele získali manželé Soukupovi lázeňský pobyt v Karlových Varech, hodinky a šperk. Když si vzpomenete na tu chvíli před 55 lety, jaký ten den byl?
5: Takový zvláštní, člověk nevěděl, do čeho jde, ale chtěli jsme, aby ta láska vydržela a aby jsme byli vždycky jeden pro druhého blízko.
2: Pane Václave, a jaký byl ten dnešní symbolický svatební obřad?
6: Tak dneska to bylo zase úplně něco jiného, když jsme byli mladí, jo. Teď člověk to si už prožil a ta láska a zrostla ještě víc, jak když bylo za mladá.
2: A co by popřála Jana Soukupová do manželství budoucím párům?
5: Vydržet spolu a my se rádi. A nám se za 14 dnů dává vnučka. A tak bych říkala, ať ti mladí vydrží. A to přejde, ty starosti nebo něco, ale ta láska vydrží a pak to stáří je nejpěknější ve dvou.
2: Ze Zlína Markéta Macháčková, Český rozhlas.
0: Tak to byly manželé Jana a Václav Soukupovi, kteří zanedlouho tedy budou 56 let spolu. Já doplním, že fotografie z této velké oslavy si můžete prohlédnout na našem webu. Je to jednoduché www.zlataláska.cz. No a ohledně tohoto pořadu pro vás mám velmi dobrou zprávu, protože Zlatá láska nás bude provázet po celé prázdniny.
7: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlataláska.cz.
8: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
9: a Petr Kostka.

Zlatou lásku jsme doprovodili také písničkou o lásce, tak tady nezapomeňte po 21. hodině reprízy těch uplynulých tří ročníků a bude to opravdu stát za to. Za chviličku 16 hodin zprávy a potom pondělní humoriáda. Těšíme se dnes na hosta Kateřinu Macháčkovou.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Olomouci zasahovali záchranáře o hromadné otravě oxidem uhelnatým. Prezident Pavel je součástí české delegace na summit NATO. Silné bouřky už zasáhly jihočeský kraj. Zítra čekáme slunečno až oblačno, ojídněle přehánky a maximálně 34 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. V bývalém areálu pivovaru v Olomouci Holici dnes odpoledne zasahovali záchranáři u hromadné otravy oxidem uhelnatým. Ošetřili 7 lidí, uvedli to na síti X. Jeden člověk byl podle záchranářů v kritickém stavu. Bližší informace o příčině a okolnosti neštěstí zatím nejsou známy, pokračuje krajský mluvčí hasičů Radek Burjánek.
2: Spolupracovali jsme se zdravotnickou záchrannou službou Olomouckého kraje při resuscitaci jedné těžce zraněné osoby, která se intoxikovala oxidem uhelnatým, který jsme na našich přístrojích naměřili. S dalšíma osobama, jednou další těžce zraněnou osobou, jsme pomáhali při ošetřování. Na místě bylo také dalších 5 osob, které byly intoxikovány a opět ošetřování.
0: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů doplnil prezidenta Petra Pavla do české delegace na summit NATO v Ankaře. Delegaci povede premiér. Podle Andreje Babiše za ANO je to v zájmu Česka, aby spor o prezidentovu účast na summitu dále nepokračoval. Pavel by podle premiéra mohl projevit velkorysost a na letošní summit nejet.
3: Já si myslím, že my určitě bychom byli připraveni už teď deklarovat, že příští rok pan prezident může reprezentovat Českou republiku na summitě NATO, ale tento rok si myslím, že tenhle spor by nás poškodil zahraničí.
0: Vedení technických služeb Přerova navýšilo počet kropících vozů, které zajišťují zálivku stromů a záhonu na veřejných plochách. Důvodem jsou aktuální tropické teploty, uvedla to mluvčí městské firmy Andrá Hrabalová.
4: Pracovníci vyrážejí do terénu už od 5. hodiny raní, kdy jsou teploty nižší a odpar vody je minimální. Tam, kde je to nejvíce potřeba, zejména u nově vysazených stromů, využíváme zavlažovací vaky, které pomáhají udržet vláhu přímo u kořenového systému.
0: Silné bouřky zasáhly odpoledne jihočeský kraj. Na Prachaticku napršelo během krátké doby až 60 mm srážek. Bouřky komplikují dopravu a zastavily provoz vlaků mezi Vimperkem a Čkyní. Meteorologové zaznamenali v Pošumaví a Novohradských horách i několika centimetrové kroupy. Na Moravu by bouřky měly dorazit zítra odpoledne a v noci.
1: Sport.
0: Mistrovství světa ve fotbale pokračuje večer dalšími zápasy play-off. V 19 hodin českého času se Brazílie utká s Japonskem. V půl 11 večer pak nastoupí Německo proti Paraguaji a ve 3 hodiny ráno se Nizozemsko utká s Marokem.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, během dne až oblačno a ojídněle přeháníky nebo bouřky, hlavně na horách. Teploty 26 až 34 stupňů, v Jeseníkách kolem 23, povane mírný severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Ve Štambarku v ulici Olomoucká havarovala 2 osobní auta a nehoda 2 vozidel se řeší i v Olomouci v ulici Albertova. Projíždějte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem Olomouc.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humoriáda. Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Kateřina Macháčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Ano, ahoj, vítej, krásné odpoledne všem.
5: Ano, kdo se s námi na hodinku zastaví, osvěží se a řádně pobaví.
1: Humoriáda.

0: skupina Jojoben, ta Rybitví a další obce naší hezké české, moravské a slezské vlasti, ano, dohromady vzato České republiky. Tak, Kateřina Macháčková ve studiu,
1: ano.
0: Jak se má, co dělá, zvláště v těchto horkých dnech, nám poví teď.
1: Tak já tak jako v podstatě jsem zalezla doma. Já jsem naštěstí zimomřivá, takže mě začalo být horko asi převčírem. Ale já se na ty, je léto, já se na ty zprávy dívám pozitivně. Já nečtu každou zprávu o počasí jako horor, jo. Nebo teď tady byl pan hlasatel a v podstatě každá ta zpráva byla nějaká katastrofická, že jo. Tak my jsme nemývali, jako v těch lokálkách nebyla klimatizace a jezdilo se teda normálně. Nikdo to nějak neřešil, že jo, tady všecko, nebo že bude pršet. Tak pršelo, někde pršelo, někdy nepršelo. Vím, že v 70. letech, v 80. byla dvakrát vyhlášena, že se, asi bude doba ledová. Jo. Pak jsem jednou zažila, že jako zase už jako, že bude, jako, že budou tropy a tak. No. Já myslím, že planeta si bez ohledu na nás pidi tady, co se dneska chceme odpojené tady smát, ale chceme nějaký katastrofický zprávy, tak jako si dělá, co si chce dělat.
0: Ona si to zařídí a my se přizpůsobíme.
1: Ano, a my se přizpůsobíme.
0: Nic jiného nám nezbývá, že?
1: Ano, právě. Tak, my se tady pobavíme.
0: Ano, jdeme se osvěžit prvním humorem. Kateřino, co si dáme?
1: No, máme tady Lubomíra Kostelku, což já ho miluju. On strašně jako hrál v různých jakoby filmech, v zábavných pořadech a tady je Silvestrovský večer a ženy. A bude s Jiřím Lírem.
0: Ano, a je to z Československé televize v roce 1971.
1: No to jsem určitě viděla.
0: Tak si to připomeneme.
1: Ano.
2: Petře. Člověče, vzpamatuj se, přece nebudeš tady sedět sám na Silvestra, tady v tom kamrlíku.
3: Ale kamaráde, je to u tebe báječné, že jsi vzpomněl, ale takový je úděl nás svobodných, nedá se nic dělat. Pozvalo mě 20 rodin, samý dobří známý, jenže půjdu k jedněm, ostatní se urazí.
2: Ale prosím tě, no tak si vezmeš taxíka, všechny pěkně objedeš, pogratuluješ jim a zůstaneš u nás.
3: A v lednu se půjdu klouzat, viď? Kamaráde, víš, co mě ta legrace stála peněz? Pane, já zůstanu tady v klidu a míru svého pokoje a sám, Oskar.
2: Ale prosím tě, nepropadej melancholii. To dělá ta tvoje psí osamělost. Já bych strašně rád, aby si jednou pocítil, co to je teplo rodinného krbu, co to je domov, co to je manžel.
3: No počkej, s tvou ženou. To bych se nenudil, to se přiznám.
2: To chápu, protože Klára to je taky ideální manželka, kamaráde. Věrná, spolehlivá, pro všechno má pochopení.
3: Pro Ilonku taky?
2: Prosím tě, o tom nemá ani ponětí. Ale Ilona, chlapče, to je docela něco jiného, to je bouřlivý mládí, to je romantika, to jsou ideály a kromě toho je taky do mě celá pryč.
3: Víš, co mě zajímalo, Oskárku? U které z těch dvou budeš trávit dnešní večer?
2: Já se obětuju a zůstanu doma, chlapče.
3: Bravo.
2: Ale budu smutný, když vím, že můj nejlepší přítel a kamarád sedí tady úplně sám, nemá tady nikoho, kdo by mu podal šálek čaje, kdo by ho pohladil, nemáš tady aspoň gramofon.
3: A kamaráde, já jsem šťastný bez gramofonu. Já totiž zbožňuju klid, víš, Oskárku. To je to, co ty neznáš a nikdy nepochopíš.
2: Nedá se nic dělat, chlapče, přikuklem si, šťastný a veselý.
3: Šťastný a veselý.
2: A dobře to užij tady.
3: Dobře to a pozdravuj Klárku.
2: Buď zdrav.
3: Nazdar.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik prozatím, začátek silvestrovského večera s Lubomírem Kostelkou a Jiřím Lírem. Kateřino, ty si oba tyto pány potkala pracovně?
1: No tak já jsem hodně měla štěstí, že jsem točila s Vladimírem Menčíkem a to byli spolužáci a kamarádi už z Brna. A vždycky, kdy hrál Menčík, tak hrál Kostelka. On teda, myslím, že byl jako takovej nedoceněný a hrával menší role, ale mezi tím nám vyprávěl historky, takže my ho známe hodně jako ze zákulisí, ale byl báječný, natočil několik krásných věcí. No a Jiřího Líra znám ještě jako dítě, když byl v angažmá v Budějovicích a s jeho dcerou Káťou jsme si hráli na Divadelním dvoře. Ona byla o rok mladší. Jo, takže s tou se takže s rodinou Lírových se velmi jako dobře znám a Lubina Kostelku jsem opravdu měla ráda.
0: No. Tak Lubomír Kostelka, Jiří Lír, Kateřině Macháčkové důvěrně známý, můžou být i u vás za chvíli, když dáte Ačka. Když dáte Bčka, nastoupí Lubomír Lipský jako plavčík na plovárně Vyberte si SMS-kou humor.
1: Ale si Zdenou Handerbolcovou, pozor, potom.
0: Potom, až.
1: Jo, až potom, tak pardon, nebudu předbíjet.
0: Vyberte si SMS-kou humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Pardubické léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: V dnešní humoriádě jsou s vámi Kateřina Macháčková a Pavel Kučera. Těšíme se na vaše hlasy. Přidáme je buď to Lubomíru Kostelkovi nebo jinému Lubomírovi, a to Lipskému. A s tím má Kateřina taky něco společného?
3: No vzdáleně.
2: Prozrad.
3: V podstatě, ano, jeho bratr slavný Oldřich Lipský, režisér, měl manželku, která byla léta na damu pedagožka pohybu, takže s tou se znám velmi dobře a s jejich synem, jako Daliborem, ten zase dělal střihače a teď snad režíruje a tak, ten můj vrstevník a to jsme, se známe moc dobře, kamarádi.
2: Takže to, jaké umíš pohyby, za to může švagrová pana Lubomíra Lipského?
3: Ano, ano, ale nevím, jestli se na mě zrovna jako by ona nejvíc projevila jako kladně.
2: Necháme to,
3: ne, to necháme
2: v posouzení
3: jiným. Kotrmle dozadu neumím.
2: Já už asi taky ne, ani možná dopředu ještě bych to zvládl z donucení. Dobrá, jdeme na naše posluchače 731 800 900. Kdo je tady? Dobrý den.
4: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás zdraví, paní Macháčkovou.
3: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne. A paní Macháčková, teď je to zámecké léto, pořad na Hradeckém rádiu.
2: Na všech regionálních stanicích, ano.
4: Takže i vás zdravím jako zámeckou paní.
2: No, prosím.
4: A dal bych si béčko.
2: Děkujeme pěkně.
3: A jak to souvisí?
2: No, souvisí to tak, že si prožila život na zámku.
3: Jo, a takhle, ano, ano.
2: A byl to dlouhý seriál.
3: Ano, ano, jasně, už jsem pochopila.
2: Děkujeme, Stando, mějte se hezky. Zveme dalšího do našeho vysílání. Kdo pak je to? Dobrý den.
5: Dobrý den. Zdravím vás, Pavle. Doufám, že to dneska nepopletu, že tam jste.
2: Určitě ne, ano, souhlasím.
5: A paní Kateřinu?
3: Děkuji moc, děkuji.
5: Děkuji vám k vašemu svátku, pane Pavle. Hodně zdraví.
2: Děkuji pěkně.
5: A prosím, Ačko.
2: Máme zapsáno.
3: Děkujeme.
2: Hezký den a díky moc. Mějte se hezky. Dobré odpoledne, další. Vítáme vás. Dobrý den.
6: Dobrý den. Zdravím vás také, paní Macháčkovou, i vás, Pavle.
3: Moc vám děkujeme.
2: Ano.
6: Karel z Bojkovic. A já bych si přál pana Lipského. Děkuji.
2: Děkujeme.
3: Ano,
2: díky.
3: Děkujeme.
2: Naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi teď?
7: Dobrý den, Brano z Martina.
2: Zdravíme.
3: Dobrý den do Martina.
7: Hlasujem za Ačko a Pavel, všetko dobré, hodně zdraví a prajem.
2: Ďakujem veľmi pekne.
3: Pavel má dnes meniny.
2: Tak ti to došlo.
7: Ježi,
3: tak já mám Petra doma, syna.
2: No, Petra, Pavel, to máme spolu teď.
7: Tak
2: no.
7: Jemu, ano. Nech sa darí, všetko dobré. Dovidenia.
2: Braňo, ďakujeme, ďakujeme srdečne. A další je s námi pán nebo paní, dobrý den.
8: Mhm. Tak přeju vám taky krásný den.
2: Děkuji.
8: A chtěla bych Bčko.
2: Ano.
8: A přeju Pavlovi ke svátku hodně zdraví.
2: Děkuju, děkuju. Díky moc.
3: Ano.
2: Mějte se hezky.
3: Naschledanou. Mějte se krásně, naschledanou.
2: Tak a plavčík na plovárně je váš Lubomír Lipský, má slovo.
9: Závod CHEP, provozovna Písek, dislokované pracoviště plovárna Jevíčko. U telefonu Štika. Co, kdo volá? Oddělení 005, plavčík Rybka? O, zdraví vás Rybko. Tak co si přejete, Rybka? Co, cože? Že se někdo topí? A zdali pro ně můžete skočit bez příkazu podnikového ředitelství? Okamžik, Rybka, okamžik, sečkejte u aparátu, vypátrám, zavolám druhým telefonem, sdělím, okamžik. Halo, ta ještíka z Jevíčka. Máme zde takový zvláštní případ. U nás na plovárně se někdo začal topit. Tedy ve vodě, prosím. Má pro něj plavčík Rybka skočit, anebo nemá? Cože? Rozumím. Děkuji. No, pěkně děkuji. Tak. Halo, Rybka? Haló, Rybka, tak helite, prej si to máme rozhodnout sami. Prej to je naše věc, tak víte co, tak tam skočte, jo? No co, já to beru přece na sebe. Nejsme byrokrati, Rybka, že ano? A nestratíme to nejcennější, co dneska máme. Holý lidský život v produktivním věku, že ano? Ože, haló, Rybka, pozor, pozor. Upozorňuji, že dotyční topící se musí mít podle paragrafu 17 z roku 1907 své bydliště u nás, jo? Jinak by za to nemohl vzít žádnou zodpovědnost. Cože, Rybka? Že už se hodně topí? Co, že už má ruce nad vodou? Juj, Rybka, helejte, tak mu honem do nich vražte dotazník. My dole přece nejsme žádní byrokrati, že ano, ale něco v ruce mít musíme, že? No co, tak jak se to dělá, helejte, rodné číslo, že ano, zaměstnání. No, jak byste otahal, kdybyste nevěděl, o koho jde čoveče? Ještě, abyste nám tak vytahl nějakého recidivistu. To by nás zhora pěkně sprohnali, že ano? Jo, haló, Rybka, a ještě stav, jo? Stav, co špatný, ale tak já to nemyslím. Jestli je svobodný nebo ženatý, jo? Hejte, Rybka, ženatý, jo, netahejte, tomu tam bude líp.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik pohled na plavčickou, jak se tomu říká, profesi, z pohledu ale administrativního, úřednického.
3: To je škoda, že jsme upustili od těchto dotazníků za každých okolností. Jo.
2: No, tak nevím, v tomhle případě bych od nich upustil a zachraňoval.
3: Ano, ne, tak ne? Já nevím, tak jako pořádek mít ve všem.
2: No, tak je přísná dneska, Kateřina. Tak přátelé, vy si vyberete sami Lubomíra Lipského, tentokrát s onou zmíněnou Zdenou Hadrbolcovou, anebo Petra Novotného. A k té Zdeně nám chtěla Kateřina něco říct.
3: Ano, já jsem přišla do divadla, bylo mi 22, už jsem měla půlročního syna a vypadala jsem tak na 14 a vím, že seděla jsem vedle Zdeny v šatně, ještě tam s námi seděla Marie Drahokoupilová a vždycky, když nás inspicient volal na jeviště, tak volal paní Drahokoupilová, paní Hadrbolcová, ne, slečna Hadrbolcová, slečna Drahokoupilová a paní Macháčková.
2: Aha.
3: Jsem to spletla, no, takže vtip jsem vzala stranou. No.
2: Dobře, takže jste spolu seděli.
3: Seděli 20 let.
2: A byla taková maminkovská, jako ji známe z těch rolí filmových?
3: Byla taková zvláštní.
2: Aha.
3: Kdežto ta Mařenka je noblesní a jako vždycky byla nad věcí a taková to. S tý souzenou jsem si nevěděla rady nikdy.
2: Aha.
3: Nikdy, ani předtím, ani potom.
2: Takže jste se nebavili?
3: Ale nebavili jsme se, bavili, ale byla taková zvláštně neosobní. Ale tak byli lidi jako Iva Hitnerová, nebo se kterýma se... No, ne, tak já
2: no prostě
3: jsem
2: nebyli
3: takový...
2: jste parta hic v té šatně. No,
3: no nebyla jsem parta hic.
2: Schrneme, no. Takže Zdena s Lubomírem Lipským Ačko, Petr Novotný Bčko, hlasujte Humor, Mezera A nebo B, SMS-kou na 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď tu má Lenka Filipová pro nás písničku Norský dřevo.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Tak to byla doslova po 5 letech novinka od Lenky Filipové z autorské dílny Ondřeje Soukupa a Gábiny Osvaldové.
2: Novinka? No, krásná.
1: No, letošní. Čerstvý kousek od Lenky. No a Lenka Filipová je taky propojená s Kateřinou Macháčkovou.
2: No tak ne, jako spíš její táta Adolf Filip, herec, který hodně hrál. Seznámila jsem se s ním v divadle u Volkru, kde jsem hrála pohádce, jak se brouci měli rádi. Tam si mě běhlí Petr Svojitka. A pak, když jsem jako porodila, tak jsem šla do divadla v Libni a tam přišel posléze Adolf Filip a byli jsme velký přátelé, jo, i přes toho Petra a jako výborný jako kolega, fakt, jako, no.
1: Dobře.
2: Hodně točil.
1: Mm-hmm. Adolf Filip je to jméno, o kterém byla řeč.
2: Byl hrdý na svou dceru,
1: no,
2: kdyby
1: tak,
2: tuší,
1: aby ne.
2: jak ona, ale ona potom ještě, jakoby,
1: a zase
2: se vylepšila.
1: Paní vydredovo. Lenka je hrdá na svou dceru Leny, takže to pokračuje.
2: Ano, ne, to je nádherný.
1: Nekonečný řetězec.
2: Ano,
1: umělecky
2: Filipovi.
1: Rodinný. Tak přátelé, další jména máme pro vás Lubomír Lipský nebo Petr Novotný. To je aktuální hlasování, ano, ke kterému se vracíme právě teď. No a zveme vás 731 800 900. Přidejte své hlasy, prosím. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy, já vás zdravím a prosila bych Ačko.
1: Děkujeme pěkně, hezký den. Naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló? Už
4: dobrý
1: vás
4: den.
1: Slyšíme, dobrý ano. Den.
4: Tady František Lipka a přeli bychom si Lubomíra Lipského.
1: Výborně,
2: ano, děkujeme.
1: A děkujeme. Hezký den přejeme.
2: Mějte se krásně.
1: I dalšímu. Dobrý den.
5: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne. No. Zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Kateřinku Macháčkovou.
2: Moc děkuju.
5: Dobrý den, paní Katko.
2: Ano, mám taky krásný den.
5: Děkuji, přeji vám krásné léto, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný tropický večer či příjemné probouzení do úterního rána všem posluchačům, možná trochu deštivého. Mějte se krásně, posluchačka Růžena z Rychnovska.
2: Děkuji vám, paní Růženo.
1: Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den, tady je Míla z Prahy 8, já vás oba dva zdravím. Jak vás, Pavle, tak paní Macháčko, protože my se známe z divadla, já jsem tam kdysi točil, to už je dávno.
2: Ano.
6: Pro pana Lipskýho.
1: Dobře.
6: Protože s ním jsem dělal tu věc, která byla nádherná v Karlickém divadle teda. Ty jsme z Nového Jorku, kde naprosto skvěle řádil, to prostě výborné.
2: Ty krásný.
1: Tak děkujeme.
6: Takže bych byl proto děkuju.
2: Mílo, my zdravíme. Taky děkujeme, mějte se moc krásně.
1: Přesně tak, tak. Přátelé, je dohlasováno. Lubomír Lipský, jak byl soudruh Pipka odměněn. Silvestr 1960 a zmíněná paní Zdena Hatrbolcová.
7: Jo, on si Pipku podá a já se budu kvůli němu tento, ne? Tak pár úderů od kraje, Helenko. Počkej, tolik ne, to je moc. No, ťukni. Tak. Počkej, to je zase prosím, málo, tak. Asi tak doprostřed někam. Tak prosím, a piš. No. Josef Pipka.
8: Je vedoucím střediska 22.
7: Jo, je 22, ale nakonec napiš sice.
8: Je vedoucím střediska 22 sice?
7: Ano, je vedoucím 22 sice, ale skrz nedostatek organizační schopnosti.
8: Pro nedostatek, ne?
7: Dobrý. No. Nedostatek organizační schopností není schopen zajištění splnění úkolů v normální pracovní době.
8: Normální pracovní době, chudák Pipka.
7: Jo, jen ho lituj, prosím tě. U svých zaměstnanců dělá často líbivou politiku, jo? A co tam bylo dál?
8: Pro svou veselou povahu, přímost a houževnatost.
7: Jo, to zrovna akorát, jo. On si ho podá a Pipka bude mít veselou povahu, ne? Hele, napiš tam, jedná lehkomyslně, často i demagogicky a je, počkej, jak to tam bylo, houževnatost, nic, a je tvrdohlavý jako mezek.
8: No ale, mezek nemůžeme přece psát do návrhu, prosím.
7: No tak to napiš bez toho mezka. Pod jeho vedením středisko stěží plný plán. No a k tomu napiš, že skrz to doporučujeme, aby Pipka dostal starou belu a ne odměnu. Tak.
8: A ne,
7: prosím.
9: Tak mě dostanou, jsou ty návrhy, hrdina?
7: Ne, už se to dopisuje soudruhu řediteli, právě děláme tečku, soudruhu řediteli.
9: No, fajn. No. Jo, měl jsem tady toho Pipku, hrdina.
7: Je.
9: No, ale já ti řeknu, on je to správný chlap. Správný a rovný chlap, víš? No tak ty návrhy, hrdina, jo, ty
7: ano,
9: návrhy.
7: Ano, soudruhu řediteli, ano, už to posílám. Tak. Prokrista pana, co to trháš?
8: No ten první návrh, pochopitelně.
7: Ježíš Maria, prosím tě, ale honem nový papír a rychle. První návrh. Pár úder od kraje, nemoc, nemálo, do prostředka a píš.
8: Tak prosím.
7: Soudruh, ano, soudruh Josef Pipka je obětavý pracovník.
8: Obětavý.
7: Je velice oblíben, tečka. A tak dále.
0: Moriada.

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: A teď s herečkou Kateřinou Macháčkovou budeme probírat její léto. Na co se chystá, na co se těší?
4: No, já se moc těším, že jedu s celou rodinou, sice letos jenom na týden, se všema svýma dětma, čili dvěma, se všema svýma vnoučatama, čili čtyřma, že jedeme do Řecka na Itaku a jedeme na takovou plážičku, kam jezdíváme a já to tam miluju a hlavně jsme tam všichni.
3: To už je na takový rodinný mikrobus, ne?
4: No, tak oni jedou, dvě skupiny odjížděly včera trajektem, no a my poletíme jako s dcerou a tady s vnučkou.
3: Ano, jeden tady vzorek vnoučat tady máme sebou.
4: Ano, mám tady, ta si hraje nějaký hry. takže to se moc těším a pak ještě pojedu někam do Františkových lázní, protože všichni tam budou mít nějaký povídání a tak, a jinak já víceméně jako se budu připravovat už odpočívat.
3: Letní klid před podzimním rozbouřeným divadelním světem.
4: Trošku jsem si říkala, že budu dávat do pořádku zahradu a dům, ale zřejmě možná k tomu zase letos nedojde. No, ale tak jako no, budu si číst a budu se připravovat, budeme mít maturitní ročník, tak budeme připravovat text a něco mám zkoušet, tak se budu učit text.
3: Dobře. Zase text, člověk text, se stále text. Učí.
4: No, ale tady jsem si zaznamenala o zmatenosti s Kateřinou Cajdhamlovou.
3: No, to bude v tak pátek budu, v jednu.
4: Ano, tak to já budu jako tady jedna z příjemkyň.
3: No, i když se tě to samozřejmě zatím vůbec netýká, že?
4: No to právě nevíme.
3: To preventivně si poslechneš jenom.
4: A ty chceš mě po mě někoho vybrala.
3: Ano, já po tobě chci, aby si, teda chci, já tě poprosím slušně, gentlemansky, aby si nám vybrala další baviče.
4: No já jsem už strašně, že to byly často frekventanti takových zábavných pořadů, Adela Gondíková a Dalibor Gondík, Gogo Show.
3: Měli svou Gogo Show a už je to 26 let, v roce 2000 to bylo na obrazovkách. Ne, letí to, ne, no, to přes strašný. Čtvrt to letí.
4: No, tak když mě už bude skoro 100, tak jako to není divu. Tak jo, takže tak, ty bych si ráda vybrala.
3: Ano, žárlivý manžel se to jmenuje.
4: Ano, ještě, a ještě sourozenci žárlivý manžel, že?
5: Haló. No, antilopka už je sama a čeká na svého lva. No, bůvol odjel už před čtvrt hodinou. No ano, ten vůl už je pryč, lásko, okamžitě prosím tě přijeď, protože já už jsem tak nedočková, až mi zase pokoušeš, a já budu dělat, toto bolí, toto bolí, au, au, au. No tak honem, prosím tě přijeď hned teď, pa. Pusinka. A teď navoníme první erotickou zónu. Druhou erotickou zónu, jo. Ten miláček je tak rychlej dále. No a teď hlavní erotickou zónu.
6: Co tady blbneš?
5: Vůl. Totiž beránek. Beránku. Copak, že jsi se vrátil ke svojí ovečce?
6: Ale proč to tady vypadá jak v továrně na voňavky? Ty máš tady schovanýho někde živýho Diora?
5: Ale ne, ale tak se mi zdálo, že přijdeš, víš? tak jsem si říkala, podřenky mi říkali přijde a hřebínek mi říkal přijde. Všichni mi říkali přijde, no a ty jsi přišel a já tě tomu mám a už já nedám, beránku můj.
6: Hele, a proč máš na sobě tu noční košili?
5: No právě jsem ti to řekla, že se mi zdálo, že sem přijdeš a že tady budeš se mnou, beránku. Teď ovečka ti přece nikdy nelže, tak proč se pořád ptáš?
6: Ale já jsem přijel z letiště, něco jsem si tady zapomněl, nejspíš asi bačkory, víš?
5: Beránek poletí na letiště, velkým ptákem poletí, velkým ptákem, brrr, brrr.
6: Počkej, co to máš s těma, co to máš s těma ptákama, ty jsi dneska nějaká divná. Nemáš tady někoho z ODS?
5: Ale prosím tebe, teď já jsem žena tisíce tváří a každá z nich patří tobě, beránku.
6: Je, yeah, ty jsi udělala puding. No, tak ten mám rád. Banánovej.
5: Právě jíš mojí pleťovou masku, pitomče.
6: A kdo je tohle?
5: No, to je... to je... paní Bouzová. Ano, je to paní Bouzová a jde si k nám dát kocoura, aby mohla jít do kina. Nestarej se o to, já ji otevřu.
6: No, já ji otevřu. A jestli je to jiný kocour, než říkáš, tak má zítra nová delší zpravodajství o jednoho mrtvýho chlapa.
5: Andělíčku, můj strážničku, prosím tě, zachraň mě, udělej nějaký zázrak. Přece víš, že každý den chodím do kostela. Budu volit lidovce. Au.
6: Drápnou mě potvora, no, kocourek,
5: tak no. Vidíš, beránku, že ovečka nikdy nelže. Když řeknu kocoulek, tak je to kocoulek mňau, mňau. No, a teď už musíš ale jít, protože letadlo velký pták nečeká ani na beránky. Takže šupí, dobrýc, dobrýc.
6: Hele, proč mě najednou tak vyháníš?
5: Ale já tě nevyháním, jenom chci, aby měl beránek pohodlné místo u okýnka a mohl pozorovat moje andělíčky.
6: Hele, holka, andělíčky budeš polikat ty, až tě tady nechytám s nějakým potápěčem.
5: Rozum si ztratil, poezii si ztratil, vlasy si ztratil.
6: Tak. A kdo to je teď?
5: Tohle bude asi muž? Je to muž, jo.
6: Jako tvůj muž nebo to? No to jsem já. No to jsem já.
5: No tak to...
6: Tak kdo to je?
5: No jediný muž, to bude muž.
6: A co tady bude dělat?
5: No, bude to asi moje vlasy. Aha, bude to správce. Nese k nám vyklepaný koberec, ano.
6: Bude to se neklepou koberce, teď se zahejbá manželům.
5: Andělíčku, můj strážničku, prosím tě, udělej nějaký zázrak. Přece víš, že každý den chodím do kostela. No já vím, že jsem se tam neměla muchlovat s tím doktorem, ale slibuju, že v kostele už nikdy, hlavně udělej nějaký zázrak, prosím.
2: Řek si 5 kilo mrzák.
5: No, vidíš to.
2: Určitě to nedaní, hajzo.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik sourozenci Gondíkovi.
7: Nějak jsem se v tom ztratila.
3: No, Kateřino, ale vy jste spolupracovali s Daliborem i se
7: Ano, Dalou. My jsme spolupracovali, tak já s Daliborem dokonce, on u mě hrál jako herec. Já jsem jednou tak jako možná nedopatřením režírovala Ginger a Fred. Jako podle filmu jsem si jako udělala scénář. Hrálo se to na Broadwayi, ale mělo to spoustu jako různých takových jako neduhů. Nicméně mi tam hrál Dalibor jako konferenciéra, hrála tam Božidara Turzonovová, hrál tam Láďa Županěč a já na to strašně ráda vzpomínám. Dalo mi to moc. Nevím, kolik to dalo divákům, ale některým těm hercům vzpomínají na to rádi. No a Adélou Gondíkovou jsem alternovala, byť asi o 30 let jako starší jsem, tak jsme alternovali jednu roli, takový produkční, v celebritách SRO.
3: Dobře, tak už to víme skoro všechno.
7: Už to jenom, víte skoro všechno,
3: dámy
7: co budeme dál.
3: Neví, co bude dál. Budou Gogo Show anebo Smutný muž Jaroslav Vahalek?
7: Ty jsi to prozradil.
3: Já to musím prozradit, aby věděli, jak hlasovat.
7: No já vím, ale mohli jsme se zeptat, jak se jmenoval Smutný muž.
3: Na to není čas.
7: Dobře.
3: Drahá. Pojďme dál. Humor mezera A, to je pro Gondíky. Humor mezera B, pro Smutného muže pana Válka. 90 011 04, tam pošlete SMS, jinak zavolejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Petra Janů zpívala a ano. Kateřina Macháčková své vnučce sdělila,
2: ano.
1: Cituj.
2: Ano, že to je hudba mého mládí, mého života a že teď pojedeme domů a budeme poslouchat hudbu jejího teď. Dětství, mládí, ale báječnou. Báječnou, já jsem ji neznala a teď konečně budu poznávat jednotlivý zpěváky, interprety a moc se mi to líbí. Mm-hmm.
1: Tak tolik naše hudební okénko. Teď se vracíme mezi naše archivní snímky našich humoristů. Už známe vítěze.
2: Ano.
1: A je to onen pan Válek, čili...
2: Smutný muž.
1: A Žňová hlídka.
3: Přesto, že vrozená skromnost mi velí, abych se nezmiňoval o své maličkosti, v zájmu pravdy jsem nucen podotknout, že i já jsem se zapojil. Letos jsem šel pomoci našim družstevníkům se žňovými pracemi. Ještě nejsem vyučen zemědělcem, byli nuceni svěřiti mi něco neodborného. Šlo však o práci neméně zodpovědnou. Byl jsem ustanoven jako žňová hlídka. Předseda mě zavedl večer na pracoviště a sdělil mi: zde toto budete střežiti. Váš rajon je zde od kůlny k tamtomu červenému světélku a zpět. Druhého dne jsem byl nezvěstný. Ani třetího dne jsem nebyl k nalezení. Vrátil jsem se po 14 dnech mírně uprášen. Když mě předseda sekýroval, kdeže jsem byl, pravil jsem: ono červené světélko bylo na nákladním autě z Košic. Ale ouha, zjišťuji, že jsem se zapovídal, zatímco se neodvratně blíží střed gramodesky. Nuže vězte, že to, co jsem vám řekl, nebylo určeno k tomu, abyste se mně a mým příbuzným posmívali, nýbrž k tomu, abyste se lecčím spoučili. Jsem přesvědčen, že je vám líto, že už je konec, ale nebojte se. Až to cvakne, pusťte si to ještě jednou. Zatím nazdar.
2: Nazdar, no už si to asi nepustíme.
1: No to je konec.
2: To je konec.
1: Dnešní humoriády s Kateřinou Macháčkovou.
2: Mějte se moc krásně, krásné léto.
1: Těšíme se na příště. Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů. A mějte se krásně.

0: vás umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Soud rozhodl v kauze ex-ředitele hranické firmy Ecoltas. Delegace na summit NATO povede premiér Babiš.

0: Babiš prezident bude jen její součástí. Dálniční známky nebudou pravidelně zdražovat. Zítra má být skoro jasno až polojasno, později oblačno, teploty do 34 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Okresní soud v Přerově dopoledne schválil dohodu o vině a trestu v kauze bývalého ředitele městské firmy Ecoltas Hranice Jakuba Horáka. Ten se přiznal, že ovlivnil veřejnou zakázku na nákup elektrovozů. Zaplatí za to pokutu 200 tisíc korun. Rozhodnutí soudu je pravomocné.
1: Jakub Horák se přiznal k trestnému činu sjednání výhody při zadání veřejné zakázky. Hrozilo mu až 8leté vězení, potvrdil státní zástupce Tomáš Hrnčiřík.
2: S panem obviněným magistrem Jakubem Horákem jsem uzavřel dohodu o vině a trestu, která odpovídá, co se týká právní kvalifikace a skutku, pro který je trestní stíhání vedeno, tomu, jak bylo trestní stíhání zahájeno bez změny právní kvalifikace. A dnešního dne soud tuto dohodu o vině a trestu tedy schválil.
1: Soud Horákovi uložil zaplatit peněžitý trest 200 tisíc korun. On sám nic komentovat nechce.
3: Ne.
1: Rozhodnutí je pravomocné. Žalobce i obviněný se bezprostředně po vyhlášení soudního rozhodnutí vzdali práva na odvolání. Z Přerova Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
0: Prezident Petr Pavel by podle premiéra Andreje Babiše za ANO neměl trvat na své účasti na summitu NATO v Ankaře, řekl to po jednání vlády. Podle Babiše by to přispělo k uklidnění společnosti a i sporů mezi vládou a hradem. Kabinet zároveň rozhodl, že v čele delegace bude premiér. Podle předsedy opoziční TOP 09 Matěje Ondřeje Havla bude muset vláda ale rozhodnutí ještě přehodnotit.
4: Nerozumím tomu, jak může prezident nebýt vedoucím delegace, když podle interních předpisů NATO je chápán hlava státu jako automaticky vedoucí delegace. To znamená, tohle bude muset vláda chce nechce ještě přehodnotit. To jsou takové ty tanečky a hry, které jsou úplně zbytečné a v zahraničí nám dělají akorát ostudu.
0: Dálniční známky nebudou pravidelně každý rok zdražovat. Návrh dnes schválila vláda. Cena roční známky 2570 korun se tak nebude pravidelně valorizovat. Po jednání kabinetu to oznámil ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD. Návrh zachovává i slevy pro nízkoemisní auta. Novelu o pozemních komunikacích teď dostane k projednání sněmovna. Majitelé psů v Česku budou mít od středy novou povinnost. Svá zvířata budou muset zapsat do státní centrální evidence, a to nejpozději při přeočkování proti vzteklině. Jednotný registr spustí ministerstvo zemědělství. Provozování systému stát vyjde na přibližně 3 miliony korun ročně a na starosti ho bude mít komora veterinárních lékařů, říká její prezidentka Petra Šinová.
5: My jsme připraveni, spíše nám to bude ubírat samozřejmě čas, který my potřebujeme věnovat na léčení a preventivní péči o naše vlastně klienty, o jejich mazlíčky, takže pro nás to bude více méně převážně časově náročné, proto velká část veterinárních lékařů to bude dělat také mimo ordinační hodiny. Sport.
0: Tenista Dalibor Svrčina vypadl na Wimbledonu v prvním kole a Američanu Tyjenovi podlehl 1-3 na sety. S turnajem se při své grandslamové premiéře rozloučila i česká reprezentantka Daria Vidmanová, která prohrála s Američankou Pegulovou 0-2. Počasí. Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, během dne až oblačno a ojídněle přehánky nebo bouřky, hlavně na horách. Teploty 26 až 34 stupňů, v Jeseníkách kolem 23. Povane mírný severovýchodní vítr.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Ve Štambarku v ulici Olomoucká se řeší nehoda osobního auta, projíždějte opatrně.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: Dobré odpoledne, přeje Tomáš Kedzior. O čem uslyšíte? Redaktorka Českého rozhlasu Olomouc Jiřina Stoklasová získala cenu Jiřího Kobrleho. Řekneme vám, kde a za co. Mezi Kujetínem a Přerovem se buduje nová trať. Podíváme se přímo na místo. V Písečné zase nachystali na prázdniny novou naučnou stezku. A v závěru dnech v kraji se vydáme do olomoucké zoo, konkrétně do pavilonu žiraf.
6: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc s přehledem událostí ve studiu Gabriela Adámková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: V bývalém areálu pivovaru v Olomouci Holici zasahovali záchranáři u hromadné otravy oxidem uhelnatým. Ošetřili 7 lidí. Jeden člověk byl v kritickém stavu oživován, řekla to mluvčí krajské záchranné služby Lucie Mikisková. V areálu pivovaru probíhají demoliční práce. Dva dělníky v bezvědomí našli jejich kolegové. Zdroj úniku policie zatím neuvedla. Obyvatelé Malatina na Šumpersku v nedělním referendu odmítli stavbu dalších větrných elektráren v obci. Uvedl to starosta Miroslav Flášar ze strany Zelených. Hlasování v Malatíně se konalo kvůli připravované stavbě dalších 3 větrných elektráren. Olomoucká radnice se zaměří na cyklisty a koloběžkáře, kteří projíždějí podchody ve městě. Ty jsou přitom určeny pouze k chůzi. Na dodržování zákona upozorňují nové cedule, které vedení města nechalo u podchodu umístit. Za porušení cyklistům hrozí pokuty. Mluvčí městské policie v Olomouci Petr Čundarela řekl, že přestupky cyklistů a koloběžkářů stoupají.
3: V loňském roce přestupky těch cyklistů a koloběžkářů v podchodech činili 10%, letos zhruba 20%.
2: Přerov v určitých dnech nabídne cestování městskou hromadnou dopravou zdarma. Využití zájemci můžou během 3 velkých kulturních akcí v průběhu léta i na podzim, kterých se to konkrétně týká, přiblížíme ve zprávách 18. Na Šumpersku se příští týden uskuteční festival autorských čtení s názvem Kniha v lázni. Propojí literaturu s jedinečnými místy regionu, jako jsou Velké Losiny, Bludov, Loučná nad Desnou a Loštice. Setkání se spisovateli a dalšími hosty bude v prostředí zámků, lázní, oranžerie, synagogy nebo papírny.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Předposlední červnový den má službu meteorolog Petr Drobek. Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Nejdřív se podívejme za dnešním dnem. Už ráno se zdálo, že nebude tak velké vedro. No, jaké byly teploty v Olomouckém kraji od těch ranních hodin?
2: V podstatě podobné, nebo vystoupaly na podobné hodnoty jako včera. Nejvíce jsme měřili ve Šternberku, tam je maximum 39 stupňů, v Přerově 38, no a Přerov tím to vyrovnal vlastně svůj absolutní rekord z 29.7.1921, tenkrát bylo podobně teplo a v podstatě na téměř všech stanicích padaly rekordy pro tento den. Na mnoha stanicích byly zaznamenané měsíční, tedy červnové rekordy, no a na některých stanicích třeba právě Přerov nebo Olomouc, taky v Šumperku a podobně, tam byly buď dorovnány, anebo lehce překonány i ta absolutní maxima.
1: Čili dnešní den byl rekordní, i když to tak možná nevypadalo, lidé si řekli, že se po víkendu ochladí, no ale to se za stolik nestalo. Tak pojďme nejprve k večeru a noci, jaké budou?
2: A ještě jsem měl také dodat, že už se začínají tvořit bouřky, a to zejména na severu, v oblasti Zábřehu nebo Zábřežska a Šumperska, a předpokládáme, že i večer a v první polovině noci se místy mohou bouřky vyskytovat, zatím tvořit a vyskytovat, a postupně budou ustávat a bude obývat i oblačnosti. V druhé polovině noci bude polojasno až skoro jasno. No a teploty nám klesnou na nějakých 21 až 17 stupňů. Vítr bude foukat slabý severní až severovýchodní. V těch bouřkách zpočátku bude ještě vítr přechodně zesilovat, ale pak zeslábne. No a v těch bouřkách může ojediněle spadnout kolem 30-40 mm srážek.
1: No možná by si to někteří posluchači přáli, aby skutečně nějaké ty srážky vůbec spadly. Jak to bude pokračovat v dalších dnech a možná nám bude stačit zítřek? Už jste slibovali nějaké ochlazení, tak o kolik to bude?
2: Ano, bude, ochladí se, ale přesto budou ty teploty ještě poměrně vysoké. Očekáváme maxima od 26 do 30 stupňů. Tepleji bude na jihu, tam očekáváme teploty kolem 34 stupňů na Olomoucku, Přerovsku, Prostějovsku, naopak chladněji na Jesenicku, kde budou teploty někde kolem těch 26 stupňů. No a bude polojasno nebo skoro jasno. A v průběhu dne bude přibývat trochu oblačnosti a ojediněle se může vyskytnout přeháňka nebo bouřka, zejména na horách. Potom v noci na středu očekáváme ty bouřky četnější. Vítr povane mírný severovýchodní s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu a v těch dalších dnech bude ten trend postupného ochlazování pokračovat.
1: To si ale řekneme zase jindy. Teď byl na telefonu Českého rozhlasu Olomouc meteorolog Petr Drobek. Zevrubně jsme popsali počasí. My se vrátíme v našem vysílání za chvíli ke včerejšku, kdy za opravdu velkého horka se v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku konala velká letecká show a Český rozhlas Olomouc tam zaznamenal velký úspěch.

Prázdninové legendy budou opět patřit 50 let starým deskám. Naše putování rokem 1976 začneme doma prvním solovým albem Vladimíra Mišíka a skupiny ETC s názvem Stříhali dohola malého chlapečka. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Vladimírem Mišíkem.

0: Českého rozhlasu Olomouc.
1: Nohy nás nosí celý život, je proto důležité o ně pečovat. Sebemenší problém může mít negativní dopad na celý organismus. Týkají se vás ploché nebo klenuté nohy, neuropatie, kladívkové prsty, deformace nehtů nebo vbočené palce? Pomoci může podolog, odborník na komplexní péči o chodidla. Dobrou radou třeba Jiří Nežádal. Ve čtvrtek po 10. hodině v prázdninové repríze Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc a Den v kraji. V Kunovicích se o víkendu konala velká letecká show Sled československých letadel. Cenu Sira Jiřího Kobrlého tady převzala i slavná česká letecká akrobatka a naše rozhlasová kolegyně Jiřina Stoklasová. Na akci ve velkém vedru přiletělo 87 letadel, dokonce dohromady na místě jich bylo 101, takže padl rekord. I o tom jsme se dozvěděli od zakladatele a předsedy sletu Michala Masaře a samozřejmě, že jsme začali vyznamenáním Jiřiny Stoklasové.
1: Právě Jiřina Stoklasová Lokerová je legenda akrobacie. Ona lítala v dívčí skupině v Olomouci a dokonce lítala na mistrovství světa v akrobacii. Byla opravdu ve své době legenda toho tělesní letecké akrobacie, ještě žena. Bylo o ní natočených pár filmů s manželem, dokonce se to dá dohledat. Film Kotrmelec dokumentární nebo legendární Nebe pro trenéra.
2: Dneska jste teda dostala ocenění. Co to pro vás znamená?
3: Znamená pro mě moc, protože s Jiřím Kobrlem, tedy se Sirem, po kterým ta cena je pomenovaná, jsem dokonce letala v reprezentačním družstvu, dokonce za takového vedra, jako je zrovna dnes, jsme letěli na mistrovství světa do Moskvy a můžu vám říct, že to byla teda sakra dlouhá, horká cesta. Tak škoda, že mě to nepředává on, tu svoji cenu, ale když je to po něm pomenovaný, tak asi nemůže.
2: Když jsem se tak na vás díval, trošku jsem si vás proklepával, tak vy máte takové nádherné motto. Splnilo se vám podle něho všechno to, co jste chtěla třeba v tom leteckém i osobním životě?
3: V tom leteckém určitě, protože jsme letali nakonec akrobací ve skupině, což je asi nejvíc, co jde dosáhnout. Celou akrobací, tam když vám něco ustřelí, tak nemáte koho srazit a je to dobrý, že jo. Ale ta skupinová, ta byla krásná a mít kolem sebe veselý holky, který si mají pořád co říct a přejí si jedna druhé to nejlepší, co lepšího si přát. Pak se mě splnil sen i pracovní, protože jsem pracovala 30 roku v televizi v Brně. A tam se mě taky podařilo hledat co si svoje pořady natočit a měli jsme se taky všichni rádi. To byla taková doba, kdy jsme jeden druhému přáli to nejlepší. No a pak jsem se přestěhovala z Brna do Olomouce a tady se splnilo moje i maminčino přání, protože ta říkala, že bych měla dělat v rozhlase, že mám docela dobrý hlas. No a potkala jsem se s Alenkou Vykydalovou, která mě vzala jednou do pořadu a už si mě nechala a tak už za 20 roku dělám v rádiu.
2: A můžete mi ještě říct to vaše motto?
3: Žádný cíl není tak daleko, aby na něj nedosáhla křídla tvých snů. A co druhý je taky dobrý, nezačínat přestávat a nepřestávat začínat. Což je, myslím, úplně to nejlepší, protože nikdy nezůstanete stát na místě, ale pořád se chcete něco dovídat a naučit. Já se třeba teď snažím naučit angličtinu a že to je teda hrozná práce, to mi věřte. My jsme měli takového výborného instruktora taky, který nejenom, že nás chtěl naučit dobře lítat, ale taky dobře žít, jo? Takže on nás vlastně i vzdělával. Míla Přikrýl se jmenoval a je to asi to slavné jméno, Olomoucký aeroklub vůbec byl slavný, takže díky němu tady taky stojím a vezmu si tu cenu i za náš aeroklub.
2: A já vím, že věk u dám se nesmí prozrazovat, tak jenom já tam prozradím s dovolením, kdy vy jste poprvé vlastně letěla?
3: Od 16 let lítám, od 17 let akrobací a vodila jsem skupinu od 17 let a když vám řeknu, že teda... Dobře, tak
2: mám... V 56. bylo to?
3: Ano, v 56. jsem měla 16, kdo umí počítat, si to spočítá, ale já to říkat nebudu.
2: Že jste pořád mladá.
3: Děkuji.
0: Naší redaktorce Jiřině Stoklasové samozřejmě blahopřejeme k tomuto velkému řádu a k tomuto velkému vyznamenání a samozřejmě připomínáme, že Jiřinu Stoklasovou můžete slyšet společně s Alenou Vykydalovou v obvyklé rubrice Na návštěvě u Jiřinky s Alenkou každou neděli v Českém rozhlase Olomouc něco po 12:30.
4: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.
0: No a to je zase vysílání každý všední den mezi 17. a 18. hodinou, to znamená i o prázdninách. My se za chvilku vydáme na železniční trať mezi Kojetínem a Přerovem. Modernizuje se tam už dlouho, kde dělníci aktuálně pracují a co se díky investici zlepší, tak to se za chvíli dozvíme.

0: Velké staveniště připomíná Kojetín a jeho okolí. Správa železnic na několika místech pracuje na modernizaci trati do Přerova. Investice za 10 miliard korun zahrnuje samozřejmě tu trasu pro vysokorychlostní vlaky, ale třeba také stavbu nové výpravní budovy nebo silničního obchvatu města.
1: Vidíte, jak je tady provoz v současnosti, že ani nemůže vyjet auto ze stavby.
2: S Jaroslavem Bělkou, místostarostou Kojetína, který kandidoval za Lidovce, stojíme u výpadovky z města, která vede přímo na dálnici, která spojuje vlastně Brno s Olomoucí. Denně tady projedou tisíce aut.
1: No, mělo by se to změnit, protože se buduje obchvat Kojetína, který vychází z kruhového objezdu, prochází kolem Popůvek, přes Hanovo, přes Koleje a až na Měrovickou silnici. Zhruba celková délka obchvatu je 3 kilometry. Má prioritu, aby jsme mohli pokračovat ve výstavbě podjezdu na ulici Padlých hrdinů. Takže v současnosti pracuje se na mostních objektech a postupně se naváží materiál, aby byla dosažena potřebná výška obchvatu.
2: 8:38 Jízdenky si ve 150 let staré budově vlakového nádraží cestující koupí už jen do konce roku. Čekají demolice. Stavební stroje teď pracují v kolišti a budují bezbariérová nástupiště a podchod. Martin Kypr ze správy železnic tady práce řídí.
3: Za podchodem pracuje rypadlo, které bourá původní skladiště. Kde vlastně bude rozšířené kolejiště, protože vlastně výstavbou dvou velkých ostrovních nástupišť jsme ubrali koleje a proto vlastně celou tu stanici trochu posouváme směrem od Kojetína.
2: Dosud vlaky stanici projížděly po sedmi kolejích, to by mělo asi zůstat stejné.
3: Ano, zůstane, počet kolejí bude stejný, ale proti stávajícímu stavu vlastně tady přibydou dvě velké ostrovní nástupiště, což samozřejmě potřebujeme trochu tu stanici protáhnout kousek dál, aby jsme se tady s tím počtem kolejí vlezli.
2: Cestující to pocítí asi nějakýma zpožděníma výlukama?
3: V tuto chvíli se to daří zvládat, i když jsou tu zavedené pomalý zde, dopravci s tím počítají.
2: Autem jsme popojili asi kilometr, jsme za Kojetínem u řeky Moravy.
3: Tak jednak tu stavíme nový nadjezd, který nahradí původní přejezd silnice z Kojetína do Chropině a dále se tu staví nový ocelový most přes řeku Moravu železniční.
2: Ten je téměř hotový.
3: Je, ano, po jednu kole je téměř hotový a měl by se pak nasouvat vlastně nad řeku. Se montuje mimo řeku na montážní plošině a pak se bude nasouvat celá ta konstrukce na nové podpěry nad řekou.
2: Zdá se mi to, nebo je podobný tomu předchozímu?
3: Je hodně podobný, je to samozřejmě jiná konstrukce, protože původní most je ocelový nitovaný, nový je svařovaný, takzvaný Langruf oblouk se to stavařsky nazývá. Je to vzadově hodně podobná konstrukce. A navíc plně stejné dva vedle sebe budou ty mosty. Protože bude dvoukolejná trať, to potřebuje dva ty ocelové mosty.
2: První vlaky by po nových mostech i zmodernizované trati měly projet v závěru příštího roku. Z Kojetína Lenka Kratochvílová, Český rozhlas. Den v kraji.
4: Poznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Vydáme se teď do písečné informační tabule o obci, památkách a okolní krajině, ale třeba taky dětské herní prvky a cykloodpočívadlo zahrnuje nová naučná stezka, do které investovala právě Písečná. Trasa je dlouhá 6 kilometrů a vede třeba kolem jeskyně na Špičáku.
1: Společně s nezávislou místostarostkou Danou Brašíkovou procházíme novou naučnou stezku. První zastavení je na návsi u obecního úřadu.
2: Činá tím popisem, potom tady najdeme něco z historie naší obce, fotografie, pohledy na obec.
1: Stezka je dlouhá 6 kilometrů a má 9 zastavení, které vedou přes jezero Florián, historický viadukt, ale také starou cihelnu, pokračuje Brašíková.
2: A je to vlastně uzavřený okruh s tím, že může ale na něj návštěvník jakoby se napojit kdekoliv. Je to turisticky značené jako naučná stezka, je k tomu i mapa.
1: Trasa vede také kolem jeskyně na Špičáku. Návštěvníci tu kromě informačních panelů najdou také cykloodpočívadlo, říká vedoucí jeskyně Andráš Fubová.
3: Dokonce má solární panel, takže ho budou moci využít cyklisté, kteří sem jezdí a míří na elektrokolech. No a ještě tady přibyl fotopoint. Má tvar srdce, záměrně samozřejmě, protože odkazuje na ty naše charakteristické podzemní srdcové chodby.
1: Tématem naučné stezky je doba ledová, která zanechala v okolí písečné stopy, vysvětluje geolog Martin Hanáček.
4: Na Jesenicku, přímo tady v místě, kde se nacházíme, tak ledovec zahradil údolí řeky Bělé. Ledovec, který sem postoupil vlastně z území Polska od severu, tak to údolí zahradil a mezi ledovcem a pohořím zde tedy vzniklo jedno z těch mnoha jezer. Pozůstatkem toho jezera je nakupenina čerkopískových sedimentů.
1: Kromě informačních tabulí se na stezce nachází také herní prvky pro děti, říká Brašíková.
2: Máme na cihelně by měly být piškvorky a jak bude povídání o pískovnách, tak tam máme vyloženě nerosty.
1: Podle Brašíkové by měla nová naučná stezka podpořit turistický ruch a zároveň také zlepšit kvalitu života místních obyvatel.
2: Budou mít ty další možnosti upravených stezek, projít se, protože normálně by to tady leželo ladem, tak si myslím, že to zlepší kvalitu života místních občanů, ale také těch turistů.
1: To, že stezka přiláká do okolí Písečné více turistů, si myslí i Šubová.
3: Já jsem o tom přesvědčená, protože často se stávalo, že sem přijeli lidé na prohlídku a neměli důvod se tady moc zdržet. Takže věřím tomu, že to pro rodiny s dětmi zejména bude velkým lákadlem.
1: Vybudování naučné stezky si vyžádalo 640 tisíc korun, dodává Brašíková.
2: Necelých 50% hradí Olomoucký kraj, bytek, která platila obec, ale ještě se k tomu přidala správa jeskyní České republiky a jeseníky Sdružení cestovního ruchu.
1: Stezka je v provozu teprve krátce. Podle obce si už ale stihla získat oblibu místních obyvatel. Z Písečné Sabina Millerová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
6: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Turecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neústupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Už dlouho Olomouc neměla takový brankářský talent z vlastních řad jako v případě Jana Koutného. V 21 letech je oporou Ačka Sigmy i juniorské reprezentace, svými výkony upoutal také v evropských pohárech. A nad hlavou jako vítěz držel v loňském roce český pohár. Přitom je pořád teprve na začátku kariéry. Více poslouchejte v prázdninové repríze hosta ve studiu Českého rozhlasu Olomouc, kterým bude ve středu po 10. hodině fotbalový brankář Jan Koutný.
3: Atmosféru jedinečného koncertu Večer lidí dobré vůle i letos přeneseme z Velehradu až k vám domů.
4: Za vodou, za horou.
3: Hana a Petr Ulrichovi, Alfred Strejček a Jitka Molavcová, kytarista Štěpán Rak, Ivo Viktorin Band, Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů, řada dalších skvělých hudebních hostů a hostitel Jiří Pavlica s Hradišťanem. Naladíme se hned po 19., kdy se projdeme historií a současností tohoto nádherného duchovního místa a jeho okolí. A užijte si s námi i přímý přenos slavnostního večera lidí dobré vůle na Velehradě už v sobotu 4. července od 20 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc a do něho jsme na prázdniny připravili jednu novinku.
1: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém kopečku.
0: A představovat si budeme vždy v závěru dne v kraji každý prázdninový den a začneme u zvířat, která jsou velmi vysoká. Konec konců reportér Aleš Spurný a pracovník zoologické zahrady Pavel Javurek nám je představí sami.
2: Mám velký zážitek, dal jsem jablko žirafákovi, který se na mě dívá hodně z vysoka. To je takový nejvyšší kus, jaký tady sleduju, a tak jsem mohl cítit i jazyk, který je trochu méně hrubý než jazyk kravský.
3: Ten jazyk je o poznání delší než třeba u krávy, on má až okolo 50 cm a když vám vlastně bral to jablíčko z ruky, tak jste si mohl všimnout toho, že on vlastně jakoby obtáčí tím jazykem i ty vaše prsty, protože takhle principiálně on vlastně strhává i ty listy z nějaké té rostliny, kterou třeba žere v Africe.
2: Když se tady porozhledneme, tak vidíme spektrum výšek těch jedinců, kteří se tady prochází.
3: Je tady spektrum výšek, protože tady máte jednak našeho původního chovného samce, dneska už takového starého matadora, 22-letého, což na poměry žirafy teda už jako úctyhodný věk, takže je to takový žirafí senior. Pak tady můžete vidět dvě mláďata a jednu dospělou samici.
2: Mláďata jsou jak stará?
3: Jsou tady mláďata z května 2024 a pak z roku 2025 je tam ještě ze samicí.
2: Ty malé žirafy skoro dosahují tak do půlky toho zasloužilého samce.
3: A faktem je to, že ten samec je hodně vysoký, on má zhruba 5,2 metru. Jde i na první pohled poznat, že se jedná o samce, protože oni ti samci, teď jak jsme koukali na tu hlavu, mají takový výrazný čelní hrbol, který je pokrytý takovými bradavičkami. Ty bradavičky nejsou jakoby kožní útvary, ale to jsou výstupky na lebeční kosti.
2: Růžky.
3: Růžky, ono se tomu odborně říká osikony, tak to jsou ty dva útvary na hlavě a ve středu potom té hlavy to je ten čelní hrbol s těmi bradavičkami. A ty růžky jsou teda kostěné taky.
2: Já jsem si myslel, že to je znak stáří, že jsou takové hrbolaté.
3: Je to znak samců hlavně tady tohle. Samice ty hrboly mají taky, ale mají je menší. Třeba jak se tady koukáme, to je mladý samec sice, ale ty samice to mají takhle podobně.
2: Teď se chladí tím, že olizuje plot železný.
3: A on se spíš nudí.
2: Tak se tak hraje. Mm-hmm. My jsme teď kousek blíž, z jaké blízkosti je můžou sledovat návštěvníci a můžou taky třeba vidět krmení žiraf.
3: Víceméně si myslím, že skoro ze stejné blízkosti, protože my jsme tady akorát zašli za plot k těm žirafám trošku blíže, ale oni, když jsou na nástupišti safari vláčku, ti naši návštěvníci, tak se k těm žirafám prakticky dostanou stejně. Co se týče krmení, tak krmit sami nemůžou tady zvířata v zoologické zahradě, jak si usmyslí, ale na druhou stranu pořádáme komentovaná krmení pravidelná s chovatelem nebo s člověkem, který tam provází, můžou návštěvníci i ty žirafy nakrmit.
2: Jak dlouho tady žirafy máte v zoologické zahradě?
3: Chováme žirafy tady od roku 1977. Od té doby jsme samozřejmě odchovali desítky mláďat, přičemž jsme teď nějakou dobu měli trošku pauzu od chovu, což se změnilo počínaje rokem 2024, kdy se nám zase ty žirafy začaly rodit. Nemnožili jsme kvůli tomu, že zoologické zahrady podléhají koordinovaným evropským záchovným programům a tyhle ty programy vlastně řeší to, jestli třeba daná zvířata můžete množit nebo ne. A v případě žiraf prostě byla chvilku stopka a nemnožili se, takže jakmile koordinátor chovu povolil, tak jsme začali zase množit.
2: Tak jsem si žirafu i pohladil. Můžeme sledovat i nějakou komunikaci u těch žiraf?
3: Oni třeba jako zvukově se moc neprojevují, ale takhle jsou jako třeba kontaktní vzájemně k sobě. Zejména se to týká třeba samic, které jsou takové družné, dokonce u těch samic je známo, že si i vzájemně kojí mláďata, takže jsou takové velmi sociální a takové empatické vzájemně jednak druhé.
2: Z Olomouce ze Svatého kopečku Aleš Spurný, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém kopečku.
0: A představovat ji budeme také zítra v závěru Dne v kraji a v něm nabídneme třeba také reportáž z Lipové Lázní, kde zahájilo provoz nové informační turistické centrum. Tak se tam vydáme. Český rozhlas Olomouc ale poslouchejte i nadále, protože po 18. hodině budeme hrát pro radost dechovou a lidovou hudbu.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radí

0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Během tří kulturních akcí v Přerově bude jezdit MHD zdarma. Kriminalita v Česku neroste, přibývá ale dětských agresorů. Fotbalový kouč Miroslav Koubek skončil u národního týmu. Zítřejší počasí má být slunečné až oblačné s teplotami do 34 stupňů. Hezký podvečer vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Přerov v určitých dnech nabídne cestování městskou hromadnou dopravou zdarma. Využít zájemci můžou během tří velkých kulturních akcí, jako je festival Velká Morava, třídenní Svatovavřinecké hory a gastrofestival Chutě kraje. Bezplacení se budou moci svézt lidé MHD i během Evropského týdne mobility v druhé polovině září, řekla mluvčí radnice Lenka Chalupová. Desítky obyvatel domova pro seniory v Brně museli

0: zařízení dočasně opustit. Po ranním požáru rozhodny nefunguje elektřina v jednom z pavilonů. Všichni klienti jsou v pořádku. V zařízení bez proudu ale nemůžou zůstat. Magistrát, který domov provozuje, proto zajistil převoz 72 ze 300 lidí. Upřesně mluvčí Brna Filip Poňuchálek.
1: Náhradní ubytování bude zajištěno v ostatních brněnských domovech pro seniory, případně v krajských zařízeních. Někteří klienti budou v péči rodinných příslušníků.
0: Kriminalita v Česku neroste, loni byla zhruba stejná jako v roce 2024. Přibývá ale případů s vysokou agresí u dětí. Vyplývá to z dat nejvyššího státního zastupitelství. Podle jeho výroční zprávy se taky začíná objevovat takzvané zážitkové násilí, tedy násilné chování dětí a dospívajících, které vzniká kvůli touze něco zažít, vyzkoušet si hranice nebo získat adrenalinový pocit. Pokračuje mluvčí zastupitelství Petr Malý.
2: K fyzickým potyčkám dochází nejčastěji v prostředí školských a výchovných zařízení a jejich okolí. V některých případech se vyznačují značnou surovostí. Nezřídka bývá pácháno výtržnickým způsobem ve skupině a ve školním prostředí pak byl zaznamenán i nárůst počtu útoků ve formě nebezpečného vyhrožování spolužákům či pedagogům.
0: Pohotovosti jsou kvůli parnému počasí rybáři ze střední Moravy. Například na Hradeckém rybníku v Tovačově na Přerovsku omezili krmení a vodní plochu provzdušňují. Pokračuje vedoucí rybářství Jiří Zahradníček.
3: Ryby nám zatím nepadly. Momentálně říkám, že máme vody dost. Část rybníka jsme nadlehčili tím válcovým efemerem, který vlastně žene tu vodu, on dělá takový pohyb v té vodě. Dokonce i v záhrnicích je teďka situace aspoň únosná. Sice nejde tam voda, protože není voda ani v Mojeni, ani v Rusavě, ale rybníky jsou zatím ještě plné.
4: Sport.
0: Fotbalový kouč Miroslav Koubek skončil u českého národního týmu. Předseda asociace David Trunda uvedl, že po vzájemné dohodě 74-letý trenér dal své místo k dispozici. Koubek dovedl Čechy přes baráž na mistrovství světa. Na šampionátu ale skončil ve skupině poslední a s reprezentací vypadl.
4: Počasí.
0: Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, během dne až oblačno a ojediněle přeháníky nebo bouřky, hlavně na horách. Teploty 26 až 34 stupňů, v Jeseníkách kolem 23, povane mírný severovýchodní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D1 u Lipníku nad Bečvou směr Brno stojí porouchané nákladní auto, očekávejte zdržení.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Krásný pondělní podvečer vám od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přeje opět Vilém Pospíšil. Je 18 hodin, 4 minuty a 30 vteřin přesně. Vy posloucháte pořad Hrajeme pro radost. Jak věřím, dobře víte. Připraveny máte také telefony a na něm čísla 221 555 444 nebo druhé telefonní číslo. Na to můžete totiž posílat SMS-kové vzkazy 723 70 33 51. Dnes těch lidí, kterým můžete popřát k narozeninám, ale hlavně k svátku, bude asi o trošku víc, protože dnes vlastně slaví dva, Petr a Pavel, tak věřím, že určitě nějaké znáte a pošlete jim nějakou lidovou nebo dechovou píseň. Hezký poslech.

0: Moravská veselka odstartovala na naši společnou hodinku písní Za každou chvíli s tebou. Připraven už je Jožka Černý a na telefonu paní Lucie z Prosenic, která chce píseň někomu poslat, že? Pro koho to bude? Dobrý den.
1: Ano, dobrý den. A je to Petrovi a Pavlovi Skopalovým z Prosenic. A tuto písničku zasílá Lucka a Láďa Skopalovi. Taky z Prosenic.
0: Věřím, že je potěší a že potěší i vás. Slyším, že posloucháte, tak ano. To jsme rádi.
1: A děkuji moc.
0: Ráda se stalo. Naslyšenou. Hrát budeme také k svátku, tentokrát Pavlu Brenkusovi z Velké Šťáhle. Milý Pavle, přejeme ti hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a dobré pohody. Píší Zdeňka a Luboš.
2: Český rozhlas Olomouc, písně.

0: byl Joška Černý a Když jsem šel z Hradišťa. Píseň, která je, řekl bych, velmi známá, velmi oblíbená, no a velmi známá a možná ještě více oblíbená je Morava krásná zem, která je připravena právě teď. A zdravím paní Marii z Bučovic, pro koho píseň bude? Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás ve studiu. Marie z Bučovic. Moje sestra Josefka Katlíková z Vajglova, z Vajglova u Břidličné Hrubý Jeseník má dnes 29.6. 83. narozeniny. Přeji hodně a hodně zdraví, štěstí a dobrou náladu. Ochranu paní Marie Hostínské. Prosila bych jim nechat zahrát, co jsem říkal, tu písničku, co jste mi vybral.
0: Ano, je to Morava krásná zem. Věřím, že se bude líbit, já se samozřejmě k přání.
1: Ano, určitě se to sestřičce bude líbit.
0: Víte, říkala jste, ano, že ji také máte ráda, tak snad se bude líbit i vám. Já se ano, k přání připojuji určitě. A děkuji vám moc za zavolání.
1: Ano, děkuji.
0: Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Naschlenou.
0: Písničku posíláme také našemu sousedovi, panu Josefu Pacvoňovi z Jamartic. Víme, že poslední týdny pro tebe nebyly vůbec jednoduché a že ti život připravil těžkou zkoušku. Chtěli bychom ti ale vzkázat, že na to nejsi sám. Myslíme na tebe a držíme ti palce při léčbě i rehabilitaci. Přejeme ti hodně sil, trpělivosti a odhodlání do každého dalšího dne. Věříme, že i když je cesta před tebou náročná, dokážeš ji zvládnout a postupně se vrátit k věcem, které máš rád. Ať tě neopouští dobrá nálada, optimismus a chuť bojovat. Přejeme ti brzké zotavení, pevné zdraví a co nejvíce radosti. S úctou a přáním všeho dobrého tě zdraví všichni sousedé z Jamartic. Tak já věřím, že ta Morava krásná zem k té dobré náladě, k tomu zotavení a zdraví také pomůže.
2: Tam, kde vlahý vítr vané, tma už hvězdy zhasíná, vzduchem voní hrušky plané, nejkrásnější krajina. Malý šohaj, napůl spící, vyved koně ze stáje. Vnímáme svět v okamžicích.

tam, kde réva viná moravskou zem pokrývá, tam si dodnes po dědinách šohají s chasů zaspívá.

0: výhra!
1: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál...
0: Rozhlas, to je výhra!
1: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil, a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte...
0: Rozhlas! To je výhra!
2: Jaké tajemství skrývá staletá tradice obchůzek králů na nazdobených koních, které písně doprovázejí hrdé jezdce a vyvolávače při této unikátní slavnosti zapsané na seznamu UNESCO? Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás tentokrát provede historií i živou současností jednoho z nejkrásnějších obyčejů. Tématem totiž bude jízda králů nejen na Hané. V úterý po 19. hodině se na vás těší Honza Žůrek.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Strachov a Sutkov, oba dva tyto názvy mají společné to, že začínají na S a oba dva se teď tak trošku dostávají do našeho dnešního vysílání pořadu Hrajeme pro radost. Zahraje totiž Strahovanka píseň Štěstí v písni, věřím, že i vám přinese štěstí našim milým posluchačům, a také Jiřince ze Sutkova, která se dovolala a která jí někomu určitě pošle. Dobrý den.
5: Dobrý podvečer, zdravím Český rozhlas Olomouc a hrozně příjemného moderátora a děkuji za milé přivítání. A teď bych chtěla poděkovat písničkou a pozdravem pro Lidušku do Jeseníku za včerejší písničku, Láďovi Stovačova, Kristě do Šumperka, Aničce do Bludova, Kálovým do Hrabové a ještě bych chtěla Marušce do Kolšova a všem přátelům a známým, kteří mě znají. Posílám jim krásný podvečer a další prosuněné dny, už toho máme až nad hlavu, ale nám to nevadí, nějak to zvládneme. Pane moderátore, děkuji za milé přivítání a nashledanou.
4: Mějte se krásně. Děkuji vám moc, naslyšenou. Písnička bude patřit také ke včerejšímu svátku, kdy slavil Luboš a také Luboš Kýr. Přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví, napsali Brenkusovi a Anička. Píseň letí do Bělé pod pradědem dobrovolným hasičům. Věřím, že ti měli v těchto teplotách spoustu práce, tak ať se všechno podaří i nadále. Konkrétně přejeme jednateli Petru Kučákovi a veliteli Petru Kovurkovi k svátku samozřejmě. Vše nejlepší přejí právě hasiči z Bělé pod pradědem.

0: Štěstí v písni, tak se jmenuje píseň, která právě dohrála na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Vy stále posloucháte pondělní podvečerní vysílání, pořad Hrajeme pro radost a teď si budete moci i skočit. Skočit třeba polky pro Moravanku a třeba si zatančí i paní Ludmila z Doubravice. Dobrý den.
1: Dobrý den, ještě jedno vás zdravím, pane Vilemku. Já, skočím si. Kolena mě dnes nebolí.
0: No tak to můžete.
1: Uvidíme, ale bouřka se blíží.
0: No tak raději zůstat doma s tím tancem.
1: uvidíme. Vilemku, děkuji vám za milý přivítání a chtěla bych poslat hudební dárek včerejším narozeninám mladé šikovné paní Lidušce Tiché z Palonína, které přeji všechno nejlepší, pevné zdraví, štěstí, lásky, splnění všech přání a velkou radost ze svých tří dětí, ze dvou synů Ondry a Kuby a nejmladší Serunky Lidunky. Písničku také posílám jejím rodičům, manželům Gotwaldovým z Doubravice, Lidušce a Jendovi a celé jejich rodině a panu Oldovi Crhákovi z Nemile. A dnes bych chtěla poslat hudební dárek, mají svátek dnes, Petr a Pavel. Tak dnešnímu svátku posílám hudební dárek mému zeťovi, panu Petrovi Paprskářovi z Libiny, také panu Peťovi Martincovi z Moravičan a jeho bratrancovi panu Pavlovi Hrubýmu také z Moravičan a od Pavla Hrubýho bratrovi Petrovi Hrubýmu z Libiny. Tak milí chlapci, oslavenci, přeji vám dnešnímu svátku všechno nejlepší, pevné zdravíčko, štěstí, lásky a splnění všech přání. Písničku také posílám jejím rodičům, oslavencům, paní Božence Paprskářové z Libiny, paní Blanice Martincové z Moravičan a manželům Hrubým paní Alence a panu inženýrovi Karlovi a dceři Ivance se svými dvěma krásnými syny. A písnička je taky pro všechny oslavence, Petry a Pavlí a...
0: Také pro mě.
1: A pro vás. Máte pravdu, pane Vilenko.
0: Jako
1: no, já bych zapomněla. Ale jako chtěla jsem to říct do třetice. Zasloužíte si to.
0: Děkuju vám
1: a
0: moc.
1: Všechno nejlepší ještě dodatečně k těm vašim krásným narozeninám.
0: Děkuju vám
1: a
0: moc.
1: A všem přátelům a posluchačům. Děkuji, zlatičko.
0: Mějte
1: a
0: se krásně.
1: A hodně zdravíčka. Mějte se někdy naslyšenou.
0: Budu se těšit naslyšenou. Písnička buď potěší také maminku Anešku Bodzíkovou pro radost a potěšení a také a tí nožky v jejím věku dobře chodí. To vše přeje dcera Zdeňka. A písnička také k včerejším narozeninám pro pana Drahoše Janku ze Zborova. Hodně zdraví a štěstí přejí sousedi.

0: Polka byla dospívána, věřím, že u vás byla dotančena ve zdraví. Já když tančím polku, tak to většinou nedopadá úplně dobře. Připravena je Veselá trojka a na telefonu představte si další Ludmila a opět z Doubravice. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím České Rola z Olomouc a chtěla bych nechat zahrát a popřát dnešnímu svátku našemu vnukovi Pavlíkovi Pazdirovi do Mohelnice a k Pavlovi Jořenkovi a Pavlu tátovi se synem Bartovem do Doubravice, Pavlovi a Petrovi Hrubém do Moravičan a Pavlovi Adamcovi do Moravičan. Všem jmenovaným přejeme hodně zdraví, štěstí, božího požehnání. A ještě jenom tak pro radost, pro potěšení panu Oldovice Rákovi do Nemile, Emilce Hurákové do Zábřeha, manželům Sedláčkovém do Ujezda, paní Roně Šmudasové do Loštěc, sosedce lidi Jaronimové a lidi Zibudové do Doubravice, to i pro vás, pane redaktore, a pro všechno, co poslouchají České rozhlas Olomouc. Děkuji pěkně, mějte se hezké a zase někde nashledanou Gotwaldovi.
0: Budu se těšit zase na příště, mějte se krásně.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Naslyšenou. K dobré pohodě budeme hrát také pro řezbáře Jardu Beneše z Loštic. Všechno nejlepší, hodně štěstí, hlavně zdraví a spokojenost a ať se mu práce daří. To vše přeje kamarád Švéda z Horních Studének. Písnička potěší také Petra Zavadila z Prušinovic k dnešnímu svátku samozřejmě. Vše nejlepší, hodně zdraví a životního optimismu mu ze srdce posílá Anička a babička a také přání opět Luboši Kýrovi, vše nejlepší, hodně štěstí a zdraví Anička a také Brenkusovi. No a vy samozřejmě stále můžete volat na telefonní číslo sem do studia Českého rozhlasu Olomouc, ano, a to číslo pro jistotu radši ještě teď uslyšíte.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc.

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zhodnoť situaci, zachovej vlastní bezpečnost, přivolej pomoc, poskytni první pomoc. Tyto čtyři body zahrnují zásady chování při poskytování první pomoci. Dokázali byste ji poskytnout? Víte, že je to ze zákona naše povinnost? Kde se můžeme první pomoc naučit? Jak volat o pomoc a jak se chovat jako řidiči, když jede sanitka? To a mnohé další probere v Dobré radě Zora Ješková s učitelem a trenérem první pomoci Romanem Váňou. Poslouchejte Český rozhlas Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Naše vysílání pokračuje dál, pořad Hrajeme pro radost je tady stále pro vás. No a já mám na telefonu pana Láďu Stovačova, pro kterého mám dobrou zprávu, protože jsem píseň Nezapomeň šohaj od mistrýňanky našel, takže je tam připravená. Zdravím vás, pro koho bude.
5: Děkuju moc krát, pane rektore, děkuju vám za vybrání písničky, děkuju vám, že jste mě vzal, ještě jednou zdravím vás, celý Český rozhlas Olomouc, všechny posluchače. A tuto písničku bych chtěl poslat Pavlovi Doleželovi do Lišné, dnesnímu svátku, Pavlíku, všecko nejlepší, hodně zdraví, štěstí, chovatelského úspěchu, Bohu Kanárku, ať ti dospadnou do Břežňa. Pak Mileně Dobroumová, Lidušce do Olomouca, Zdenice do Uničova a Zdenice z Prostějova a Mesece do Kropině. Všetkém přeju hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody a děkuji vám za písničky, co mě hrajete a budu pokračovat, bratře. Děkuji moc a shledanou.
4: Mějte se krásně.
5: A je to písnička je pro vás do rádia a pro všechny posluchače.
4: Věřím, že si uží.
5: Děkuji moc krát.
4: Mějte
5: a
4: se.
5: Shledanou.
4: Naslyšenou. Přejeme a hrajeme také k narozeninám, konkrétně Alence a hodně zdraví přeje manžel, synové Jeňa a Joža a celá rodina. Dobrý den, prosím o zahrání písničky. Nejmilejší poděkování posílám paní Janičce a panu Jiřímu do Roštění, paní Milárce do Přáslavic, paní Emilce do Zábřehu, Věrce s Adámkem, Zdeničce a s její milující kočičkou. Děkuji vám moc za milá přání a krásné písničky. Přeji krásné dny, hodně zdraví, štěstí, andělíček, ať vás opatruje. To vše přeje František od Brna a ještě tady dodává, že to je také pro Evičku z Modřic, Zdeničku z Hrochova a Aničku v Bludově a Jiřince ze Sutkova. Dechovka potěší také drahou maminku Boženku Horníčkovou, Zdeničku Šínovou, Věrušku Halouskovou. Jste zlatíčka, děkuji za přání k mým kulatým narozeninám. Moc a moc děkuju, mějte se krásně. No a opět přání ke včerejším narozeninám. To bude patřit naší milované tetě Lidušce Tiché a také k dnešnímu svátku našemu Pavlíkovi. Přejeme vše nejlepší a posíláme písničku pro radost Píší Pazderovi.

0: byla Mistříňanka a jejich píseň Nezapomeň Šohaj. Věřím, že ani vy nezapomínáte na poslouchat Český rozhlas Olomouc a děláte tak stále, stejně jako pan Karel z Moravského Kočova. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc a prosím vás, kdybyste zahráli mému bráchovi Pavlovi Stále, Pavlu Brenkusovi a Peťovi Brenkusovi do Bruntálu a všem Brenkusovým v rodině a všem, kdo ho jako nezahrají, i ta písnička i pro vás. Děkuji vám pěkně, naschledanou.
0: Děkuji moc, mějte se krásně, naslyšenou. Pěkná písnička patří také sestře Ludmilce, ať to horko ještě vydrží, už se to snad brzo zlepší, to vše přeje sestra Marie. Písničku posíláme také Jindřišce do Chropině a bratrovi Vláďovi Stovačova a také všem, kterým nikdo nezahraje opět, píše paní Marie. Dnes mají svátek také Pavel Čunderle, starší i mladší. Oba jsou to skvělí fotografové a nositelé hanáckých tradic, takže proto jim posíláme písničku, věřím, že se bude líbit zahrát. Dávají Vojta a Anička. No a také posíláme píseň všem posluchačům celého Českého rozhlasu Olomouc. V Jeseníku už pěkně prší a zároveň krásně proudí hezký vzduch, tak věřím, že se tam máte trošku lépe. Píše posluchačka ze severu našeho krásného kraje. Já jsem moc rád, že jste poslouchali dnešní díl pořadu Hrajeme pro radost. Za malou chvíli už mě tady vystřídá Jirka Matějů a ukáže vám, co je nového v tom hudebním světě. Můžete se na to už teď těšit. Já se s vámi uslyším zase během zítřejšího dopoledne. Jsem rád, že zůstáváte věrní Českému rozhlasu Olomouc. Teď už veselá trojka, už nám kamarádi bylo 50.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Vražda vyhazovače nevěstince. Může malý žeton dovést kriminalisty k pachateli? Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Tajným agentem se proti své vůli stane legendární mistr chaosu. Pierre Richard v komedii Velký blondýn s černou botou. A ČT Art uvede komedii o životních radostech i starostech v inscenaci komorní scény divadla na Fidlovačce. Tři holky jako květ. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: V bývalém olomouckém pivovaru se přiotrávilo oxidem uhelnatým 7 lidí. Prezident Pavel má podle premiéra přehodnotit svou účast na summitu NATO. Bouřky na jihu Čech přinesly supercelu i 5-centimetrové kroupy. Zítra má být skoro jasno až polojasno, přechodně oblačno, teploty do 34 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. V bývalém areálu pivovaru v Olomouci Holici zasahovali záchranáři u hromadné otravy oxidem uhelnatým. Ošetřili 7 lidí, jeden člověk byl v kritickém stavu oživován, řekla to mluvčí krajské záchranné služby Lucie Mikisková. V areálu pivovaru probíhají demoliční práce. Podle mluvčí dva dělníky v bezvědomí našli jejich kolegové. Zdroj úniku policie zatím neuvedla. Prezident Petr Pavel chce s vládou o rozložení rolí na summitu NATO v Ankaře ještě jednat. Podle něj by měl být v čele delegace on, jakožto nejvyšší ústavní činitel. Opírá se o protokoly aliance. Premiér Andrej Babiš za ANO ale řekl, že delegaci povede sám. Prezidenta zároveň vyzval, aby svou účast přehodnotil a jel až na další summit příští rok. To Pavel odmítá.
3: Prezident nemá možnost se rozhodnout, které pravomoce vykonávat bude a které ne. A pokud mě dnes Andrej Babiš vyzývá, abych byl velkorysý a do Ankary na summit NATO nejel, pak mě vlastně vyzývá k tomu, abych nevykonával svoje pracovní povinnosti. A takovou žádost já splnit nemohu.
2: Do Česka dnes přišly první bouře.

0: Je na některých místech velmi silné. Voda zaplavila několik ulic v Jihlavě. Na Vysočině hasiči odstraňovali popadané stromy. Pásmo bouře přešlo i přes Šumavu a Novohradské hory, kde padaly obří kroupy, říká Martin Adamovský z Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Vyskytly se takzvané supercely vnořené, což jsou vlastně intenzivní bouřky, které jsou schopné produkovat i kroupy kolem 5 cm, což se stalo na některých místech. V tom Pošumaví v jižních Čechách ty kroupy i přes 5 cm byly.
0: Obyvatelé a návštěvníci Písečné na Jesenicku se můžou vypravit na novou naučnou stezku. Má 6 kilometrů a 9 zastavení. Jím tématem je doba ledová, dodává nezávislá místostarostka Písečné Dana Brašíková.
2: Tak si myslím, že to je zlepší kvalitu života místních občanů, ale také těch turistů, protože už když jenom byl vybudovaný mokřad dole, to je kratinka, naučná stezka, tak tady spousta návštěvníků, turistů zastavovala na návsi, hledala, kde je mokřad, jo, chtěli si ho projít. Sport.
0: Bývalý fotbalový reprezentant Michal Krmenčík ukončil kariéru. Serveru Sport.cz 33-letý útočník řekl, že už nemá motivaci pokračovat. Někdejší nejlepší prvoligový střelec získal 3 mistrovské tituly z Plzní, vyhrál belgickou ligu s Brugami nebo řecký pohár s PAOKem Soluň. Naposledy působil ve Slovácku. Počasí. Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, přechodně oblačno a ojídněle přehánky nebo bouřky, hlavně na horách. Teploty 26 až 34 stupňů, v Jeseníkách kolem 22, povede mírný severovýchodní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Nehodu máme hlášenou na Prostějovsku v obci Služín u Čechách pod Kosířem. Buďte opatrní.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Rockle. Pořad, ve kterém vás každé pondělí zveme k povídání s kapelami z blízka i daleka, k poslechu hudby tvrdší i měkčí a každé poslední pondělí v měsíci k novinkám pod drobnohledem Jirky Matějů. Poslouchejte Rockle.

Hezký večer všem příznivcům Rokle od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přeje Jirka Matějů 14 dní před vydáním svého nového alba, které vyjde příští pátek. Rolling Stones pustili do světa další single, písničku Jealous Lover, a voní to sedmdesátkami, tou druhou polovinou 70. let minulého století. Naprosto úžasně. Jagger má falzet jako za mlada. A prostě ta deska bude zase asi úžasná, co s tím neděláme. Ale doufám, že i tak si užijete dnešní novinky, které jsme odpíchli, troufám si tvrdit, skutečně světově. No a tu další novinku, kterou si zahrajeme, ta bude také ze zahraničí, i když tentokrát půjde o interpretku, jejíž desky si rádi hrajeme, která je úžasná. Vždycky jsme si pouštili její věci, dokonce vystoupila i v rámci koncertní středy Českého rozhlasu Olomouc. No a tou interpretkou je Katarzia, která dala do světa nové album, a my si z ní teď, nebo z něj pustíme písničku Dala jsem ti život.

Dal jsem ti život a Katarzia z její nové desky Pozvím a neprýdem, hodně osobní záležitost a soudě i podle ostatních písniček. Katarzia se z toho zase prostě potřebovala dostat, vyspívat a na té desce je to znát. My teď pojďme k dalšímu interpretovi, o kterém by se dalo říct, že podobně jako Stouni zraje jako víno. Jde o Petra Linharta, který vydal nové album Shenau. Znovu se to fantasticky poslouchá a řekl bych, že oproti předchozím deskám to ještě víc hraje. Ti muzikanti, kteří tam jsou fantastičtí, což bylo vždycky, ale teď je to posunuto, řekl bych, ještě na druhou. Marie na staré sociální síti a Petr Linhardt.

občas jim ale napíše, občas jim něco nazdílí.

Tohle hodně dělávaly americké kapely, že vlastně písnička jakoby dozněla a muzikanti si najednou začali jamovat, hrát si, ať už to byly Toto nebo Chicago. Prostě i tohle toto se může stát klidně i na domácí desce. Petr Linhart, Marie na staré sociální síti z nového alba Shenau, poslouchá se to naprosto úžasně a doufám, že vás tahle písnička potěšila i dnes v Rockliff Českého rozhlasu Olomouc, kdy se probíráme novinkami. Mezi nimi je i písnička Svatá Kordula, kterou Aneta Langrová natočila s uskupením Folklorika a je to docela nářez, by se dalo říct, v tom dobrém slova smyslu a i tohle toto člověka prostě musí těšit. Aneta Langrová, Folklorika a Svatá Kordula.

Aneta Langrová, folklorika a svatá Kordula. Tak tohle toto je velká jízda a doufám, že vás potěšila v rokli Českého rozhlasu Olomouc. Před 3 dny vypustili do světa single Hush spolu s Ellie Goulding Muse, kteří vydávají nové album Wow Signal. No a ta písnička, ta zní přibližně takto.

Muse na písničce Hush spolu s Ellie Goulding, no a fanoušky asi potěší, že je to vlastně návrat k tomu tradičnějšímu zvuku kapely tak, jak to znali. No a tou poslední věcí, kterou si dnes stihneme v rokli Českého rozhlasu Olomouc pustit, tak to měla být písnička, kterou spolu udělali Nedivoč společně s Kači a Někde se mi mrška ztratila. Tak se ji rychle pokusíme najít, protože by to byla obrovská škoda, kdybychom si to nestihli zahrát. No a co se týče následujících dní, tak tam nás čekají jen samé krásné věci. Takže honem zkusíme najít Nedivoč a písničku Jsi má, kterou udělali společně s Kači, a alespoň kousek si z toho pustit. Kapela, která byla vždycky víc než milá, sympatická, no a teď to rozjela i trošku partnerském duchu na severní Moravě v tom správném duchu. Takže Kači, která hostuje na nahrávce kapely Nedivoč v písničce Jsi má, dnes v rokli Českého rozhlasu Olomouc jako závěrečné.

Německé léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckeleto.cz.

0: To bola pesnička Mandolína a Adam Ďurica. Ak by sa vám zacnelo po slovenskej hudbe, môžete sa tešiť na 25. júl, kedy na Prague Open Air vystúpi skupina No Name. To je z dnešného stretnutia všetko, za pozornosť vám ďakuje a pekný večer s Českým rozhlasom želá Gabriel Sedlák.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Delegaci na summit NATO povede premiér, prezident je proti. Dálniční známky nebudou dál zdražovat, roční má stát i nadále 2570 korun. Zítra bude většinou oblačno, ojedinělé přehánky nebo bouřky, večer četnější i silné, teploty většinou do 32 stupňů Celsia. Dobrý večer, u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Českou delegaci na červencový summit NATO povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, rozhodla o tom vláda. Tématem se znovu zabývala potom, co ústavní soud nařídil účast prezidenta Petra Pavla.
3: Prezident počítal s tím, že delegaci povede on sám z pozice nejvyššího ústavního činitele. Rozhodnutí vlády je tak podle něj v rozporu s rozhodnutím ústavního soudu. Prezident vyzval premiéra k dalšímu jednání, říká mluvčí hradu Vojtěch Šeliga.
4: Přes nevstřícné kroky vlády je prezident stále připraven hledat řešení, které bude v souladu s ústavou, předběžným opatřením ústavního soudu a protokolárními zvyklostmi.
3: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO by teď situaci uklidnilo, kdyby prezident netrval na své účasti.
5: Pan prezident by mohl přehodnotit svoji účast a mohl by prokázat velkorysost.
3: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů potvrdil, že pro prezidenta vláda zajistí do Ankary letadlo. Premiér se zbytkem delegace se podle něj dopraví po vlastní ose. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
2: Největší brněnské koupaliště Riviera a Zábrdovice evidují rekordní návštěvnost. Vysoké víkendové teploty přilákaly na obě místa dohromady téměř 20 tisíc lidí. V sobotu dorazilo na Rivieru téměř 7400 návštěvníků, což je nejvíc od roku 2019. Pokračuje mluvčí společnosti Stares Martin Lízal.
6: V neděli byla návštěvnost jenom o málo nižší, konkrétně 7295. A na koupaliště Zábrdovice přišlo v sobotu 2540 návštěvníků, v neděli pak 2326. A v tomto případě se jedná o nejvyšší návštěvy od roku 2018, kdy návštěvnost areálu evidujeme.
2: Dálniční známky nebudou pravidelně každý rok zdražovat. Návrh dnes schválila vláda. Cena roční známky 2570 korun se tak nebude pravidelně valorizovat. Po jednání kabinetu to oznámil ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD. Návrh zachovává i slevy pro nízkoemisní auta. Novelu o pozemních komunikacích teď dostane k projednání sněmovna. Bednárik taky připomněl, že parlament projednává senátní návrh na zavedení 24-hodinové dálniční známky. Ta by nahradila současnou jednodenní

0: Vstupní známku platnou pouze pro jeden kalendářní den. Počasí. V noci čekáme zataženo až oblačno, na většině území přehánky, zpočátku místy bouřky, které budou i velmi silné. Na východě bude jasno až polojasno a srážky zde čekáme jen ojediněle. Během noci bude srážek ubývat, nejnižší ranní teploty 21 až 17 stupňů. No a zítra bude oblačno, v jihovýchodní polovině území polojasno až skoro jasno, ojediněle přehánky nebo bouřky, hlavně na horách. Večer čekáme od jihozápadu přehánky a bouřky četnější i silné, nejvyšší teploty 28 až 32, na západě kolem 25, na jihovýchodě až 36 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Slavkov pomalejší provoz, hlavně v pravém pruhu. Levý jede o něco rychleji, je to kvůli omezení u sjezdu na Bratislavu. Na D1 z Prahy do Brna před sjezdem na Velkou Bíteš čekejte dopravní omezení, pohybují se tam silničáři. No a D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Jihlavu na kilometru 110 se řeší nehoda, auto vyjelo z dálnice. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A už po písničce to bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hessem a jeho hostem. Zná.

0: Osobnosti Česka.
1: Dobrý den, milí posluchači, posloucháte pořad Osobnosti Česka a mým dnešním hostem je Jan Hrušinský. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Jan Hrušinský je český herec a divadelní principál divadla Na Jezerce. Stvárnil desítky divadelních i filmových rolí. Spolupracoval s oscarovým režisérem Jiřím Menclem i Václavem Bodlíčkem, se kterým natočili notoricky známou Dívku na koštěti. Toužil jste někdy být někým jiným než hercem?
2: Možná někdy v úplně útlém dětství jsem chtěl být buď to indiánem nebo kovbojem a to mě brzo opustilo, protože jsem pochopil, že se tím neuživím, tak jsem zkusil herectví a to nebylo o mnoho lepší.
1: A v jakém věku to bylo, když jste si řekl, a tak já bych to chtěl dělat jako tatínek nebo jako bratr nebo jako...
2: Já nevím, jestli jsem si to někdy takhle řekl, ale byl jsem divadlem a filmem tak obklopen od dětství jako opravdu 24 hodin denně. Jo, jednak se o tom u nás hodně mluvilo, střídali se u nás různé osobnosti filmu, televize, divadla samozřejmě, ale nejen těchto tří. Takže já jsem přišel často ze školy domů, ze základky a v obýváku seděl s tátou Jan Werich a dramatik Vratislav Blažek a hráli Mariáš třeba, jo, takže mě to přišlo tak jako normální a přišlo mě takové nenásilné, jak si neuvažovat o něčem jiném.
1: A jak se vám chodí po světě se jménem Hrušinský?
2: Tak to víte, jako... Možná je lepší si tu značku vybudovat úplně sám od základu z nuly, jako to děláte vy třeba, i když vy taky úplně ne, ale jako nestěžuju si nějak, jo. Samozřejmě to přináší klady i zápory. Když jsem šel na konzervatoř, tak řekli, no Hrušinský, to je jasný, to je protekce, toho se nezbavíte nikdy. I když se nic nedaří třeba, nebo něco nedaří, nebo někde je něco špatně, tak stejně to bylo z protekce. A když se něco podaří, tak se řekne, no, to je ten Hrušinský, no jasně, no. A dokonce táta v začátkem 70. let, kdy mě bylo 15 let v roce 70 a nastupoval jsem ve chvíli, kdy se všechno zavíralo, protože tady byly Rusové, že jo, a začala normalizace, táta nesměl dělat, byl na seznamu vlastně nepřátel. A přesto se říkalo, že mám protekci, jo, kdy on neměl vůbec žádný vliv, takže jako je to dvousečné, no, ale neměnil bych.
1: A kdy vám to nejvíc zkomplikovalo, nebo naopak vám to nejvíc pomohlo v životě, to jméno?
2: Kdy mě nejvíc pomohlo, úplně přesně nevím, protože měl jsem pocit, že se přede mnou nezavírají žádné dveře, do kterých jsem chtěl vejít. Jo? Že to vždycky vlastně jaksi, tam možná mě to jméno usnadňovalo, aniž bych já o tom věděl. No, ale a kdy nejvíc, nejhorší to bylo asi v těch 70. letech, kdy to jméno bylo na indexu a dokonce jeden čas tlačili, teda jak si z UVKSČ přišel ten pokyn, že Hrušinský musí být úplně odstaven, pokud neodvolá svůj podpis pod 2000 slov, a což táta nikdy neodvolal. A já a můj brácha jsme tehdy byli tak jaksi stavěni do situace, že buď to budeme jako herci pokračovat, ale musíme pracovat pod jiným jménem a zřeknout se veřejně otce, což jsme ani jeden neudělali, oba jsme to odmítli a tudíž jsme několik let vlastně nesměli vystupovat nikde. Tak to byl ten stín nad tím, jo.
1: Kdy jste poprvé dostal od tatínka nějakou hereckou recenzi na vaši práci? Vybavíte, dostal jste někdy nějakou takovou kritiku nebo recenzi?
2: Na jednu nezapomenu, opravdu do smrti. Byl jsem v Činoherním studiu v Ústí nad Labem asi 8 let s Ivanem Raimontem, Leošem Suchařípou a Jirkou Šmicrem a řadou dalších. Jo. Bylo to se hrozně fajn tam. A hráli jsme takovou hru s protektorátu, teď nevím, jak se to jmenovalo, něco jako lekce z dějin, teď se nespomenu na ten název, to je jedno, já jsem tam hrál nějakýho gestapáka, který vyšetřuje nějakého vězně a hrozně tak jako jsem se v tom rochnil a bylo mi to ta záporná role, to se hraje vždycky líp, než ty kladěsové. a užíval jsem si to a těšil jsem se, až to uvidějí naši, jako že přijedou na premiéru a že to, tak jsem pozval tátu, mámu, přijeli na premiéru, já jsem tam stál na Forbíně, měl jsem monolog takový, jako pouštěl jsem tam hrůzu na lidi a užíval jsem si to opravdu a po pauze táta přišel a říká, máš díru na ponožce. Já z toho vůbec nic nemám, z toho představení. Tak to si od té doby si pamatuju, že si musím hlídat takovýhle věci.
3: Takže
2: že...
3: vůbec vám neskritizoval váš herecký
2: ne,
3: výkon?
2: Ne, to bylo úplně stranou, koukal jenom na tu díru na ponožce.
3: To je výborný, moje první kritika, kterou jsem dostal od mýho bratra, byla už nikdy nedělej činohru. To mi zase řekl on, takže...
2: Jo, tak to je podobně.
3: Rodina vás vždycky motivuje nejlíp, to je skvělý, ano. Takže byl úsporný v těch radách, vlastně nějak aktivně...
2: Byl, on byl úsporný tak jako, myslím, ve všemi v gestech životních a byl málo mluvný, jo. A dalo se s ním hezky mlčet, jo. Že necítil jste se trapně, když jste seděl vedle něj a mlčeli jste, jo. Tak to bylo docela fajn, jako jo. Vím, že Doda Pištěk mi jednou říkal, výtvarník, teda Teodor Pištěk, že přijel za tátou na chatu do Planý a seděli chvíli u vody, a táta tam měl nahozený pruty a on byl rybář, tak chytal a mlčeli, jo. A když mlčeli už asi 2 hodiny, tak ten Doda říká, tak já budu muset jet, jo. A táta se na něj podíval a povídá, tak jo, zase přijď někdy na kus řeči.
3: Takže ani herecky vám nějak jako neradil přímo, že by vám dával nějaké tipy? Jako tady uber, tady přidej, jak bych třeba měl, já přistoupil k té roli?
2: Jednou mě pomáhal s nějakým monologem, který jsem se učil na konzervatoř. Byl to písař Fabricius, jednalo se o francouzskou revoluci, o zavraždění Marata. A říkal mi takový jenom, jako co on by si myslel u každé té věty, co by měl udělat a proč tu větu říká. Jo? A že je potřeba vlastně ve chvíli, kdy herec jde na jeviště, tak by měl vždycky vědět, proč tam jde, co tam chce říct, co chce říct tím, co říká a proč v určitou dobu zase odejde, že vždycky by to měl jak si mít pevně v rukou. Jo? Tak to je taková rada, který se snažím držet a někdy se to daří, někdy ne.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
3: Mým dnešním hostem je herec a principál divadla Na Jezerce Jan Hrušinský.
4: Kdy a jak často na tatínka vzpomenete? Je to takhle během dne, nebo je to, když koukáte na jeho nějaký slavný film, nebo když jste v divadle?
5: Myslím na něj často, stejně jako na maminku, tím častěji, čím víc mě tady chybí. No. Jako rád bych se s ním mnohdy poradil o věcech, které se týkají divadla, protože tím, že řídím divadlo Na Jezerce, tak je to vlastně podstatná část mého života a jeho život byl divadlo, protože on se v divadle narodil se za jevištěm mojí babičce. Babička v 9. měsíci těhotenství hrála panu Márinku. A po představení se táta narodil na tom jevišti.
4: Jako opravdu na jevišti?
5: Za jevištěm, jako potom, no, v tom zákulisí. Byl slušnej, nechtěl rušit, počkal, až se dohraje a pak přišel na svět. Takže o divadle věděl opravdu všechno a dělal ho, protože ho měl rád, no, protože to uměl. Tak to jsou vlastně jako jdu a já, když jdu do divadla, tak ho vidím všude, no. Všude bydlím v domě, který postavil můj dědeček. A táta se tam přiženil v roce 45 a prožili tam s maminkou téměř 50 let života společného. A takže tam ho vidím taky na každém kroku, jo, vlastně, jo, že to je tak, jako tomu neujdete a není proč tomu utíkat. Jo. A navíc mám tu výhodu, že díky těm filmům a televizním inscenacím nebo rozhlasovým hrám, který on natočil, tak ho tady mám pořád, jo, že vlastně já občas, když nemůžu usnout, tak si do sluchátka, tak jako máte vy na uchu sluchátko teď, tak si do toho sluchátka pustím třeba komisaře Megreta, který ho natočil asi 10 dílů tady s Jiřím Horčičkou v rozhlase.
4: Nebo přímo tady? Možná.
5: Možná, že přímo tady, no. To je fakt. A nebo spoustu jiných věcí, které tady po něm zůstaly a je mi dobře, no.
4: Když zavzpomínáme ještě na tatínka, tak jakou jeho roli máte vy nejradši a proč?
5: Na mě strašně zapůsobil v roli Bocklesona v Dermatových novokřtěncích. To byla hra, kterou dělali v roce, teď nevím, jestli 67, 68, 69, nevím přesně. Režíroval to Miroslav Macháček a v Národním divadle tehdy byli opravdu herci, jejich jména skutečně rezonovala s národem, takže byli to herci toho národa vlastně, jo, by se dalo říct. Jo. Karel Heger, Jan Pivec, Ladislav Boháč, Zdeněk Štěpánek, jo, Josef Kemr, Radovan Lukavský, Miroslav Macháček, samozřejmě táta, Dana Medřická, Jiřina Šejbalová. No a byla fakt jako byl vždycky zážitek se na něco takového dívat. A tohle je jedna z věcí, ten Bocklesson, ty novokřtěnci, co mě tak jako utkvělo, viděl jsem to asi 3x nebo 4x, na co nemůžu zapomenout. Vlastně nevím přesně, co mě tak na tom uchvacovalo, ale hrozně mě bavilo, že když táta vešel na jeviště, tak aniž by se o to příliš snažil, tak upoutal pozornost diváku, jo, že prostě měl takové nějaké charisma, které se nedá ani naučit, ani nikde koupit, ani získat, pokud ho nemáte v sobě od narození. Jo. A to on měl a dovedl s tím pracovat tak, že vlastně velmi počestným způsobem upoutával pozornost diváků, přestože s ním na jevišti byla celá řada stejně dobrých a kvalitních herců, jako byl on. Jo. Že to nebylo tím, že by jako ti ostatní byli horší, vůbec ne. Jo. Naopak on vždycky vynikal o to víc, když byl obklopen tou kvalitou.
4: Co byste si přál pro české divadlo, pro českou kulturu a pro vaše divadlo třeba? Máte nějaké ještě sny, co byste si chtěl splnit v rámci principálství?
5: Přál bych si, aby v divadle všeobecně, jak si v České republice, aby panovaly rovné podmínky, aby jak si nebyla některá divadla zvýhodňována a některá znevýhodňována. Nechci to dál nějak specifikovat ani rozebírat, nicméně tento stav tu je prostě. A aby soukromá divadla byla brána jaksi jako stejně jako počestná tvář umění a kultury, české kultury, jako divadla státní nebo městská.
4: Já si myslím, že nás poslouchají i mladí herci, nebo určitě, když se dozví, že vedu rozhovor s vámi, tak máte třeba pro mladé začínající herce nějakou radu, kterou byste mohl dát vy jako zkušenější kolega, divadelní principál, co rozhodně třeba nedělat a co je třeba dobrý udělat a na co si dát pozor?
5: Aby se snažili životem kráčet rovně, ne příliš ohnuti a jaksi, aby se nepodbízeli příliš, ale aby si nenechali příliš líbit, když si někdo na ně dovoluje jenom proto, že jsou mladí a neskušení, ale aby nestratili pokoru. Protože si myslím, že bez pokory žádné umění není.
4: Myslíte, že dnešní herci to mají jako hodně jinak oproti třeba vám nebo oproti začínajícím hercům před lety? Mají to jako těžší, komplikovanější? Ty podmínky jsou třeba jiný?
5: Myslím, že to mají o něco těžší, protože jsou vystaveni mnohem větší konkurenci, než byli herci v době mýho mládí. Ale na druhou stranu zase je to velká výhoda, že prostě žijeme ve svobodném světě. No a ve svobodném světě je mnohem jaksi větší úsilí přežít a mnohem větší úsilí a mnohem větší práci vám dá si tu svobodu udržet. A je to rvačka, která stojí za to. Myslím si, že se nemá opouštět a že se má o svobodu a pravdu vždycky bojovat. Jo? Že to taky my jsme měli v uvozovkách tu výhodu, že se byl v televizi jeden program, na který se dívala celá republika. Jo. Takže když se natočila nějaká inscenace a byla jen trochu dobrá, no, tak ji viděla celá republika a velmi rychle jste mohl jaksi vejít v povědomí lidí a velmi rychle jste si mohl to jméno udělat. Jo. Pokud vám to zase dovolil někdo, abyste v tom hrál, nebo pokud někdo dovolil, aby byl ten text natočen a pokud někdo dovolil, aby se to vysílalo. Jo. Takže ono, jako, dal bych přednost jaksi tomu životu v džungli než a svobodně.
4: Na poušti.
5: Než v kleci někde. No.
4: Jaci jsou herci zaměstnanci? Citliví? Tak vy s tím máte bohaté zkušenosti, protože já občas slýchávám, že smrtelníci nebo neumělci vlastně jsme pro ně hrozně zvláštní jako druh lidí. Tak jak vy to vnímáte?
5: No, já jsem byl jako zaměstnanec, jako nespokojený zaměstnanec, protože jsem vlastně byl neustále jako každý herec. Herectví je hrozně nesvobodný zaměstnání, kde záleží na mnoha okolnostech a mnoha lidech a štěstí a já nevím čeho ještě všeho. Jestli dostanete dobrou práci a jestli to bude k něčemu, anebo jestli to bude jenom ztráta času. Jo. A herci jako zaměstnanci v době mýho mládí, aspoň to tak bylo, tak museli přijít k Fermanu a tam se dozvěděli, v čem budou hrát a museli v tom hrát, i když se jim nechtělo. A to dneska už nemusí. Jo. Dneska můžou herci být a mnoho jich to využívá, jejich jsou na volné noze takzvaně a nechávají se najímat různými divadly, což je zase potom tragédie pro ty principály, jako jsem já, který je obsadějí do něčeho a oni pak nemají čas, protože hrajou v 10 divadlech najednou, jo, aby se uživili samozřejmě. Jo. Tak je to na všem vždycky, na všem jen něco. V každý době je něco, kdy si můžete říct, Hergot, proč já jsem se narodil do téhle doby.
4: To je pravda.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je herec a principál divadla na Jezerce Jan Hrušinský. Proč jste se rozhodl založit divadlo? Byly ty podmínky herecký právě jeden z důvodů, proč založit to divadlo?
2: Byl to určitě jeden z důvodů, že jsem si chtěl za své omily jaksi trpět sám, jo? Že jsem si, nebo abych si mohl jaksi vyčítat, když něco udělám špatně, tak abych věděl, kdo to provedl. A skutečně to tak je, že když v našem divadle praskne žárovka, tak za to může Hrušinský samozřejmě. Jo? Vždycky je to tak, vždycky tomu ta odpovědnost, kterou máte při podnikání ve svém, tak je opravdu veliká. Jo? Ale nakonec svoboda je odpovědnost. Jo? Pokud ke svobodě přistoupíte bez odpovědnosti, no tak o ní brzo přijdete. A to samé je asi s tím podnikáním. Jo? Tak pokud jste neodpovědný, no tak to brzo zkrachuje.
1: Co na té práci nejvíc milujete a co naopak byste klidně vymazal úplně?
2: Miluju kontakt s diváky a ten pocit, když na jevišti jste s herci, které máte rád, protože jste si je sám vybral vlastně a hrajete s nimi hru, která funguje a která jaksi se přenáší dobře do toho hlediště a to hlediště vám to okamžitě dává najevo svými reakcemi. Jo. Tak to miluju a vždycky se na takové představení, na taková představení těším. I do toho zákulisí se těším, jo, na svoje kolegy a na herce a na svoje spolupracovníky v divadle. Tak z toho mám velkou radost. No a co bych, jako, co nemám rád, je někdy ta administrativa, která je s tím spojená. A to, co jsem říkal na začátku, nerovné podmínky pro divadla, jo, ty tady bohužel jsou velmi tvrdě nastaveny a já už jsem to vzdal, jako už proti tomu nebojuju, jedu si po svým vlastně mnoho let a nesnažím se to zlomit nějak, ale pro zakládání nových divadel to nejsou dobré podmínky tady.
1: Já se teď ještě přesunu k filmu. Jaký máte nejoblíbenější český nebo zahraniční film? A kdy jste naposledy natáčel? Jako herec, jako v roli herce.
2: V roli herce jsem byl minulý týden, kdy jsem hrál slepého otce, syna, který přijde o zrak po konfliktu, po zbytečném konfliktu se svým synem. Jo? Taková rolička, to byla docela zajímavá, hezká. Jo?
1: Co to bylo za projekt?
2: Bavilo mě to. Já to nechci prozrazovat ještě, rozumím. Protože to vlastně se začalo teď teprve. A ještě jste se ptal předtím.
1: Další otázka byla, český nebo zahraniční film váš oblíbený?
2: No, já obvykle uvádím Rozmarný léto jako jeden z nejoblíbenějších svých filmů, protože za prvé se mi vybaví moje dětství, za druhý se mi vybaví přesně doba, kdy se to točilo, protože ten film točili o prázdninách v době, kdy my jsme jezdili do Planý nad Lužnicí do jižních Čech a tohle se točilo ve Veselý nad Lužnicí asi 15 kilometrů od nás. Takže jsme byli hodně blízko tomu a často jsem byl i na tom place tam při natáčení a často vlastně jsem potom byl u toho, když se táta nerad učil text na druhý den na natáčení. Jo.
1: A brával vás tatínek často na natáčení sebou?
2: Ne často, ale občas ano. No. A vždycky mě to zajímalo, vždycky mě to bavilo hrozně. Jo. To tak jako procházet ateliér a vidět, jak on třeba hrál, já nevím, povíce nesvatby Tarzanova smrt, teda toho Tarzana, tam byla taková klec, kde ho přivezou, že jo, a mě bavilo tam, že se dali roztahovat ty mříže, jo, že to nebylo z železa, ale z nějaký hmoty, která šla roztáhnout a tak. A u mnoha filmů, který dneska sleduju, já nevím, Strach po stopách krve, nebo Jak se krade milion a tak si vybavuju ty chvíle, kdy jsem tam byl u toho natáčení a vlastně je to hrozně taková, tak se vám zhmotní ta minulost jaksi do přítomnosti. Mám to rád, tyhle ty vzpomínky, který se oživují díky tomu konkrétnímu doteku minulosti.
1: Dá se nějak srovnat nálada nebo atmosféra natáčení tehdy a dnes? Bylo to jiný?
2: Pamatuju si, že u nás v ulici, hned vedle našeho domu je takové schodiště a na tom schodišti se točila jedna scéna z filmu, myslím, že se jmenoval Vrah skrývá tvář, Petr Šulhov to točil, táta hrál toho detektiva Kalaš, majora Kalaše, v tom natočili spolu asi 5 těch detektivek a vím, že to byl noční záběr takovej, teda někdy v 9-10 večer se to točilo. A že v té ulici museli filmaři tehdy udělat takovou jako spásky, takovou ohradu, aby tam nebyli lidi, protože se rozkřiklo, že se tam bude filmovat. A se lidi z okolí, přišlo tam nějakých 150, možná 200 lidí, kteří tam stáli za tou páskou a koukali, čekali hodinu, dvě hodiny, než se to tam nasvítí a než to, co to je to filmování a koukali na to. To se dneska neděje, si myslím, jo? Že dneska je to lidem jedno. Jo?
1: Hlavně v Praze se natáčí všude a furt.
2: Každou chvíli.
1: Je to tak, ano. Jak se člověku změní pohled na svět po 14-denním spánku, umělém spánku tedy? Přehodnotíte nějaké svoje životní postoje, názory? Je člověk větší kliděs pod takovéhle zkušenosti?
2: Jo, člověk by řekl, že ano. Že
1: bude, ano, ano.
2: Určitě se vám jaksi změní žebříček těch hodnot a zdraví je v tu chvíli skutečně na prvním místě. A ono asi by mělo být na prvním místě vždycky, protože bez něj nic není. Jo. Bez něj se nic vlastně smysluplného a dobrýho nemůže odehrát, když to zdraví nemáte. Jo. Když vám to chybí. Navíc člověk... Jak říká Jerome Klapka, Jerome, člověk nechce mít to, co má, člověk chce to, co mají druzí, ale to zdraví prostě bych chtěl mít a chce ho mít každý člověk. Jo. Tak samozřejmě jsem přehodnotil to, co je důležitý a ty priority byly opravdu jakoby jiný, ale nevydrželo mi to moc dlouho. No. Ono na to ve chvíli, kdy je vám dobře, tak na to nemyslíte příliš, na ty obtíže, které můžou nastat a na to, jak se vám všechno zkomplikuje rázem, když něco nemůžete. Jo? Když, to je jedno, jestli nemůžete chodit, nebo nemůžete zhejbat rukou, nebo vás bolí zuby, nebo já nevím, prostě cokoliv, co vás ochromí, tak najednou vám zkomplikuje život, takže zjistíte, že to a to nejde dělat v tu chvíli. Jo? Samozřejmě, že můžete žít nějakým plnohodnotným životem, když se to naučíte a když jste dostatečně silný, jo, a zvládnete to. Ale v tu chvíli víte, že to zdraví je prostě nezaplatitelný, že to je víc než jakýkoliv peníze, štěstí, cokoliv, co vás může potkat. Všechny materiální věci jdou stranou, jo, všechno. To zdraví je nejvíc na světě. A to si myslím, že si těch, ono to bylo, už je to asi 11 let, co jsem tohle zažil vlastně a já vlastně už 11 let jsem tu nemusel být vůbec. Jo. A díky lékařům z Thomayerovy nemocnice tady jsem, což jim děkuju touhle cestou, ale vážím si toho.
1: Tak já vám moc krát děkuju za milý rozhovor a popřeju vám krásný zbytek dne. Mým dnešním milým hostem byl herec a principál divadla na Jezerce Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Hasiči kvůli bouřkám vyjížděli přibližně k 250 událostí. Prezident Pavel se summitu NATO zúčastní, s Babišem chce jednat o své roli v delegaci. Zítra bude většinou oblačno, ojedinělé přehánky nebo bouřky, večer bouřky četnější i silné. Nejvyšší teploty většinou do 32 stupňů Celsia. Dobrý večer, u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Hasiči dnes vyjíždili k přibližně k 250 zásahům spojenými s bouřkovou vlnou, která prochází Českem. Šlo hlavně o technickou pomoc. Nejvíc práce měli hasiči ve středních Čechách, Jihomoravském kraji a na Vysočině, říká mluvčí hasičů v jižních Čechách Václav Pilný.
2: Evidujeme zvýšený počet zásahů souvisejících s čerpáním vody, odstraňování spadlých stromů nebo zabezpečení poškozených střech.
1: Pardubice mají po 15 letech příprav nový územní plán. Zastupitelé ho dnes odpoledne jednomyslně schválili. Dokument určuje, kdy bude možné stavět byty, průmyslové areály, občanskou vybavenost, dopravní infrastrukturu nebo zeleň. Nově stanovuje také výškové limity budov a charakter zástavby v jednotlivých částech města. Jeho podoba ale není definitivní. V dalších letech ho bude potřeba postupně upravovat, vysvětluje náměstek primátora René Živný ze Společně pro Pardubice.
3: Protože územní plán se pořizuje relativně dlouho, zhruba 15 let. Ta doba určila to, že budeme stejně muset potom v dalších zastupitelstvech přijít k nějakým změnám, ať v zájmu města, v zájmu soukromých vlastníků, takže určitě ten proces změn nastane i hned po vydání územního plánu.
1: Prezident Petr Pavel chce s vládou o rozložení rolí na summitu NATO v Ankaře ještě jednat. Podle něj by měl být v čele delegace on, jakožto nejvyšší ústavní činitel. Opírá se o protokoly aliance. Premiér Andrej Babiš z ANO ale řekl, že delegaci povede sám. Prezidenta zároveň vyzval, aby svou účast přehodnotil a jel až na další summit příští rok. To Pavel odmítá, jak vysvětlil ve vysílání na svém Facebooku.
4: Prezident nemá možnost se rozhodnout, které pravomoc se vykonávat bude a které ne. A pokud mě dnes Andrej Babiš vyzývá, abych byl velkorysý a do Ankary na summit NATO nejel, pak mě vlastně vyzývá k tomu, abych nevykonával svoje pracovní povinnosti. A takovou žádost já splnit nemohu.
1: Pavel taky dodal, že za prezidentskou kancelář by mělo na summit NATO letět 7 lidí. Spekulace o 35 členem doprovodu odmítl.
0: Počasí.
1: V noci čekáme zataženo až oblačno, na většině území přehánky, zpočátku místy bouřky, které budou i velmi silné. Na východě bude jasno až polojasno a srážky zde čekáme jen ojediněle. Během noci bude srážek ubývat, nejnižší ranní teploty 21 až 17 stupňů Celsia. No a zítra bude oblačno, v jeho východní polovině území polojasno až skoro jasno, ojediněle přehánky nebo bouřky, hlavně na horách. Večer čekáme od jeho západu přehánky a bouřky četnější, a to i silné, nejvyšší teploty 28 až 30. 2.

0: Na západě kolem 25, na východě až 630 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D5 z Prahy do Plzně stojí za loděnicí na kilometru 11,5 porouchané nákladní auto, je to v jízdním pruhu pro pomalá vozidla, vybočují tam kamiony. Na D1 z Prahy do Brna pozor, u sjezdu na Dívišov na 41. kilometru stojí porouchaný tentokrát mikrobus a na D35 opatrně u Olomouce ve směru na Ostravu za odbočkou na silnici do Přerova stojí nákladní auto s defektem pneumatiky na straně vozovky. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: To byly zprávy, po nich už je tady pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
2: Dnes uslyšíte příběh velké lásky, jejíž kořeny sahají až do dětských let.
3: Pár, který vám představíme, prožil barvitý život na jižní Moravě. Jemu je 83 let, jí 81.
2: Mají se rádi a milují se dodnes. Jejich lásku vám představí Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Vybíráme pro vás ty nejzajímavější a nejtklivější osudy lidí, kteří už oslavili zlatou svatbu.
1: Příběh zlaté lásky stvrzené manželským slibem už před 61 lety začal u Marie a Josefa Telenských v Moravských Bránicích.
0: My jsme za nimi poslali našeho kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Vy budete pan Telenský?
3: Ano.
4: Josef.
3: Josef.
4: A kde máte paní?
3: Tady dál. Moje vzácná paní, pojďte dál.
4: To je dlouhou chodbou dovnitř, jak do zámku úplně. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Tak Marie a Josef. Maruško, mám pro vás kytičku.
5: Ještě milé, děkuji. To se mně už dlouho nestalo.
4: Nepovídejte.
5: Opravdu.
4: A tohle dáme aspoň takhle, abyste měli společně na mlsání bomboniéru. Jste na sladký?
3: Jsou na to, vidíte tam, vidíte to na mě.
1: Marie a Josef se znali už od dětství. To spolu jen kamarádili.
0: Ale když mladému chlapci bylo 17 a z malé holčičky vyrostla 15-letá slečna, přeskočila jiskra, která zažehla lásku na celý život.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Ale chci říct takhle, že moja žena se mě vždycky líbila od začátku. Už jako, když jsme spolu chodili do školy, víte, tak bychom se viděli dennodenně, že?
4: Kdy jste to řekla doma, že máte kluka, Pepíka?
5: Já jsem neřekla, rodiče se to dozvěděli a hned byla ostuda.
3: Oni mě nechtěli, rodiče.
5: To byla jiná doba, vy to nepochopíte vůbec.
3: Třeba já vám to řeknu, jak to fungovalo u nich, u rodině. Můžu?
4: No.
3: Tatínek pracoval na dráze, výpravčí byl, chodil do práce, pracoval jako v Brně a jezdil o 5:30 ráno do Brna vlakem. Maminka stávala o 3:45. Tatínkovi zatopila, aby nestával do studené místnosti, tak mu zatopila, všecko nachystala a tatínek byl. To tak teda bylo ve všech rodinách, u nás taky, u nás otec byl.
4: Tatínek byl hlava rodiny.
3: Tak, a veliká hlava.
4: A nesmělo se odporovat.
3: To ne, to bylo automaticky, jako to nebylo o nějaký odporování. To bylo, otec to řekl a přesto, jak se říká, u nás tady v oblasti nejede vlak. Jo? Tak to bylo.
4: Kdo oznamoval tedy, že byste se chtěli vzít rodičům, ať už Maruščiným, anebo Josefovým?
3: Já jsem přišel žádat o ruku. Já jsem měl tak šílenou trému, že vám to nedokážu ani říct. Co jsem jako říkal, to nevím, jestli jsem koktál, jestli manželka si to pamatuje. Ty jsi u toho byla, že?
5: Nebyla. Ne, ty jsi mluvil s tatínkem a říkal, že mě máš rád.
3: Jo, to jsem říkal.
5: No, že chceš si mě vzít, že chceš se mnou chodit. Tak, no.
3: Takový, no nic jsem si nevymýšlel. Bylo to, jak to bylo. Nějak jsem to ze sebe vypustil.
4: A vzal jste kytku, klepali se vám nohy, ruce?
3: Kytku jsem dal mamince, jako, která byla úplně neskutečně hodná. A manželka je po ní.
4: Řekli hned ano, nebo byl problém?
3: Problém nebyl. Nebyl. Řekli, to se schválili mě to. Souhlasili.
4: To byli rodiče Marušky. Co vaši rodiče?
3: No, moji rodiče, jako, ti to věděli dávno. Já jsem to říkal od 14 let, že to manželce bylo 12, ne, mě bylo 14 a to už jsem doma říkal, že jedině Mařenka je moje žena. Bude. Zkrátka jsem se rozhodl, i když jsem jako kluk mladý, tady děvčat bylo plno všakých, jezdili jsme po zábavách, byli všelijaký taky zná, nemyslím, že bych s někým chodil, to ne, ale taky se mě holky líbily, že jako normálním klukovi, ale vybráno jsem už dávno měl, dávno.

0: Datum, ten váš den D, den vaší svatby. Jaký to byl den?
1: No to byla sobota, bylo to 24. března 1962.
0: Kdo ten den vybral?
1: Spolu jsme to vybrali, spolu.
0: A plánovali jste svatbu taky společně, nebo někdo do toho ještě mluvil?
1: Ne, společně všechno, potom s rodičema.
0: Marško, jaké jste měla šaty?
1: Já jsem měla kostýmek světle šedý. Tenkrát ty bílé šaty jeden čas nebyly jako moderní, nebo moderní ne, ty kostýmky. Tak jsem měla kostýmek. Já jsem byla taková praktická, víte, já jsem ho potom ještě 10 let přešívala všelijak, pořád jsem chodila v jedných šatech.
0: Platilo, že vás Josef v den svatby před tím obřadem nesměl vidět? To se drželo?
1: Myslím, že se to nějak drželo, ale my jsme se stejně neviděli, že?
0: Pustila jste ho na rozlučku aspoň?
1: To nebylo tenkrát. Nebo bylo? Já nevím.
2: Já jsem zapíjel svobodu.
1: Já
2: jsem zapíjel svobodu pořádně. S kamarádama takhle, to jsme v hospodě oslavovali. To se muselo, že? To manželka ani nevěděla.
0: Rozhlas se občas k něčemu hodí, že se taky člověk o tom druhém něco dozví.
1: To je pravda.
0: Takže vy rozlučku, ne, manžel jo?
1: Ano.
0: A ten den D, tedy jak vypadala svatba? Byla jedna, byly dvě, bylo to v kostele, na úřadu, kdy se začínalo? Možná i od rána, jak to vypadalo?
1: No bylo to od rána, šlo, manželová rodina přišla k nám a šlo se od nás do Dolních Kounic na radnici, tam nás oddali. Jenomže moje maminka, my jsme byli tak hodně založeni, ale manželová maminka taky, jako chodili se do kostela. Jenomže manželův tatínek byl tajemník na radnici a tenkrát byla taková zlá doba, že oni se báli, aby jsme tu svatbu v kostele měli, takže my jsme jeli do kostela do Brna, na Křenové ulici, v tom kostele jsme měli svatbu.
0: Jako tajně.
1: No tajně, ale to stejně všichni věděli. Ale bylo to tajně.
0: Aby to nebylo tak na očích tady.
1: Ano,
0: ano. Takže nejdřív na úřadu?
1: Nejdřív na úřadu a potom v kostele.
2: Na tom obřadu byla jenom ta úzká rodina, svědkové a rodiče. Tam nebylo ty hosty, tam nebyli s náma. To je asi 3 nebo 4 osobní auta.
0: Pak přesun do Brna, to už jste jeli tedy jenom sami nebo s někým?
1: Sami jenom a rodiče. A za svědka nám tam v tom kostele šli ti šoféři 2. Tam taky byli potřeba svědci, takže ti šoféři.
2: Tak no.
0: Který z těch obřadů byl pro vás důležitější nebo niternější pro vás osobně?
2: No, mně se to lepší líbilo, líp teda líbilo v tom kostele. To bylo takový honosnější, abych to řekl nějak tak, no. Že je souhlasíš?
1: Ano, pěkné to bylo.
0: Jak vypadal ten první polibek, výměna prstínků v kostele?
1: No, pěkné to bylo, no. Ty pocity, co jsem tenkrát měla, to já už si nepamatuju, ale protože jsem byla taková rozechvělá, že... pěkné to bylo, pěkné. Ano.
0: Já myslím, že je to možná drzá otázka, ale je to o partnerských vztazích, o soužití dvou lidí, kteří k sobě patří a to k tomu taky patří. Ten polibek jsem se ptal na té svatbě. Maruško, jaký byl Josef partner, milenec, jako mě líbat?
1: No, to je taková intimní otázka, to uměl.
0: Uměl se k vám i tak hezky jako postavit, byl takový ten obranář, uměl vás vzít kolem pasu nebo za ruku. Jaký byl v těch začátcích a vydrželo to třeba i doteď?
1: Vydrželo to dlouho, hodně. To je dlouho, opravdu. A i teď.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.
1: Na svatebním oznámení manželů Telenských před 61 lety stálo: sám nejsi nic, však s druhým srdcem síla a člověkem si ještě víc. Viktor Hugo.
2: A Marie i Josef to beze zbytku naplnili.
1: To ještě netušili, kolik dětí přijde, kdy se bude jeden od druhého bát a kdy si budou muset být navzájem oporou.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Jaký byl ten začátek? Svatba a začal ten váš život tak, jak to mělo být, i na vesnici, prostě dva se vzali, už patří k sobě, je to nová rodina. Kde jste začali bydlet a jak vám to šlo?
4: No, bydleli jsme u mých rodičů, potom nějaký čas krátce jsme bydleli u manželových rodičů. Když jsem šla z domu přes ten jeden barák, jsem se stěhovala k manželovým rodičům, tak my jsme s maminkou seděli na dvoře a byli jsme z toho tak smutný, že jdu pryč a já jsem šla jenom vedle. No a potom manžel byl zaměstnaný na letišti v Brně, tak jsme tam dostali svobodárnu, tak jsme žili tam na svobodárně.
5: Teď jsme museli, my jsme nic neměli, že? My jsme byli na svobodárně, nábytek jsme neměli vůbec žádný, tak jsme si museli koupit nábytek. Nábytek nebyl, tenkrát nic nebylo. Tak jsme sehnali, v Hodoníně byla nějaká výstava nábytku, v Hodoníně, že to je tady 80 km od Brna, tak jsme jeli do Hodonína s jedním kamarádem, tam vzal do auta a jeli jsme se tam podívat tu na tu výstavu a přímo tam ten exponát, jeden, co tam byl, ten obývák tam stál, že, tak to se nám líbilo, tak jsme to koupili, no a to jsme byli rádi, tak máme obývák, že. Zařizování toho bytu, to bylo úžasné.
4: Příjemné starosti, opravdu. No. Vzali jsme si půjčku novomanželskou, to tenkrát bylo, že. A dostali jsme byt, jsme bydleli na Lesné v Brně, pak jsme tam měli havárii v bytě a přestěhovali jsme se do Lišně, tak jsme bydleli i v Lišni. No a nakonec jsme zakotvili tady. Já jsem dostala od tetičky domek tady ten a tak jsme šli sem a dceři jsme nechali být v Brně po nás.
3: Takže z Brna do Moravských Bránic.
4: Zpátky.
3: Ale ten začátek prakticky, jaké to bylo? Najednou už nemáte za zády maminku, tatínka, musíte se postarat sama o sebe, vy o domácnost. Josef asi o to, aby bylo z čeho žít, abyste měla to zázemí pro ty děti. Jak vám to šlo? Zalekli jste se toho? Byly tam těžkosti na začátku nebo ne?
4: Nezalekli jsme se ničeho. Nezalekli. Neměli jsme vůbec nic, když jsme bydleli na té svobodárně. Já jsem šla z práce a přemýšlela jsem, co budu vařit a abych k tomu měla všechno, když jsem dělala řízky, abych měla paličku, prkínko, jo, tak jsme postupně si všechno zařídili sami, jo. Potom, až jsme dostali byt a zařídili jsme si to tak skromně a jak se nám to líbilo a na co bylo, tak přijeli rodiče a říkali, je děti, kde jste na to vzali? A když byly dveře do obýváku zavřené, a kdo bude bydlet tam? Ono se jim to zdálo být velké, víte?
3: Proto pak přišlo tolik dětí?
4: No tak dvě děti jsme chtěli, jako, no a ta třetí, to bylo už neplánované, ale říkali jsme, třeba to bude ten kluk. No, byla to holčička, ale my jsme rádi za ní. Jsme šťastní, že ji máme.
3: Josefe, když přišla první holka na svět, co to s vámi vlastně jako ještě pořád s klukem udělalo?
5: No, když přišla na svět, tak to, já vám řeknu, jak to bylo. Já jsem hrával, v té době jsem hrál fotbal, měl jsem to neštěstí, že jsem zrovna levou nohu jsem měl v sádře po úraze z fotbalu, takže jsem marodil a že manželka odjela do porodnice, v Ivančicích rodila, to jsem já vůbec neviděl, já jsem spál, normálně jsem chrápal a teď jsem se ráno zbudil a manželka byla pryč a že rodí v nemocnici. Takhle jsem to prožil, takhle jsem se teda zachoval. To mě mrzí do dneška, víte? Protože to nebylo férový teda ode mě.
3: Vy jste mu neřekla, že jedete do porodnice?
4: Ne, neřekla, já jsem neměla čas, já jsem měla takové bolesti, že mě, a maminka pořád za mnou běhala, já jsem to nesnesla, víte, já jsem chodila po dvoře a chtěla jsem být sama, že mám bolesti, no. Potom zavolali sanitku a do rána se narodila dcera. My jsme chtěli děvčátko první. No, právě jsme říkali, my jsme pořád chtěli děvčátko a potom, až jsme chtěli chlapička, tak jsme měli samé děvčátka.
5: On se machroval, že jo, děvčátko. Pak byl kluk, nebyl, byl zase děvčátko, pan, no. Chyba se stala. Ale teď bude tuto větra kluha. A když byla třetí holka, tak pám tak do toho, to už nedáme kluka.
3: Josef řekl, jaké to bylo vlastně, když přišlo první dítě na svět, ale pro vás?
4: No pro mě to byl takový pocit, já jsem si myslela, že mě patří celý svět. Opravdu, já jsem byla tak šťastná, to se nedá vypovědět, opravdu. Kdo nemá děti, tak to nezažije. Nevím, byla jsem šťastná, já jsem chtěla děti. Byla jsem moc šťastná. No potom v Brně, ty dvě se narodily potom v Brně na ušil Hanu. Hanu a Marušku.
5: No. Já jsem tam přišel do té nemocnice, když se narodila ta třetí holka, tak jsem ty dvě, protože jsem to, zůstal jsem doma s dvoma, i té jedné byl rok a té jedné byl dva, že? No. A ta se narodila tři, tak teď chlap doma, dvě děcka, že? Tak jsem je oblíkl a šel jsem, a to byla určitě sobota nebo neděla, protože ta nemocnice byla zavřená, tak jsem tam zvonil a teď z okna se vyklonila sestřička, to bylo ráno, myslím, ale půl sedmé ráno, už jsem byl u porodnice. A s těma dětskama, teď se měli, oni měli a čepičky měli nasazeny, že? Já si říkám, nezlobte se, já tady mám manželku a tak kolem toho. A ona říká, máte štěstí, máte dceru. A já jsem jako byl nešťastný trochu. já už mám dvě.
4: Byli nakrátko ostříhané a ta sestřička si myslela, že jsou to kluci.
5: Na to nezapomenu no. Smrti tady na toto. Jak jsme se bavili kolem tady toho. No. My jsme skutečně, byl to šílený záběr, ty tři dětská rok po roku, nikomu to nepřeju, že bych mu to, to je taková pomsta trošku, někdy bych to někomu přál, jo, ale my jsme, tak co nám zbývalo, my jsme si to museli užít, že, no.
4: My jsme to brali tak, že to tak má být, no, že to tak má být a já jsem byla opravdu šťastná. Vůbec ta práce kolem toho nevadila.
5: Byli jsme mladí, měli jsme dobrý nervy, zvládli jsme to. No.
4: My si hráli spolu a tak normální život.
3: Maruško, čím vás v životě Josef kdy rozesmál? Byl to takový smíšek a bavič ve společnosti?
4: No, tak bavič byl, on tak raz zpíval vždycky.
3: A i vám?
4: Mně taky, no. Mně taky určitě.
5: Ale my jsme zpívali. Manželka to neřekne, ale ona krásně zpívala taky, když jsme byli mladší a my jsme dokázali zpívat spolu takový to dueto, víte, to jsme zpívávali, no. Ale žena to jako neřeknu, asi si nepochlubí, ale taky jsme si zaspívali.
3: Tak nemusí se chlubit, stačí, když nám zaspíváte.
4: Já už nespívám, už 30 let.
5: Žena vám nezaspíval, já bych vám třeba zaspíval, no, jestli chcete.
3: No.
5: Když se

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání a na webu zlatalaska.cz.
1: Zlatá láska je pořad naplněný životními zkušenostmi lidí, co se milují a jejichž lásku ověřil čas.
2: Život každého z nás je poskládán z korálku štěstí a těžkých balvanů úzkosti a strachu.
1: Ani Marii a Josefa Telenských takové okamžiky neminuli. Pomohla jim síla jejich lásky. Každý z vás ví, jak to myslíme.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Byly chvíli teda v životě našem taky, všechno nebylo úplně, tak jak se říká, taky byly problémy. A vždycky mě podržela. Nemyslím tím, že by nejedná se o nějakou třeba nevěru nebo problémy potesta. To absolutně, to jsme v životě neměli spolu. Já jsem jim byl věrný, ona o tom nepochybuje, mě taky to, ale třeba práci něco bylo a bylo to dost takový třeba i nespravedlivý. To víte, jak to je v životě. No. A vždycky mě věřila, zastala se mě. To jsem si vždycky hodně vážil.
4: A byla nějaká konkrétní chvíle, kdy si to uvědomujete a zpětně si to třeba i v té hlavě promítáte?
3: Určitě. Ona ví, manželka, o čem mluvím. Když je to je záležitost stará 40 roku třeba, ale bylo takový neštěstí v práci. No. Zkrátka jsem byl v obchodě a bylo tam nějaký manko a který já jsem na 100% nezavinil a nakonec jsem to všechno musel zaplatit. Ale jako trestaný jsem nebyl, že bych byl třeba zavřený nebo tak, ale tak mě to hodně se dotklo, protože když děláte někde nějakou práci a 15 let to děláte na jednom místě a najednou se stane to, co se stalo, tak a víte 100%, že jsem to neudělal, jo? Že jako sám. Byli tam mají lidi, kteří tvrdili taky to tež a tak mě to tako, strašně mě to vzalo a žena mě věřila a to teda toho jsem si vážil, to na to nezapomněl smrti. Říkám to jako nezapomenu. No.
5: On říkal, že neví jak dál, že neví, byl bezradný, že jako kdyby si chtěl vzít život, mě to přišlo nebo co, tak jsem si klekla a říkám, ještě tady máš mě a děti, tak přece my tě máme rádi a musíš tady s náma zůstat. Tak bylo to těžké, opravdu jsme to prožívali dlouho, bylo to těžké. Dali jsme to. Já jsem věděla, že to musíme dát. Musíme.
4: Vy jste, Maruško, ten typ, který drží celou rodinu, ale zároveň to drží v sobě a nechce to ventilovat dál, naopak Josef bude takový ten, který třeba bouchne a dá ty svoje city najevo, ale vy jste takový ten držák rodiny, já to tak cítím.
5: No, tak asi to tak bude, ale manžel taky je držák rodiny, taky jsme oba jako zajedno.
4: Prozraďte mi, kdy naposledy a jestli to je v tomhle věku ještě tak jako běžné a normální si tu lásku dávat najevo, takže jste se třeba objali nebo jste jenom chvíli seděli a zasněně se dívali s rukama propletenýma do sebe nebo jste si dali pusu. Je to normální ještě v tomhle věku?
5: Ano, je. Je.
4: Kdy naposledy jste se objímali?
5: No včera, že?
3: Ale fakt je to, že my třeba máme ložnic, že tady spíme jako spolu, že? A já znám možná lidi, kteří jsou mladší a chlap spí úplně jinde, protože trochu chrápe, tak žena ho vypucuje, musí spát jinde, že? To ne, to my spíme spolu a někdy třeba taky chrápu, že nějaká, no většinou, já vím, že chrápu, já to vím, ona mi to nepřijde, ale že všecko, tak žijeme tak, jak se zkrátka má, no. Bereme to tak, jak to je, zatím nám to tak vychází a jsme spokojní, jsme šťastní. A...
5: Víte, co třeba dneska ráno, jo? Já jsem se zbudila a manžel ležel vedle mě a teď mě chytl za ruku a říkal, jsi z hůru, mě se chce kašlat, abych tě nezbudil.
0: Zlatá láska.
2: Rozhodli jsme se ve Zlaté lásce zjistit, jak se Marie a Josef Telenských znají po 61 letech společného manželství.
1: Každému z nich Patrik Rozehnal položil stejné otázky. Ale každému zvlášť, aby to ten druhý neslyšel. Jejich odpovědi jsme vložili za sebe a vy si je teď můžete poslechnout.
2: Držíme jim palce.
4: Jaké má ona oblíbené jídlo?
3: Má ráda brambory, potom má ráda kuřecí, hodně děláme kuřecí, maso, kuřata, takové věci.
5: No, řízek.
4: Kam jste jeli na první dovolenou s dětmi?
5: Na Loučany. Tam měl podnik chatu a tak tam jsme byli poprvé s dětma.
3: Ježišmar. To byl rok 71 nebo 72, to už přesně nevím. Byli jsme v Naloučanech na chatě a s dětskama.
4: Žárlila někdy?
3: Já myslím, že na mě nemusela žárlit. Ne.
5: Jo, žárlila. Byla jsem nervózní. Byla.
4: Jak se to projevovalo? Dala jste mu sekec?
5: Ne, to bylo uvnitř všechno. Taková nervozita. Ne, vůbec najevo jsem to nedávala. Vůbec.
4: Řekla jste mu to někdy, že jste žárlila?
5: Řekla, tenkrát.
4: Co na to?
5: To už nevím, ale vždycky se z toho nějak vykroutil.
4: Jaké je její nejsprostší slovo?
3: No já teda... Já jsem od ní slyšel těch prostě slov strašně málo. Když se třeba stane, ona něco dělá, buď se spálí, nebo se řízne, nebo něco, tak maximálně můžu to říct na plnou pusu, tak jestli jsem slyšel, řekla do prdele jednou. Ale jinak ona prostě vůbec nemluví.
4: Jaké nejsilnější slovo, abyste si ulevila, z vás vylítne?
5: Já to nemůžu říct.
4: Zkuste. Manžel byl odvážný a řekl to.
5: Jo, já vím, co řekla, protože já to říkám. To je prostý, to já nemůžu říct.
4: Posíláte občas někam, něco někam?
5: Někam, ano.
4: Tam dozadu?
5: Tam dozadu, jo.
4: První polibek. Kdy, kde?
3: No, tak polibek to bylo, to jsme se líbali, ještě jsme byli hodně mladí a to ani nevím kde, no tak určitě někde o samotě, takový políbek nesmělej, že to nám bylo tak, to manželství bylo jak 15, no.
4: První políbek, kdy a kde?
5: Někde tam bránících na Sokolovně asi.
4: Vaše oblíbená barva, jaká to je?
5: Černá.
4: Jakože zeštíhuje.
5: Ano.
4: Oblíbená barva její?
3: Manželka má ráda modrou, bílou a takovou do hněda nějakou bejžovou, no.
4: Jaký je jeho největší koníček?
5: No to zpívání asi, teda já nevím o ničem jiném. A ty karty má rád, Marie až teď. Když byl mladý, tak nechodil do hospody a hrát karty, to ne, až teď, co jsme tady.
4: A ty koníčky s ním sdílíte?
5: Ne, já to spíš tak trpím.
4: Jaký je váš největší koníček?
3: Můj? První je zpěv, každopádně lidové písničky u cymbálu a tak, to je moje, to jako strašně mám rád, jenomže už to nedělám teď. A pak ten sport.
4: A je něco, co byste takhle z fleku vystřihl, nějakou písničku, aspoň kousek?
3: Moja!

0: Změnili jste se trochu k obrazu tomu druhému za ty léta? Snažili jste se víc vstříc, anebo toho druhého trochu měnit?
1: My jsme se vzali mladí, tak jsme se tak přizpůsobili jeden druhému, tak samozřejmě, jo. Samozřejmě to, ne, že by jeden chtěl druhého předělávat.
2: Já musím říct, že já jsem se u tebe předělal k lepšímu, jako. Jo, jako když jsem si vzal tebe, tak skutečně to, jako jsem se snažil, abych se ti vyrovnal.
0: Byla přesto někdy těžká chvilka, kdy jste si třeba někdo z vás řekl, a tohle už ne, anebo končíme a odcházíme od sebe?
1: To jsme možná někdy řekli, ale nebylo to tak do důsledku, jo, to bylo jenom.
2: Mě nenapadlo nikdy, kam bych šel, no. Já jsem říkal manželce vždycky, kdybych neměl tebe, tak budu asi v pralese skákat někde po strovech, jako nějaká opice, a pak ti mě zdrží. Ty mě úplně po všech stránkách mě skulturní, ne, víte, jako bez nic, no, já ne teda. Strašně jsem se vždycky rád vracel dom, teď jsem byl v Lázních s tím kolenem, kam jsem nechtěl jet, nakonec mě doktorka tam to přesvědčila, že bych měl jít, tak jsem jel, nechtěl. Já jsem tam nemohl vydržet, na mě to psychicky, úplně mě to deptalo, já jsem tam nemohl být, volali jsme si každý 3 hodiny, každý den a přes Viber a všechno možný a už mě bylo tak smutno, že jsem přišel doma.
1: Přišel doma slzel. Slze, opravdu.
2: Už to není to, nemůžu, fakt, nepřeháním to. Je mě doma tak dobře, a nikam mě nikdo už nikdy nedostane, to vám říkám, jak tady sedím. Ne, smutno mě bylo po manželce, smutno. Večer, nejhorší to bylo večer, že potom do 3 hodin byly procedury, to skončilo, a co potom, tam jsem chodil po parku na procházku, a večer jsem pořád vzpomínal, jsme si volali. My jsme spolu tak srostli, ale to až teda přijde nějaká hodně těžká chvilka, která přijde v každém životě. Tak říkám, že ne. Já musím jít první. Já bych to nedal. Teď zůstat.
1: A to já říkám taky.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání a na webu zlatalaska.cz.
1: Lásku poznáte i podle toho, že se o toho druhého bojíte mnohdy víc než sami o sebe.
2: Josef Telenský si pamatuje, jak mu jednou volali do zaměstnání, že jeho ženu Marii našli v práci ležet bez hnutí, že krvácela, a taky odvezli do nemocnice.
1: Bylo to mimoděložní těhotenství. Mařence šlo o život, ale dostala se z toho.
2: Tehdy se Josef strachoval, že o svou lásku přijde.
3: No a já to stejně o manžela, když měl havárku poprvé na motorce a potom v autě, tak to jsem se o něho taky moc bála. Vždycky, když se něco přihodilo takového, že šlo o život.
4: Představte si, já jsem měl havárku, tady kousek od baráku, a já teda jsem šofér, jezdím auto, jezdím všude, ještě teď pojedem s manželkou asi ještě na Slovensko na dovolenou, ale to chci říct, že jezdím, ne že bych se vážu se a byl jsem uvázaný, teď do mě proti směru narazil mladý kluk s osobákem, přitom ten pás mě rozdrtil hrudník, normálně jsem měl prasklý hrudník a že takhle navenek jsem vůbec nebyl zraněný a tam jsem ztrácel vědomí a byl jsem jako na jípce, protože jak mě praskl ten, tak jsem měl i oteklý srdce, plíce tím nárazem, no a bylo to dost vážný.
5: Když manžel měl tu havárku, jak jste se to dozvěděla, co ve vás se hnulo, nehnulo?
3: No tak já jsem, no to teda já jsem myslela, že je fakt, že to není pravda, že to je sen, nebo co, já jsem to hned volala dceři do Brna, tak oni okamžitě do Ivančic, do nemocnice, a já jsem ještě měla otevřený obchod tady. Tady chodili lidi a to bylo v zimě, byla tma. Já jsem to řekla té jedné zákaznici a ona mě říkala, a to tady vydržíš takhle být a proč nejedeš do Ivančic? Tak já jsem tam za ním jela.
5: Já mám ještě jednu věc. Maruška, Mařenka, jak říká Pepík, na mě kouká.
3: Prosím.
5: My máme pro vás ještě takové překvapení od Carmen a od Petra.
4: Vážně?
5: Co by to tak mohlo být?
4: Tak co by to bylo být od Petra? Jaký pozdrav třeba, nebo blahopřání nějaký?
5: Je to takový pozdrav, ano.
3: Nenapadá mě nic teda, hledá nějakou kazetu nebo něco takového.
5: Oni vás chtěli potěšit, nebo vůbec chceme vás potěšit, a říkáme si, že lidé by měli být spolu a něco k tomu dobře poslouží. Tak když půjdete za mnou, tak já vám ukážu, co jsme přivezli jako takové překvapení pro vás.
3: Ježiš, no teda ne. To je teda, to jsem nečekala, to je opravdu překvapení velké. To ne, nám to zaplatíme. To, to si nemůžeme vzít vůbec.
5: No to musíte. Já mám povinnost to předat. A velmi rád to předávám. Je to kávovar velký, funkční, na espresso, větší kávu, na čaj z kávu a vedle ještě digitální rádio, abyste si mohli poslechnout třeba i ten náš pořad v digitální kvalitě.
3: Já mám postele na nočním stolku, to rádio, ale takové ne, staré.
4: Jsme překvapení teda, moc.
3: To teda jsme nečekali, opravdu. To teda.
4: Tak, je, tak to, jestli je to teda přímo od pana Kostky, tak moc děkujeme, a já nevím, jak jim to oplatíme. Vy to museli přijet do Bránic, tady za náma.
5: Na kafe.
3: Na kafe.
4: No, no. Na pořádný kafe.
5: A manželka upeče koláč nebo buchtu?
3: Usmažím řízky.
4: Jo, to je my dívejte se, my je prostřednictvím vaším zveme, jako jo. Vy to vyřídíte za nás, ale skutečně vážně, jestli Petr jezdí autem ještě jako řízdí, tak ať do toho kopnou a přijedou. To fakt je zvěrné.
3: Děkujeme moc, to jsme čekali, to jste teda vyrazili nám dech přímo s tímto. Ne, no to si nemůžeme vzít, takový drahý věci. To.
5: Vy si to zasloužíte.
3: Moc děkujeme.
2: Nemáte zač. Váš příběh je tklivý, láska silná a život vzorem pro mnoho dalších.
1: Co cítí Marie a Josef Telenských jeden k druhému dnes? A za co by tomu druhému poděkovali? To nám řeknou za chvíli.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
6: Když se řekne ta láska, co vy si vybavíte jako první, nebo jakou vzpomínku, jaký okamžik, jaké vlastnosti, co si vybavíte?
4: Láska, to je velký slovo, ale láska je pořád, ale už to není taková ta láska, jak třeba když jsme se brali, že? To se mění, to je pořád takový, s věkem se to mění a teď už v našem věku se to mění v takovou úctu jeden k druhému. No.
3: Já bych řekla, že láska a zdraví je to nejdůležitější. Co jiného? To je dvě slova, nebo jedna věta, je v tom všechno.
4: Už když se ráno probudíme a víme, že jsme spolu vedle sebe, dneska už v těchto letech, a nikdo si nestěžuje na nic, že ho něco trápí nebo bolí nebo je nešťastný, tak to je všechno taková ta životní pohoda, takový ten vztah, taková, já nevím, no.
3: Jeden pro druhého všechno dělám samozřejmě.
6: Je nějaká věc, kterou byste tomu druhému rádi řekli, aby tohle věděl, aby to zaznělo, za co poděkovat třeba v tom životě, který jste spolu tak dlouho prožili a pěkně? Je něco takového, co byste řekli tomu druhému?
3: Děkuji ti za ta léta, za těch 61 roku. To bych řekla.
4: Já to asi, no, zkusím to nějak říct, ale moc si své ženy vážím. A ty vlastnosti, které ona má, jako co dokázala v tom životě pro tu rodinu, co dokázala udělat, to není jenom fráze, co říkám, to je skutečnost a mám ji za to hrozně rád. Je mě s ní strašně dobře. Já jsem tenkrát, když jsem si vybíral, to jsem byl hodně mladý a skutečně jsem udělal úžasnou věc. Do dneška to považuji za svou největší a nej rozhodnutí, který jsem udělal, že jsem se rozhodl vzít si za manželku tebe.
3: Děkuji ti, děkuji ti. To jsem slyšela poprvé.
4: No, protože my se tak do detailu o tom nebavíme, že, ale určitě ten pocit, to cítí, že tě mám rád a že jako to tak je.
6: Tak teď už to chce jenom pusu.
3: Už bylo dneska dvakrát.
4: A už jsem tě tolikrát nelíbal, ani nepamatuju.
2: Marie a Josef Telenských svým životem dokazují, že pochopení, něha, podpora a láska nejsou jen prázdná slova.
1: Jakoby říkali, miluji život, protože mi dal tebe. Miluji tebe, protože ty jsi můj život.
2: A tak milujte i vy. Dávejte lásku, protože je to to nejhezčí, co nás i ty druhé může potkat. V to věří i Petr Kostka
1: a Carmen Majerová.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas zprávy.
4: Desítky tisíc domácností jsou po silných bouřkách bez dodávek elektřiny. Stát převezme karlovarské letiště, využívat ho bude i armáda. Zítra bude většinou oblačno, ojedinělé přehánky nebo bouřky, večer bouřky četnější i silné, nejvyšší teploty většinou do 32 stupňů Celsia. Dobrý večer, zpráv přeje Jaroslav Mareš. Po silných bouřkách je bez elektřiny 30 tisíc domácností. Podle mluvčí společnosti ČES Soni Holingerové evidují 36 poruch na vedení vysokého napětí a další desítky na napětí nízkém. Technici aktuálně pracují na obnovení dodávek. Největší problémy jsou podle Holingerové ve středních Čechách.
5: Zde evidujeme asi 20 tisíc domácností bez elektřiny, aktuálně především na Kolínsku a Kutnohorsku. Dále potom evidujeme poruchy také na Moravě, na Šumpersku a ve východních Čechách. A především na Jičínsku. Předpokládáme, že bychom mohli během večera či noci dodávky obnovit.
4: Jihlava hledá nové zdroje vody. Radní proto schválili hydrogeologický průzkum na celkem třech místech. Vyjde na 400 tisíc korun, má najít vhodnou lokalitu pro odběr pitné vody. Až podle výsledků průzkumu se Jihlava podle primátora za ODS Petra Ryšky rozhodne, jestli zdroj využije.
6: Buď to pro nás bude zajímavý, nebo ne. Ono, že když se někde najde voda, ještě neznamená, že se dá dobře využít. Ale jak je té vody relativně nedostatek, tak je dobrý aspoň vidět třeba, že někde ta voda je.
4: Stát převezme do správy letiště Karlovy Vary, rozhodla vláda. Kromě civilního provozu ho bude využívat i pro armádní potřeby a nově taky jako stanoviště letecké záchranné služby. Podle úřadu vlády zajistí ministerstvo obrany modernizaci vzletové a přistávací dráhy tak, aby letiště splňovalo požadavky NATO. Sport. Fotbalisté Brazílie v úvodním kole vyřazovací fáze mistrovství světa zdolali po obratu 2-1 Japonsko. V 6. minutě nastavení rozhodl křídelník Gabriel Martinelli. V 8. finále pak Brazilci nastoupí proti lepšímu z dvojice pobřeží slonoviny Norsko. Počasí. V noci čekáme zataženo až oblačno, na většině území přehánky, zpočátku místy bouřky, které budou i velmi silné, na východě bude jasno až polojasno a srážky zde čekáme jen ojediněle. Během noci bude srážek ubývat, nejnižší ranní teploty 21 až 17. Zítra bude oblačno, v jihovýchodní polovině území polojasno až skoro jasno, ojediněle přehánky nebo bouřky, hlavně na horách. Večer čekáme od jihozápadu přehánky a bouřky četnější i silné. Nejvyšší odpolední teploty 28 až 32, na západě kolem 25, na jihovýchodě až 36 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na silnici 50 z Uherského Hradiště do Brna nebezpečná situace za Buchlovicemi, leží tam velká spadlá větev přes celou silnici, zasahovat budou hasiči. No a v Havířově pozor na nehodu na silnici 11 do Českého Těšína, u autobusového nádraží havarovala dvě osobní auta. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: To byly zprávy, po nich už začíná Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, dámy a pánové. Řeknu vám, že takové hvězdy, jaké bude dnes hostit Divadlo pro vaše uši, jsme tu už opravdu dlouho neměli. Jen si to vezměte, Zdeněk Svěrák, Jiří Suchý, Vladimír Svitáček nebo Bolek Polívka. Tak uznejte sami, že tohle je přece vybraná společnost. Buďte vítáni a hezký poslouchání.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Filmový smích nebo festival filmového smíchu, to bývalo setkání klubařů a fanoušků v Rychnově nad Knižnou, samozřejmě filmových klubařů. První ročník s promítáním filmů a odbornými semináři byl asi přirozeně věnován rychnovskému rodákovi Karlu Poláčkovi. A další léta postupně představila významné herecké osobnosti československé filmové a televizní komedie. V roce 1987 se v Rychnově nad Knižnou promítaly filmy Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka. No a kolegové z Královéhradecké redakce Československého rozhlasu u toho nemohli chybět.
2: Vážení přátelé, za prvé je mě slyšet ještě blíž, takhle? Křičet, no to já do půlnoci nevydržím. Začneme tím, jak vzniklo divadlo Járy Cimrmana. Všechno začalo v rozhlase československém pořadem, který se jmenoval Nealkoholická vinárna u Pavouka. Vy staršího budete pamatovat. To byl takový pořad založený na mystifikaci. My jsme předstírali, udělali jsme znouzecnost, že v rozhlase není vidět, kde se co odehrává. Takže jsme posluchačům lhali, že v Praze existuje vinárna, kam se sjíždějí světové kapacity jazzu a je tam pořád vyprodáno, takže není možné tam dostat vstupenky, protože zájezdy se hlásily, že by tam chtěli jet a my jsme odpovídali, že to není možné. Nikomu nebylo divné, je zajímavé, jak lidi jsou zvyklí, že co se z rádia řekne, to je pravda. Tak nikomu nebylo divné, že třeba jsme tam říkali, že ve vinárně vystoupí Louis Armstrong, ale má čas jen do 10, protože pak jde do Parku kultury Julia Fučíka na ples stavařů. To všechno se bralo vážně. A pěstovali jsme tam takový ten mystifikační humor ve spolupráci. Tenkrát jsme to dělali ve Hvězdoslavově ulici číslo 14, to je rozhlasový dům, odkud se dnes vysílá Zelená vlna hvězdy. A tam jsme třeba spolupracovali s Vrátnými a s Topičem a ti nám vystupovali v té vinárně jako zaměstnanci. Já bych vám na ukázku rád pustil jeden namátkově vybraný kousek z vinárny u Pavouka. Je to rozhovor s Vrátnou, jmenovala se paní Jenčová, která, to bylo zajímavé, ona se propůjčila a velice hladce vystříhla takový rozhovor na téma vanové lázně. V té době se ve vinárně konal sjezd přátel panelových domů. Totiž panelové domy měly mnoho nepřátel, takže jsme založili klub přátel. Byli to zejména osamělí jedinci, kteří uvítali, že nejsou tak sami a slyší zleva, zprava, zhora i ze zdola. No a pro ně se tam taky zřídili vanové lázně. Já bych prosil rozhlasový vůz, aby nám tu ukázku z vinárny u Pavouka pustili.
3: Já teď přicházím s mikrofonem četně, kde má službu paní Jelena Kubátová. Dobrý večer, paní Kubátová.
4: Dobrý večer.
3: Co je na tom pravdě, že je tu možnost se vykoupat?
4: No tak zřídili jsme tady vanovní lázně a prostě z mojí iniciativy, já jsem tomu dala podnět, aby se tady ty vanové lázně zřídili. No
3: a kolik van je tu?
4: Jedna vana. A prostě chodějí sem hlavně úředníci, jo, aby se vykoupali, protože je to opravdu dobré.
3: Proč právě úředníci?
4: No, úředník celý den sedí a prostě tady je ta vana lehací, tak si se může přijít pohodlně lehnout.
3: Když to doma má vanu sedací, ale?
4: Ano.
3: Aha. Jak je dlouhá ta vaše vana?
4: No je...
3: Zkoušela jste ji sama následně?
4: Ano, byla jsem samozřejmě, že když jsem to dala dohromady všecko, tak jsem to taky musela vyzkoušet. No. Takže se tam dá třeba i 3 najednou lehnout.
3: Vedle sebe?
4: Ano.
3: No, to je prostorná vana. A kde jste ji sehnali, takovou vanu?
4: No to dalo velkou práci schánět v dnešní době takovouhle takovou velkou vanu. Vyřadili ji v zoologické zahradě. A tak jsem se čistě náhodou o tom dozvěděla, tak jsem ji prostě hned sehnala pro náš podnik tady.
3: A v zoologické zahradě ji měli zřejmě k jiným účelům.
4: Ano, tam to měli prostě pro koupání zvěře.
3: A jaký je o tu vanu zájem?
4: No, zájem je velký, opravdu, protože lidi se tady opravdu můžou pohodlně natáhnout a kdyby člověk mohl takto poslouchat, jak si vzdychají a lahodějí, tak to je opravdu...
3: Slyšíte nějaké pěkný zvuky o tamto?
4: Ano, slyšíme.
3: Jaké?
4: No, takový vzdychání. Teď zrovna tady má schůzi klub přátel panelových domů a ty si tak v tom strašně libujou a ručník a mýdlo, to si oni nosejí svoje vlastní. Mhm.
3: Takže vy pak máte starost jen s tím tu vanu vymít, že? Po každém, nebo nevymýváte ji po každém?
4: Ale jo, to my vymejeme, uděláme to všechno a já to vydesinfikuji a...
3: Čím to desinfikujete?
4: To máme takový zvláštní desinfekční prostředek, to je vápno.
3: Já vám, paní Kubátová, děkuji za rozhovor a přeji vašim lázním dobrý provoz.
4: No, děkuji a nemáte zač.

Italský vědec a publicista Gennaro Castelli nedávno přirovnal našeho Cimrmana k sobce, která svou činností zasypala sama sebe. My se domníváme, že to je přirovnání velice výstižné, protože z Cimrmana opravdu jako z nějakého vulkánu tryskali na všechny strany mohutné erupce objevů z oblasti fyziky, chemie, botaniky, pedagogiky. Na ně pak dopadala sprška soch, obrazů, divadelních her, básní, referátů, jeho slavných kondolenčních listů. A zůstaneme-li ještě u tohoto přirovnání, vysoko nahoře se pak ještě dlouho vznášelo mračno drobnějších aforismů, matematických vzorců a historických dat, aby se nakonec, kdy už se zdálo, že se živel zcela uklidnil, snesl z čisté oblohy výmluvný mistrův epitaf. Budoucnost patří aluminiu. Nemělo by nás proto překvapit, že Cimrman byl snad vůbec největším světovým sběratelem pohádek. V jeho stínu zůstávají i taková jména jako Kubín, Bartoš, Němcová, Božena, možná Němcová, a dokonce i bratři Grimové, přestože na to byli dva. Cimrmanův názor na pohádku byl však velice zvláštní. Ve své studii na toto téma, ve studii nazvané Sbírejte pohádky, která byla otištěna v anarchistickém časopise Doutnák, Cimrman doslova píše, jak vlastně připravujeme naše děti na život. Čteme jim před spaním příběhy, v nichž nejmladší a odstrkovaný princ dostane nejkrásnější princeznu, hloupý Honza přelstí všechny chytráky a smolíčka pacholíčka zachrání na poslední chvíli jelen. Když ale děti vyrostou, vykročí do života, v němž odstrkovaný nakonec stejně ostrouhá, naivní sedne na lep chytrákovi a zatímco si na člověku smlsne kde jaká havěť, jeleni se klidně pasou. Taková literatura, uzavírá Cimrman, je podle mého soudu pro děti nebezpečnější než alkohol či zápalky. Krátce po otištění tohoto článku kupuje Cimrman vyřazený pivovarský valník, pár koní a začíná po českém venkově pohádky sbírat. Tak někde postačila domluva. Jinde se musel prokázat falešnou legitimací jezuitského řádu. Ale většinou se musel s paličatými sedláky o jejich pohádkové knížky doslova porvat. Čím větší byl jeho sběratelský věhlas, tím byla práce v terénu pochopitelně obtížnější. V chalupách ho vítalo zaryté mlčení a poličky bez jediné knihy. Stačilo však sáhnout za trám nebo vylobit prkno v podlaze. To už Cimrman věděl, kde to mají poschovávané. A už lezli na světlo všichni ti neohrožení Mikešové, obušky z pytlů ven. A když zalovil ve skrýši hodně hluboko, někdy se mu podařilo vytáhnout za hřbet i chytrou horákyni. Nakonec se však Cimrman musel své sběratelské činnosti vzdát, protože situace na českém venkově se nebezpečně vyostřila. Například nedaleko Chlumce si na něho počíhali sedláci. Vypřáhli mu koně, celý náklad knih si rozebrali a valník svrhli do cidliny. Toto jejich vítězství bylo takovou chabou náplastí na jejich předchozí neúspěchy. Cimrmanova pohádková tvorba spadá do období, kdy Cimrman v německé literatuře, už poměrně renomovaný autor, se teprve rozhodoval, že vstoupí i do literatury české. A tento jeho vstup nebyl zrovna nejšťastnější. Když totiž poprvé překročil hranice naší vlasti, bylo to u Rozvadova, směrem dovnitř, zeptal se celníka, jenž ho odbavoval, které dílo z české literatury je nejlepší. Celník, a byl to nadporučík Mleziva, odpověděl, že to je Babička. A zatímco se podrobně probíral jeho zavazadly, podrobně mu vyprávěl obsah. No. Cimrmanovi se Babička hned na celnici zalíbila
do svého deníku si poznamenal, že zvláště oceňuje babičin drsný vojácký jazyk. A ještě téhož večera v plzeňském hotelu Slovan, kde se ubytoval, se pustil do psaní své první české knihy. Ovšem, postavíme-li vedle sebe babičku Boženy Němcové a dědečka Járy Cimrmana, pak se tak nějak neubráníme pocitu, že Cimrman přes veškerou snahu pojednat téma po svém, že se prostě nedokázal od svého velkého vzoru oprostit. Je pravda, že zalidnil dědečkovo údolí celou řadou postav nesoucích pečeť jeho osobnosti. Třeba dědeček je zdařilá postava, jeho vnoučata Bohoušek, Toník, Jiřinka a Vilma. Nebo zámecký pan kníže se svým schovancem Narcisem. Hezká postava je i bláznivý Viktor. Ale to všechno jsou jenom výjimky. Jinak zůstává Cimrman své předloze skutečně poplatný. Jsou tam některé stránky, které až jakoby od Boženy Němcové opsal. Tady mám na mysli třeba dědečkovo vyprávění o tom, že za mlada viděl císařovnu Marii Terezii, jak se nedaleko Hořic dívá trubičkou. Tak asi byla bez náplně, si myslím.

0: Český proud.
1: Kdo tu všechno byl? Okresní a krajský inspektor, hasičský a recitační sbor, poblíže obecní váhy tříčlenná delegace z Prahy, zástupci nedaleké posádky pod vedením poručíka Osádky, početná skupina montérů, jeden z nich pomýšlel na dceru sedláka Krušiny, dále krojované družiny, alegorické vozy, italský zmrzlinář Antonio Cozzi na motocyklu Indián a svatý Jan z kamene vytesán.

Na stránkách obecní kroniky ozdobným písmem je psáno. Tento den pro zdejší rolníky znamená po noci ráno. Budeme žít jako v Praze.

z projevu inženýra Maliny z elektrických podniků. Vážení občané, vzácní hosté, s elektřinou je to prosté. Od pantáty vedou dráty do žárovky na devraty. Odtud proud se přelévá do stodoly do chléva. Při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému zkratu. Kdo má pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu nic nestane. Kdo si tam nastrká hřebíky, vyhoří a začne od píky. To každé rodiny, elektrické hodiny.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Dneska už je to jenom takové úsměvné vzpomínání, ale kdo si dnes představí, co měli v roce 1988 organizátoři filmového festivalu smíchu v Rychnově nad Kněžnou práce, aby jim vůbec tehdy povolili vystoupení už tenkrát klasika Jiřího Suchého. Vzpomínalo se mimo jiné na Jiřího Šlitra, takto rychnovského gymnazistu, a Jiří Suchý sebou na besedu s diváky přivezl i režiséra a skvělého, byť v jistém slova smyslu, velmi originálního vypravěče Vladimíra Svitáčka.
2: Teď jsem chtěl mluvit o tom Šlitrovi. Myslím, že je to taky v tom časopise, co máte, ne, jak se tomu říká, teda ten svazeček, jak ty to?
3: Svazeček.
2: Ten tam si k mě má přečtenýho, ale tohle se naučil ode mě, ty byle. To jsem si na sebe ušil, to... No, svazeček, tak tam píšu o tom, že... Ne, on píše o tom, že já to říkám, tak je. Že upozorňuju, že než Jiří Šlitr vstoupil na scénu Semaforu, že už měl za sebou víc jak 2000 představení, a to není žart, v metropolích Evropy, jako je Brusel, Vídeň, Moskva, Praha. Poněvadž on hrál finále k ty Laterně Magice. A tady už jenom předešlu, že Laternu Magiku ve slovníku, který vyšel před 20 lety, příruční encyklopedický slovník. Všimni si, jak ten úvod je stručný, že se nezakecávám. Je to hodný chlapec. V tom slovníku příručným naučným před 20 lety je napsáno, že Laternu Magiku vytvořil Alfred Radok se svými spolupracovníky. Ve slovníku, který vyšel později, ale za to je ilustrovaný asi před 3 lety, naučný slovník, tak tam je napsáno, že Laternu Magiku vytvořil Josef Svoboda, architekt, národní umělec. My jsme mu říkali Svob. Asi před 3 lety psal do Květů. Laternu Magiku vytvořili kromě něj ještě Roháč a Forman, a tam jsou 4 tečky. Moje kariéra vzrostla, až jsem se dostal už mezi 4 tečky. Jedině to jsem chtěl říct úvodem k tomu, co budu říkat. On už je vytrénovaný, ta usík, pač ani nezbled.

byla vám zajímavá věc. My jsme jezdívali kdysi velmi často na zájezdy do obou Německ. Do obou Němecek. Jo? A tam jsem zpíval německy tu Zuzanu a jednou jsme v Hamburku točili televizi a já jsem to měl naspívat. Ta písnička se mi zpívala celkem dobře, až na jedno místo, totiž na medařské soutěži to vyhraje, znělo v němčině jeden imker güte beber gewinnt. To bylo jako to úskalí moje. A poněvadž přece jenom, když člověk najednou se rozsvítějí ty reflektory, blikne ta červená na té kameře a teďka ještě v cizí řeči a teďka oni... Takže vznikne taková nervozita a ještě jsem si nebyl právě jistý s tím. Takže když jsem došel k tomuhle tomu místu, že jo, tak to začalo, jo, to bylo jeden imker, tak oni samozřejmě stop a noch einmal Herr Suchy, jo. No, tak jsem spustil po druhý a zase a jeden imker, güte, ve, a zase tak. A oni byli takový velice jako decentní a říká, nix, noch einmal bitte. A furt, když to bylo po pátý, tak už jsem viděl, jak říkají, noch einmal bitte, Herr Suchy. Ale pořád se ovládali a představte si, že mě po osmý, teprve po osmý jsem to, víte, co to byly za muka, po osmý jsem to nějak odspíval, ne zrovna nejlíp, poněvadž pak už jsem dělal chyby i na jiných místech, jak jsem ztrácel tu jistotu, ale pak to po osmý to dopadlo nějak, no ale bylo to hrozný, to byl jeden z takových nejhroznějších okamžiků, který jsem tam zažil. Totiž to je taková zvláštní věc, která, ne že bych se k němu chtěl přirovnávat, ale která postihala i Lawrence Oliviera jeden čas, že když herec dostane strach z určitý pasáže, tak prostě ta nervová soustava je už tak uspůsobená, že prostě i kdyby to ovládal, třeba celý den si to může říkat perfektně a když potom dojde na tu scénu, tak selže. Já jsem se doslech právě, já jsem občas tímhletím trpěl, že jsem měl třeba ve hře Smutek bláznivých panen jsem měl jednu písničku, kterou jsem nikdy si nebyl jistý, jestli se mi povede nebo ne a za těch, já nevím, jsme to hráli asi 300krát, za těch 300 repríz se mi to snad 30krát nepovedlo prostě. Jenom ze strachu, že to zkazím. A tak jsem měl o sobě hrozně špatný mínění a pak jsem se dověděl, že to byl případ, psychický problém Lawrence Oliviera, který jednou někde něco zkazil a pak měl takový jako trauma z toho místa a léčil se u psychiatrů z toho. No byl to velký, velký problém, poněvadž potom kdykoliv k tomu přišel, k tomu místu, tak ztratil nervy a Lawrence Olivier a já máme tyhle ty problémy. Tak takhle jsem to vlastně chtěl shrnout. No.

0: Totiž Československá televize ve svých teda začátcích potřebovala občas tak na 4 minuty nebo na 5 minut, aby nějakým způsobem překlenula nějaký trapas nebo takhle. Abych to měl možná uvést tím, že pamětníci možná vědí, že tam v tom začátku občas že oko účinkujícího uskočilo takhle brada, jo, protáhla. Najednou člověk měl třeba dvě hlavy a to, a potom byla tma. Čili v těchto dobách, když člověk nevěděl, jestli je to v jeho teda při tom aparátě, na který se dívá doma, anebo jestli to je vůbec centrální, tyhle porivy. Dneska už je to jasný, že to ne. Tak potřebovali vyplnit z ničeho nic 4 nebo 5 minut a vznikl ten žánr, ty televizní písničky. Já si vzpomínám, že po jednom takovým jako porivu byla chvilku tma, potom se objevila hlasatelka a takovým sladkým úsměvem říkala: prosíme naše milé příznivce televizního vysílání, aby nám prominuli tuto malou technickou... My jsme jich s Daníkem udělali asi 40 a většina jich byla právě na muziku Jiřího Šlitra.
1: Já jsem vám chtěl donést malý kotě. Malý kotě mám rád a tam jsem udělal malý for nakonec. Já nevím, jestli si na to pamatujete. Po jaře to fázoval ty kočičky. A končilo to tím, že v závěru ty písničky kamera odjíždí a vidíme televizor a před televizorem sedějí dvě koťata, který se dívají, tak jsem to napsal do scénáře, že se dívají na ten televizor a jedno se zhnuseně odvrátí. Já nevím, jestli jste měli příležitost někdy tady drezurovat koťata. Vždycky, když jsem měl točit s nějakýma zvířatama, jsem v panické hrůze jako to. Ale tohle jsem si napsal já, tak Janík říkal, máme to rozdělený, ty těžší věci s koťatama, to točíš ty. Odešel a nechal mě tam. Nasadili jsme to na sobotu, to se ještě v sobotu točila, dopolední směna. A byl to jediný záběr, prostě odjezd od televizoru, kde doznívá ta písnička, tam ty fázovaný koťata. Před televizorem sedí dvě koťata a jedno se zhnuseně odvrátí. No, samozřejmě koťata nikdo neudržel. Byla to hrůza, až přišel rekvizitář, vzal si mě a říkal: Rýžo, podívejte, dejte pauzku 20 minut, já vám zaručím, že ty kočky budou sedět před tím televizorem. Byla to moje poslední naděje, tak jsem dal pauzu, všecko se to zhaslo, já jsem byl nešťastný, říkal jsem si: kruci, to byl blbej nápad, vole, proč si píšeš takovýhle tyhle? A přemýšlel jsem, čím to nahradíme. Ale stejně jsem si říkal, no za pokus to stálo, i když to nevyjde, no tak to je jedno. Po 20 minutách přišel rekvizitář, tam dal takovou teplou dečku pod ten televizor, posadil na to ty dvě koťata, posvítili jsme na ně, koťata se bohlíželi, dívali se na ten televizor, tam se to rozsvítilo, ta zadní projekce, já jsem říkal, kamera, sjeli jsme to na poprvní, dokonce i s tím, že nakonec to jedno kotě se odvrátilo od televizoru a šlo se mírně projít jinam. Na první záběr úplně dobrá, stopli jsme to, šli jsme domů. Já jsem šel za tím rekvizitářem a říkám: vy jste kouzelník, tohle děláte silou vůle, co jste proba s těma koťatama dělal? On říkal: já jsem je na tu čtvrt hodinu dal do ledničky. Já jsem jenom umělecký řemeslník, já bych to neudělal. Ale byl jsem hrozně rád, že to udělal on, aspoň jsem měl klidný svědomí a ten záběr se natočil.

malé kotě, spalo v botě, nehascotě, nepálí a my jsme kotě, spáti v botě, po robotě. A nechali to, co kotě povídě, jedním pohledem, to my ani slovy povědět nesvedem.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou dnes o filmu, tentokrát ale s Tomášem Slámou a jeho hosty. Jiřím Vimrem, Bolkem Polívkou a Miroslavem Horničkem, a to na filmovém festivalu v Karlových Varech. O čem jiném právě tady mohla být řeč, než zase právě o filmu. Dobré dny ve zdraví a v divadle pro vaše uši, které má stále z čeho vybírat a je plné archivních zvukových záznamů, zase brzy naschledanou a naslyšenou.
2: Vzpomínám si, že jednou si v šatně vykládal příhodu, která potkala tebe, ale tam už jsi byl v jiné situaci, v situaci, kdy nešlo teda ty versus kůň nebo zvíře, ale ty versus filmová technika.
3: No, ano, filmová technika, ta byla skutečně, to se mi jen tak nepodaří točit ve skrovnějších poměrech. Nebo vlastně v obráceně, točit v honosnějších poměrech. Představte si, já jsem byl v Auzu, jo, na vojně. A jak je známo, když člověk podstupuje vojenskou službu, tak my jsme neměli správně, neměli a nesměli jako profesionál, jako herci a zpěváci, jak si přijímat nějaké takovéhle ty jako účinkování, nebo nesměli jsme takhle filmovat jako to. Prostě byli jsme na vojně. A mně se po roce asi namanulo, prostě mě volali domů, protože jsme měli častější vycházky, tak mě volali domů, jestli bych netočil takový film, velkofilm to byl vlastně, a odehrával se ta scéna, kde jsem měl takovou roličku, protože nic moc, já jsem jim říkal, že nemůžu nadívat. Oni říkali, to budete za den hotovej, to je na den. A já jsem si říkal, aspoň si přivydělám, ale nesměj se to dovědět v těch kasárnách. Jo. Tak jsem si to udělal tak, abych ten den mohl. Jo. Ale musel jsem být odpoledne na nástupu ve 14. Já jsem říkal, musím do týdou, jo, to budete hotovej. To říkají vždycky ty filmaři, to budete hotovej. O tom člověk, horko, těžko to. A jednalo se o takovou scénu monstrozní, kdy jako že jo, den osvobození a sovětská vojska přijíždějí chodkovejma sadama dolů a tam dojde k takovému prostě zastavení té tankové řady a Němci napadnou jako střelbou ten sestup těch tanků. A já jsem hrál takovýho řadovýho vojáka, který prostě vyběhne zpoza tanku a dostane se před kameru do dost velkého detailu a jak si pálí takhle za kameru, kreje střelbou ze samopalu jako ten manévr potom tam. Takový zabití zranění tam je, tak oni odnášejí ty zranění. A já ještě s jedním kolegou jsme je kryli. Jo. A teďka ten režisér, prostě to bylo na velký takový vysílačky, ukazování, ty tanky se vždycky museli stáhnout dozadu, jo, aby nebyly vidět, aby celou tu zatáčku těch chodkových sadů vyjeli a tam se zastavili přesně tohle, ta kavalkáda té armády a tohleto. Tak ono, když to bylo všechno takhle připravené, tak ten režisér, ano, jste tam připravený, ano, tohleto, ano, prosím, tohle, zbraně, všechno tohle, tak, jedem, kamera, tohle, a teďka řada těch tanků, teď lomos tohle, zastavili, já jsem vyběh, že jo, byl jsem nalíčený takhle tu sekirku, čepičku, tu ruskou, od hlíny podrápaný takhle, jo, tak mě vždycky popelem takhle, jo, smazali. No a já, jako, jak jsem přemýšlel furt jako na tu vojnu, tak jsem říkal, herko, potom se musím umýt strašně, já točím vojáka a furt jsem čistil boty a najednou mě to mazali všechno. A já jsem vyběh s tím klasickým takovým samopalem, co má ten kruh těch, ten zásobník dole, zastavil jsem se před kamerou a stop. Mně se to zaseklo. Teď si představte, chvilku čekali, ale najednou ten režisér, stop! Co je s tím samopalem tam? Pane Vimr, co to je? Já jsem říkal, no mně se to zaseklo. Hergot, Ježíši Kriste, vy jste v detailu. Já jsem říkal, no to já vím, to já s tím nemůžu nic dělat. To zbrojář, prosím vás, pojďte sem. Podívejte se mu na ten automat, co tam s tím má? Tak on to prohlížel, tak skutečně to bylo naštěstí zaseklý náboj. Ono to vypadá, že mě zabije ten režisér. Ono se to kvůli tomu muselo vrátit, zase ty tanky, zase couvat. Jo, nacouvali Zase.
4: Prosím vás, jste připravení už, tak bez maléru, ať to ne, jo, jo, je to, prosím vás. To. Tak jedem, kamera, zvuk.
3: Tak se zase ty tanky rozlítly. Sjedou dolů, já vyskočím, zase samopál a teďka. Pálím, nezaseklo se, tak pálím, on říkal.
4: Stop! Prosím vás, pane Vimr.
3: Já jsem říkal, Ježíši Kriste, co za story.
4: Vy mhouříte ty oči, pane Vimr. Teď vy jste v detailu.
3: Teďka mi, já jsem si za celý aus nevystřelil, jo. Takže já opravdu, ono to byly strašný rány, já se toho bál, že jo. A tak jsem tak střílel trošku, jako ono, tak koho zasáhnu, toho zasáhnu, že jo. Tak jsem si říkal, musíte koukat, to je důležitá akce a ty Němci jsou na dostřel, vy musíte otevřený oči a ne slepej celý. Já jsem říkal, dobře, tak promiňte, tak oni zas ty tanky nahoru. Ježíš, ono to než se to zase, oni couvají tanky, to jsem nevěděl, oni to neobraceli, ten nacouvali. Teďka ten Lomos, teď já tam byl, si připadal, oni tam točili Národní umělci zasloužilí a já, jo, takovej, tam od tanku jenom takovej a on to kazí všechno. A tak to, tak do třetice, já jsem si říkal, ježišmarja, aby mě to se nezaseklo, aby to otevřít oči, dobře, odhodlaně, tohle. Tak,
4: prosím vás, jedem, ty tanky spustit.
3: Tak zas ty tanky, Lomos, najelo. Já už dušička ve mně malá, stojím, otevřený oči, pěkně jsem pálil. Ale jak jsem takhle střílel a to se mnou třáslo, jo, tento, tak cítím, že ta čepička vojenská mi takhle pomalu sklouzává k uchu. Jo, a já pamětlím si těch našich pokynů na vojně, že nesmím, aby dopustit, tak jsem takhle kroutil trochu hlavu, aby mě tam vydržel. No, hrozný. Pálil jsem na Němce sice otevřený oči, furt z toho šly rány, ale já už takhle hlavu nakřivo a už ta sekýrka mě takhle a už bylo na úšku a pum, a byla dole. A já místo, abych dál kryl, jo, před nepřítelem, tak já jsem zastavil palbu, sklonil jsem se pro tu čepičku, nasadil jsem ji na hlavu a pokračoval jsem ve střelbě. A zase otevřený oči všechno. On říkal, stop! To snad není možný, já toho Vimra zabiju! On střílí na Němce a dnes si zvednou čepičku. Tak, já jsem, tak po čtvrtý už se to natočilo s tím, že jsem mi nějak přilepil k hlavě, nebo přišpěle. Tak jsme to natočili a to mělo dohru, protože já tímhletím, že se to muselo vracet, tak já prošvih samozřejmě ten nástup. Já jsem se tam přiřítil, potom už umytej, že jo, nebo ty hlíny. A tak jsem se jako vrátil do té... do těch kasáren a měl jsem průšvih, on se mnou to, a já jsem mu to teda vyprávěl, přiznal jsem se, protože jsem nemohl, neměl se ani alibi, abych si rychle, tak jsem mu to celý vyprávěl, jaký teda to, a myslel jsem si taky, že když bude o takovýhle film, že přimouří oko, jo, a on jako, měl jsem správně, že jsem se nedostal, měl jsem správně jako jít si sednout na náměstí republiky do vězení, jo, za to. Ale on mě to odpustil a při tom hlášení on potom říkal, že jak jako vyzněl ten můj přestupek, tak on říkal, že jediný mě zachránilo při tom, že jak mě to, jak to vyslech, takže jsem byl na druhou stranu ochoten, jako že jsem byl schopen položit život za to, abych byl předpisově oblečen. Ale já jsem si v koutku duše myslel svoje, abych radši položil život, kdyby mě ten režisér ještě někdy obsadil.
5: My jsme seděli jenom s Borkem takhle a bylo to ve filmovém klubu a on vzpomínal vlastně na svůj vztah jaksi herce k filmové technice a to nás zaujalo a říkali jsme si, že by možná bylo dobré, kdyby se to objevilo právě i na té gramofonové desce. Jo, to šlo o zvukaře, si vzpomínám tenkrát.
6: No to je právě, že vlastně film ruší všechny zákony, že jo. Vlastně na filmu ty lidi jsou jak byli. Vlastně hodinu po tom záběru už ten člověk je jak byl. Potom je za 5 let, jak byl, za 10 let, jak byl, za 20, za 100 let, jak byl. Od okamžiku, kdy se to natočí, on byl, jo. A teď to ruší ty zákony taky. Třeba ve filmu, jo, si pamatuju, když se točil záběr u nějakého stromu tam, jo. A oni napřed přijdou zvukaři. Zvukař si vezme takovou plátěnou židli, sedne si, má jako síťovku a v té síťovce má sodovku, nebo... Jo, a má něco. Má tam něco prostě k pití, něco k jídlu. Salámek tam má, na vajíčka na tvrdo. A mají třeba v tom ubrousku mají tu sůl, tak jak na maminka vždycky dávala na výlet, jo. A to oni mají všecko a čekají. A teď přijde režisér a říká, tak tady to bude, jo. A osvětlovači začnou osvětlovat a říkají, tady neseď, tady bude záběr. Tak on si přesedne o 5 metrů dál a sedí dál, pojídá, popí a čeká, jo. Pak přijdou osvětlovači a začnou to osvětlovat, jo. Takže to je další prostě porušení všech zákonů přírody. Zvuk je rychlejší než světlo.
5: My jsme byli při vyhlášení vlastně filmu roku, když to řeknu hodně zjednodušeně, za účasti filmových kritiků, tedy Šašek a Královna. Při natáčení tohoto filmu dostal ses do nějakých situací nezvyklých, ale absurdních, anebo pozoroval si, anebo dostal ses do věcí, kdy jsi to komentoval vlastně už mimo rámec té postavy?
6: Já jsem chtěl, aby spolupracoval na tom filmu muzikant Bulis, on je z Brna, že jo. Teď jsme potřebovali o obraz, tak to namaloval Kucharský, ten je taky z Brna, jo. Architekt Ždímal, taky z Brna, takže Věra měla zbraň. Ty tvoji brňáci mě to všechno pokazí, jo. A teď jednou brňáci prostě to zase kazili, protože přivezli obraz, obrovský obraz, a na tom obraze byli bojovníci a mezi těma bojovníkama byl Šašek Potácivě. A ona říká, to není dost červený, ten Šašek je červený. A Kucharský říká, já to domaluju, paní režisérko, to se nebojte. A teď Frety si vzal můj plášť šaškovský, že mu bude stát modelem. A tak jsme odešli a točili jsme něco tam v přírodě a vrátili jsme se na ten dvorek takového statku, kde oni prostě, kde mu stál modelem a Frety tam ležel a vedle něj bylo polo vypitá flaška vodky a Kucharský taky maloval odvázaněj a dával tam ty barvy červený do toho. A on říká, co to zase dělají? Já říkám, no, on mu leží modelem, jo. Ležel modelem.
2: Já jenom úplně na závěr bych se rád zeptal, ty jsi osobně přivítal Henry Fondu, anebo je to jenom stáska legenda?
7: Ne. Já jsem byl náhodou předpupen, když přijel Henry Fonda v obrovském americkém bouráku z amerického velvyslanectví, že jo, a vylez, a teď já jsem ustrnul, protože jsem viděl tu chůzi těch jeho dlouhých nohou, jak on chodil těch westernech, že jo, a to, a šel, a já jsem zůstal štajf, teď nikdo tam nebyl, kdo by ho vítal, nebo tak, tak jsem prostě neznámý uličník jsem k němu šel a přivítal jsem ho, ovšem francouzsky, protože jinou řeč neovládám, tak jsem mu řekl, soyez bienvenu, monsieur Fonda a Karlovy Vary, že jo. A on na mě koukal tak chvilku, jako tak, kdo to na něj mluví francouzsky a co vlastně, že jo. Podal mi ruku, já skoro omdlel a on odkráčel. No a pak jsem s ním točil rozhovor u táboráku večer a jemu se tak líbily ty momenty filmového festivalu, že si dal den na to dopoledne promítnout všecka zbývající čísla. Byl ohromně nadšený. Francouzi byli nadšený. Ty říkali, to zavedeme v Cannes.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánů.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka, pondělně úterní, právě otevírá, právě začíná a krásný pozdní večer vám všem přeje Jitka Lukešová. Už teď v úvodu můžu poděkovat za pozdravné e-maily, že se na noční linky těšíte, protože přes den si odpočinete a schováte se před vedrem a v noci potom bdíte. Tak noční linka je tady samozřejmě i tentokrát pro vás. No a dnes to bude na téma smolař nebo dítě štěstěny. Máte v životě štěstí nebo spíše smůlu? A čím je dáno to, že se cítíme nebo necítíme šťastní a můžeme své štěstí třeba i vědomně, myslíte si, ovlivňovat? Mimochodem, je ve vašem okolí třeba někdo, kdo každou chvíli potkává nové přátele, vyhrává v loterii, naráží na báječné pracovní příležitosti, drží se ho zdraví, prostě působí dojmem, že se mu všechno daří a je naprosto šťastný, zatímco vy narazíte maximálně do sloupu veřejného osvětlení. Psychologové tvrdí, že za smůlu nebo štěstí v životě si prý můžeme sami. Štěstí nebo neštěstí si prý podstatné části přivoláváme tím, jak myslíme a také jak se chováme. Lidé, kterým šťastná náhoda přeje častěji než ostatním, prý ve skutečnosti nejsou vyvolenými miláčky osudu, jenom přistupují ke světu kolem sebe trochu jinak než ti, kteří jsou přesvědčeni o tom, že prostě mají smůlu. Tak tolik a mnohem více na téma smolař nebo dítě štěstěny, do které skupiny byste zařadili sami sebe. Telefon k nám i tentokrát 731 800 900, pak máme také web, můžete se rozepsat, rozhlas.cz/linka a samozřejmě máme i tradiční e-mail nočnilinka@rozhlas.cz, protože i tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer, no a právě startujeme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik na úvod noční linky vzpomínka na skvělého Karla Zicha v podobě písničky Alenka v říši divů. No a jak se tak koukám na naší telefonní linku, tak se mi bohužel z telefonní linky a z telefonního spojení ztratila paní Věra z Otvovic. Tak paní Věro, doufám, že se vám podaří dovolat znovu, ale hned zápětí se dovolal.
1: Aha.
0: Kdo? Dobrý Dobrý večer, Libuško, moc vás zdravím.
1: Já taky.
0: Přeju hezký večer. Děkuji moc krát, přeju krásný večer, samozřejmě jsem ráda, že vás slyším, doufám, že se máte hezky, letně. No a prozraďte, do které skupiny vy byste sama sebe zařadila? Mezi smolaře nebo mezi děti štěstěny?
1: Smolaře, já jsem smolař. Od malička mě nevychází, jsem smolař.
0: A není to tím, že si to právě přivoláváte a neustále opakujete, jak jsem zmiňovala v úvodu?
1: To ne. Ale jako... Vím, že ve všem, jako žádná štěstí jsem neměla na nic, vždycky smůla.
0: A dokážete si to nějak vysvětlit, jestli třeba nějakým svým chováním přece jenom to štěstí neodrazujete, nebo já nevím?
1: Já taky nevím, čím to je, ale vím, že od malé nebo od dětství, jako když to, tak jsem žádný štěstí neměla na nic.
0: Mm-hmm.
1: A nemám ho dodnes, abych vám řekla pravdu.
0: A máte pocit, že třeba ti vedle vás jako byli obdařeni více štěstím, než se dařilo vám? Nebo jak byste, kdybyste to měla srovnat?
1: No, já myslím, že jo, kamarádka, ta byla to, ale ještě je taková, že je sobecká tomu druhýmu, jo. Mm-hmm. A to, takže jako já teda nejsem na to a tak jako vím, že je to v sobě, nebo maminka taky neměla žádný štěstí, tak my to asi máme po sobě, no. Já nevím.
0: A když jste to viděla třeba na té mamince, tak čím to, že se vám zdálo, že ona neměla štěstí? Nebo co jste viděla na tom druhém člověku, když člověk může pozorovat to jeho chování a to dění?
1: Ona teda neměla štěstí, že já jsem byla od máma rok nemocná od peřiny.
0: Mm-hmm,
1: tak se se mnou užila, že jo, to už měla ani štěstí nebylo, ale milovala nás v obě a bála se o nás. No, to byla nejdražší maminka na světě. Takže jako to... No, tak to já říkám, jde pokolení nějak, já nevím.
0: Jo, a máte pocit, že jste to tak jakoby poděděla a jdete v jejich stopách, jo, trochu?
1: Asi trochu, bych řekla, tak asi.
0: A jak jste si to podělili se sestrou? Ona má více štěstí než vy, nebo obě stejně?
1: Ale taky ne, tužko, máme to stejný. to máme stejný. To nic se změnilo.
0: Jo, a myslíte si, že pro to potkat někde štěstí na křižovatce člověk může něco udělat přeci jenom?
1: Já nevím, no. Můžu udělat něco. Nevím.
0: Jít štěstí vstříc otevřenou náručí, jak se říká.
1: No říkám, někdo má štěstí na všechno, víte? Mm-hmm. Jako říkám... No
0: jsou lidi opravdu na co šáhnou, to se jim daří samozřejmě.
1: No ano, jedna paní říkala, ta paní, který mluví i kytky, jo, se jí dařili i mluví všecko, jaký měla štěstí ve všem, to už je daný, no, já si můžu pomoct.
0: Dobře, tak Libuško, moc vám děkuju, jinak vám přeju samozřejmě rozlížet se kolem sebe a nějaké to štěstí tam také vidět a potkat především, abyste měla víc radosti třeba než jak popisujete možná doteď máte a děkuju moc za návštěvu a přeju hezký večer.
1: Já vám taky hodně zdravíčka, vám přeju velmi
0: nápodobně,
1: zdravíčko.
0: Přesně tak.
1: No, a mějte se hezky, jsem ráda, že jsem s vámi mluvila.
0: Budu se těšit zase příště, mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Hana Zagorová a nešlapnila mi tolik hudební doporučení. No a dovolal se k nám z Moravy František, ze Židlochovic přesně. Františku, krásný večer přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Tučko, vám taky přeju krásný večer u rozhlasu a všem posluchačům nočního rádia.
0: Děkuji moc krát samozřejmě za všechny. Doufám, že si užíváte letních dnů a už se vás ptám, patříte mezi šťastné, vyvolené lidi na této planetě, anebo spíš si říkáte, já mám ale zase smůlu a proč?
1: Já vám to řeknu, co jsem musel zažít, nebo co jsem zažil a jak to všechno dopadlo. Takže
0: povězte.
1: Pak už posluchači to musí posoudit sami, jo? Já bych s tím nechtěl chlubit, protože zítra by to mohlo být úplně obrátné.
0: No jo.
1: Tak dělej si. První takové případ, že byly 3 roky, přijela do naše dědině nějaká jednotka ruské vojáků a já jsem si tam někde hrál v nějakým příkopu, jsem si tam hrál s nějakýma věcima. A ten ruský voják a taťka šli po druhé straně a ten ruský voják si nějak hrál, myslím, v kapsi měl granát nebo něco a zjistil, že to vody se to odhodil a ono, já jsem byl ve struze, ono to bouchlo nade mnou, na ty, jo? Takže ty střepiny šly nahoru, jo? Ale já si jenom pamatuju, že jsem si tam hrál, ale to, ten výbuch si nepamatuju, to mě říkala taťka jenom, jo? Takže tam byl jedno takové štěstí, jo? Pak druhý
0: tam to bylo
1: v 45. Teď to bylo v 49. ten další případ, když se v zimě s náma třema klukama prolomil led a my jsme se tam začali topit, jo. A tak já jsem z toho vybrusil, Vašek Sobotku taky a Kája Rujmaruj asi během týdna zemřel, jo? Takže já jsem z toho teda měl potom v ozdravovně, víte, ale půl roku kostelecu u hlavy, jo? Tak to byl takový další případ, no. Teďko operaci ledvin dvakrát, no, tak to se povedlo taky, jo?
0: Tak to je štěstí, ne? Určitě krom toho všeho jiného.
1: No, bylo to v 68. roku, no, mě bylo 26 roku, a teď už mě 84, tak zatím dobrý, jo.
0: No, to je dobře.
1: Pak pád řešení, to už je tak asi 12 roku, teda když jsem byl pěkně dobitej, jo, že jsem měl od mozku 3 žebra zlomený a 3krát nějak páteř na lomenu, Tak zase jsem z toho dobře vymyslil. Ale paní Tuško, teď vám řeknu čertou takovou událost, teda je to 14 dní.
0: No.
1: U nás za hřbitovem je kopec, jmenuje se to Drátpon, je to prudká cesta taková, tam nějaký takový děcka tam mají takovou iglu nebo co a tam se učijou lukama střílet nebo něco, jo? A já jsem tam vždycky jezdil s autem, školovkou, že to mělo brzdu mezi předníma sedadlama, jo? Tak jsem věděl, kam šáhnout, a, ale nikdy se mě nic nestalo. A teď jsme tam měli s manželkou, s Renaultem, on tam tu brzdu nemá, to má takovou, po levé ruce na palubě je takovou desku a to musí zatáhnout a zabrzdit. No. Teď my jsme s manželkou jeli, mě to auto v tom kopcu scípl motor, zhasil tak, jo? Teď jsme se začali pospátku řítit dolů.
0: Ježiš.
1: Dole byla už jenom taková metrová zeď, tu od hřbitova, tu kdybych prorazil, tak jsme s manželkou spadli 6 metrů hluboko do jamy na hřbitov, jako jo.
0: Jo.
1: Tam mají Roberti pomník, ten by určitě mě vlítl do auta, já bych ale já jsem měl jenom 3 vteřiny na to rychle nějak rozhodnout, tak jsem zatočil prudko ten čouváním, jako jo, doprava. Prolítl jsem takový keře, tam se to auto trošku jako zpomalilo a na koncu jsem narazil do sloupku betonového odplotu, jo. Takže, víte, to teda bylo něco. To bylo něco, dneska jsem tady už nemusel s manželkou.
0: Takže na to, jak to vypadalo, tak to dopadlo ještě vlastně dobře, že jo?
1: No a už je to tak, že už mám auto zpravený, jo?
0: Jo.
1: A tam už jezdíme dál, no, ale tam už nepojedu. Tam už teda, víte, tam je takový zážitky. Tak teďko můžou lidi, posluchači posoudit, jak já jsem na tom s tím mým osudem, na které já věřím, jo?
0: Já myslím, že vás tam nahoře mají rádi určitě. Že vás opatrujou, že sice vám, jako nechají vás v nějakém průšvihu, ale pak to relativně všechno vlastně dobře končí ještě jakž takž, no.
1: Tak já už musím na pětřech věcích dávat hodně pozor.
0: To musíme všichni, pravda. No.
1: Když chcete něco užít jako tady na tom světě, tak musíte
0: znávat. Ano. Dobře.
1: Takhle je teda ty moje takový ty nepříjemný věci, jak dobře celkem skončily.
0: Celkem no. Sice s nějakými trampotami, ale celkem vlastně jo, že jo, musíme říct, to je pravda.
1: Ono takové maličkosti, co bylo víc, ale to byly takový závažný dost.
0: Jo. To teda jo. No, Františku, moc vám děkuju, jinak samozřejmě přeju spoustu štěstí, rané štěstí, opatrujte se a dávejte na sebe pozor, znáte to.
1: Ano, děkuji, paní Tuško, děkuji.
0: Mějte se hezký večer, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Naď, a i tak jsme stále frajery, tak dneska nemá moc štěstí ta naše dlouhá telefonní linka, nejenom noční linka, telefonní linka, protože paní Jitka z Brna se mi ztratila, což mě moc mrzí, tak doufám, paní Jitko, že se vám podaří dovolat znova, ale dovolal se někdo další. Hezký večer, kdo pak tam?
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, kdo pak se dovolal?
1: Robert Solomouce.
0: Tak, Roberte, moc vás zdravím a přeju krásný večer.
1: V první řadě poděkuji, že jste mě vzala, to je slušné.
0: Není vůbec zač.
1: Mm-hmm. No a teďka k tématu půjdu rovno.
0: Ano.
1: Takže já to vidím úplně z jiného úhlu pohledu, že nedělím lidi, jestli je smolas nebo má štěstí. Ale spíš to vidím asi tak, já jsem věřící člověk.
0: No.
1: A mě víra pomáhá vyrovnat se s těma nejtěžšíma situacema, které v životě byly, ať jsem chtěl nebo nechtěl.
0: Mm-hmm.
1: Jo. Protože Ježíš řekl, já jsem s vámi až do konce světa, já tomu věřím.
0: Mm-hmm.
1: Ne, že by mě neukápli slzy, ukápli hodněkrát a pořádně.
0: Mm-hmm.
1: A řeknu to asi takhle. Před třema rokama mě umřela žena, vdova vdovců je hodně, takže to bolí hodně.
0: Mm-hmm.
1: Ale neřeším otázku, proč, protože na to žádná odpověď neexistuje. O tom by se dala napsat kniha o tisíci stranách, protože to řeší o všetci lidi na světě otázku, proč.
0: Mm.
1: A řeknu to asi takhle. Já věřím tomu, že úzká cesta, široká cesta, jedni budou věčně žít, druzí věčně zahynou. Vysvětlím to.
0: Mm-hmm.
1: V podstatě jde o tohle, že je poslední soud, tak mluví s oboma skupinama. A jedním říkal, byl jsem nahý, oblékli jste mě, byl jsem nemocný, navštívil jste mě, byl jsem ve vězení, pomohli jste mi. A oni se ptají, kdy jsme to všecko dělali, a on jim odpovídá, cokoliv jste učinili jednomu z mých nejmenších, mě jste učinili. Takže tyhle budou věčně žít.
0: Mm-hmm.
1: Pak budou druzí, ti věčně zahynou, není nic horšího v celém vesmíru. Bude to úplně podobný, ale rozdíl bude v tom, že to jsou lidi, kteří nikdy nikomu nepomohli a jediné, kdo je zajímal, byli oni sami.
0: Jo.
1: Víte, jak to myslím.
0: Mm-hmm.
1: A druzí lidi je nezajímali.
0: Jo, jo, jo.
1: No. A ještě to řeknu tak, že mě to teda pomáhá, protože neříkám, že chlapi nepláčou, pláču a hodně chybí mě ta žena, ale můžu zažít v životě třeba 100 pádů, nemůže jich být 300, to je úplně jedno.
0: Mm-hmm.
1: Ale vždycky je důležitý, i když spadnu, jak se říká, natluču si a bolí to, tak prostě předat to Ježíši, řeknu, pane Ježíši, já si nevím rady, já se bez děvčete bojím, potřebuju tvou pomoc, pomoz mi.
0: Mm-hmm.
1: A pak stanu a jdu dál. A to je právě něco, co jako mě dává sílu jít dál, jo? Protože kdybych se neměl čeho chytnout, tak proč myslíte, že lidi třeba nechce o to udělat, ale proč myslíte, že třeba je hodně sebevražd, protože ten člověk opravdu neví, jak dál a už nemůže najít žádné řešení a pak to špatně dopadá.
0: Mm-hmm.
1: A co vy o tom myslíte?
0: Roberto, vy jste to vzal trošku z jiného kousku, tak já bych se nerada pouštěla tady do víry nebo do náboženství, protože to téma je smoláš nebo dítě štěstě.
1: Ne, mě zajímá váš názor, víte.
0: No já vám to vysvětluju.
1: Dobře, tak jo, poslouchám vás.
0: Takže bych to spíše nechala u toho našeho smolaření nebo děti štěstěny, protože víru má přece jenom každý nějakou svou a nějakým způsobem je věřící nebo není věřící. Nicméně zeptám se vás, máte pocit přece jenom, že i když se dějí věci, které nejsou veselé a jsou velmi vážné, tak máte pocit, že na vás není zapomínáno a že jste svým způsobem trošku třeba dítě štěstěny, že nějaké to štěstíčko chodí taky k vám a neobchází vás?
1: Spíš je to o tom, jak mluvil Ježíš s učedníky, že člověk musí věřit,
0: mm-hmm.
1: že když něco chce, tak se to opravdu stane.
0: Dobře, takže vy to berete všecko přes tu víru tedy takhle, jo?
1: Jo, ale mě to pomáhá.
0: No tak to jedu, já vám věřím. To vůbec nepochybuju, že vám to nepomáhá.
1: Na závěr říct,
0: mm-hmm.
1: jenom krátce, dnes držuji ostatní.
0: Mm-hmm.
1: Chci pozdravovat paní Vlastínku, Olino, všechny linkaře, paní Ludmilu z Brna a i toho pana z toho taxiku, prostě všichni, co poslouchají.
0: Dobře.
1: Jo? A nemůžu druhém radit, ale řeknu svůj názor, jo.
0: Mm-hmm.
1: Mě modlitba pomáhá jít dál, i když třeba zažiju pořádné pád a pořádně to se mnou vyběhne.
0: Mm-hmm. Takže pro vás
1: štěstí. Pomáhá. Každému pomáhá něco jiného. Možná by bylo zajímavý téma, jako,
0: mm-hmm.
1: že přemýšlet o tom, co kemu pomůže, když si klade otázku, proč? Protože na to kolikrát neexistuje odpověď. Já do dneška nechápu, proč mě umřela žena.
0: Ano.
1: Tě temu nerozumím.
0: Ano, ano.
1: Tak to je všechno, co jsem chtěl říct.
0: Dobře.
1: A moc děkuju.
0: Není vůbec zač, mějte se hezky a samozřejmě, ať vám víra slouží také ke štěstí a k radosti. Jinak děkuju za návštěvu a hezký večer. A teď už je nachystána Lenka Filipová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Lenka Filipová a Jindra Malík, no a jejich duet jménem Obyčejná slůvka. To vše v noční lince a jinak máme 11:30. Tak teď můžeme pozdravit do Blatné Danu. Dano, krásný letní večer ti přeju.
1: Krásný večer přeju vám všem, tobě do studia a všem posluchačům.
0: Děkuju moc krát.
1: No a já bych rovnou přišla k tomu tématu, protože mě teďko trošku taky pozlobil ten telefon, ale podařilo se teď na druhý pokus. A mě docela inspiroval ten Robert, protože já, jako kdybych neměla víru, tak jsem ztracená. Protože já už jsem zažila tolik úrazů v životě a tolik strachu a přesto tvrdím, že jsem dítě vlastně štěstěny.
0: Ano.
1: A dítě boží, dá se říct, jo. Protože vždycky tak nějak se z toho prostě vykřešu.
0: Nějak vyhrabe člověk.
1: Přesně tak. A jako největší štěstí jsem měla, já nevím, do těch 20, no i když mě bylo 19, nebo kolik, 17, když vlastně jsem trhla okupační armáda, že jo. A tady to byl takový ten převrat první, kdy jsem zažila noc důzy, ale o tom nechci mluvit. Já prostě chci říct, že vždycky fakt ta víra a modlitba a do těch 20 let, nebo vyloženě do 40, do 39, jsem byla šťastný člověk, protože jsem v podstatě všechno, co jsem měla ráda, jsem mohla dělat. Všechno, co jsem sahla, tak se mi dařilo. No ale pak mi v 39 mi náhle, po 39. roku mýho věku mi odešel tatínek. A za pět minut, za pět roku, maminka. Takže to moje krásné dětství sluné, to vlastně odešlo vníveč. No a tady jsem vlastně si přála ještě mít aspoň dcerku, což se mi teda taky podařilo potom, protože jsem měla dva syny do té doby, ale bylo to a to právě, to bylo takový zvláštní řada souvislostí, že vlastně v den, kdy jsme pohřbívali tatínka, tak já jsem vlastně šla pro dceru pak do školky a jí byly 3 roky, jo. Takže to bylo takový prostě. Ona si třeba dědečka ani nepamatuje. Moji rodiče byli zlatí.
0: Jo, jo.
1: Takže já bych se uzavřela tím, že mě víra poznáší. Věřím na osud jako František. A pan Robert, s tím souhlasím, že kdo má víru, tak vlastně má vždycky takovou tu posilu.
0: Má oporu, určitě, jako samozřejmě, no.
1: Jo. A je to jedno, jestli chodím do kostela nebo nechodím.
0: Ano, prostě ano, ano.
1: Musím mít tu víru, když už se mi něco přihodí a zastaví mě to, tak musím mít tu víru, že to zase přejde a zase, jako teď byly třeba ty úmorný vedra, jo?
0: Ano, ano,
1: tak
0: ano.
1: Tak si říkám, ono to zase skončí, jo?
0: Tak, bude normálně.
1: A to asi tak všechno, co bych k tomu tématu řekla, Jitulka.
0: No ale v podstatě já myslím, že seš na světě ráda a šťastný člověk, to.
1: Jsem na světě ráda, ale říkám, já mám docela obavy, jak se ta planeta rapidně otepluje, že teda nedopadne dobře třeba pro moje vnoučata a že to prostě nebude úplně nejzdravější, to klima.
0: No.
1: A jako ne každý může každý den k vodě, že jo, a tak podobně. Takže
0: ano, ano.
1: Si přála a celému světu bych přála, aby se ty klimatické změny trošičku rapidně zastavily. No, ono trošičku rapidně, blbý souvětí, ale prostě, aby se zmírnily a aby prostě jsme zažívali každý dle svých možností to hezké.
0: Ano, ano. Dobře, tak jo. Tak Dano, taky moc děkuju. Přeju krásné prázdninové dny. Hodně štěstí. A budu se těšit zase příště v noční lince. Měj se hezky.
1: Děkuju, dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byla Lucie Vondráčková a písnička Kdy vzlétnu já. No a od muziky se přesuneme k telefonům a pozdravíme až na Slovensko paní Dobromilku. Dobromilku, slyšíme se, dobrý večer.
1: Ano, výborně.
0: No.
1: Jituško, milá, já vás zdravím.
0: Děkuju napodobně.
1: Napřímu.
0: Děkuju. Na velkou dálku, no i když na velkou dálku, co to je dojet na Slovensko. Tak samozřejmě moc vás zdravím, jsem ráda, že vás slyším a jsem ráda, my už jsme si chvilku spolu povídali, že se zdraví lepší a že už běháte a užíváte si zahrádky, tak přeju všechno dobré, ať už je to jenom lepší a lepší, jo?
1: Děkuju moc. Tak štěstí.
0: Ano.
1: No. Tak když jsem byla jako mladá, štěstí mě navštívilo. Mm-hmm. Poznala jsem mojeho manžela Michala, ten spolu jsme měli svatbu a nalákal mě na Slovensko. Toho teda nelituju, to mám druhý domov. Mm-hmm. Jen navští ještě bylo štěstí, měla jsem s ním dva syny. Mm-hmm. Postavil, ano, dva, Daniela a Radoslava. To bylo štěstí, žili jsme v pohodě, dům postavil, měl ty pošťáky, holuby, měli jsme štěstí, úspěchy, olympiád, pět s holubama,
0: no,
1: medaile, poháry. Mám toho tu plno.
0: Tak spoustu radostí a úspěchu, ano.
1: Ano, no i já jsem byla členem i jako pokladník jim holubářskej.
0: Ano, ano, ano. Mm-hmm.
1: Aktivní. No, ale potom štěstí mě opustilo.
0: Jak to?
1: Michal onemocněl. A když měl 60, zemřel. Tak štěstí odešlo. Štěstí mě zůstalo. Dva synové už byli ženatí, manželky, tak jsem měla štěstí, že mě pomáhali, co mohli. No, a přišla zase smůla, spadla jsem v noci, kde byl. Měla jsem mokrou botu, poslouchala jsem noční linku. No, to bylo štěstí, ale ten pád, to nebylo štěstí.
0: No, to si myslím, jo.
1: Ale štěstí bylo, že jsem se doplazila k pevné lince, mobil jsem měla na vrchu a zvedla moje nevěsta, zdravotní sestra Janka Danova. No, v noci zařídila odvoz do nemocnice, do Trenčína. To bylo štěstí.
0: No to jo.
1: Však bych tu, a já jsem měla i hlavu rozbitou.
0: Jej.
1: A tekala o radiátor. A tekala mě z ní krev. Tak možná bych tu dokonala. Tak štěstí.
0: Tak to bylo štěstí při té smůle.
1: V nemocnici operace. Kloubu. No, tak ležela jsem nehybná, ale rozhýbala jsem se postupně. Syn mě vzal na Vánoce k němu, tak vozík byl, potom rehabilitace.
0: Ano.
1: Tak štěstí, že už se pohybuju.
0: Tak to je dobře.
1: A štěstí mě i Jituška pozdravovala. Ano, volala jí ze Slovenska Anička.
0: Ano, to je pravda, to je pravda.
1: A Jituška mě nechala pozdravit, tak i to je velké štěstí.
0: Dobro, Milko, no. Já jsem moc ráda, že už telefonujete a že už říkáte samé dobré zprávy, že už jste začala sama chodit a že přece jenom je to vo velikánský kus lepší, než to bylo. Tak moc přeju všechno dobré, ať už se to jenom vylepšuje, ať máte stále hodně energie, jako jste zvyklá, nebo jako my jsme zvyklí u vás, že máte hodně energie a dobré nálady. A ranec štěstí, dobro, Milko, jo?
1: Děkuju, Jituško, moc vám děkuju.
0: Já děkuju za návštěvu.
1: Pozdraví tu Aničku Soločnice.
0: Ano.
1: Ona mi každý den volá.
0: To je dobře.
1: To je štěstí.
0: To je taky štěstí. Tak třeba se ozve si sem k nám do noční linky, uvidíme. Moc vám děkuju, Dobromilko, mějte se moc hezky.
1: Dobromila, zdraví a přeje všem všechno dobré. A hodně štěstí.
0: Přesně tak. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: A vám, Jituško, duplu.
0: Děkuju, děkuju, děkuju, naslyšenou. Zdravíme
1: děkuju
0: na Slovensko.
1: Moc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Medicine man.

0: Michal Tučný a jeho Medisiman. Pomalu se blížíme k půlnoci a před půlnocí pozdravíme do Hradce Králové také paní Boženku. Krásný večer, Boženko.
1: Krásný večer, já všechny zdravím.
0: Děkuju. A
1: můžu říct, že to mám tak asi na půl, ale jo, víc asi štěstí, než rozumu, když to tak můžu říct.
0: Ano.
1: No, tak dětství jsem měla pěkný, šťastný, když jsem vyrůstala ve válce. Uh-huh. No, ale že jsem byla na vesnici, tak se to tak přímo mýho dětství nedotklo. Uh-huh. No a později, no tak jsem se šla vyučit, že jo, a vyučila jsem se elektrikářkou,
0: no,
1: a prostě, no pak jsem se vdala, měla jsem 3 děti, což jsem měla štěstí, protože jsem byla jedináček a já jsem nikdy jedno dítě nechtěla. A když mě pak řekli, že už nebudu moc mít děti, tak mě to jako mrzelo, ale naštěstí se nám narodila ještě dcera, takže jsme měli 3 děti, 2 holky a kluka, a to jako bylo štěstí.
0: Ano, ano.
1: Pak jsem šla jezdit s manželem, jezdil s nákladňákem v Cihelně, sice, no, nadřeli jsme se dost, ale měla jsem takový situace, jsme se dostali, kdy mě šlo teda i o život. Byli jsme pro písek a před námi byly samé Tatry. A ten bagrista měl prostě tu lžíci a uchystanou na tu Tatru a my jsme měli S5-ku, tak to jsme měli 5-tunku. No jenže on nám tu lžíci tam s tím pískem vysypal a bylo to po dešti a my jsme tam uvázli. Tak se pán před námi, řidič, nabít, že nás jako vytáhne, tak jsme dali lano a manžel nastartoval a když už se jako ten pán před námi rozjížděl, mě vám to úplně vyhodilo z toho auta. Já jsem vylezla a to lano se natáhlo a vylítlo z toho závěsu a rovnou tou stranou do auta, že jo, prorazilo sklo a ještě to. Takže bych to bývala ani nepřežila.
0: No to teda vám řeknu, to teda není veselý příběh, tak, že jo.
1: No tak to jsem měla štěstí, no pak jsme byli na dovolený, projížděli jsme Tatry a to bylo v 68. akorát, pamatuju. No a v Senci jsme měli bouračku. Prostě kamarád, no, byla omoklá silnice, tam byla dlažba, nebo ty kostky žulový a manžel mu říká, ty hele, drž se při straně, budou v Trnavě byly závody nějaký motocyklový a tak budou jezdit zpátky a tak si dej pozor. No jenže tam byla zatáčka, vjel autobus a řidič se lek, šlápnul na to a my jsme vlítli do autobusu. Prostě nejdříve do předního kola, pak jsme se otočili a vlítli jsme ještě do zadního. No, utrhli volán, že jo, výsedačky, no ale měli jsme taky štěstí, že hned zastavili auta a my jsme jeli do Ivanky, při Dunaji, to je Bratislava, že jo, tak hned se nabídli řidiči a hned nás odvezli domů. Nebo domů ne, prostě k těm příbuzným.
0: Ano,
1: a ty
0: ano,
1: měli
0: ano
1: doma auto, tak hned to auto z toho Sence odtáhli. No tak to bylo taky štěstí a my jeli domů vlakem.
0: Jo.
1: No a tak, takže asi jsem měla víc toho štěstí, než
0: tak to je dobře, že to nakonec vlastně
1: někdy, i ta smůla někdy přišla taky, no ale to už člověk, to už je život. že tak se člověk musí se vším jako vyrovnat. Tak vám děkuju.
0: Já děkuju, Boženko, a přeju, ať se vás štěstí drží stále.
1: No, i tu škotánu 90, tak mě...
0: Hodně zdraví a energie taky. No,
1: děkuju.
0: Mějte se dobrou hezky. Noc. Dobrou noc, hezký večer pozdní.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak tolik velké hudební přání mistra Karla Gotta. Přátelé, půlnoc klepe na dveře, než se přehoupneme s muzikou do nového dne, podívejme se také alespoň v rychlosti do pošty, tentokrát do e-mailů. Za všechny e-mailové pozdravy děkuju moc. Velmi často posíláte přání ke krásným letním prázdninám, nám všem sem do rádia, za to také mnohokrát děkujeme. A co se týče noční linky, tak také často píšete, že teď v těch horkých dnech jste se odpoledne prospali, raději doma v chládku a potom odpočatí nastupujete k noční lince, tak to je dobře. Jsem ráda, že jste večer odpočatí vyspaní a že si tu noční linku nebo noční linky můžeme užívat. A teď ještě, Kenko,

0: Tak s písničkou o švédské čtveřice ABBA jsme se přehoupli do nového dne a je tady vlastně poslední, nebo začíná poslední červnový den roku 2026, den úterní s datem 30. Na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den veselý a šťastný, aby nás potkávalo štěstí, aby se nám věci dařily, abychom z nich měli radost a abychom si opět tento další červnový den užili ve zdraví a s úsměvem. No a co nás čeká v noční lince, tak ještě až do 1 hodiny můžeme opět povídat na téma smolař nebo dítě štěstěny. Máte v životě štěstí nebo spíše smůlu? A čím je dáno to, že se cítíme nebo necítíme šťastní? A můžeme své štěstí vědomě ovlivňovat? Mimochodem, je ve vašem okolí někdo, kdo každou chvíli třeba potkává nové přátele, vyhrává v loterii, naráží na báječná pracovní místa, drží se ho zdraví, prostě působí dojmem, že se mu všechno daří a je naprosto šťastný. Zatímco třeba vy, ať se pokoušíte o cokoliv, tak to štěstí se vám chce spíše vyhýbat obloukem. Psychologové tvrdí, že za smůlu nebo štěstí v životě si prý můžeme sami. Štěstí nebo neštěstí si prý z podstatné části přivoláváme tím, jak myslíme a také jak se chováme. No, lidé, kterým šťastná náhoda přeje častěji než ostatním, jsou ve skutečnosti vyvolenými miláčky osudu, říká se. Jenom přistupují ke světu kolem sebe trochu jinak než ti, kteří jsou přesvědčeni o tom, že prostě mají smůlu. Tak telefon k nám na toto téma smolař nebo dítě štěstěny opět stejný 731 800 900. Máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz, i tam se na vás vždycky těšíme. Tak ještě jednou krásný pozdní večer, hezkou noc a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Maruška Rotrová a písnička Hraní loučení. Tak do rána přece jenom do toho časného rána nějaký čas ještě zbývá. Teď jsme krátce po půlnoci na prahu nového dne a na telefonu máme paní Elišku z Olomouce. Krásnou noc, Eliško, moc vás zdravím.
1: Dobrý večer, Vítuško, já vás taky.
0: Děkuju.
1: A chtěla bych se zmínit o mojím štěstí.
0: Povězte.
1: Teď.
0: Ano.
1: Stáří, mládí to beru normálně, samozřejmě.
0: Samozřejmě, moc mládí,
1: ale,
0: jo.
1: Ano. Ale teď během 2 let já jsem měla takový smůly.
0: Smůly?
1: Ta první, to bylo, když mě bylo 92, tak já chodím k tomu rybníku tady, no nemila.
0: Ano, ano.
1: No a samozřejmě krmím tam kačeny, protože já už ty kačeny potom znám, která je která, že?
0: Jasně.
1: A která je taková houževnatější. Tak je nakrmím a měla jsem to v takovým ten igelitovým pitlíku a on mě spadl na zem a nechtěla jsem ho nechat ležet na zemi. Tak jsem se pro mě zvedla a chyba lásky, to jsem neměla dělat. Já jsem dostala zábrat, že já chodím s tím mojím vozíkem a to mám proto, že mám zlomený obratle a páteř. A samozřejmě, že ten pohyb ohnout se dolů je pro mě nebezpečný. A já to neváhala, ale já jsem udělala asi 5 sajt dolů do rybníka.
0: Jej.
1: A samozřejmě, že jsem se probrala ve vodě. No a měla jsem brýle, tak si jsem tam ztratila.
0: Ty tam zůstali někde, jo, na dně, ježiš.
1: No určitě, pak jsem tam ještě požádala jednoho cyklistu, jestli by se našel podívat, nenašel je. No ale já jsem z toho břehu, to bylo dost metrů z toho břehu do toho rybníka, já jsem to vylezla, mokrá jak vodní. A tam byl takový převis a já ho nemohla překročit a šla paní s psíkem a viděla mě tam, tak mě šla podat ruku a vytáhla mě teda nahoru. No a říká, ježiš, vy jste měla smů. A mezi tím mě tekl krev z obočí.
0: Jej, tak jste si tam pěkně natloukla, no.
1: Ani ne tam, ale jak jsem letěla, tak o ten můj vozík.
0: Jo, aha.
1: Protože já jsem to pak studovala, říkám, no přece v té vodě jsem se nemohla nikde natlout. Samozřejmě, že to bylo tím pádem, jak jsem prvně letěl na to kolo těho mýho vozíku.
0: Ano, ano.
1: Tak jsem si to, no ale tak samozřejmě byla jsem ráda, že jsem venku.
0: No.
1: A teď jsem kus, to máte 2 kilometry možná víc, šla mokrá jak vodní grom.
0: Domů.
1: Náhodou jsem moc lidí nepotkala, aby se za mnou neohlíželi. A přišla jsem domů, odsprchovala se, upravila, šla nakupovat.
0: Jo.
1: Tak
0: jste se otřepala docela rychle, že jo, z toho všeho teda, jak
1: no,
0: vás poslouchám, Eliško.
1: Ale představte, že mám pravnuka, který tenkrát měl těch 11, 12 roku a ten mě vždycky říkal, babi, ty budeš chodit k těmu rybníku tak dlouho, až tam jednou do něho spadneš. A já jsem druhý den s mojí nejmladší dcerou a s tímhle pravnukem jela k dceři na chalupu. Ale já jsem jí nechtěla říct, co se stalo.
0: Rozumím.
1: Já jsem jí řekla jenom, že jsem se převrátila na vozík a trošku jsem se natloukla. Ale to, že jsem vlítla do rybníka, jsem jim neřekla. A ten můj pravnuk zase mě řekl, zase to opakoval, ty budeš tak dlouho chodit k tomu rybníku, až tam jedno spadne, že já jsem se v duchu smála.
0: Jo.
1: Až jsem přišla domů, tak jsem jí to teprve zatelefonovala, jak to vlastně bylo.
0: Jak to bylo?
1: Tam měl pravdu. Druhý případ byl trošku horší. To jsem šla do jednoho supermarketu nakoupit a tam musím jet autobusem. No a udělala jsem si nákup a jela jsem domů a nevím proč jsem vystoupila úplně v polovice na sídlišti, že přestoupím na náš autobus. No a ten autobus zastavil od toho chodníku asi o takové 30 cm.
0: Jo.
1: A já měla dost velký nákup, těžký teda. A jak jsem tím vozekem, já ho umím nadhodit a jako ovládám ho.
0: Uh-huh.
1: Ale toto jsem nezvládla tím, že jsem se netrefila na ten chodník.
0: Uh-huh.
1: A já jsem ten vozík nadvedla a on samozřejmě se převrátil s nákupem a já na ten vozík. Na zem.
0: Uh-huh.
1: A na chodníku, na ten obrubu toho chodníku.
0: Jo, jo, jo.
1: Takže... Tituško, zase to odneslo moje obočí.
0: Znova
1: a
0: úraz.
1: Začala jsem krvácet a teď jsem byla na zemi a netroufala jsem si, tak jsem požádala jednou pána, jestli by mě zvedl. No tak ten mě teda podal ruku a zvedl. A ten řidič dál nejel.
0: Jo, čekal, až se to...
1: Co se se mnou stalo.
0: Tak to je dobře, no, že se zajímali.
1: Ale to jsem měla vidět, teď ten svět. Tam přijela policie, úřady, všelijaký, jak sanitka. A já jsem tam byla jako takové promínilec, že? A tak je, nakonec to potom dopadlo tak, že mě naložili aj s nákupem do sanitky a odvezli do nemocní.
0: Na kontrolu.
1: Musela jsem projít veškerou kontrolu a ta cesta s tím doktorem, co mě přijali, tak ti pořád kroutili hlavu a říkají ve vašem věku a nic si nezlomit. To je teda skutečně zajímavé. Ty se obdivovali, že 93 letech vyletě z autobusu
0: z velké
1: se mě nestalo, jenom zase to mě přilepili, to obočí. To pořád to obočí má smůlu.
0: Na to máte smůlu teda.
1: Na té pravé straně.
0: Jo.
1: Takže to jsem teda jako, no když mě ten pan doktor říká, že mě dá sanitku do mě, já říkám, ne, já to mám tady.
0: Zvládnete.
1: Dolu, jo. Já jsem to zvládla s mojím vozíkem a s nákupem domů.
0: Jasně.
1: To samozřejmě až večer jsem to oznámila dětskám zase.
0: Tak Eliško, slyším to ráda, že to aspoň takhle dobře dopadlo. Musím poděkovat, protože čas zase uhání. Každopádně opatrujte se a opatrně k rybníku, opatrně domů, znáte to a hodně štěstí přeju.
1: Jo, já si myslím, že to bylo štěstí. Nebo
0: to teda jo. Mějte se moc hezky a hezkou noc, Eliško. Naslyšenou.
1: Dobrou noc a děkuju.
0: Já děkuju za návštěvu. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Včera uklízel jsem ve skříň, a když jsem chumáč prach ze dna zvedal, já z nenadání nešel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

ani moly z něj už nedostavit. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkend.

skalami a tušil, že co hledá, už tu není. Tam občas píše s panami a Dany, ten se

0: chodzie kolem nas.
1: Daněk a jeho fotky a krása před půl jednou. Pozdravíme do Friedlandu Jarču. Jarčo, krásnou noc přeju.
2: Já vám přeju krásnou noc i dobrý ráno. Jituš, víte, Jituš, já jsem se teď doslechla to krásný povídání, jak je.
1: No.
2: No, tak já jsem dítě štěstěný. Víte,
1: no to je
2: proč?
1: Dobře, no.
2: No, protože já jsem ze všech nejmladší Benjamínek.
1: Jo.
2: No, protože mám o kolik let starší sourozence, o hodně.
1: Mm-hmm.
2: A u nás mě to tak nějak jako koluje.
1: Jo, jo.
2: I segra má dceru a ta má taky děti, mm-hmm. o kolik let od sebe.
1: Ano,
2: takže
1: ano.
2: U nás to tak jako koluje hodně. No a tak právě jsem nejmladší Benjamínek a víte, proč mám takovýhle štěstí?
1: Mm-hmm.
2: Tenkrát jsem byla u zubaře.
1: Mm-hmm.
2: A v Liberci mě řekli, že jsem měla 48 malých zdvojitých zoubků.
1: Aha.
2: Takže když jsem to říkal sourozencům, anebo příbuzným, tak mě říkali, tak to se dítě štěstěný, ty, takový štěstí se nikomu nepodaří. A
1: jo.
2: To měl tolik zoubků.
1: No to jo.
2: No, ale víte, když mě to tak překvapilo, že jsem tomu sama nechtěla věřit, ani doktor tomu nechtěl věřit, no ale když jsem to se zmínila před sourozencama, tak mě říkali, no Jaru, narostly se ti zuby, já říkám, no já nevím. Já nevím. Opravdu nevím. No a pak mě říkal doktor ještě, že mám malý uši, hrozně malý uši, mm-hmm. jak malý dítě. Já říkám, no jo, tak ale malá jsem, nejsem moc vysoká.
1: Mm-hmm.
2: Takže jako, je to asi tím, že já říkám, tak když jsem malá, tak nemusím mít všechno mít větší. Takže jsem tak dítě štěstěný, no.
1: No
2: takže
1: tak to
2: jsem
1: je
2: tak,
1: dobře.
2: Jsem nejmladší a Benjamínek.
1: Jo. Tak to je dobře, že vás štěstí provází, ať je tomu i nadále, ano. Ať si to užíváte, ano. Samozřejmě.
2: Ano, děkuju. Děkuju, já si to užívám, protože jsem nejmladší ze všech, tak si mm-hmm. to také užívám. Protože mě tak nějakou sourozenci říkali, no, ty seš jedu nejmladší, ale rozmazlnější. Říkal, no tak někdo musel být rozmazlnější a někdo musel být poslouchat, no.
1: Jo, jo.
2: No, takže takhle, no.
1: Dobře.
2: A jinak si pomáháme jako se sourozencema a s rodinou si pomáháme.
1: To je
2: a
1: dobře.
2: Prostě mm-hmm. máme pěkný vztah
1: tak
2: s tou rodinou a sourozenci.
1: To je taky máme velký štěstí, tohle to, když se povede, to je pravda.
2: No. Tak to je asi vše, co jsem chtěla.
1: Jarčo, tak děkuju moc krát, jinak přeju samozřejmě krásný prázdniny, hezký léto, moc
2: taky,
1: si to užijte. Jo?
2: A krásnou dovolenou vám.
1: Děkuju, děkuju nápodobně.
2: Dobře dojete domů.
1: Budu se
2: doufám, že tam není takový dusno jako u nás. Máme 30, já mám 31 venku, máme a já mám bytě 31.
1: Žádná bouřka, žádný déšť ještě nepřišel, jo?
2: No bylo včera, byla bouřka pěkná.
1: Aha, aha. No vidíte.
2: Nám pěkně
1: to...
2: včera zapršilo, takže jsme nemuseli zalívat.
1: Jo, tak se
2: to
1: pročistilo.
2: A to včera byla pro vodu.
1: Takže zase přišlo štěstí, ano.
2: Ano, a já jsem byla domů a zase začalo pršet.
1: Mhm.
2: Tak, to bylo skvělý.
1: Tak, to vidíte. Tak už se to vylepšilo. Dobře, Jarčo, ano. Tak se mějte moc hezky a hezké dny, hezkou noc. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Naďa Urbánková a písnička Závidím. Tak máme tady za 2:30, stále můžete telefonovat, číslo k nám bezezně, tedy 731 800 900, a než se někdo z vás dovolá, tak se podíváme třeba právě teď do pošty, protože na náš web se dopsal také Milan z Valašska, který nás zdraví, píše: ahoj do naší linky všem i vám, Jitko. Já jsem asi dítě štěstěny, není ale co závidět. Chce-li člověk... nebo chce to, aby člověk zkoušel denně, je na místě, aby se také člověk obklopil kvalitními lidmi. Do toho jsem se asi časem propracoval a vděčím jistě za to i čemusi vyššímu, co nás přesahuje, ať už to nazýváme jakýmikoliv jmény. Chce to především žít v pokoře, lásce a pozitivních denních činech. Je to něco vyššího než honba za majetkem a hmotnými statky a jakkoliv zkaženými světovým děním žití, tak asi nějak to bylo myšleno. Opatrujte se a žijeme ve skromnosti, prosím, bez jakéhokoliv také sobectví. Ono je dalece inteligentnější a vždy se naštve a může nás pak stíhat oprávněná reakce. Jinak ahoj všem a moc zdravím do Prahy. Děkuju za muziku také. Tak Milane, děkuju také za pozdravy. Ať se vám v životě daří a ať jste stále dítě štěstěny a přeju samozřejmě všechno dobré i krásné letní dny.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Novák, skupina George and Beethovens a písnička Přátelství na Entou. No a teď mi z telefonní linky před chvilkou vypadl František z Moravy. Doufám, že se Františku dovoláte znovu, ale dobře to nakonec dopadlo, protože se dovolala Jana z Prahy. Krásnou noc přeju, Jano.
1: Já vám taky všem přeju hezký čas.
0: Děkuju za všechny.
1: Chtěla bych říct, jako mnoho jinak přede mnou,
0: no,
1: že věřím taky v nadpozemskou sílu velice.
0: Mm-hmm.
1: Jsem věřící a když mám nějaké rozhodování,
0: no,
1: a vůbec něco takového důležitého činím, ať fyzicky nebo tak, tak cítím přímo, že mi někdo pomáhá.
0: Jo, něco
1: a
0: takového.
1: A děkuju za to.
0: Nad vámi, že je.
1: Cítím to tak. Určitě ano. Mm. Ale chtěla bych taky říct, že on člověk taky musí nemyslet jenom na sebe.
0: Ano.
1: A taky na druhý. A být hodná k druhým lidem a pomáhat. Ono to nechci být, dělat to z toho, že se to vrací, ale je to tak.
0: Mm-hmm.
1: Protože jak je člověk hodný k lidem, tak se mu to vrací.
0: Jo, jo.
1: Když se budete usmívat na lidi, oni na vás nebudou plivat, tak se taky usmějou.
0: Ano.
1: A nesnáším, když pořád někdo fňuká. Musí se člověk snažit velice. A ještě bych chtěla říct to, že jsem neměla vůbec život lehký, ale já jsem si mnoho věcí zavinila sama svojí pitomost.
0: Jasně.
1: No, teď bych jednala úplně jinak, ale je to za mnou a můžu jenom říct, že můžu být vůbec ráda, jak to tady dopadlo. Jak to dopadlo, tak to dopadlo docela dobře. A jsem šťastná, štěstí mi působí, když jsou okolo mě lidi šťastní. Jsem šťastná, když se daří mým dcerám a mým blízkým.
0: Ano.
1: A vůbec tak. A přeju všem, aby se dívali na svět trošku taky, řekla bych, trochu lehkomyslněji, aby nebyli lidi škarohlídi a ono to půjde dobře. Mějte se všichni.
0: Tak jo.
1: A hodně zdraví všem.
0: Jano, moc vám děkuju, tak. Taky přeju všechno dobré, hodně zdraví a hodně štěstí samozřejmě.
1: Taky vám přeju a jste moc hodná, Jituška.
0: Mějte se moc hezky, mějte krásnou se. Noc a hezké léto a brzy naslyšenou zase.
1: Taky, naschledanou.
0: Naschledanou. Linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jitka Zelenková, Bez lásky láska není tolik, písnička, která doufám taky potěšila. A František z Moravy se našel a dovolal znovu. Moc vás zdravím, Františku, krásnou noc přeju.
1: No, já vám taky přeju všecko nejlepší.
0: Děkuju.
1: Tak já jsem ze Strážnice, ale bývám v Brně, v Bystrci.
0: Jo.
1: A se tu horka, velké horka, tak to kombinuju všelijak.
0: Kombinujete to. A kde jste šťastnější, Františku? Ve Strážnici nebo v Brně?
1: Ještě jedno, já jsem se narodil ve Strážnici a bývám v Brně.
0: No a do té Strážnice už nejezdíte?
1: No já jsem dělal lumpárny, když jsem byl ve Strážnici, to nemůžu ani vykládat. Jak začnu mluvit po strážnicky?
0: Tak vám nerozumíme.
1: Manželka mě říká, že mám mlčet.
0: Jo.
1: Já nemůžu.
0: Jo, jo, vy to potřebujete říct,
1: jsem
0: ano.
1: Jsem na vozíčku, ale mám radosti na rozdávání.
0: To je dobře, no. To je dobře. Takže pokládáte se za šťastného člověka, i když jsou tady věci, které je potřeba překonávat taky.
1: Mm-hmm. A já jsem byl taky v té nemocnici v Brně.
0: No.
1: A domluvil jsem se Ukrajinku a ona mě nosila, to jsem měl ten covid nebo co, nosila mě chleba namazaný máslem a s medem.
0: Mm-hmm.
1: No, takže jsou aj dobré Ukrajinky, to jsem chtěl říct. A to se týká mě, což ve Strážnici mám sklep. Teď tam jezdí ty moji vnuci, toho mám taky velkou radost.
0: No je, tak tam je krásně určitě.
1: No právě, a oni, ten nejmladší, ten ještě nechodí do školy a šel na Slovensko a přelezl ten strom přes ten potok skalický. Tak to, a teď oni mě odkázali ty vinohrady, ale tak jsme se domluvili, že vysadíme jenom něco a budou lumpačit, jak se jim to bude líbit.
0: Jo, jo, jo.
1: Tak já vám všetkým zdravím.
0: Tak tam máte spoustu radosti, tak moc vám to přeju, ať si to tam užíváte společně vždycky.
1: No právě. Já jsem to protancoval.
0: Jo.
1: Celé mládí. To už jsem říkal, že jsem v Brně tancoval s těma mistryňama republiky.
0: No panečku.
1: Ale teď už tancovat s něma nemůžu.
0: Jo.
1: Burianovou. A ta učí moju vnučku tancovat také. A Burian mě nechal zahrát tu brňanskou muziku.
0: Ano, ano.
1: A já jsem s ním měl solo na Marxové, tému co tehdy byla Marxová.
0: No tak to je krásné.
1: Ani nevím,
0: jasně.
1: Takže pozdravujte všetky.
0: Dobře.
1: Já jsem rád, že jsem se dovolal.
0: Dobře, tak se budu...
1: Až budete něco chtět, tak já vám nějakou srandu řeknu.
0: Dobře.
1: Já ten vojnu dělal a jezdil jsem dom do Strážnice. A řekli mě, že už je moja stará mrtvá. Tak jsem se chtěl na ňu podívat a tam v nohách jí seděl vnuk, ten měl asi 4 roky od sestry. Tak to se pozná, že ten člověk je dobrý, aj když je mrtvý.
0: Jo, jo.
1: Tak tam mějte.
0: Tak, jo. Tak Františku, mějte se hezky taky.
1: Pozdravujte všetkých.
0: Nápodobně. A budu se těšit zase příště v Noční lince. Děkuju za návštěvu, zdravíme na Moravu, tentokrát je do Brna. Naslyšenou tolik František a u nás je nachystaný s písničkou Petr Hezek.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Modrázem a s ní Petr Rezek. No a pojďme se podívat také do pošty. Mája ze Semilska nám píše, jsem asi dítě štěstěny, protože jsem v březnu přežila náhlou operaci aneurizmy břišní aorty. Bylo to na poslední chvíli, ale operace se zdařila a já nemám žádné následky. Vlastně jsem se podruhé narodila, takže budu moci slavit dvakrát narozeniny. Určitě při mě stáli všichni svatí, jak se říká. Mějte se moc hezky. Tak milá Májo, přeju hodně zdraví, držte se, ať je všechno už jen a jen dobré.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Otvírá.

Tak to byli brontosauři, jak jste určitě všichni poznali. No a my jsme ve finále té pondělně úterní noční linky, takže ještě jednou do pošty. Pojďme se podívat, co napsal pan Mojmír Kříž ze Svitav. Podle hinduistické filozofie je štěstí či smůla výsledkem karmy z minulých životů. Nevím, co jsem provedl předtím, než jsem se narodil, ale asi něco hrozného. Jenže jsem taky křesťan a zákon karmy sice znám, ale moc vážně ho neberu. Alespoň se snažím neubližovat člověku ani zvířeti pro případ, že by si to se mnou v budoucnu vyřídili. Těch pár let, co mi zbývá, už nějak vydržím. Všichni ať se mají dobře a já, jak si zasloužím, tolik pan Mojmír Kříž. Mojmíre, přeju všechno dobré, mějte se taky moc hezky a samozřejmě pevné zdraví přeju. No a protože jsme na konci, tak se patří poděkovat za pozornost, za společnost. Přeju nám všem ranec štěstí a taky trochu smůly a taky schopnost, abychom to jedno od druhého dokázali rozlišit, protože to někdy není tak jednoduché. No a zkrátka, ať se nám v životě všem daří. Jinak díky za to, že jste vydrželi a pokud jdete spát, tak přeju krásné sny. Pokud budete bdít, tak hezký poslech našich dalších pořadů. Jitka Lukešová se loučí, děkuju moc a přeju dobrou noc.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Promiňte, můžu vás pozvat na malý výlet? Ne, nebojte se. Zůstanete doma, toulat se budeme jen a pouze literární historií. To zní docela vážně, vidíte. Ale jak už dobře víte, nudit se rozhodně nebudete. Naopak, hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Naši dnešní procházku rozhlasovým archivem a řekněme lehčím žánrem začneme až v renesanci, a to přímo v doprovodu autora povídkového Dekameronu pana Giovanniho Boccaccia. Stovka příběhů vyprávěných na útěku z morem sužované Florencie dává velkou naději a je tu velká pravděpodobnost, že se k Dekameronu ještě určitě někdy vrátíme.
2: Je na vás, abyste vyprávěla další příběh Dekameronu.
3: A co těch zbývajících 98 příběhů?
2: Všechny jsou zapsány. Trvají ve slovech už celých 6 století.
3: Jste hrdý? Nazývají vás přece velikým otcem moderní literatury.
2: Hrdý? Spíše unavený. Tolik životů jsem žil, tolika ústy hovořil, za tolik srdcí cítil.
3: Proto jste nesmrtelný.
2: I vy jste nesmrtelná, Filoméno.
3: To, že jste mi dal jméno a že jste mi vložil do úst i tento příběh. V Pistoji žil jeden rytíř jménem Francesco z rodu Vergilesiů. Muž bohatý a chytrý, ale nesmírně lakomý. Maje odejít do Milána, opatřil všechny potřebné věci na cestu, jen vhodný kůň mu stále chyběl. V té době žil v Pistoji také mladík Ricardo, který už dlouhý čas miloval a dvořil se paní Messera Francesca, jež byla překrásná a počestná, ale neměl v tom žádné štěstí. Někdo řekl Messeru Francescovi, že Ricardo má právě takového koně, jakého hledá. Francesco si dal Ricarda zavolat.
2: Slyšel jsem, že máš jednoho z nejkrásnějších koní v celém Toskánsku. Prodej mi ho.
4: Messere, mého koně byste nedostal, i kdybyste mi dal všechno, co máte. Mohl byste jej však dostat darem. Ovšem pod jednou podmínkou.
2: Jaká je to podmínka?
4: Dovolte mi promluvit s vaší paní.

0: Tak, aby mě neslyšel nikdo jiný než ona.
1: Rytíř sveden lakotou odešel do komnaty k paní a pověděl jí, jak lehce může nabít koně. Přikázal jí, aby šla vyslechnout mladíka, ale na nic mu ani slůvkem neodpovídala. Richardo usedl k paní na jedné straně síně, daleko od ostatních, a řekl.
0: Ctná paní, jsem si jist, že jste moudrá a že dobře víte, jakou lásku ve mně vzbudila vaše krása. Má láska k vám je stále větší a větší a je horoucnější nad všechny lásky kteréhokoliv muže ke kterékoliv paní. A není pochyb, že vás budu milovat, pokud můj ubohý život bude vládnout těmito údy. Můžete si být jista, že nemáte nic, ať už je to cenné či laciné, co by vám patřilo tolik, jako vám patřím já. Proto vás prosím, vy má nejdražší a jediná naděje mé duše, jež hoří v milostném ohni a zachraňuje se jen doufáním ve vás, projevte ke mně takovou dobrotivost a do té míry zmírněte tvrdost, abych mohl říci, že se mi od vás a od vaší krásy dostalo života. Neboť nevyslyší-li vaše hrdá mysl mé prosby, můj život pozbude ceny.
1: Poté zmlkal, přehluboce zavzdychal a z očí se mu vydralo několik slz. Čekal, co urozená paní odpoví. Ta však podle manželova příkazu mlčela.
0: Jen na vás má nejdražší záleží, učinitelím nešťastným nebo nejzoufalejším člověkem na světě. Doufám, že vaše laskavost je taková, že nestrpíte, abych byl za tak velkou lásku odměněn smrtí. A že radostnou a přívětivou odpovědí uklidníte mého ducha, jenž se celý chvěje před vaším pohledem.
1: Paní byla dojata vroucími slovy, jež pronesl přehoroucí milenec, a začala pocitovat to, co nikdy předtím necítila. Totiž, co je láska. Richardo se podivil, že nedostává žádnou odpověď. Viděl však několik záblesků v jejich očích, jež hleděli na něho, a krom toho zaslechl několik vzdechů, jež se jí vydrali z hrudi. Posílen nadějí, začal sám sobě takto odpovídat místo paní, jež všechno slyšela.
0: Milý Richardo, ovšem, že pozoruji, že tvá láska ke mně je nesmírně veliká a pravá. Třeba, že se ti zdá, že jsem tvrdá a krutá, nechci, aby si smyslil, že jsem v duši byla vůči tobě taková, jakou jsem ti ukazovala tvář. Vždycky jsem tě milovala a miluji. Ale musela jsem takto jednat, abych neskazila pověst své počestnosti. Nyní však přichází doba, kdy tě budu moci odměnit za lásku, kterou ke mně chováš. Francesco, můj manžel, se za několik dní chystá do Milána na koni, kterého si mu z lásky ke mně daroval. Až odejde, uvidíš dva šátky rozestřené v okně mé komnaty. Snaž se přijít po setmění, ale tak, aby tě nikdo nespatřil. Celou noc pak spolu budeme mít radost a potěšení jeden z druhého, jak potom oba silně toužíme.
1: Když Richardo takto promluvil za paní, odpověděl za sebe.
0: Nejdražší paní, zcela určitě vykonám, co jste mi přikázala. A potom, až budu jist darem, který mi svěříte, vynaložím všechny své síly k tak velikému díku vzdání, jakého budu schopen.
1: Potom Richardo povstal a šel k rytíři, který stál na druhém konci síně, a neslyšel ani slovo.
2: No tak, dodržel jsem svůj slib?
0: Nikoli, messere. Slíbil jste mi, že mě necháte promluvit s vaší paní, a zatím jste mě nechal hovořit s mramorovou sochou.
2: Tvůj kůň však patří mně.
0: Ano, messere. Kdyby mě však bylo napadlo, že z milosti, které se mi od vás dostalo, vytěžím tolik, kolik jsem vytěžil, byl bych vám koně daroval rovnou. Koupil jste koně, kterého jsem já neprodal.
1: Rytíř se tomu smál. Měl o své paní dobré mínění, ale nyní měl ještě lepší. Za několik dnů se vydal na cestu do Milána, kde měl zůstat delší čas, aby vyřídil své obchodní záležitosti. Paní zůstala volná doma a často přemýšlela o slovech zamilovaného mladíka, o lásce, kterou k ní chová i o koni darovaném z lásky k ní. Když ho často vídala chodit kolem domu a hledět do oken její komnaty, říkala si sama pro sebe, na co čekám.
0: Na co čekáte? Proč se připravujete o své mládí? Tam ten odjel do Milána a vrátí se až za 6 měsíců. Až si budu jíst darem, který mi svěříte, vynaložím všechny své síly k tak velikému díku vzdání, jakého jen budu schopen.
1: Jsem tu sama.
0: Jste tam sama. A mohla byste být v mé náruči.
1: Nemusím se nikoho bát.
0: Nemáte nic, co by vám patřilo tolik, jako vám patřím já.
1: Nebudu mít přece nikdy tolik volného času, jako mám teď.
0: Už nikdy nebudete mít ve svých rukách tak horoucí srdce.
1: Proč bych nemohla mít mladého, krásného milence, když mám tak starého a ošklivého muže?
0: Nejdražší paní, stačí pověsit do okna 2 šátky.
1: Takto hovořila celé dlouhé dny sama se sebou a v duchu s Richardem, který se jí zdál stále krásnější a žádoucnější, až pak netoužila po ničem jiném, než stát se Richardovou milenkou. I pověsila jednoho dne 2 šátky do okna své komnaty. Richardo je spatřil a byl přešťasten. Sotva, že pak nadešla noc, vydal se potají a sám do zahrady ke vchodu, který našel otevřený. Šel k dalšímu vchodu, vedoucímu do domu, a zde se setkal s paní.
2: Už na něho čekala a když uzřela přicházejícího Richarda, šla mu vstříc a přijala ho s převelikou radostí.
1: On ji pak 100 000krát objal a políbil a šel za ní vzhůru po schodišti. Bez okolků posléze ulehli a konečně poznali nejvyšší vrcholky lásky. A ačkoliv to bylo tentokrát poprvé, nebylo to naposledy. Neboť nejenom dokud byl rytíř v Miláně, ale i když se vrátil, přišel tam Richardo ještě mnohokrát k převelikému potěšení svému i paní.
2: Filomeno.
1: Voláte mě, pane Bokačo?
2: Ty odcházíš?
1: Musím domů. Čekají mě. A krom toho se nejmenuji Filomeno.
2: A jak se jmenuješ?
1: Co na tom záleží? Jsem jedna z těch, pro které jste vyprávěl svých 100 povídek. Či pohádek. Či historek.
2: Paní. Velepůvabné paní. Jste bojácné a stydlivé. Tajíte své milostné plameny. Leč city skryté mají větší sílu než city zjevné. Krom toho se musíte řídit přáními, libůstkami a rozkazy otců, matek, bratří a manželů. Většinu času trávíte zavřené do 4 stěn svých světnic. Zde pak se dáváte nečinně a ať chcete nebo nechcete, převalují se vám v hlavách myšlenky, jež nemohou být vždy veselé. Pro vás, mé paní, pro vaši zábavu a rozptýlení, jsem napsal svůj Dekameron. Ale dnešní ženy jsou jiné. Ženy jsou stále stejné. A váš Dekameron čtou i muži. Tím lépe.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Nestárnoucí smích, tak se jmenoval v 60. letech rozhlasový seriál, vlastně výběr ze slavných literárních a dramatických textů. Co díl, to jedno historické období. Průvodcem byl tehdy pan Otakar Brousek a jeho kolegové herci kolem něj měli vždycky co hrát a číst a taky se dobře bavili. Ostatně je to na těch pořadech znát i po letech. Pojďme si teď připomenout třeba takový francouzský vaudeville. Zábavný divadelní program se zpěvy a tanci, vlastně předchůdce operety, varieté a muzikálu.
2: Králem těchto komedií byl Eugène Scribe. Jeho dokonalejším pokračovatelem Eugène Labiš. Nejznámější Labišova komedie Nevděk světem vládne anebo Cesta pana Perišona nám představuje mladou dvojici počestných šosáků. Oba zápolí o lásku dcerušky bohatého kočárníka Perišona. Než přijde konečné rozhodnutí, vede poctivější Armand s mazanějším Danielem tento dialog.
3: Pan Perišon rozjímá, pan Perišon se soustřeďuje. Za 10 minut budeme znát jeho odpověď, komu dá slečnu Marcelu. Ale řeknu vám, Armande, že při válečné kampani, kterou jsme proti sobě vedli, hromadil jste chybu na chybu. Já mám vás rád a chci vám dát radu. Snad vám prospěje jindy. Spáchal jste smrtelnou chybu, Armande.
4: Jakou?
3: Prokazujete lidem rád dobrodiní. A to je nešťastná vášeň.
4: Ale
3: než si zavážete nějakého člověka vděčností, zjistěte si předem, není-li to hlupák.
4: Proč?
3: Poněvadž hlupáci nesnesou drtivou tíži toho, co se nazývá vděčností.
4: Nerozumím vám, Danieli.
3: Nuže. Pan Perišon na vás tak trochu zanevřel.
4: Obávám se, že...
3: Zachránil jste mu v Alpách život. Mohl sletět do propasti i s meskem. A tu vy jste zasáhl v pořádku. Myslíte, že váš kousek vyvolává v jeho duši obraz obětavého činu? Kdepak. Připomíná mu 3 věci. Za prvé, že neumí jezdit na mesku, za druhé, že bylo chybou brát na meska ostruhy přes varování jeho ženy a za třetí, že veřejně spadla ze směšnilce před lidmi.
4: No budíš, ale...
3: Navíc jste mu dokázal, že nedáte ani krapet na jeho odvahu, neboť jste zabránil jeho souboji, který by se nebyl stejně konal.
4: Jak to?
3: Učinil jsem také svá opatření. Prokazuje někdy dobré služby svým bližním.
4: No tak vidíte.
3: Ale já je skrývám, Armande. Já je zatajuji. Když vniknu do nicotnosti takových Perišonů, vniknu tam v pantoflích a bez světla jako do prachárny. Z čehož uzavírám?
4: Že si člověk nemá nikoho zavazovat vděčností?
3: O ne. Ale je třeba dělat to nenápadně a vybrat si vhodně svou oběť. Vás, řečený pan Perišon, nenávidí. Vaše přítomnost ho uráží. Je vám zavázán, ponižujete toho člověka svou přítomností.
4: Ne, ale je to nevděk, Danieli.
3: Nevděk je druh píchy. Je to nezávislost srdce, jak řekl jeden laskavý filozof. Pan Perišon je nejnezávislejší kočárník ze všech kočárníků celé Francie. Proto já jsem si namířil docela opačný směr než vy.
4: Který?
3: Sklouzl jsem tenkrát v Alpách schválně do maličké dírky v ledovci.
4: Schválně?
3: Schválně. Do takové dírčičky, že jsem se musel skrčit, abych se tam vešel. Rozumíte?
4: Ne.
3: Představte si. Dát tlustému kočárníkovi příležitost zachránit svého bližního bez vlastního nebezpečí. No to je mistrovský tah. A od té doby jsem jeho největší radost a triumf. Jeho mazlíček, jeho hrdinný čin. Jakmile se objevím, jeho obličej se rozáří, jeho břicho nafoukne a pod tím jeho fráčkem mu narůstá paví peří píchy. Držím pevně pana Perišona. Jako ješitnost drží pevně člověka. Povzbudím ho? Když splaskne, nafouknu ho, tisknu o něm články v novinách, 3 franky za řádku, i to se vyplácí, milý Armande.
4: Vyplácí?
3: Jistě. A zítra ho dám vymalovat olejem. Tváří v tvář Mont Blancu. Mont Blanc bude docela maličký a pan Perišon náramně veliký, jak se sluší na mého ochránce. A
5: Pevně věřím, mého budoucího bohatého tchána. Tak je to, příteli. A pamatujte si, lidé jako Perišon k nám přilnou ne v tom poměru, jaké služby jim prokazujeme, ale v tom poměru, jaké služby prokazují oni nám.
6: Autor tohoto dialogu, Evžen Labiš, sám původem měšťák, pouze opatrně zaznamenává charakteristické rysy francouzských šosáků, aby si nepohněval rozmazlené obecenstvo Paříže. To jeho mladší literární současník Alphonse Daudet přesněji popsal malost měšťáků v časech druhého císařství v éře hospodářského rozkvětu buržoázie. Daudetův chvástavý hrdina z románové trilogie Tartaren z Tarasconu, z poloviny dobrodružný Don Quixote a přece jen pohodlný Sancho Panza, má směšnou představu o hrdinských činech. Nežli se vydá na lov lvů do Alžírska nebo namáhavě slézá alpské skály, už je zazobaný Tartaren proslulým králem v jihofrancouzském městečku Tarasconu.
7: Musíte především vědět, že tam na jihu je každý lovcem. Lov je vášní všech Tarasconianů. Na neštěstí však tu není žádná, naprosto žádná zvěř. Nuže, řeknete mi, co pak tedy dělají Tarasconští lovci každou neděli? Co dělají, božíčku? Jdou do širých polí na dvě nebo tři míle od města, vytvoří skupiny po pěti nebo po šesti, natáhnou se klidně ve stínu některé studny, staré zdi, olivového stromu, vytáhnou z torby hodný kus dušeného hovězího vrsolu, syrovou cibuli, provensálský salám, několik ančovíček a pustí se do nekonečného oběda. Jídlo zavlažují pěkným druhem vína od řeky Rónu, po kterém se tak pěkně smějí a zpívají. Když jsou zatíženi jako dobře naložená loď, vstanou, zapískají na psy, nabíjí pušky a začnou lovit. Každý z těchto pánů vezme svou čepici, vymrští ji vši silou do vzduchu a střílí po ní z broky číslo 5, 6 nebo 2, podle úmluvy. Ten, kdo nejčastěji trefí svou čepici, je prohlášen králem honu. Večer se vrací do Tarasconu jako triumfátor s prostřílenou čepicí na hlavní své ručnice za štěkotu psů a troubení fanfár na lesní rohy. Nemusím vám říkat, že ve městě kvete obchod s loveckými čepicemi a jsou dokonce obchodníci, kteří prodávají čepice předem prostřílené a roztrhané pro nešikovné střelce. Ale je známo, že jen lékárník Bezíke kupuje takové čepice. Je to nečestné. Jakožto lovec čepic Tartaren neměl sobě rovna. Každou neděli ráno odcházel s novou čepicí, každou neděli večer se vracel s cárem. V jeho domku na půdě bylo plno těchto slavných trofejí a všichni Tarasconiané ho proto uznávali za svého mistra, poněvadž Tartaren znal dokonale lovecký zákoník, přečetl všechna pojednání o lovu, všechny příručky o všech možných lovech, od lovu na čepice až po lov na barmského tygra. Proto ho udělali Tarasconiané svým velkým loveckým rozhodčím a brali ho na potaz ve všech svých rokováních. U zbrojíře Costecalda bylo možno vidět denně od 3 do 4 vážného, silného muže s dýmkou v ústech, jak sedí v zeleném koženém křesle uprostřed krámu plného lovců čepic. Stáli kolem toho chlapíka a přeli se. A to byl on. Tartaren z Tarasconu, soudce, Nimrod a Šalamoun v jedné osobě.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: Taková je tedy sladká Francie, ale co by to bylo za literárně historický výlet, kdybychom v Evropě vynechali Anglii? Přidám tedy ještě jeden kousek z rozhlasového nestárnoucího smíchu a taky pohled za kanál na britské ostrovy a jméno pro anglickou konverzační komedii tak typické. Oscar Wilde.
6: Rozklad blahobytné viktoriánské Anglie a její společnosti dráždil satirou plnou nečekaných point, slovních hříček i paradoxů. Wildův ohňostroj vtipu a ironie nás oslňuje i v dialogu z komedie, jak je důležité míti Filipa.
8: Považuji za svou povinnost vám říci, pane Worthingu, že nejste zapsán v seznamu mladíků na ženění, ačkoliv mám stejný seznam jako drahá vévodkyně z Boltonu. My dvě totiž pracujeme spolu. Nicméně jsem ochotna připsat si vaše jméno k nápadníkům mé dcery, když vaše odpovědi budou takové, jaké požaduje skutečně milující matka. No, notýsek mám, tušku taky, můžeme začít. Kouříte?
9: No, ano. Musím přiznat, že kouřím, Lady Bracknellová.
8: To slyším ráda. Muž má mít stále nějaké zaměstnání. Bez tak je v Londýně příliš mnoho zahalečů. Kolik je vám let?
9: 29.
8: O, velmi vhodný věk na ženění. 29 let, píši si. Zastávám od jakživa názor, že muž, který si přeje se oženit, má buď vědět všechno, nebo nic. Co víte vy?
9: Nevím nic, Lady Bracknellová.
8: To mě těší. Neschvalují nic, co ruší urozenou nevědomost. Nevědomost je jako jemné exotické ovoce. Stačí dotyk a pel je pryč. Celá teorie moderní výchovy je od základů nezdravá. Naštěstí aspoň v Anglii nemá výchova pražádné výsledky. Totiž kdyby je měla, znamenalo by to nebezpečí pro vyšší vrstvy a vedlo by to asi k násilnostem v bohatých čtvrtích. Jaký máte příjem?
9: 7 až 8 tisíc ročně.
8: Z pozemků nebo z cenných papírů?
9: Hlavně z cenných papírů, lady.
8: O, to je uspokojivé. Dík daním, které člověk platí zaživa a daním, které na něm vymáhají, když umře, přestali pozemky přinášet užitek i potěšení. No, to je vše, co se dá o pozemcích říci.
9: Mám také dům na venkově a u toho ovšem nějaké pozemky.
8: No, dům na venkově. Ale ve městě máte, doufám, taky dům.
9: Ano, patří mi jeden dům na Belgrave Square, milá lady.
8: Které číslo, pane Worthingu?
9: 149.
8: Nemoderní strana. Tušila jsem, že v tom bude nějaký háček. No, ale to se dá snadno změnit.
9: No, ta móda nebo to místo?
8: Obojí, bude-li třeba. Jaké je vaše politické smýšlení?
9: Vlastně žádné nemám. Jsem liberální unionista.
8: O, ty počítáme k Tóriům a zveme je na večeři nebo aspoň na návštěvu. A teď k podružnějším věcem. Vaši rodiče dosud žijí?
9: Ztratil jsem oba rodiče.
8: Ztrátu jednoho rodiče lze považovat za nehodu, pane Worthingu. Ale ztrátu obou to už vypadá jako nedbalost. Kdo byl váš otec? Narodil se, jak by napsali radikální noviny, v purpuru obchodnickém? Nebo pocházel z kruhů aristokratických?
9: To bohužel nevím, protože přesněji řečeno, moji rodiče ztratili mne. Nevím tedy, jakého jsem původu, byl jsem totiž, byl jsem nalezen jako malé děcko.
8: Nalezen?
9: Ano, nalezl mě dnes už zesnulý pan Tomáš Kerdů.
8: A kde?
9: V příruční brašně, prosím. Ano, ano, Lady Bracknellová, byl jsem v příruční brašně. V dosti velké příruční brašně, tedy z černé kůže a zdržadly.
8: Ale...
9: Zdržadly, zkrátka... V obyčejné příruční brašně, prosím.
8: V obyčejné příruční brašně? Cože? To není možné, pane.
9: Ano, nalezen v úschovně zavazadel na nádraží Victoria. A panu Gerduovi vydali tu příruční brašnu se mnou, tedy s dětskem. Odevzdali mu ji omylem místo jeho vlastní brašny a...
8: Pane, přiznám se, pane Worthingu, že mě vaše sdělení poněkud zarazilo. Narodit se, či být vypěstován z příruční brašny, ať už má nebo nemá držadla, To mi připadá jako okázalé pohrdání slušnými zásadami rodinného života a připomíná to nejhorší výstřelky francouzské revoluce. A kam toto neblahé hnutí vedlo, to doufám, víte.
9: Smím se vás zeptat, Lady Bracknellová, co mi radíte podniknout?
8: Co nejdříve si opatříte nějaké příbuzné, pane. Vynaložte všemožné úsilí, abyste se mohl vykázat alespoň jedním rodičem kteréhokoliv pohlaví, než bude docela po sezóně. Dobrý den, pane Worthingu.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Na závěr dnešního divadla nemůžu nechat stranou ani kolébku humoristické povídky, takzvaně Za velkou louží. Opakovaně jste mě ostatně cvaky cvak prosili, abych po dlouhé době zase zařadil kleštičkami cvaky cvak. Tuhle povídku, jejímž autorem je slavný Mark Twain. V rozhlase ji četl v dávných dobách Miroslav Horníček a od té doby, cvaky cvak, jsem ji neslyšel, ale víte co, já se teď rozloučím a za 5 centů cvaky cvak. To jenom, abyste pak neříkali cvaky cvak, že jsem vás nevaroval.
2: Směl bych vás o něco poprosit. Buďte tak laskavi, poslechněte si několik veršů a řekněte mi, jestli v nich je něco nebezpečného. Kleštičkami cvaky cvak štípá lístky tramvaják. Za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak, za 3 centy bílý cvak, nejinak a právě tak štípá lístky tramvaják. Zbor průvodčích, právě tak štípá tramvaják. Nedávno jsem docela náhodou přišel v jedněch novinách na tohle rýmování a párkrát jsem si je přečetl. Okamžitě jsem tím byl jako posedlý. Při snídani mi to kroužilo hlavou sem a tam. A když jsem odložil ubrousek, nebyl bych mohl říct, zda jsem něco jedl nebo ne. Sedl jsem k psacímu stolu, abych pokračoval tam, kde jsem včera večer skončil. V románu, který jsem právě psal, jsem se dostal k otřásající tragédii. Sáhl jsem po peru, abych vylíčil krvavou scénu, avšak v mysli se mi objevilo kleštičkami cvaky cvak štípá lístky tramvaják. Celou hodinu jsem proti tomu bojoval ze všech sil, ale nadarmo. Za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak, za 3 centy bílý cvak a tak dále, bzučelo mi hlavou znova a znova. O práci nemohlo být ani řeči, to bylo jasné. Nechal jsem toho a šel se courat městem, ale brzy jsem zjistil, že jdu v rytmu té rýmovačky. Dlouho jsem to nesnesl, změnil jsem krok. Ale bylo to málo platné. Verše se ihned přizpůsobily chůzi a pronásledovali mě jako předtím. Vrátil jsem se a protrpěl jsem doma zbytek dopoledne. Trápilo mě to u oběda, který jsem snědl mechanicky a bez chuti, a celý večer mi to cvakalo v uších. Zničen jsem si šel lehnout. A jak jsem se neklidně převaloval z boku na bok, převalovaly se mi v hlavě ty verše. Kolem půlnoci jsem vyskočil jako šílený a chtěl jsem se zachránit četbou. Ale písmenka se mi roztančila před očima a viděl jsem jen kleštičkami cvaky cvak štípá lístky. Kránu jsem ztratil vědomí a rodina naslouchala zděšeně mému blábolení. Právě tak štípá tramvaják. O 2 dny později v neděli ráno, když už země byla politování hodná ruina, jsem se vypotácel z domu. Měl jsem smluvenu se svým vzácným přítelem, farářem X, 10mílovou procházku k Talkotské věži. Když jsme se setkali, podíval se farář na mě překvapeně, ale neřekl ani slovo. Vydali jsme se na cestu. Farář mluvil, jak to měl ve zvyku. Neodpovídal jsem, neposlouchal jsem. Marku, je ti něco? Zeptal se mě konečně přítel, když už jsme ušli asi míli. Jsi hrozně přepadlý. Buď tak hodný a řekni aspoň slovo. Apaticky jsem zašeptal. Kleštičkami cvaky cvak štípá lístky tramvaják. Farář se zarazil a povídá: nevím, čím to je, Marku. Myslím, že to, co říkáš, není ani zvláštní, ani zrovna smutný, a přesto, možná, že to bylo v tónu tvého hlasu, si to říkal tak tragicky, jak jsem tě ještě nikdy neslyšel mluvit. Co je ti vlastně? Ale já jsem ho neposlouchal. Byl jsem daleko, daleko jako mezi tím neustálým a vytrvalým, za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak, za 3 centy bílý cvak, nejinak a právě tak štípá lístky tramvaják. Co se stalo během těch zbývajících 9 mil, nevím. Náhle mě farář uchopil za rameno a křičel: probuď se, pro boha! Vždyť spíš s otevřenýma očima, už jsme u věže. Umluvil jsem se skoro k smrti a ty neodpovídáš. Rozhlédni se přece po té nádherné podzimní krajině. Cestoval jsi hodně a viděl jsi nejcennější klenoty přírody na vlastní oči. Řekni, jak se ti líbí tento pohled? Vzdechl jsem zhluboka a zamumlal: za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak, za 3 centy bílý cvak, právě tak a právě tak štípá tramvaják. Farář se zastavil a dlouho se na mě díval, vážně a s velkou účastí. Marku, řekl konečně, já se v tom nevyznám. Nejsou to stejná slova jako předtím? Zní to docela nevinně a přece mi to skoro může zlomit srdce, když tě tak slyším mluvit. Právě tak štípá tramvaják? Bylo to tak? Spustil jsem od začátku a odříkával slovo za slovem. Můj přítel naslouchal s rostoucím zájmem. Ale to je hezké rýmování, zvolal spokojeně. Člověku to zní v uších jako hudba. Všechno to tak pěkně klape. Myslím, že se to dá lehko zapamatovat. Prosím tě, řekni to ještě jednou. Určitě to už budu znát nazpaměť. Opakoval jsem verše a farář říkal po mně. Poprvé udělal ještě sem tam chybičku, kterou jsem opravil, ale po druhé a po třetí už to bylo bezvadné. Najednou mi bylo, jako by mi kámen se srdce spadl. Prokleté cvakání mě přestalo trápit. Můj trýzněný mozek došel konečně pokoje a v prsou se mi usídlil mír a klid. Bylo mi jako do zpěvu. A skutečně jsem zpíval, celou půl hodinu jsem zpíval jednu písničku za druhou, když jsme šli domů. Můj jazyk, který byl předtím jako ochrnut, znovu ožil. A to, co se ve mně tak dlouho hromadilo, proudilo bez přestávky z mých úst. Při loučení jsem svému příteli potřásl vřele rukou. To byla ale krásná procházka, zvolal jsem. A jak nádherně jsme si popovídali. Ale teď mi napadá, ty už si 2 hodiny neřekl ani slovíčko, tak promluv přece. Farář se na mě podíval pohaslýma očima a zamumlal jednotvárně a jak se mi zdálo, zcela nepřítomně. Právě tak štípá tramvaják. Polilo mě horko. Ubožák, pomyslel jsem, už je v tom. Několik dní jsem svého přítele neviděl, avšak jednoho večera se vplížil do mého pokoje a klesl zničeně na židli. Obličej měl bledý, strhaný. Sotva jsem ho poznal. Marku, řekl a zvedl ke mně své unavené oči. Nešťastná hodina, kdy jsem se naučil ty prokleté rýmy. Od té doby mě pronásledují ve dne v noci jak zlí duchové. Celé peklo jsem prodělal. V sobotu mě telegrafovali z Bostonu. Jeden můj starý přítel zemřel a já jsem měl mluvit na jeho pohřbu. Jel jsem nočním rychlíkem. Myslel jsem, že si po cestě trochu srovnám v hlavě tu řeč, ale dostal jsem se jen k úvodním slovům. Vlak se rozjel, kola začala rachotit, klap, klap, klap, klap, klap, klap, a hned se k tomu přidali ty odporné rýmy. Dobře hodinu jsem seděl a odříkával jsem slabiku za slabikou k tomu klepání, až jsem byl tak unaven, jako bych byl celý den štípal pařezy. Hlava mi třeštěla k prasknutí, myslel jsem, že zešílím. Utíkal jsem do spacího vozu, odstrojil jsem se. Ale sotva jsem ulehl. Začalo to znova. Klap, klap, klap, klap, za 6 centů, klap, klap, klap, modrý cvak, klap, klap, klap, za 5 centů, klap, klap, klap, žlutý cvak, a tak dál, právě tak štípá tramvaják. Spánek? Ach, řeknu ti, když zastavil rychlík v Bostonu, byl jsem zralý problázinec. Neptej se mě na ten pohřeb. Vyvíjel jsem nadlidské úsilí, ale každá věta byla prošpikována, propletena tím nejinak a právě tak štípá lístky tramvaják. A nejstrašnější bylo, že celá má řeč dostala rytmus těch hrozných veršů. Dokonce jsem za chvíli spozoroval, že mnozí posluchači pokyvují jako bezducha v taktu hlavami. Věř mi to, Marku, nebo ne. Ještě než jsem skončil, kývali všichni, včetně hrobaře. Sotva jsem vyřkl poslední slovo, utekl jsem jak šílený do zákristie. Tam jsem však na neštěstí padl na jednu starou tetu zemřelého, která přijela pozdě a nemohla se už zúčastnit smutečních obřadů. Ach, už je v pánu, už je v pánu, vzlikala smutně. A já jsem se s ním ani nerozloučila. Ano, řekl jsem, mrtev, mrtev, mrtev je. Ach, co pak tahle trýzeň neustane? Vy jste ho tedy měl taky tak rád? Jako já? Rád? Koho? No, neboštíka Jiřího, mého drahého synovce. Ach, toho, ano, ano, taky tak, cvaky cvak, ach, bože, ještě jsem zármutkem celý pryč. Díky důstojnosti, tisícere díky za slova útěchy. I mě ta ztráta tak bolí. Byl jste do poslední chvíle u něho? Do poslední chvíle. U koho? No přece u drahého zemřelého. Ach tak, právě tak, ne jinak, ani nevím, ale ano, byl jsem tam. Jak vám závidím to štěstí. Co říkal? Ach, pověste mi o jeho posledních slovech. No, řekl jen, ach, má hlava. Řekl jen, cvaky cvak, právě tak. Mějte soucit, vážená paní, zapřísahám vás, nevyptávejte se mě, nechte mě mé trýzni, mému zoufalství za 6 centů, modrý cvak za 5 centů, žlutý cvak, já to nesnesu. Právě tak štípá tramvaják. Můj přítel se zcela vyčerpán odmlčel a asi minutu se na mě tupě díval. Marku, vypravil ze sebe konečně s námahou. Jsem úplně ztracen. Neodpovídáš? Nedáváš mi žádnou naději? Ach, já vím, mě nemůže nikdo pomoci. Slova mi nedávají žádnou útěchu, můj konec je neodvratný. Jakýsi vnitřní hlas mi říká, že můj jazyk je proklet, aby se věčně hýbal podle té nesmyslné rýmovačky. Už je to tady zas. Za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak. Jeho hlas slábnul a slábnul, až ho milosrdná mdloba vysvobodila alespoň na chvíli z jeho trýzně. Ptáte se, jak jsem ho nakonec zachránil před blázincem? Jel jsem s ním na nejbližší univerzitu a tam svalil své břímě na ubohé, nic netušící studenty, kteří těm rýmům dychtivě naslouchali. Nechtějte vědět, co s nimi teď je. Následky jsou příliš hrozné, než abych je tady mohl vylíčit.

dýchať zapomenú, srdce bolaví. Hora a síň od rána